Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.
2: Honorable seamen. Hold me. I take this open beat.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Daj, já jsem byl, jsem si fest pustil, vydal jsem.
2: Další den,
1: jsem nespal, bar jsem. Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz. Toto mě baví.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Plejak. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Fake records.

sídlem, ale proč se to nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci mega listeners, chci jen 30 000, chci prostě něco, co mě vizí, jen nabíjí. Ne všichni můžeme mít rost, ne všichni.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

拜。再见，走走。

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Hello, are you ready?

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Ráno, 1. říjen, no a za minutu 8. hodina raní. No a to znamená jediné, naše dnešní první zprávy, které nám přináší Gabi Muňozová.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Ode dneška nejmíň na měsíc znovu platí regulace cen paliv. Maximální ceny na každý den bude zase určovat ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči dneska zaplatí maximálně 48 korun a 72 haléřů. Benzíny natankují na nejvýš za 46 korun a 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu. Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Návrh budou dnes projednávat už 3. dnem. Po řadě vystoupení koaličních zástupců od včerejšího odpoledne vystupují taky opoziční řečníci. Opozici vadí hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Na Ukrajině ode dneška platí pravidelné odstávky elektřiny. Přerušení dodávek proudu potrvá každý den 3 hodiny během dopoledne a 5 hodin během večera. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a začátek topné sezóny. Výpadky můžou v případě dalších ruských útoků na infrastrukturu nastat i mimo vyhrazené časy. V pražském centru současného umění DOX začíná festival Fall. Od dneška do neděle nabídne setkání se spisovateli, umělci a dalšími tvůrčími osobnostmi. Zaměří se na témata kreativity, představivosti a empatie v době rychlého rozvoje umělé inteligence. Program propojí diskuze, autorská čtení, komentované prohlídky výstav a mezioborové workshopy.
1: Sport.
2: Fotbalista Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý útočník o tom informoval na Instagramu. Reprezentační trenér Jorge Jesus v neděli Ronalda při výhře v Norsku nechal na lavičce. Na tiskové konferenci oznámil, že mezi náhradníky měl být i dnes v Kodani.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas. Na Rádio Wave začíná ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 8 hodin 9 minut, k tomu nám dohrávají Little Sims a Gorilla, no a my už jsme tady se Sárou Slavíčkou na stoupení.
1: Je to tak, taková naše, no co, dvojička, konečně jsme se vrátili zpátky, we are back baby, jak říká tak. Rád Kuba. A konečně teda, nebo nevím, konečně první říjnový den, já jsem měla totiž příšerné září a to bylo dokonce září v mým horoskopovým znamení, ano, v paně. Ano. Teď se přesouváme do váh, ale stálo to trošku u mě zaprt, takže možná kdo mrzí. Taky doufal, tak už je tady opravdu to první.
0: Ale ty jsi měla v září i ty narozeniny.
1: No právě.
0: Jo, tak možná to je ten důvod, pozor, to je zajímavé.
1: A možná ano. Velká očekávání, nebo nevím. Každopádně, dnes má svátek Igor, ano, ale tento ale... vstup není o Igorovi, bohužel Igore.
0: Přesně tak, ale nejdeme tak daleko od jména Igor, jdeme k jménu Ignác, nikoli protože by měl svátek, ale protože dneska se mi ozvala, nebo nám obou Cesárou se ozvala naše milá kolegyně a zprávařka Terezie Richterová a oznámila ano. nám, že 28. srpna, nevím, proč to trvalo tak dlouho se ozvat teda s Ignácem.
1: Proč asi, Kubo?
0: Asi, jasně, chápu.
1: Protože?
0: Asi protože měla plné ruce práce právě s Ignácem, prostě porodila své první miminko Ignáce, čili my ti, milá Terezie, na dálku posíláme spoustu pozitivní energie, děkujeme ti za to oznámení a gratulujeme.
1: Gratulujeme, přesně tak, pohlaď za nás Ignáce, Ignácka, nevím, jak mu bude říkat.
0: Ignácku, ne asi? Iggy.
1: Iggy je dobrý.
0: Iggy je dobrý, veď.
1: Iggy je dobrý, no a pro Iggyho tady máme následující song novinku, Myšíno a Mach.
0: Je to tak, Trnava hlásí zajímavý hudební objev, 21-letý Myšíno loni zaujal už svým debitem Zabudnuté sluchádla. Vidíš, to jsem taky dneska zabudnul sluchádla.
1: A tak máš je teď na sobě,
0: no,
1: tak dobrý.
0: Je to tak, no a letos přidává rovnou celou další desku Pesničky o lásce. O lásce jsou patetické.
1: Výborně, tak pojďme novinka na rádiu Wave první říjnový den a
0: přesně
1: zdravíme
0: tak.
1: Ignáce, Igory, všechny.
0: Iggy, tohle vysílání je pro tebe, to si pamatuju.

0: Já už tady slyším nějaké vlky.
1: Nějaké vlnění, viď?
0: A taky vlnění.
1: Nějaké vlnění, viď?
0: A taky vlnění.
1: Hoa season, už vím, co to je sám.
0: Devět pohárů.

0: řekneš
1: jenom něco plácnu. Co zní, občas no, si myslíš, přesně. Že jenom něco tak plácnu.
0: Ale to mě to líbí, jako jsi dobrá.
1: Víš, někdo mi říkal asi 10 let zpátky, že jsem takový generátor náhodných slov.
0: A nebyl jsem to já, že ne?
1: Ty jsi to nebyl, ale mám pocit, že k tomuhle jsem možná teďkonc tak směřoval. Každopádně 9 pohárů je, milí přátelé a milí Kubo, karta starotu.
0: Jo.
1: Jedna, to si můžeš vytáhnout. Poháry, meče a tak dál.
0: Prosím tě, já ti řeknu, co jsem si vytáhnul v tarotu naposledy, když jsem to zkoušel na nějakém festivalu, tak hádej co, ďábel. Ne, opravdu, první karta, ďábel.
1: To seš, ale.
0: Děkuju. Sára má nově, prosím, tarotové karty, respektive ne nově, ale má nové taroty.
1: Ano.
0: O tom si nakonec mluvila už včera.
1: Přesně,
0: s Kristofem.
1: Takže to zkrátím. Mám konečně vlastní tarot, protože jsem si vždycky tahala od někoho jiného, tak si vykládám tak čas od času.
0: A co ti věští taroty?
1: No a právě jsem říkala už včera Kristofovi, že si myslím, že každý má ten tarot, když ho dostane, trošku personalizovaný, že prostě k tobě nějaké karty přijdou a promlouvají trošku tvojí řečí a moje jsou ostré jako břitva.
0: Takové, ostré jako břitva. Ty karty jsou ostré.
1: Ty karty.
0: Už chápu. I ten výklad teda.
1: No jasně, i ten výklad, ale spíš vyložila jsem si třeba dneska kartu věž, která je nakloněná, to je jako věž v Pize skoro.
0: Ano.
1: Jsou tam nějaké ohnivé jazyky a tak. A jak jsou lidi zvyklí, že ti vyjde prostě, že tak čeká tě nějaký rozpad a tak, ale pak tam máš něco pozitivního,
0: jo,
1: do budoucna.
0: Něco hezkého končí, něco hezkého začíná.
1: Přesně,
0: že jo?
1: Přesně. Já tam nemám nic hezkýho. Takže já tam mám jenom, že to spadne.
0: Ta zpráva prostě u tebe, jakékoliv karty, kterou si vyložíš, je něco hezkého končí.
1: Tečka.
0: Ani ne 3 tečky, ale tečka.
1: Je to tak.
0: To se nedá nic dělat, Sáro. Zlepši si dnešní den například dobrým hrnkem kávy, protože dneska je, prosím tě, Mezinárodní den kávy.
1: Ale.
0: A není to
1: si
0: jediné.
1: Zlepším.
0: A to si zlepšíš, protože a můžeš vzít ideálně i svoji milou babičku na kávu, protože dneska je také Mezinárodní den seniorů.
1: Je. První říjnový den, Mezinárodní den seniorů. Tak babičko, třeba nás posloucháš, nebo i nějaké jiné babičky, dědečkové, ano. Tak všechno nejlepší.
0: Sáry, babička je náš podle mě nejstarší posluchač na rádiu Wave a zároveň nejvěrnější.
1: Ale to by mě celkem zajímalo, si udělat nějaký statistiky,
0: ne,
1: jaký
0: chci tady
1: posluchač,
0: ocenit,
1: posluchačka. Ano.
0: Že prostě v neuvěřitelných téměř 93 letech nás poslouchá.
1: Už je měla.
0: Už je měla
1: je to,
0: dokonce.
1: Ano, je to taky znamení, pany, no, my obě dvě.
0: Tak prostě 93 letá posluchačka rádia Wave, tak nás poslouchejte i vy, protože když můžou...
1: Už nemáte žádný výmluvy.
0: Děkuji, Sáry, přesně tak. A hele, něco hezkého končí.
1: A tečka, viď?
0: A tečka.

0: 8 hodin 33 minut tady se Sárou tak nějak lavírujeme nad významem a smyslem života. Říkáme si, a je, ta třicítka se jakž takž ale opravdu blíží a my už to možná do těch 30 po 30 nedotáhneme.
1: No možná, já na to mám pár měsíců, ty v podstatě, Kubo, taky o 2 měsíce víc, já jsem starší o ty 2 měsíce. Ale
0: vidět právě, to není, Sáro,
1: neboj. Tak ale my dnešní den nezačínáme moc pozitivně, já ti říkám, že moje tarotová karta,
0: deprese.
1: Víš, prostě všechno se mi bortí, což není pravda. To jde taky o to, jak ten život vidíš, víš?
0: Přesně.
1: Jestli vidíš
0: tak,
1: sklenici poloprázdnou nebo
0: tak,
1: poloplnou. A my podle mě, my dva, vždycky poloplnou, veď?
0: Jo, jako no. My minimálně se o to snažíme, tak rozhodně nejenom poloplný, ale plný byl určitě tvůj košík houbařský tento víkend, jestli se nepletu. I na tom vidíte, že nám bude pomalu 30, že se oddáváme těmto radovánkám
1: ano,
0: v lese.
1: Podzimní radovánky, moštování, zavařování, houbaření a kolo.
0: A našla jsi prosím tě nějaký hobby teda?
1: Našla jsem jich spousta.
0: Spoustu, jo.
1: V podstatě každý den 2 košíky.
0: To je neuvěřitelný. A co
1: to
0: se
1: jsem si připravovala, abys mi zase záviděl.
0: A to já ti závidím. A co se s tím dělá potom?
1: Co se s tím dělá? No tak většinu z nich musíš spotřebovat hned.
0: Takže smaženice. Jako
1: smaženice, je. Řízky.
0: Zbedly. Ne?
1: Zbedly. No,
0: no to jsou dobrý.
1: Můžeš zbedly, můžeš to samozřejmě taky zavařit si s octem.
0: Ano.
1: Nebo zamrazit. A nebo vysušit ještě.
0: To zní taky dobře. Já se teďka zase vrátím od toho houbaření zpátky k meritu věci, jak se říká. Kdo by to teoreticky do 30 po 30 klidně dotáhnout dle našich očí mohl, je Don Bart 001, viď?
1: Přesně.
0: Ten byl totiž, nebo respektive bude hostem nového Excalibur dnes od 22 hodin.
1: Přesně tak. Dona Barta možná znáte už, nebo určitě ho znáte z minulého týdne, protože jsme tady pouštěli jeho nový song Mario Balotelli, což je právě fotbalista, ke kterému se Don Bart 001 přirovnává. Je to prostě šikovný chlapec, protože za minulý rok vydal 2 alba.
0: Za tenhle rok dokonce ještě.
1: Za tenhle rok a dokonce stihl odmaturovat.
0: To je neuvěřitelný. 2 alba, maturita, co bude návštěva Excalibur.
1: Co bude příště asi ten Forbes 30 po 30. Jako přesně, Don Bart má výborně našlápnuto a proto ho tady máme.
0: Takže držíme mu palce, no a poslouchejte ho dnes od 22 hodin v Excalibur.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablancou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave.
3: Yeah, Jago. Yeah, Jago. At the sky, boy, where I live, yeah, let's go.

0: High Lifestyle, High Lifestyle, tak se samozřejmě jmenuje novinka. Od interpreta Louds One na featuje Simi Living Life High Lifestyle, tak to je samozřejmě blízký Kubovi Vinařickýmu.
1: To nevím, každopádně.
0: Snaží se o to trochu.
1: Včera to tady prezentoval zároveň Matěj Dvořák, jestli se nepletu.
0: Samozřejmě náš hudební dramaturg.
1: Protože byla středa, takže hudební novinky, nová rotace týdenní, zase spoustu zajímavého, o čem budeme určitě mluvit ještě během dneška. V tomhle případě teda Louds One. Už dávno není nadějný youngster, jak právě píše Matěj, ale spíše skutečná nová hvězda českého rapu.
0: Albová novinka Contemporary, z který jste právě slyšeli, track High Lifestyle, přišla přesně rok po desce Cloud. Na téhle novince hostují třeba Shimmy, Marie April, Getro a ve dvou skladbách slovenský rapper Simi Living Life.
1: No pozor, toho jsme, myslím, Sáro, mohli vidět na Fuchs 2 Live Open Air například.
0: Je to nedávno. Tak, myslím, že to zrovna byla ta edice, kdy hráli Gufrau.
1: Je to, je to dost
0: pravděpodobný.
1: No každopádně, ten je slyšet třeba ve skladbě High Lifestyle, která desku uzavírá. Za beatem stojí dvojice Ball Slop a Udochy a Louds One o sobě v písni mluví jako o padající hvězdě, co chce, víš. Víš, to mluví podobně jako my? Čověče, dneska.
0: Dneska je to o tomhle, o té budoucnosti, ty, tak se nad tím zamýšlejte. Milí posluchači, k tomu si můžete taky pustit skvělý klip, o kterém Matěj mluvil, od právě k týhletý sonze, natočil ho Nick Sand.
1: A vypadá
0: dobře.
1: Je to
0: z produkce Sia Creative a právě sám Matěj o něm říkal, že skoro lepší rapový klip neviděl. Ne, už jsem viděla nějaký stylky a fakt vypadá dobře. No.
1: Je pravda, že u většiny těch novinek na rádiu Waze tak nechybí fakt jako kvalitní videoklip. To teda musím kvitovat. Nevím, jestli je to součást toho dramaturgického vedení našich hudebních dramaturgů Matěja a Filipa, ale vždycky tam prostě je opravdu dobrý klip.
0: Hele, tak ten vizuál je důležitý k tomu a klip taky, no.
1: To je pravda. A to, hele, to je u těch lidí stejný.

0: 8 hodin a 53 minut k tomu Jungle Mantra nám pomalu uzavírá první hodinu rána Sarah a Jakub.
1: Je to tak, do konce hodiny nás ještě od konce hodiny nás ještě dělí Fontaines DC, to je oblíbená kapela.
0: Moje oblíbená kapela. No v podstatě nikoho jiného bys ke mně už ani nepřirovnal.
1: To je pravda, to je pravda. No každopádně dneska nás ještě čeká spoustu věcí, například rozhovor, také se budeme bavit o finále Plzeň, které proběhlo teďka o víkendu, tam jsem byl, Sáro, pozor.
0: Ty jsi tam byl?
1: Já tam byl.
0: Ty, my totiž máme samozřejmě ten lore, že já spíš nikde jsem a Kuba nikde není, ale nemá z toho FOMO, ale takzvaně JOMO. On si užívá to, že ty věci prostě pomíjejí, ale je s tím v pohodě.
1: Jenom zpovzdálí samozřejmě. No a na konci hodiny, a respektive na začátku té další, už zprávy od Gaby Muňozové.

0: B2Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windiga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sada. Filmová přehlídka B2Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2cannes.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Devátou hodinou raní nám otevírají Fontaines DC, naše milovaná kapela, jejich píseň Star Buster. No a Star, nová Star na rádiu Wave, Gabriela Muňozová už je ve studiu rádia Wave a přečte nám dnešní druhé zprávy.
1: Zprávy rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Dnes začíná růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaň připomíná ženám, aby mysleli na prevenci rakoviny prsu. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale podle dat Národního screeningového centra nechodí. Dopravní podnik v Děčíně začíná ode dneška používat nové elektroautobusy. Za 253 milionů korun jich nakoupil 21. Většinu nákladů přitom pokryla evropská dotace. Elektroautobusy ulicemi Děčína už zhruba měsíc jezdily ve zkušebním provozu. Městská autobusová doprava je teď až na několik dieselových autobusů téměř celá elektrická. Izraelský nejvyšší soud se dnes bude zabývat rozhodnutím o vyřazení arabských stran z blížících se parlamentních voleb. Ústřední volební komise před týdnem hlasovala pro vyloučení dvou hlavních stran s arabskou většinou. Strana Likud, premiéra Benjamina Netanyahu a arabské strany našla z rasismu a podpory ozbrojeného boje proti Izraeli. Vyloučené strany obvinění odmítají. V pražském klubu Bike Jesus od 8 večer vystoupí slovenský písničkář Zabiť Františka. Ve své tvorbě spojuje indie pop a československý folk. Sám svou tvorbu označuje jako alt folk a na kontě má dvě studiová alba. Vystoupí taky česká hudebnice Josefína, která zpívá a hraje na harmoniku český folk a šanzon.
1: Sport.
2: Tenista Tomáš Macháč končí na turnaji v Pekingu v prvním kole. Po vyřazení v kvalifikaci se do hlavní soutěže dostal po odhlášení jednoho z účastníků. Hned na úvod ale prohrál po setech 3-6 a 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem. Macháč od návratu po zranění prohrál na okruhu 5 ze 6 zápasů.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na horách kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas. A na Radio Wave pokračuje rádio se Sarah a Jakubem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.

0: Ano, opravdu posloucháte Radio Wave a právě Bruce Springsteen otevírá 9:00 ranní rána se Sarah a Jakubem. A proč pouštíme právě jeho? Protože tenhle ten song se jmenuje Glory Days. My tady dneska právě tak přemítáme nad životem, nad budoucností, nad tou blížící se 30, ale tak můžeme to pojat tak, že ty Glory Days nejenže byly, ale i budou.
1: Prostě myslím,
0: pojďme
1: budou.
0: Se přehodit do toho pozitivna.
1: Hele, věk je jenom číslo, to je přesně. První rada a to nejlepší začíná právě až po 30, jsem slyšel, takže já myslím, že dobrý, Sáro, dobrý.
0: Výborně, tenhle ten song je taky hluboce spjatý, jak já tady čtu se vzpomínkami na baseball.
1: Je to
0: takže,
1: tak.
0: A baseballová sezóna totiž, Kubo, teď končí.
1: A prosím tě, končí jako všude na světě, nebo v Česku, nebo jak
0: no,
1: to
0: tak
1: je?
0: Já se v tom zase tak nevyznám, tak jako jenom můj laický pohled, ono se ten sport hraje venku.
1: Ano, čověče, co já vím, tak jo.
0: Tím pádem bych řekla, že když bude přicházet zima, ty podzimní zimní dny, tak se musíš přesunout někam do uzavřených prostorů, tím pádem ta sezóna, si myslím, že už ten její pík jako byl, protože bylo léto.
1: Já jsem si to dohledal, že nejsem úplně jakoby sportovní expert, to nám tady chybí Krištof a Bořek.
0: Jsou experti na všechno nakonec.
1: Tak to je taky pravda. Nicméně celá zámořská sezóna oficiálně vyvrcholila finálovou sérii World Series, která ještě bude teprve. Ta začíná v pátek 23. října. No a kdybychom se měli přenést do české, tady tuzemské scény, tak česká baseballová extraliga již pro letošek skončila. Finálová série vyvrcholila 19. září, kdy historicky první titul získali, pozor, Hroši Brno.
0: No vidíš.
1: No, to je hezký, ne?
0: A myslím, že za ty Hroši Brno, tak teď nevím, třeba se trošku popletu, tak hrál můj kamarád, ano, který vedl na škole, kde jsem studovala, náš baseballový tým.
1: No a to je taky zajímavá, teda řekl bych i věc, která by se měla někdy zapsat.
0: To se
1: zapsat...
0: nehodí moc pro filmaře, veď
1: no
0: by se řekl. Ale
1: zapsat
0: jako...
1: do dějin, že vy jste si na FAMU udělali vlastní baseballový oddíl v podstatě, no tým.
0: No tým a bylo to právě super a máme na to krásné vzpomínky, možná stejně jako Bruce Springsteen.
1: To každopádně, nicméně to je
0: jako
1: takový...
0: Byli jsme pátý na jedních akademických hrách.
1: Ale byli to z pěti asi, ne?
0: A bylo to zpět.
1: A mlčení znamená souhlas. Nicméně předtím, než Bruce Springsteen, ten autor této skvělé písně z roku 1984, tak než propadl právě rockové hudbě, byl v rodném městě Freehold v New Jersey aktivním mládežnickým hráčem baseballu.
0: No tak a všechno se to propojuje.
1: Všechno už to do sebe zapadá.
0: Už to je jasný.
1: Je to jasný.
0: Takže Glory Day za námi, před námi právě teď.
1: Ano, no a před námi také novinka na rádiu Wave a to je Blue Wandy.
0: Přesně tak, zase česká kapela, vracíme se k našemu wavemu playlistu, ale ještě chvíli, ty Glory Days.
1: Jo.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Protože Kuba byl někde, kde já jsem chtěla být a nebyla jsem tam.
1: Jste u nás totiž zvyklí na to, že prostě Sára obráží veškeré, nejenom večírky, ale veškeré kulturní akce, prosím které tě. Prostě Česká republika i Slovensko nabízí. Já tak nečiním, nicméně tentokrát se to stalo. Byl jsem, prosím tě, Sára, o víkendu na filmovém festivalu v Plzni s názvem...
0: A to mě doopravdy mrzí. Finále Plzeň.
1: Filmový festival. Ano. Zhlednul jsem dva filmy hned po sobě. Já jsem tam byl opravdu jenom na skok. Nicméně nádherné prostředí Měšťanské besedy, hned tuším u Smetanových sadů. Opravdu krásné místo. No a viděl jsem, prosím tě, dokument, časozběrný dokument Bára Basiková, že ano?
0: Od Heleny Češíkové.
1: Přesně tak. No a hned potom následoval, teda to bylo jako silný kafe, nicméně velmi intenzivní a zajímavý zážitek kinematografický, a to byl samozřejmě film od režisérky Pepy Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato.
0: No a zrovna ten si včera odnesl jednu z cen, protože včera ten 39. ročník, který skončil, mimo jiný si taky odnesl cenu třeba hraný film Milovník, ne Bojovník Martiny Buchelové, nebo taky minisérie Gerta Schnirk, kterou režíroval Tomáš Mašino, a za krátkometrážní filmy zmíním Věž, film Marie Magdaleny Kochový, který měl právě na finále Plzeň světovou premiéru. A můžete ho taky mimochodem vidět třeba na Boo Festivalu.
1: No, ano, na
0: Česko-německém festivalu, který se koná od 2. do 8. listopadu. Určitě se tam taky mrkněte.
1: Tam určitě vyražte, tam mám teda jeden oblíbený film, který jsem viděl už v premiéře, nicméně zatím ještě jste ho nikde...
0: Pak několikrát doma, že?
1: Několikrát doma, nicméně vy jste ho asi ještě úplně vidět nemohli. Je to film Ježíšku na křížku režisérky Sáry Slavíčkové.
0: A to jsem nemusel si to říkat. Ale
1: tak já, Sáro, víš, že já tě chci podporovat ve všem, co
0: je to
1: děláš.
0: Krásný.
1: A myslím si, že tohle se ti velmi povedlo. Nicméně, ještě na minutku zpátky
0: pojďme do Plzně.
1: Chci jenom říct, že i Čika Čeka byla ohodnocena, a to diváckou cenou.
0: No vidíš.
1: Takže zdravíme Šimona Holého a samozřejmě mu gratulujeme. No a teda, Sáro, řeknu ti, kdyby se holuby proměnily ve zlato, myslím si, že velmi dobře zvolený film i na ty Oscary, protože tento film nás bude reprezentovat na Oscarech. Za mě šanci určitě má, nicméně to asi říkám vždycky u těch nominovaných filmů, ale tenhle je teda opravdu povedený, opravdu silný. No, musím říct, že jsem to musel zpracovávat nějakou chvíli. Mm-hmm.
0: No, mě si rozhodně na to navnadili. Já už jsem viděla samozřejmě spousta věcí na sociálních sítích ohledně tohohle dokumentu, spousta podcastů, rozhovorů, trailer, a hrozně na to chci. Takže Kuba Vinařický doporučuje, kdyby se holuby proměnily ve zlato.
1: Kroužkuju, jak se říká. Ask yourself, who is the pettiest person that you know?

0: 9 hodin 34 minut Anna of the North, takzvaně Anna ze severu, nám dohrála, no a my tady vyhlížíme taky
1: to se
0: sever,
1: víš, Sáro?
0: Jo, tak to víš, severku vyhlížíme. Nicméně stále posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem, my se tady vidíme se Sárou po delší době, jsme z toho naprosto nadšení, to je vidět i na našich energiích.
1: No a já myslím, že ta energie se právě docela zvrátila, protože jsme začali negativně, ale to už je dávno
0: to
1: pryč.
0: To už je minulostí, prostě, hele,
1: přesně,
0: to už
1: přesně.
0: Vzala voda. Hele,
1: vzali to stojí, vlny rádia Wave.
0: Kdo stojí dál, jak se to říká, teď už stojí opodál, nevím, to je jedno. Nicméně dneska, jako každý čtvrtek prostě na rádiu Wave zažíváte naprosto extrémně bohatý program, řekl bych, extrémně.
1: Je to tak, protože za chvilku nás čeká ukázka, a to z nádechu z našeho podcastu samozřejmě, poté nás čeká rozhovor.
0: Také nás čeká rozhovor, přesně tak.
1: Také nás čeká, Kuba mi říkal, že jeho maminka dnes slaví narozeniny, tak ji prostě popřejeme.
0: K tomu se dostaneme.
1: Ano,
0: a to,
1: k tomu se
0: to
1: dostaneme.
0: Nás taky každopádně čeká. Ano.
1: No a dnes od 12 hodin taky Radio Wave Studio Session tady živě.
0: Je to tak, už se to tady začíná ladit, štosovat krásně, a to samozřejmě zahrají kruh 19, což kdo by snad nevěděl, je teplicko-vršovické kytarové duo.
1: No ale dneska jich to bude právě víc.
0: Právě.
1: To nebude jenom duo. No a od 6 hodin nás taky čekají čelisti, tak Kuba Vinařický si už na ně trošku zahrál, protože jsme komentovali v finále Plzeň a filmy, které tam zhlédl, tak uvidíme, jestli i dnes od 6 se budou čelisti bavit třeba o Oscarovém dokumentu, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Můžete si přečíst anotaci, my z toho moc nechápeme, ale právě proto, jak je to tajemné, tak bych si ten díl rozhodně poslechla.
0: Ale můžeme anotaci dát šanci, co
1: no,
0: říkáš?
1: Tak dejme.
0: Celoživotní příslušníci Umpa Lumpen proletariátu Aleš Gdoule, Tonda Saltýny a Martin Telekuk získali vonku zlatý kupon, já. A proto nový díl čelistí vysílají z Nitra továrny na čokoládu.
1: Uvidíme, jestli se k sobě během živého přenosu budou chovat jako bratři, nebo už si dopředu řekli, proč bychom se nezabili. Vydá někdo z nich temný zvuk? Předpokládám, že proč bychom se nezabili jako bratři a temný zvuk jsou nové filmy,
0: no,
1: které budou recenzovat.
0: Hele, člověče, to je jak luštit křížovku, Sáro.
1: To je dobrý, viď?
0: Používá Tom Cruise na zahrádce hloubkový kypřič Digger a je vůbec krásný vzít si tátovi kroboty.
1: Willy Wonka, Leszek Wronka, Kuna Bomber a moderují samozřejmě Aleš Tuchlý, Antonín Tesař a Martin Pleštěla. O 6 hodin můžete poslouchat Čelisti.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Mein Name ist Ausländer. Ich arbeite hier.
1: Ich weiß, wie ich arbeite. Ob die Deutschen es auch wissen?
2: Meine Arbeit ist schwer. Meine Arbeit ist schmutzig.
3: Das gefällt mir nicht, sage ich. Wenn dir die Arbeit nicht gefällt, geh in deine Heimat, sagen sie.
4: Meine Arbeit ist schwer. Meine Arbeit ist schmutzig. Mein Lohn ist niedrig.
5: Auch ich zahle Steuern, sage ich. Ich werde es immer wieder sagen. Wenn ich immer wieder hören muss, such dir eine andere Arbeit.
6: Aber die Schuld liegt nicht bei den Deutschen, liegt nicht bei den Türken.
7: Die Türkei braucht Devisen, Deutschland Arbeitskräfte.
8: Mein Land hat uns nach Deutschland verkauft, wie Stiefkinder, wie unbrauchbare Menschen. Aber dennoch braucht sie Devisen, braucht sie Ruhe. Mein Land hat mich nach Deutschland verkauft. Mein Name ist Ausländer.
9: Ibo a Arbeit, to znamená německy samozřejmě práce, pracovat,
10: ano,
9: pracuj.
10: Ano, přesně tak.
9: Jak jsem se dozvěděla to Kuby Vinařického, protože já jsem španělštinářka, ale ono to...
10: Němčinář, ale už zapomenutý, takzvaně.
9: Ono to není tak těžký zase, já tady vždycky přijdu s nějakými věcmi, ale tak já se z toho raduji. No možná právě to je oslý můstek k nové epizodě podcastu Nádech, protože tato epizoda se zaobírá finanční úzkostí a jaký na nás má dopad.
10: Ano, a také jak ovlivňuje naše prožívání i chování a kdo ji zažívá? Souvisí s naší objektivní finanční situací?
9: Odkud se bere náš vztah k penězům a jak s ním souvisí světová ekonomická situace? Co nám může pomoci, pokud máme neustále pocit, že nemáme dost? A to jsou pěkné otázky a doufám, že opravdu najdeme odpovědi,
10: já
9: protože
10: doufám.
9: Já to řeším každý den a myslím, že opravdu v této ekonomické situaci úplně každý.
10: Musím říct, že to by bylo vlastně přelomové, tento podcast, protože, nebo tato epizoda Nádechu, protože to jsou, myslím, otázky, které jsou snad nejaktuálnější vůbec, nejenom v naší generaci, ale i
9: ono
10: v generaci.
9: Ono se toho totiž odvíjí jako strašně moc.
10: Sáro, co si budeme i v generaci pod námi, ale i nad námi samozřejmě. Taková
9: jsme
10: je
9: tady
10: prostě
9: zpátky,
10: realita.
9: Ale o tom by taky mohl být nějaký podcast,
10: tak
9: ale...
10: si ho založíme. Nicméně teďka jdeme k podcastu Lucie Zajda, tedy k Nádechu, s psychologem a s psychoterapeutem Ondřejem Ostrovským.
9: Ano, a teď krátká ukázka finanční úzkost a jaký na nás má dopad, to zjistíte právě teď.
11: Jak už jsem říkal, pokud je to prožívání finančního stresu intenzivní nebo dlouhodobý, může podpořit i rozvoj různých poruch prožívání, ať už depresivním směrem nebo úzkostnou symptomatikou, včetně poruch spánku, podrážděnosti, ruminace, myslím tím neustálý omílání těch samých myšlenek, pocit nejistoty a tak dále. Projevuje se to často i v tělesné rovině, ať už zvýšeným napětím, který se může projevovat ve svalech, bolestmi hlavy, bušením srdce, problémy se spánkem, jídlem. Projevuje se to samozřejmě přirozeně i v chování, kdy někdo třeba začne extrémně šetřit, někdo začne naopak nadměrně nakupovat a někdo třeba začne víc pít alkohol. Vše s cílem, aby došlo k úlevě od toho nepříjemného pocitu. Samozřejmě intenzitu vnímání finančního stresu ovlivňují i další faktory, ať už finanční znalosti, předvídatelnost ekonomické situace, finanční rezerva a mohl bych pokračovat o dost dál. Myslím si, že rodina hraje docela zásadní roli, protože se vztahem k financím se nerodíme. Když si zase troufnu na moment použít ten gestaltový jazyk, který je mi vlastní, tak použiju výraz introjekt, což je to, když něco, co slyšíme v dětství, tak si prostě do té dospělosti odneseme. Někde vzadu tenhle hlas máme, tuhle jednu větu, kterou může být třeba věta nikdy si na sebe nevyděláš, nebo nikdy není peněz dost a ten rozum nás může zpátky právě ukotvit v té situaci a může ten pocit jakoby rozmělnit nebo sklidnit. Můžeme si teda najít větu, která nás uklidní, můžeme si říct, hele, máš finanční polštář, zvládneš to. Se sociálníma pracovníkama a pracovnicama mám fakt dobrou zkušenost, že lidi, když dokážou člověka dostat ze situace, která se zprvu zdá neřešitelná.
12: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

0: Life of a Real G v 9 hodin a 57 minut k tomu.
1: A ty jsi takový Real G, no, Sáro, dneska. No tak my jsme si G's navzájem v 9 hodin 56 minut, do konce hodiny už opravdu jen pár momentů, pak už se těšíme na třetí a finální dnešní zprávy, které nám přinese Gabriela Muñozová.
0: Ej.

0: It's real life, boy. Yeah.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
2: Svět na dosah.
3: Casablanca.
2: Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.
3: Casablanca. Svět na dosah. Každou neděli od 14 hodin na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Desátou hodinu raní nám otvírá NGI The One, no a naše The One, Gabriela Muňozová, už je v proskleném studiu Rádia Wave a přináší nám naše třetí dnešní zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Ostravu dnes křižuje Havlova literární tramvaj. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida tak připomenou nedožité 90. narozeniny významného dramatika, disidenta a bývalého prezidenta České republiky. Studenti si podle gymnázia pro cestující připravili čtení z textů Václava Havla i Pavla Tigrida. Poprava Christy Pike v americkém Tennessee se nezdařila. Žena je naživu a odvezli ji z vězení do nemocnice. Odsouzená je za vraždu, kterou spáchala v roce 1995 ve věku 18 let. Nejvyšší soud zvrátil rozhodnutí odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil. Podle právníků soud nedostatečně zvážil, že žena byla v dětství sexuálně zneužívaná. V Táboře dnes vystoupí slovenská zpěvačka Katarzia. V divadle Oscara Nedbala od 7 večer představí své 8. studiové album Pozvima neprídem, které propojuje osobní výpovědi s komentáři k současné společnosti. V jejich písních se odrážejí témata vztahů, dospělosti, ženství i hledání vlastního místa ve světě.
1: Sport.
2: Hokejisté pražské Sparty budou hrát v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy o první výhru v domácím prostředí v tomto ročníku. Po 4 porážkách z 5 posledních utkání v soutěži večer přivítají České Budějovice. V tabulce 4. Motoru se v libeňské hale dlouhodobě nedaří. 12krát v řadě tam prohrál. Spartě patří aktuálně 9. pozice.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na horách kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas. A na Rádiu Wave stále posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem.

0: ale nějaký speciální song.
1: Je to pravda, speciální song pro speciální ženu. V 10 hodin 9 minut hrajeme Tinu Turner Simply the Best, a to pro moji jedinečnou maminku, která dnes slaví narozeniny. Mm-hmm. Ona je na dovolené, čili já jí teďka nemůžu popřát osobně, ale aspoň takhle na dálku po vlnách Českého rozhlasu Rádia Wave, čili moje drahá milovaná mami, všechno teda nejlepší k tvým dnešním narozeninám, a právě Tinu ti pouštím, protože si prostě Simply the Best, a ještě využiju jedné drobné věci.
0: My jsme tady totiž uspořádali pro tebe živý koncert, v podstatě o 12 hodin tu zahraje kapela Kruh 19, jenom pro tebe, Verčo, určitě ne, samozřejmě pro všechny, a my je tady máme ve studiu a možná by taky zaspívali.
1: Je to
0: něco,
1: pravda.
0: Společné přání.
1: Ono jich je opravdu hodně, není teda 19, jak název napovídá, ale je jich tu dost a my to využijeme, takže jenom tak krátce.

0: Jen já, 10 hodin a 25 minut tomu doznívá Miss Petty a její hlasy. No a já myslím, že nějaký zajímavý hlasy, možná ty, který se nevejdou do žádný škatulky, uslyšíme tenhle víkend v Praze.
1: Je to tak, bude to tomu v sobotu v případě AO, belgické hudební skupiny, a to v Davidské klubovně, a potom také v neděli Hypen Dash 4. tedy října o 20 hodin v Café v Lese. No a abychom o tom poreferovali a tak nějak navnadili veřejnost, tak k tomu zde máme toho nejpovolenějšího, a to je sám organizátor těchto dvou koncertů, Lukáš Kolíbal. Ahoj.
2: Ahoj, krásný dopoledne.
0: Yes, ahoj.
1: Ještě nutno doplnit, že oba ty koncerty vlastně proběhnou v takové návaznosti v rámci nového projektu Prague Auta Box, který právě má za cíl tak nějak poodhalovat zatím neodhalené, nebo řekněme z pohledu českého publika vzdálené hudební tituly, hudební skupiny. Mohl bys nám k tomu říct víc, s jakou myšlenkou tenhle projekt vzniká a jak zatím tady probíhá?
2: Jasně. Já pořádám koncerty tak třeba už 20 let a převážně jako v kategoriích, v žánrech reggae, hip-hop a world music. A vlastně world music je relativně široká škatulka, nicméně když jsem slyšel tyhle ty dvě kapely, na které jsem dostal nabídku, tak ty byly ještě daleko za těma škatulkama. Jsem na tím chvilku přemýšlel, ale když jsem si pustil to, co hrajou, tak mi to přišlo natolik zajímavé to představit tady místnímu publiku, že jsem hledal pod jakým konceptem a nevejde se to úplně pod ten reggae portál, který dělám, tak jsem si říkal, tyjo, tak to bych chtělo něco novýho, něco právě jako mimo škatulky, ať si lidi rozšíří obzor.
0: No tak pojďme možná konkrétně. V sobotu tedy vystoupí, ty si už ten název vyslovoval určitě lépe, než teď řeknu já, tak AO.
2: AO.
0: AO, ano, protože je to belgická kapela. Je to něco teda mezi popem, ty jsi říkali trošku flamenga, tak každopádně my uslyšíme poprvé v České republice, a to v Davidské klubovně. Tak pojďme na ní, co AO?
2: Určitě AO jsou z belgického Gentu. Je to vlastně belgická kapela, ale zpěvačka má portugalsko-mozambický kořeny, to znamená zpívá portugalsky, proto vlastně ten název AO.

0: najdete leda, když tam dáte tu vlnovku na to A, tak proto au. A vydali na jaře druhý album, který je velmi zajímavý. Viděl jsem nějaký videa z Křtu, kde v Belgii na něm bylo 2000 lidí. A tady u nás samozřejmě jsou úplně neznámí, ale když jsem slyšel, co naživo dělají, on jako ten art pop. Pro někoho to je trošku zavádějící. Myslím si, že dobrý si to jako pustit, protože oni mají akustické polohy vlastně spíš saudáže, to je takový jako portugalský žánr takových tklivých písní, ale zároveň potom se do toho opřou prostě s obrovskou dravostí a jsou to, až mi třeba připomínají Trans Global Underground nebo nějaký další jako taneční projekty. To znamená akustika, elektronika, trošku latino a zároveň úplně originální sound.
1: A ty sám říkáš, že vlastně pro české publikum je taková kapela, byť vlastně už renomovaná, respektive v jejich prostředí, takže je úplně neznámá pro to české publikum zatím, tak jak se takováhle kapela jak přitáhnout to české publikum, jako to je ta otázka.
0: To je, samozřejmě vždycky to je taková promotérová loterie, jakože jestli se odvážíte jako do toho jít anebo ne a nakolik to dokážete tady vlastně představit jako v těch několika týdnech, který máte na tu propagaci. Jsou lidi, kteří dneska pořádají koncerty vlastně toho, že si to hodí do nějakých jako chytrých AI zkoumalů, který jim řeknou, kolik lidí to tady poslouchá. Já jdu víc jako intuitivně jako počuchu jako toho, jestli mě to baví nebo nebaví. Nechce se mi dělat koncerty, které mě jako nebaví a nerezonují se mnou, tak tyhle ty, když jsem si je pustil, tak mě to bavilo a říkal jsem si, to stojí za představení. Začínáme v tom nejmenším možném klubu, takže intimní prostor pro 90 lidí a máte možnost vidět kapelu, která v Belgii vyprodala halu, tak můžete vidět tady takhle ve velmi malém prostoru a tam začínáme.
1: Já si myslím, že pokud vyprodali v Belgii halu, tak v Praze Davidskou klubovnu
2: to bude
1: taky
2: jejich večer.
1: Kor s novým albem, že ano.
2: Tedy to je sobota 3. října, no a pojďme na neděli 4. října, protože to se přesouváme do Kafe v lese, pozor, takže do Vršovic. Tam od 8 večer vystoupí ukrajinská kapela z Kyjeva Hypendash, tak jaký žánr můžeme čekat od nich?
0: Taky mimo škatulky.
2: Samozřejmě, nicméně, tak nic jiného jsem nečekal.
0: Přirozeně. Nicméně u nich je ta hlavní doména jazz a oni jsou vlastně všichni studovaní muzikanti, to znamená, jsou jako excelentní hráči, ale zároveň i ten jazz není jako klasický jazz prostě z 50., 60., 70. let, ale je jejich originální, to znamená, že tam já tam slyším třeba hip-hopový beaty v tom, že hip-hop vzniknul z jazzu, takže jako to je úplně jako přirozený, ale zároveň tam mají třeba hodně jako kytarový plochy a až takový jako rockový věci, abych se ani nebál říct dubstep, oni to jako oficiálně nepoužívají, ale že to jsou schopní jako rozbalit, jako že vám uletí klobouk, tak...
1: No každopádně tam by mohla být i ta návštěvnost, když já nevím, co se kapacity týče v Kafe v lese, to je asi podobné jako
0: dvojnásobná.
1: Dvojnásobná, no víš, ale tak já jsem nedávno slyšel, že vlastně české publikum že vyniká v rámci Evropy, co se jazzové hudby týče, že ji opravdu vyhledává, čili tam by se mohlo blízkat na dobré časy v případě neděle.
0: Já doufám v český publikum, mám reflexy od mých kamarádů muzikantů, že se na to chystají. Zároveň širší publikum, mám trošku pocit, jakože čím ta muzika je trochu jako sofistikovanější, jak to říct, jako víc k přemýšlení, tak tím méně lidí jako aktuálně zajímá a týká se to i třeba velmi renomované jako kvalitní muziky, ale přijde mi, že právě za tou kvalitou, jakože to chce si jako najít a jít se tam podívat a poslechnout si to na vlastní uši a rozšiřovat obzor.
2: No mě samozřejmě ještě tak k závěru zajímá, jako kam přemýšlíš vlastně dál, co bude tvůj projekt Out of Box Prague přinášet? Máš už něco? Určitě jo.
0: Jsou nápady, ale uvidím, jak dopadne tady tenhle ten víkend. Mm-hmm. Já bych si sám nezvolil toho, že bych dělal ty koncerty hnedka takhle jako den za sebou, ale tak se to jako potkalo, že ty dvě samostatné turné se vlastně jako potkávají, projíždějí přes tu Prahu zrovna v jednom víkendu, takže to je takový mini festival ve dvou klubech. A tak uvidíme, mám nějaký nápady, ale necháme se překvapit.
1: Já ještě dodám, že i právě Hypendash budou vydávat na podzim EPčko nové I Was Afraid of Stone Room.
0: Oni už ho vydali.
1: Už ho dokonce vydali, takže zase přijíždí, je to obě dvě ty kapely organizované na tento víkend, tak přijíždějí s novými věcmi, které tady českému publiku představí. A já na tebe mám opravdu poslední otázku. Já jakožto člověk, který neustále hledá nějakou inspiraci, ale těžko se mi hledá, tak mě zajímá, jak tyhle zajímavý projekty ty konkrétně hledáš? Kde jako máme hledat?
2: Kde jsi objevil?
0: No, je to hodně o tom, že se tomu věnuju jako dlouho, to znamená, že mi chodí nejrůznější nabídky. Toho, že bych si našel tamhle v jiný zemi jako konkrétní kapelu a s tou bych se rozhodl uspořádat turné, to už potřebujete mít nějaký rozpočet na to a v opravdu intuici toho, že to jste schopný udělat, ale to znamená, že spíš reaguju vlastně na množství nabídek a vybírám si intuitivně, co mám pocit, že by mohlo rezonovat tady.
2: Tak než se s Lukášem Kolíbalem rozloučíme a pustíme si song od Hypen Dash, který se jmenuje Hypen Telika. Máš k němu něco, třeba nějaký osobní vztah nebo...
0: Je to takový rokovější pojetí trošku, oni mají třeba i víc právě jazzový nebo hiphopový záležitosti. Ještě nutný dodat, že ta kapela je instrumentální, že to je prostě instrumentální kvartet, ale vlastně si úplně vystačí s tím, zároveň spolupracují s různýma zpěvákama, Tamara Kramar třeba s nima má moc hezký single. Hypen Telika, mám pocit, že to je trošku přesmyčka s Metallicou, ale v jazzovém,
2: já jsem si to taky říkala,
0: ale v jazzovém podání.
1: Dobrá, každopádně mi děkujeme za navnazení, mě si teda rozhodně navnadil, myslím, že Sáru také a naše posluchače zcela jistě též. Já tedy jenom zrekapituluji, že 3. a 4. října koncertní, vlastně dalo by se říct série Prague Auda Box, a to v podání AO a Hypen Dash, no a Hypen Dash už teďka uslyšíte na Radio Wave. My moc děkujeme Lukášovi Kolíbalovi, organizátoru těchto dvou koncertů.
2: Ať se daří, myslete mimo škatulky, že?
0: No, tak, děkuji moc za pozvání, ahoj.
2: Hypen Dash, Hypen Telika.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
0: Špína.
1: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Ale to je sympatická hudba kapela Cash by tady dnes ve 12 hodin třeba zahrála naživo.
1: Záro, co čert nechtěl, oni tady dneska budou hrát. No je to tak. Bohužel, my dva už tady u toho teda nebudeme, ale samozřejmě jako všichni posluchači Radia Wave si to naladíme na vlnách Českého rozhlasu Radia Wave. No a bavíme se samozřejmě o kapele Kruh 19. Kdo by nevěděl, to je teplicko-vršovické kytarové duo, až na to, že už to vůbec není duo, protože
0: ne,
1: tady
0: ne,
1: máme
0: tady
1: 7.
0: Asi tak 19. Ne, 19 děleno dvěma. Jestli to říkáme správně, protože...
1: 19 děleno dvěma není 7.
0: No ale ono jich je tady 8, Kubo. Už jeden další člen přišel.
1: Stejně,
0: podle mě ten...
1: 19 děleno dvěma není 8. Nicméně.
0: Není, ale zrovna zakládající duo se potkalo na Matfizu, takže to je jejich parketa,
1: Damian
0: samozřejmě čísla.
1: Vojta.
0: Moje určitě ne.
1: A moje taky ne, prosím tě. Každopádně, Kruh 19, pokud by vás dneska zaujali, a oni vás celá jistě zaujmou, protože jsou prostě dobrý a zároveň mají nové EPčko venku Noční tramvaj 93, tak je také čeká dlouhá šňůra koncertů na podzim. A Sáro, prosím tě, ta začíná v Táboře. Pokračuje přes Bludov, Prahu, Vrchlabí, Brno, Šumperk, až do Hradce Králové, potom také do Teplic, Velhartic, do Prahy a do Olomouce. No prostě je to hodně.
0: No, takže kdybyste dneska nestihli po 12. hodině tady u nás v live studio sessionu, tak určitě budete mít možnost, no a Kubo, samozřejmě ta nejdůležitější otázka, jaký je tvůj oblíbený dinosaur?
1: Jejich hodně.
0: Ne, takže nemáme nic konkrétního.
1: Jaký je tvůj oblíbený dinosaur?
0: Stegosaur.
1: Samozřejmě.
0: Jej.
2: Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: To znívá novinka na rádiu Wave Churches a Roses a Prosklené studio opravdu už praská ve všech.
1: Doufám, že vši tady nemáme, Sáro, to by bylo
0: trochu
1: problém.
0: Já taky doufám, že ne, no, ale kdo tady je Jarda Petřík?
2: Ahoj, já nemám vši.
1: Děkujeme, tak to si tady jediný.
2: Zároveň pozor, dneska já slavím,
0: ano,
2: víte proč?
0: Ne.
2: Mezinárodní den seniorů, přátelé.
0: Ale Jardo,
1: je to tak,
0: a jsi mladě smýšlející senior, rozhodně. Jinak bys tu nemohl být, pozor.
1: Jardo, ale víš, jak to můžeš oslavit, že nějakého seniora vezmeš na dobrý hrnek kávy, no prostě na kávu, protože dneska je zároveň Mezinárodní den kávy.
2: Mm-hmm. Ne, ale to tento kalendář nezmiňuje.
1: Tento kalendář není neomylný.
0: Kuba to zjistila, můžeš vzít nějakého Igora, ten má svátek.
2: To jo, tak to nejsou náhody, přátelé.
0: Nejsou, no.
1: Čili my jsme ti v podstatě narýsovali denní program.
2: Se seniorem Igorem dneska půjdu na kafe.
0: Yes. A k tomu si poslechni kruh 19 samozřejmě.
2: No rozhodně,
1: Ten
2: a vy taky,
1: čeká.
2: Vy taky, no. Po 12. další Radio Wave Studio Session. První podzimní.
0: Jej.
1: Je to tak, jak to zvládáš? Pořád žádné deprese na tebe nelezou podzimní, Jardo?
2: Ne, vůbec.
1: Tak, no, to je
2: tak s tímhle počasím.
1: To je pravda.
0: Je to dobrý, baví
1: Sáro,
0: léto.
1: Vidíš, od Jardy bychom se měli učit.
0: No, my jsme tady byli dneska takový depresivní, my dva.
2: Vy dva.
1: Ale jenom vždycky to jsou ty první dva stupiny, že rozlepíme ty ranní oči a potom už to
0: pak
1: nějak
0: už to bylo dobrý. No tak pojďme se rozloučit. Jardo, jaký je tvůj oblíbený dinosaur?
2: Je to taky stegosaur. Já jsem, no k tomu se všemu pak dostaneme v následném rozhovoru.
0: Řekl jsi to stejně neoriginálně jako
2: ne, já se trochu bojím, že spousta lidí žádnýho jiného nezná, že tam bude ten zakopaný takzvaně triceratops, ale uvidíme.
1: Tak jo, tak se s váma
0: se
1: loučí dinosauři z Radia Wave.
2: Máme, jo.

0: Český rozhlas. Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Quest.
3: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
0: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádio Wave.
4: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
5: Jsem trošku rebel.
4: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
5: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
4: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
5: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Bad Bunny, Nueva Yol a ještě před ním taky Jordi Grip. 11 hodin 11 minut, čtvrteční On Air na Waveu, 1. říjnový pokračuje. Teď už nikoli se Sárou a s Jakubem, ale s Jardou Petříkem za mikrofonem, který vás samozřejmě zdraví. Už věřím, moc dobře víte, že po 12. nás čeká Radio Wave Studio Session, dneska s kapelou Kruh 19. Do té doby samozřejmě playlist, taky spousta hudebních novinek a hned teď jedna z nich míří do uší rovnou za vámi. Skepta, který chystá konečně nové album, jmenuje se Fork and Knife a první singlovka z něj je zároveň i spoluprací s Chase and Status. Jmenuje se Innocent Smile a zní přesně takhle.

0: Jestli jste letos stihnuli navštívit další ročník festivalu ilustrace a komiksu Lustr, který se konal v Holešovické tržnici v Praze, tak jste dost možná byli i u dalšího živého natáčení Podhoubí. Tentokrát za to mohl právě Lustr, který si pozval Prokopa Pidharta a Magdalénu Gurskou s Eliškou Fulínovou. O čem se na Lustru bavili, to pokud jste nebyli na místě, můžete velmi snadno zjistit, protože jsme samozřejmě pořídili záznam z Holešovické tržnice, který najdete na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas a dalších platformách. No a ukázku z toho živého lustrového vydání Podhoubí vám ve vysílání nabízím taky právě teď.
1: My vlastně rádi běžkujeme a já jsem byla jednou vlastně svědkem takového opravdu neuvěřitelného spontánního setkání běžkařského lidu poblíž pramenu Vltavy, kde došlo k takovému jako spontánnímu srocení a spontánnímu jakoby prostě projevování úděsu nad tím, co se tam děje. A to teda jako i nad tou mladou smrčinou, kdy ty lidi samozřejmě jako nějak vnímají, že se to obnovuje. Ale to prostě není ten les, který oni tam chtějí. Jo. A tahle ta zkušenost, kdy ty lidi, kteří se neznají a začnou tam jako spontánně prostě si vyměňovat ty názory na to, jaká je to hrůza, co jsme tam dopustili a co se tam děje a jak to zelený šílenství a tak dál, jo, který tam najednou splývalo i s tím jako opravdovým zeleným šílenstvím té spontánní přírody, která tam jakoby bujela, ale která nikoho nepouští mezi sebe, že jo. Jo, tahle ta jakoby mladá smrčina, to prostě proto jsem taky byla tak trochu třeba drsná, jo. Ale tahle mladá smrčina, to není ten les, kam se dá jít na ty houby, jo. Tam jako pokud byste chtěli vlíst, tak musíte pěkně na 4, jo, a stejně se poškrabete a popícháte. A vůbec by to vlastně nešlo, že jo, protože prostě jsou tam ty popadaný a tlející starý stromy a tak prostě to je úplně neprůchodný, jo. Čili tohle se taky mnoha lidem nelíbí, jo. Zase z jiných důvodů, jo. Tam to bylo moc smrti, tohle je zase moc toho neřízeného bujícího života, jo. Prostě to je taky špatně, jo. Takže no, já bych nebyla zase tak optimistická, co se týče toho jako proměňujícího se jako vnímání veřejnosti.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost.
1: Jako vnímání veřejnosti.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Kdyby vás dnešní chystaná Rádio Wave Studio Session tak nějak navnadila na to, že si chcete dneska večer užít ještě víc živý muziky, tak tady pro vás mám dva koncertní tipy. Nebude to sice kapela Kruh 19, ale ty si užijete aspoň trošku naživo v našem vysílání dneska. V Táboře můžete do divadla Oskara Nedbala zajít na Katarziu, která má venku 8. studiové album. Vyšlo letos v květnu pod názvem Pozvím a nepríjdem. Tak já doufám, že dneska večer na pódium Katarzia přijde a zahraje vám z téhle desky, ve které kombinuje křehkost, ironii, vzdor i humor a otevírá témata vztahů, dospělosti nebo hledání vlastního místa ve světě. Po 7. večerní dneska v táborském divadle Oskara Nedbala Katarzia. Druhá pozvánka míří do Bike Jesus v Praze. Po 8. večer se tam dneska představí písničkář Zabiť Františka, který podle některých zní, jako kdyby si lidová balada dala rande s městskou neurózou, ale sám svou tvorbu označuje jako alt folk. No a kromě něj taky Josefína, ta zpívá a hraje na harmoniku český folk nebo chanson. Bike Jesus dneska od 8.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Čtyři chlapy. 30 společných let. A jedna bohemská jízda, která nekončí. Kulatiny hravých rockerů s jejich největšími hity. Záznam koncertu Vohnout 30 let na hudební scéně. Premiéra zítra večer na ČT Art a v TV vysílání.

Takhle zder, Three Roads, když jsem vám v téhle hodince pouštěl ukázku z nejnovějšího podhoubí, tak mám vlastně ještě jednu zprávu, která se podhoubí neboli mycelia týká. Pokud se shodou náhod budete vyskytovat v blízké budoucnosti ve Velké Británii v Exeteru, tak doporučuji zajít do britského muzea RAM se dvěma M, protože tam je aktuálně k vidění instalace, která je vlastně založená na převedení elektrických signálů, které vysílá mycelium do zvukové podoby. Postaral se o to hudebník Jason Sink, no a podle kurátorky současného umění v RAM Larry Goodband trvala příprava téhle exibice s názvem Living Labyrinth celých 5 let. Autor instalace, zmiňovaný Jason Sink, musel totiž dlouhé hodiny ležet v lesích, to myslím, že nebyl až takový problém, ale samozřejmě následně všechny ty houby tak nějak obdařit senzory, měřit elektrický proud, který vycházel z mycelia, a následně ho převádět do hudební podoby. No a to už nějaký ten čas zabralo, zmiňovaných několik let. No a výsledek je teď k vidění a hlavně ke slyšení ve zmíněném britském muzeu RAM v Exeteru. Takže pokud posloucháte naše podhoubí a chcete slyšet, jak mycelium ve skutečnosti zní, vyražte na tuhle zajímavou výstavu. Detaily o ní najdete taky na našem webu v sekci Wave News. No a my si teď pustíme nové Liars, kteří se co nevidět představí taky v pražskému Punktu na vyprodaném koncertu. Tohle je nejnovější song z chystané desky, která vyjde v příštím roce. Skladba pojmenovaná Ice Pick Kalamazoo.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave. Let's go.

0: Robin, Missing You, 10 minut před čtvrtečním polednem. Na Waveu docela ještě dvě domácí jména. Black Tar Jesus, taky Tokyo Drift. No a zakončíme dnešní dopoledne spoluprací MC Jala a Skoč Rolexe. No a po 12. už se můžete těšit na dnešní Radio Wave Studio Session kruhu 19.
1: Podzim v Praze bude patřit rapu. A$AP Rocky, Don't Oliver, Vlad nebo ESDG v Praze. Velká jména, nové objevy a pořádná dávka rapu naživo. A$AP Rocky, 4. října O2 Arena, Vlad 8. října Meat Factory, ESDG 18. října Rock Café, Don't Oliver 30. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Stage Rádia Wave.
3: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Teplicko-vršovické kytarové duo Kruh 19 tvoří Damiana Vojta, kteří se potkali v Praze na Matfizu a už skoro 3 roky skládají písničky o Praze, o světě a o okolí, kde mísí důvtipné texty a taky narážky s melancholí z postupného dospívání. Na debutový virální single Dinosaur z roku 2024 navázali prvním EPčkem s názvem Noční tramvaj 93 a i to uslyšíte v následujících minutách naživo. Radio Wave Studio Session a Kruh 19.
1: Zdravíme diváky Rádia Wave, my jsme Kruh 19.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to kam, už nejsme děti. Občas se sám tam, proč už nejsme děti, proč nejsme děti.

0: ty chtěl si to jiný a chtěl si to jinačí. A teď, když to máš, tak přemýšlíš nad tím, proč ti to nestačí. Chtěl si to jiný a teď, když to máš, tak přemýšlíš, co z toho vlastně ve finále máš. Víš, že kdo nenastoupí, tak ten se nesveze a tak děláš to jediný, co umíš, a to je posílat zmatený slohovky Terezy. Víš, že kdo nikdy nic nečeká, ten nemůže být nikdy zklamaný. A když si v rádiu Wave v 9 ráno zapomeneš kytaru, tak seš úplně náraný.
1: Kdo nekouká, co nechce, nevidí. Občas by to chtělo pauzu od lidí. Co nehasíš, to tě nepálí. Chce všechno sledovat zpovzdálí. Všechno dnes odkládáš na zítra. A zítra bude čas si to vyčítat. Vyjdeš čas, ale zase přijdeš pozdě. Nevíš, kde spíš, a to je dobře.

Usneš všude, probudíš se málo kde, tobě to nevadí, ty žiješ náhodně. Štěstí nakonec nepřeje nikomu, vítr naopak, když močíš u stromu. Štěstí má dávno po termínu,

Tam mě les zahojí a ty už navždy budeš v té tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

0: Kruh 19, živě ze studia Rádia Wave. Slyšeli jste 4 songy, velký hit Dinosaur a potom v podstatě všechny 3 skladby, které aktuálně najdete na debutovém EPčku Noční tramvaj 93. Damiana Vojta, ovšem nikoliv pouze v dvojici dneska, ale s celou kapelou, Vašek za bicími, Ondra za basou, Klára jako host k písni Jenom ti zamávám, co by autorka textu, a na trombon Josef a na klávesách Nikolas. Pojďte za mnou, prosím, minimálně teda Vojtu a Damiane aspoň, případně se připojte i další, pokud budete chtít. Ahoj, kluci.
1: Ahoj.
0: A musím říct, že se mi asi nikdy při rádiové studio session nestalo, že bych měl takhle na krajíčku, jako když jste zahráli Dinosaura. A tak mě zajímá, jestli když jste ten song vlastně dávali dohromady, jestli jste tušili, jaký melancholický banger jako vypouštíte do světa?
2: To je dobrá otázka. Já si myslím, že jsme měli takovou představu, že to je chytlavý a že se to lidem bude líbit. Ale asi jsme úplně na začátku toho procesu nevěděli, že to bude takovýhle.
1: My jsme žili v tom, že si společně uděláme hezký odpoledne s kámošema ve studiu, vydáme to, uslyší to pár lidí a slyšelo to mnohem víc než pár lidí nakonec, takže jsme vlastně hrozně vděční, že to takhle vybouchlo a můžeme být třeba i tady díky tomu.
0: No to jo, na YouTube to má aktuálně nějakých 140 tisíc, kdyby to byl rap song, tak to má milion samozřejmě, takže velmi dobrý čísla. Jak těžko se ten song rodil? Bylo to na první dobrou všechno napsaný a vymyšlený?
2: Hele, vlastně musím říct, že to byla jedna z prvních písniček.
0: A vymyšlený?
2: Hele, vlastně musím říct, že to byla jedna z prvních písniček, který jsme dost dělali společně. A

0: Vojta Damian na ČVUT, nebo na Matfizu v Praze.
1: Na Matfizu, na Matfizu.
0: Jak došlo k tomu, že jste zjistili, že budete spolu dělat songy?
1: Ty vado, no s Damianem to bylo ze začátku hrozně těžký, protože na Karlovce, na Matfizu máme studijní systém SIS a on s ním už uměl pracovat, takže zatímco my jsme byli vlastně spolužáci na oboru, ale on si uměl zapsat ty alternativní cvika, takže jsme se vůbec nepotkávali ze začátku a po asi půl roce jsme zjistili, že já hraju na kytaru, on hraje na kytaru. Jednou jsme si zadrnkali na náplavce a pak jsme se připravovali právě na zápočet z fyziky spolu. Mně bylo špatně hodně, jemu pak začalo být hodně špatně a tak jsme místo toho, abychom počítali fyziku, psali spolu písničky.
2: No a to byl nějaký takový první impuls k tomu, že vlastně jako můžeme něco spolu udělat a že by to mohla být sranda. A jsme nikdo nečekal, že to bude takhle opravdová kapela někdy.
0: No a když jste zjistili, že teda oba hrajete na kytaru, bavili jste se třeba i o tom, co posloucháte? Sedlo si to i tam?
2: No to jo, já myslím, že vlastně moc ne.
0: Tak pojďme, jména, žánry.
2: já jsem taky hodně indie rockový, ale poslední dobou poslouchám i celkem dost různýho folku, starýho třeba.
0: Řekni, jakýho?
2: Mě třeba teďka hrozně baví Nick Drake. A jako vyrůstal jsem docela dost na Neilu Youngovi, protože to nějakým způsobem do mě hustil můj učitel na kytaru.
0: A z český scény něco, nebo to vůbec
2: ne? Z český scény? Já mám rád tu obecně českou studentskou scénu pražskou, kterou znám, ale jinak...
0: Myslím takový ty starý folkaře nebo něco podobného? Folk,
2: jakože takhle, já hrozně mám rád Kryla samozřejmě, ale třeba i oba dva Topoly.
0: Vojta?
2: To bych řekl.
1: No, mě rodiče vychovali na divokým Billovi, Kabátech, Jarkovi Nohavicovi a těchto těch českých bangrech.
0: Zdravíme Karla Veselého a jeho knížku Sny a touhy, kde o tom našem píše.
1: No. A teď jsem spíš směrem do jako slovenského postpunku. Právě nedávno u vás byly třeba Mňaulau nebo dva roky zpátky Berlin Manson tady. A řekl bych, že vlastně moc jako neprotínáme v tom, co posloucháme ve volném čase.
2: Těžko říct, ten postpunk máme takový společný. Já mám hodně rád tu britskou scénu, a jako Black Midi, teďka Jordy Grip, který tu taky hrál.
0: Jak vznikají ty vaše songy? Zmínili jste, že už to začíná být společná práce, to znamená i texty dáváte dohromady oba, nebo je jeden z vás, řekněme, výhradnější textař?
1: No, to je hrozně zajímavý, protože my kombinujeme všechny ty přístupy k tomu, o kterých jsem kdy slyšel, kdy vlastně někdy jeden z nás přijde s hotovou písničkou a jenom se dodělá jako pár změn, ale v podstatě to, jak to přinese, tak to pak skoro tak i hrajem. Jindy s textem a předělá se instrumentál a jindy naopak se zase přijde s instrumentálem a píše se do toho text.
2: Ale jakoby je nutný říct, že Vojta je ten, kdo umí psát texty, takže většinou je to tak, že Vojta napíše text a my mu to potom s Vaškem vezmem a vykradem z toho pár vět, kterých se skládáme znova dohromady jinak.
0: A máte za sebou nějakou lidušku, nebo jste se na ty kytary naučili u táboráků?
1: No, já nemám žádný formální hudební vzdělání a chtěl bych tady dát asi shoutout mým rodičům, který napadlo mi v 16 letech k Vánocům dát ukulele. Což bylo tenkrát velký překvapení a od té doby jsem na to hrál, učil jsem se a vlastně jsem úplně samouk. Možná to jde i slyšet, nebo to tak občas vypadá.
0: Takže to nebylo tak, že bys ho strčil někam do rohu, tam se na něj dva roky prášilo a pak si zjistil, že to vlastně byl dobrý dárek?
1: Já jsem z něj byl nadšený od prvního momentu, co jsem ho měl. A od té doby non-stop prostě jsem si do toho skládal a teď jsem tady.
0: Kde dostal Damian první kytaru?
2: Tyjo, mě bylo asi 14, možná i míň, tyjo. Ale nutno říct, že já jsem si docela vyšlapal, že jako chci hrát na kytaru. Tenkrát jsem chodil k mýmu skvělému kamarádovi, Niku Hudáčovi, což byl takový náš americký kámoš, který mě právě nějak tak vzal pod svoje křídla a učil jsem se s ním takový ty věci jako Nirvánu a různý jiný trošku víc níž věci z té doby. A vlastně to mě hrozně formovalo v tom, jak o té kytaře přemýšlím, ale taky nemám žádný jako institut...
1: Formální.
2: Formální, ano, přesně tak.
0: Nebo institucionální.
2: Ano, institucionální jsem chtěl říct, vzdělání, což má teda jenom tady Vašek a Nikolas, který na to hráli dneska.
0: Uh-huh.

0: Vašek na bicí, Nikolas na klávesách.
1: Je to tak.
0: Zároveň jste zahráli song Jenom ti zamávám, který vlastně není váš. Je to tak,
1: Je to tak.
0: Ho má na svědomí Klára?
2: Ano, ano.
0: A k tomu došlo jak? Znáte se s Klárou, nebo jste někde ji slyšeli na koncertu a napadlo vás ji oslovit?
1: To je hezký. Ne, já si s Klárkou znám docela dlouho, my jsme spolu chodili na Gimple a nějak jsme se dohromady potkali všichni už před nějakou dobou a když nám řekla, že má tenhle ten text, který jí baví a přijde jí, že by se měl nějak zhudebnit, tak jsme jako neváhali. Já jsem do toho něco složil a pak jsme dlouho tu písničku měli na poličce, protože byla taková nedodělaná.
0: Vojta vypadá jako, že chce něco dodat.
2: No a ono to s ní bylo hrozně těžký ze začátku s tou písničkou. Zkusili jsme ji zahrát asi dvakrát a nikdy se nám to nelíbilo, ten výsledek, tak jsme ji pak odložili. A když jsme vymýšleli, co přidáme nakonec do toho EPčka, a tak nás napadlo, že můžeme sáhnout zpátky po téhle písnice, po tomhle textu, po tom, co několik let vlastně byla v šuplíku. A tím, jak jsme ji neměli vůbec nahranou, najetou, nebyli jsme zvyklí na žádnou její formu, tak i Vašek vlastně říká, že bylo hrozně super, že tam mohl dělat cokoliv si chtěl. A nikdo z nás neprotestoval, nebyl jako, my jsme to vždycky hráli takhle, nemůžeme to takhle zachovat.
0: Uhum. No a ještě pojďme k té kapele, protože dneska vás tady bylo docela dost ve studiu, kde jste pozbírali Vaška, kde jste pozbírali Josefa, Nikolase, Ondru.
2: My se s Vaškem známe hrozně dlouho a teď zase zmíním moji drahou maminku, protože Vašek je o rok starší než já, chodili jsme na stejný Gimple a moje máma byla jeho třídní. Takže se známe od Vaškových co 13 let a od mých 12 a po několika letech jsme se potkali mimo Teplice v Praze a Vašek nám psal a byl jako, hele kluci, líbí se mi váš dinosaur, pojďme někdy spolu něco vymyslet. A tak se s náma nalodil Vašek.
1: No a zbytek je prostě pražská scéna. Ona, ta Praha je docela malá.
0: No a co teprve Teplice?
2: Ty jsou ještě menší, no.
1: Ale z toho kraje je spousta zajímavých kapel teda.
2: Třeba Kabáti.
1: Meluzíny.
2: A myslím, že Kuba Čermák.
1: Letmo.
2: Kruh 19.
0: No tak dropněte ještě ten název vaší kapely, teda k tomu jste došli jak?
2: My jsme opět zpátky k Univerzitě Karlově, kde jsme spolu studovali a tam existují univerzitou přidělený kamarádi. A říká se tomu studijní skupina, slangově se tomu říká kruh. A my jsme hrozně potřebovali na jeden koncert vymyslet, jak se bude jmenovat a mělo to být takový jako jedna show, zahrajeme si, přijdou kámoši, končíme. Tak jsme byli jako, hele, tak máme číslo studijní skupiny 19, slangově se tomu říká kruh, tak tomu budeme říkat kruh 19. A zůstalo to.
1: Je to tak, no.
0: Takže nic lepšího jste takzvaně nevymysleli a zjistili se, že to docela funguje.
1: A tak oni ty názvy s těma číslama samozřejmě fungují.
2: Jako podstatný jméno a číslo je taková jako signature.
1: Česká věc. No.
0: Dobrá, před vámi je, dá se říct, ještě polovina turné, pokud se to dá, jo, myslím, že jo, turné. 14. října v Brně je asi nejbližší termín. Na těch jednotlivých koncertech v průběhu listopadu ještě pak a prosince budete vždycky v téhle sestavě nebo budete mít nějaký komornější složení, jak to vlastně děláte při těch koncertech?
1: No, my jsme přišli na to, že je hrozně super hrát ve dvou, protože si člověk vezme kytaru do vlaku a prostě jede. Dojede někam. Mm-hmm. Ale je to potom vtipný, já rád říkám, že jsme jediná kapela, která hraje covery na své vlastní písničky, protože ty lidi znají ty písničky tak, jak jsou nahraný a my tam prostě přijdeme s těma dvěma kytárkama, děláme takový táborák. Ale určitě přijďte, je to zároveň vtipný, snažíme se dělat prostě takovou
2: show. Bejt trošku vtipný, občas to jde, občas to nejde.
1: Takový kabaret trošku.
2: Ale určitě, kdybyste, vážení diváci, měli zájem se zastavit na tu kapelní verzi, tak 3. prosince budeme hrát v Pražské klubovně právě s celou kapelou.
1: A potom i v Olomouci.
0: Skvělý. Kruh 19, Vojta, Damian a koncert, který jste slyšeli v podobě vlastně přehrání celého debutového EPčka. Ať se vám daří a ať ještě víc dinosauří hitů.
1: Díky moc.
2: Díky moc. Ahoj.

0: again later.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

Margo s novým songem a pokračujeme na domácí novinkové scéně. Míříme do rapu. Loud Zvan má venku nové album Contemporary. Co by hostující najdete na té desce třeba Shimiho, Marie April a nebo slovenského rapera, který si říká Sim Living Life. A právě spolupráci s ním si v podobě songu High Lifestyle hrajeme jako jednu z našich aktuálních, dá se říct, už říjnových novinek. Nový Loud Zvan.

0: moc v krku.
1: Moc repu, moc trepu, Arleta, OG Miyagi, MDMX a jejich společná věc Rezidence. Za pár minut máme 13. čtvrteční On Air na Waveu pokračuje Shame, Magdemarco a taky Aič to ještě docela stihnou.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Starter.
4: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Anet X, Toxic a pokračujeme dál s domácími novinkami. Tentokrát to bude dvojice Blue Wandy, která konečně drpla debutové album. Jmenuje se La Bomba. Jak velká bomba to bude, to asi uvidíme a zjistíme v následujících dnech a týdnech. Každopádně tak nějak pokračují v tom, co od nich dobře známe. Propojování rapu s vlivy flamenka, současným latinopopem, elektronikou. No a z té zmiňované dlouhohrající debutové prvotiny si hrajeme co by novinku, věc pojmenovanou X, na kterém zpívá druhý hlas zpěvačka Táňa Lvovská. Nový Blue Wandy.

0: vítr do uší, tohle byla Rico Nasty ve čtvrtečním On Airu na Waveu, kde budeme pokračovat ukázkou z aktuálního dílu série stělesnění v podobě Ozempiku, který se stal symbolem rychlého hubnutí. Nicméně původně vzniknul jako lék na diabetes, až následně se zjistilo, že má i zmíněné, řekněme, vedlejší účinky v podobě ztrácení váhy. No a dneska je součástí mnohem širší debaty o léčbě obezity jako takové. S dietoložkou Václavou Kunovou došlo třeba na to, komu mohou podobné léky pomáhat, jaká mají rizika a proč je debata o jejich užívání daleko složitější. Poslechněte si bonusový rozhovor ke třetí epizodě stělesnění na našem webu, anebo samozřejmě v podcastových aplikacích. Tady je z něj ukázka.
1: Já mám pocit, že v té naší dietní kultuře, řekněme, se úplně na tyhle otázky neptáme, takže možná bude znít na první poslech tak zvláštně. Ale mě vlastně zajímá, kdy je za vás vůbec vhodné dát se na tu cestu té redukce váhy. Protože vycházím z toho, že je třeba říct, že například plnější tělo nutně neznamená zdravotní problémy. Tak kdy za vás, jak vlastně komplexně přemýšlet nad tím, kdy vůbec se na tu cestu hubnutí redukce váhy dát? Co jsou za vás ta kritéria?
2: Já jsem ráda, že se na to ptáte, protože většina lidí a někdy i právě lékaři jsou zaměření čistě jenom na body mass index, to znamená index tělesné hmotnosti, zkrátka váha, číslo na váze. Přitom víme, že jsou typy lidí, kteří mají robustnější tělesnou stavbu, víc svalové hmoty nebo obecně tedy aktivní tělesné hmoty a kteří můžou být v pásmu lehké nadváhy a přitom mít nízké procento tělesného tuku. Takže za mě určitě je takovým varovným signálem, úplně tím nejjednodušším je zvětšený obvod pasu a není to tak, jak se vždycky říkávalo, že u žen nad 88 cm, u mužů nad 102, ale používá se nově teď index pas výška. To znamená, že ten pas by neměl být víc než polovina toho, co měříme. Je to logické a jsem ráda, že se konečně na to přišlo, protože někdo třeba, kdo je tak vysoký jako jste vy a je rozdíl, když je to třeba žena, která má 152, 153 cm, tak tam samozřejmě ty kritéria musí být jiné. To samé u mužů dvoumetrový chlap a muž, který má 170 cm. To je to, je to zkrátka rozdíl. Takže ten obvod pasu by měl být maximálně polovinu toho, co měříme. To si myslím, že je dobré kritérium. Pokud vlastně ten obvod pasu je o hodně vyšší než tohleto, co jsme tady říkali, tak je to jasným, v podstatě jasným indikátorem toho, že v tom organismu se hromadí větší množství viscerálního tuku. A ten viscerální tuk sám o sobě není zase jenom tam estetický, nebo spíše teda neestetický, ale je metabolicky aktivní, bohužel zase tím negativním směrem oproti svalové hmotě a je vlastně producentem prozánětlivých částic, které potom stojí za vznikem kardiovaskulárních onemocnění, kloubních potíží a tak dále, mohli bychom toho jmenovat tady spousta.
3: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Série stělesnění poslouchej na wave.cz, na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tak nebo Nerájev. No a kromě muziky můžete samozřejmě na rádiu Wave poslouchat i audioknihy. Tou aktuální je dílo Olivera Lovrenského s názvem Když nám bylo míň. Čas na ní máte ještě skoro celý říjen, konkrétně do 25. na těch 6 zhruba půlhodinových dílů, které najdete buď to na našem webu nebo na audioportále Můj rozhlas. Tohle dílo je vlastně hodně syrovým debutem, který Oliver Lovrenský napsal ve svých teprve 19 letech a navzdory tomu se kniha okamžitě stala bestsellerem a částečně se jí říká Trainspotting generace Z, protože je věnovaná nejlepším kamarádům, kterým je nějakých 15-16, žijí v Oslu a propadají se stále hlouběji do světa drog a násilí. Šťavnatý rapový jazyk, empatie i humor a vyprávění o současné generaci norských mladých mužů naleznete v tomhle díle Olivera Lovrenského. Když nám bylo míň, tenhle norský bestseller o klucích z ulice poslouchejte na našem webu a na audioportále Můj rozhlas do 25. října.
1: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci, série o tom, co jsme podělali.
2: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jeden výstavní, jeden divadelní a taky jeden debatní tip na dnešní večer. Začneme pozvánkou do Západočeské galerie v Plzni. Tam můžete dneska od 17 hodin zajít na komentovanou prohlídku výstavou Jana Solpery pod názvem Round It, která za pár dnů končí, konkrétně 4. října. No a výstavou vás provedou samotný autor Jan Solpera společně s kurátory Zuzanou Burgrovou a Robertem V. Novákem. Ti v případě představení díla Jana Solpery ponechali značný prostor samotnému autorovi, takže doprovodné texty vycházejí z jeho aktuální knihy, ve které Jan Solpera přináší osobní vzpomínky a zkušenosti, které se týkají nejenom vlastní práce a oboru samotného, ale i jeho mnohaleté pedagogické činnosti. Součástí výstavy jsou filmové animace, návrhy písem i hmotné exponáty, jakými jsou například divadelní plakáty anebo knihy. Komentovaná prohlídka výstavy Round It Jana Solpery v Západočeské galerii v Plzni je dneska od 5. V Českých Budějovicích v Jihočeském divadle můžete zajít na divadelní experiment Směšná temnota o 7:30. Je to taková hra na pomezí imerzního divadla a rozhlasového dokumentu, při kterém se v divadle budete moct poprvé v životě válet jako v obýváku. Dva vojáci cestují s tajným posláním do srdce divočiny a čím více se vzdalují západní civilizaci, tím víc se na jejich cestě prolíná realita s fantazií. Nebezpečná cesta do hlubin nikoli v študákovi duše, ale afghánské divočiny je zároveň nebezpečnou cestou do temnoty lidských myslí. Směšná temnota dneska od 7:30 v Jihočeském divadle v Budějicích. A zmíněná debata, tak to je pozvánka do ostravského centra PANT, kde dnes od 6 hodin proběhne debata kandidátů na blížící se komunální volby. Večer s mladými lidmi, kteří v ostravském kraji kandidují do zastupitelstva, v rámci kterého si můžete zmiňované kandidáty poslechnout, zeptat se jich na to, co je ve městě štve. A tenhle projekt připravuje nezávislý a neziskový vzdělávací kolektiv Nezájem, který se snaží lidem přiblížit, jakou roli hrají komunálky v každodenním životě a jak vlastně komunální politika funguje. Kapacita není omezená, takže pro účast je důležité se zaregistrovat, a to na webovkách nezájem.cz.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Roy Blair a za mě hlavně skvělý saxofon v tomhle songu s názvem Panavision, pár minut před čtvrteční druhou odpolední. Stále posloucháte Radio Wave a ještě hodinku za mikrofonem Jarda Petřík, než mě tady ve studiu vystřídá Anna Mikulandová od 3 odpoledne. No a před námi docela v téhle hodince ještě dvě interpretky na B, Beaka a Bia.
1: Pot o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pot každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Dou Jacket, Jill Stipe a taky Internet Girl se songem Boss. Máme 6 minut po 14. hodině na rádiu Wave, za chvilinku Computer Kill, Kellora nebo taky Two Hollies. Teď jedna Wave newska z gastrosvěta. Pokud byste si chtěli dát jalovcové latte nebo třeba limonádu z borovice, tak můžete. Americká gastronomie totiž tak trošku povyšuje evropské tradice a šíří se napříč kavárnami a gastropodniky ve státech nový trend, a to nápoje s aromatem nebo příchutí lesa. Třeba na Manhattanu, daleko od panenské přírody, si můžete koupit lesní old fashion drink z borovicového likéru, smrkových výhonků a alpského bitru. No a na menu restaurací se si čím dál častěji objevuje slovíčko foráž, tedy nazbíráno v přírodě. Tohle rostoucího zájmu o lesní chutě si všímá i americký deník New York Times. Podle jedné analytičky spotřebitelé totiž stále více touží po příchutích, která jim právě přírodu evokuje, anebo i sběr plodin a pobyt venku, protože co si budem, ten návrat do lesů tak trošku navazuje na éru, které nejdřív dominovaly mezinárodní kuchyni a tropické příchutě. No ale vypadá to, že s tím životem ve městech se co by nějaké formy úniku chceme oddávat i zmiňovaným chutím. Detaily o téhle zprávě naleznete na našem webu v sekci Wave News. A zpátky k muzice. V playlistu před náma teďka Computer Kill, novinka od tohle brooklynského hudebníka, a v zápětí po něm Kellora nebo Two Hollies.

0: Two Holies, Nate Sip a Banger Afraid ve vysílání Radia Wave a před Sudden Archives nebo domácími 52 Hertz Vale taky pozvánka na poslech aktuálního vydání Hergotu, kde byl tentokrát hostem středoškolský učitel, který má zároveň ale taky více než 20-letou meditační praxi. Františkovi Tichému taky zároveň nedávno vyšla kniha s názvem Meditace je i legrace a v ní se snaží představit meditaci mladým lidem bez náboženského kontextu s důrazem na odborné porozumění a osobní zkušenost. No a o tom všem v nejnovějším Hergotu taky mluvil. Vy ho samozřejmě celý najdete na našem webu a v podcastových aplikacích a teď si z něj ve vysílání pustíme i krátkou ukázku.
1: Možná k závěru taková otázka po smyslu toho titulu. V čem je meditace i legrace teda? Mně se zdá, že vlastně mluvíme celou dobu o docela závažných věcech.
2: No, my jsme ten název hrozně řešili. Já jsem to původně chtěl takový dvojsmysl. Meditace je lomeno není legrace. To bylo tak jako scénářky. Ne? Tak Lumír Kolíbal z Dharma Gáje říká, tak to bude meditace je prýma legrace, aby jsme nanadili ty mladí. A říká, ale to není jako vždycky úplná sranda. Tak jsme vlastně vymysleli takovýhle název, který celkem se ujal. A no pro mě největší legrace je, když si uvědomím, jakou hru hraju při té meditaci, jakou hru hraju sám se sebou. Jo. Tak sedíte, že a teďka už jako, hele, už se chválím, jak jsem to tady řekl dobře v tom rozhovoru, že to jsem skvělý, že jo, nebo a teďka to, co právě říká ten jako náš oblíbený učitel meditace Mingu Rinpoche, což je vlastně Tibetan, který i tady v Čechách byl, tak on říká, to, co nám běží v hlavě, má tu základní, je to jako skvělý, a má to dvě základní nevýhody, jako když se díváte na televizi, ale ty programy jsou dost starý, a pořád se opakujou. A tohle je vlastně základní zjištění toho, když člověk si uvědomí, ne jako potlačuje, jsme takový úplně brutální impulzy, člověk jako asi potlačí, ale tak si je má uvědomit. Tak si uvědomí, jak vlastně to je pořád, jsem to malý dítě, který tady pořád chce tu pozornost, tak dále, že to jsou vlastně jednoduchý vzorce, který se mi furt opakují v různých variantách. A je to pro mě to fakt jako vtipný, si uvědomí, ale a už zase tam ta myšlenka skočila, a zase tohle to. A tomuhle se bráním, o co jde, jako jenom, a to je pro mě ta největší legrace, takže smát se sám sobě. A myslím si, že lidi, kteří si dokážou sám smát sami sobě, tak to znamená, že ty mají to dětské srdce a to jsou ty lidi, kteří třeba meditování nepotřebují, nebo to dělají, nevědí o tom, protože to tak žijou přirozeně.
3: Hergot.
4: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
5: Více na wave.cz/podcasty.

0: 52 Hertz Whale ve čtvrtečním On Airu na Waveu s datem 1. října. Dneska v 7 večer taky nejnovější Psycho. Tentokrát budou Karolína s Pavlem rozebírat souvislosti mezi příběhy arzénových barev, tabákového průmyslu a sociálních sítí. Neboli dojde na to, jak firmy reagují na varování odborníků a proč se řešení často hledá hlavně u zákazníků. Pokud vás zajímá, co nás staré kauzy mohou naučit o dnešních platformách, laďte Wave a dnešní Psycho v 7 večer.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou dnes od 7 večer na rádiu Wave. Wake up and remind myself that I'm the fucking king. In the distance nobody can give me what I need. Steaming up when I'm in the car. I'm vibing out when I'm in the dark. Always wanna fall apart 100,000 times. Happy when I'm running late, I'm always satisfied. Still steaming up when I'm in the car.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: V rámci koncertních tipů na zítřek, tedy na pátek 2. října, vás teď pozvu rovnou do 5 různých českých měst. Začneme v mém rodném. Kutná Hora a katedrála na nebevzetí Panny Marie v Sedlci bude zítra hostit Beátu Hlavenkovou. Vystoupení v tomhle unikátním prostředí nabídne autorskou tvorbu v dialogu s výjimečným místem. Beata konkrétně představí repertoár z desky Theodoros i další zhudebněné básně. O 7:30 zítra Kutná Hora, katedrála na nebevzetí Panny Marie v Sedlci. Ústí nad Labem a Národní dům, tam se představí 3 kapely, které volně navazují na český underground, nadnárodní obrození, hrají něco mezi punkem a remixem normalizačních seriálů. Safenat Paneach zase ve svých písních často vychází z poezie Martina Magora Jirouse. A do třetice Norbert Morava rapuje o manipulaci populace v obrazech identit, co šla kolem a nechtěla otravovat. Zítra od 7 večer v Národním domě v Ústí. Pardubické divadlo 29 hostí velmi vzácnou návštěvu Tujiko Noriko z Japonska a taky Maďarku Víz, neboli setkání dvou hudebnic, které velmi silně pracují s vlastními hlasy a taky elektronikou a celé to pojímají jako takové otevřené dobrodružství napříč zvukovým prostorem. Tujiko Noriko patří už dlouhá léta k nejvýraznějším osobnostem současné japonské avantgardní scény. Víz zase nachází vlastní jazyk mezi písní, noárovou filmovou atmosférou a rituálem. Tyhle dvě hudebnice a zpěvačky zítra od 7:30 v Pardubickém divadle 29. Pokračujeme do Plzně. Divadlo Pod lampou zítra od 8 hodin večer společný koncert s nových jmen alternativní hiphopové české a slovenské scény, jmenovitě RNZ, Temný Rudo a Cringe Prince. Začíná se v 8. No a poslední pozvánka je do pražské Cargo Gallery, kde se můžete houpat na vlnách s Jakubem Koenigem a kapelou Hvězdy a taky s Bárou Zmekovou, tohle skladatelkou, pianistkou a zpěvačkou s hodně nezaměnitelným projevem. Od 7 hodin večer zítra Cargo Gallery v Praze.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Jdem se prechádzať do ulic a budem náhodně okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej hlavu.

0: Sega Bodega včera naživo ve Fuxu s jiným projektem, teď ve spolupráci s Jude Line a skladba Picky, 10 minut před 3 odpolední, neboli před střídáním za mikrofonem. Naproti mě už Anna Mikolandová, ahoj.
1: Ahoj.
0: A samozřejmě kromě jejího hlasu slyšíte i hlas Anety Štokorové, například v Nové studovně, ale taky Hotspot od 4. Dneska
1: přesně
0: na
1: tak.
0: Docela zajímavá témata, od Love Islandu až po válku na Blízkém východě.
1: Ano, přesně tak, Love Island i válka na Blízkém východě. Jak tyhle věci v uvozovkách dopadnou, tak i na to si můžete vsadit na různých predikčních trzích, na platformách, jako je třeba Kalši a nebo Polymarket, které se prezentují jako chytrý způsob, jak předpovídat budoucnost. Nový díl našeho Hotspotu se podívá na to, jestli se ale tato forma vůbec nějakým způsobem liší od klasického hazardu, jestli je vůbec etické sázet na výsledek válečných konfliktů a jestli celý tento, řekněme, systém nezastiňuje to mnohem větší problém. To je tedy téma nového Hotspotu, který nás čeká přesně ve 4 hodiny odpoledne a já se dneska těším ale i na studovnu, protože ve studovně uslyšíme Emu Urbánkovou, což je slečna, která spolu založila platformu, která se jmenuje SideQuesty, která spojuje dospělé lidi, kteří si třeba chtějí najít nové kamarády nebo vyzkoušet nějaký nový aktivity. A já si myslím, že když je člověk dospělý, tak přesně kamarády na různý bláznivý věci schání trošku hůř. Takže pokud byste třeba chtěli sehnat inspiraci, jak na to, tak poslouchejte i novou studovnu od 17.30.
0: A hlavně celý odpolední on air s Anou. Užijte si čtvrtek i nadále s Radio Wave v uších a já se na vás těším zase příští týden. Mějte se krásně.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Rádiu Wave. Boys. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Congrats na featu Kwasi a Overthink v 15 hodin a 7 minut. Posloucháte odpolední vysílání na rádiu Wave, kde právě teď začíná dnešní další on air a u něj vás už vítá Anna Mikolandová. Já vás po další době zdravím a to i poprvé v měsíci říjnu. Dnes toho máme před sebou opět hodně, stejně tak jako je venku krásný počasí, tak věřím, že i vy máte krásný den a že v té kráse budeme pokračovat i tady u nás ve vysílání rádia Wave. Před námi už za malý okamžik ukázka z našeho podcastu Houpačky. Ve 4 hodiny slíbený celý díl, tentokrát premiérového hotspotu, ve kterém se budeme věnovat predikčním trhům, kde se sází od výsledků na reality shows až po válečné konflikty. Tato epizoda nás čeká přesně ve 4 hodiny odpoledne, do té doby samozřejmě spoustu i různých kulturních typů a položek z našeho playlistu. Už za pár okamžiků novinka Empress of na featu Blood Orange a jejich Blue Light, pak si dáme Proč Viskal a na závěr ještě zastávka na české hudební scéně a to společně s domácí kapelou Madhouse Express. Hezký poslech a samozřejmě i pěkné odpoledne vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Anna Mikolandová.

0: Kapela Madhouse Express v 15 hodin a 18 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave a nás teď čeká slíbená ukázka z podcastu Houpačky. V Houpačkách pokračujeme v rozhovoru s gynekoložkou Ester Hladíkovou. Jak vypadá gynekologická péče po porodu, kde jsou kontroly, co na nich sledujeme, jak dlouho trvá rekonvalescence a co se zpravidla mění navždy? I o tom jsou nové Houpačky. Tady je krátká ukázka z rozhovoru. Celý díl už teď najdete na webu wave.cz a nebo kdekoliv, kde Houpačky rádi posloucháte.
1: Jak se do vaší praxe a do výkonu vašeho povolání promítlo vaše vlastní mateřství?
2: Strašně moc. Já si myslím, že předtím jsem byla už taky dost empatická, ale ten můj vlastní porod byl pro mě úplně neuvěřitelný šok. A vlastně jakoby moje nejsilnější emoce z toho porodu fakt bylo úplně neuvěřitelný překvapení. Že jsem tam předtím mohla těch 5 let stát a říkat třeba těm ženám při tom porodu, co mají dělat a jak mají tlačit. A sama jsem to vůbec jako nezvládala. Opravdu jsem chodila jako v té porodnici a pořád jsem říkala, že to nechápu, že prostě to vůbec nechápu a že si myslím, že vlastně na tom porodním sále by neměl pracovat nikdo, kdo nerodil, protože ta vlastní zkušenost, aspoň za mě, je tak hrozně klíčová a alespoň mě to teda tak neuvěřitelně proměnilo, že ten pohled na ty těhotné rodící a ženy po porodu je alespoň pro mě teď teda zase úplně jinde, než byl. Musím říct, že mě teda opravdu překvapila ta intenzita toho porodu. A já to jako říkám to i nahlas, že já jsem párkrát předtím běžela s manželem nějaké závody, které měly třeba, nebo šla prostě nějakých jako 50 kilometrů. A tak nějak jsem si naivně říkala, že ten porod bude něco jako podobného, že vlastně jako trvá to tak zhruba těch prostě 12 hodin a bolí vás z toho pak jako to tělo a ty kyčle a teď je to takový dlouhý a vyčerpávající, ale občas si dáte nějakou svačinu a pak je to za chvilku dobrý a prostě 2 dny potom jste zase fit. Ale něco takového to mě vůbec prostě nenapadlo a třeba mě taky strašně překvapilo to, že ta bolest byla úplně jiná, než jsem znala. Taková jako nepřenosná a nepopsatelná a pořád jsem si říkala, jak to má vlastně ta příroda a to tělo opravdu jako geniálně vymyšlené, protože já už jsem si třeba pár dnů, já jsem věděla, že ten porod za mě byl teda jako šílený, ale pak už za pár dnů jsem si třeba tu bolest vůbec nedokázala vyvolat, jakoby zvědomnit, jaké to bylo. A to, jak ta žena na to prostě jako rychle zapomene, mě opravdu přišlo fascinující.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
4: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdykoliv.

0: nejsmutnější kluci z Vinohrad, tedy kapela Dukla, skladba Kluk jako já v 15 hodin 28 minut. Posloucháte Radio Wave a před námi je teď tip na jednu seriálovou novinku. Na streamu má totiž právě dnes premiéru nová adaptace slavného románu Johna Steinbecka s názvem Na východ od ráje. Já tuhle novinku vyhlížím už docela dlouho, hned mě zaujalo skvělý obsazení. V seriálu se představí třeba Florence Pugh, Christopher Abbott a Mikey Feista. I na něho se můžete těšit a nadšená jsem i ze samotného příběhu, což je vlastně i příběh stejnojmenné knihy, kterou aktuálně čtu a kterou rozhodně doporučuji. Je to taková velkolepá rodinná sága, která sleduje dvě generace dvou rodin v Kalifornii, tak? A která opravdu mě svojí pompézností a i popisností určitých jak krajin, tak i rodinných vztahů naprosto dostává a hodně si užívám i to, že s každou kapitolou opravdu přijde něco, co jsem vůbec nečekala. Jsem asi v půlce té knížky, takže ji nejdřív poctivě dočtu, až potom se vrhnu na tuhle seriálovou verzi. Pokud máte ale knížku už třeba za sebou a nemusíte ji dohánět jako já a nebo se chcete rovnou vrhnout na tento seriál, tak klidně můžete už dnes večer. Seriál Na východě od ráje má 7 dílů, každý má okolo 1 hodiny, tak myslím, že možná i více než jeden určitě klidně i za dnešní večer zvládnete. A pokud byste opravdu radši sáhli přece jenom po té knize, tak už tu můžu rozhodně doporučit.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave.

0: Wave právě teď obohacuje kapela Fontaines DC a jejich nedávná novinka Marianne. Fontaines DC se v posledních týdnech vrací s novou hudbou. Kapela přednedávnem vydala právě single Marianne, který byl také první ochutnávkou z jejich chystaného 5. studiového alba. To vyjde už v polovině října a dnes na mě vyskočil jejich další single, tentokrát s názvem Tank, který je také z této připravované desky, na kterou se už můžeme hezky těšit. Fontaines DC nás lákají na svůj koncert, nejenom na svůj desku, ale právě i na svůj koncert, který už 30. října proběhne v Praze. Pár posledních lístků ještě zbývá, takže určitě neváhejte, pokud byste u tohodle jejich velkého návratu na velký pódium tady u nás v České republice chtěli být. My se teď v 15 hodin 37 minut vracíme zase do playlistu Radia Wave, kde nás teď čeká novinka tohoto týdne, a to je britské trio Churches, o kterém jsme neslyšeli už dlouhé 3 roky. Teď se vracejí, a to s novinkou s názvem Rose. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.

0: Start.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.
2: Radio Wave.

0: Turnstile v 15 hodin na 47 minut, to je aktuální čas, kdy posloucháte odpolední vysílání na rádiu Wave a jak jsem v úvodu slíbila, ta nadcházející čtvrtá hodina odpolední bude patřit premiérovému dílu podcastu Hotspot. Kdo vyhraje letošní Love Island, kdy skončí válka na Blízkém východě a vrátí se do konce roku Ježíš Kristus? Na predikčních trzích si můžete vsadit v podstatě na cokoliv. Platformy jako Kalshi nebo Polymarket se prezentují jako chytrý způsob, jak předpovídat budoucnost. Liší se ale vůbec od klasického hazardu? Je vůbec etické sázet na výsledek válečných konfliktů a nezastiňuje to mnohem větší problém? Přesně o tom bude dnešní nový díl Hotspotu, a to s novinářem a autorem podcastu Redneck Matějem Schneiderem. Celý díl Hotspotu nás čeká už za malý okamžik, tedy přesně ve 4 hodiny odpoledne. Do té doby ale ještě playlist Rádia Wave a z něho třeba Atomy nevadí, anebo Kaeto. Hezký poslech vám přeje Anna Mikolandová.
1: B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zviagintseva, hypnotickou noir Odysseu Její soukromé peklo od Nikolase Windiga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sadá. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
2: Svět na dosah.
3: Casablanca.
2: Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.
3: Casablanca. Svět na dosah. Každou neděli od 14 hodin na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Ta distinkce mezi tím, co je hazard a co jsou predikční trhy, je vlastně skoro až fiktivní a legalistická. Stále tady platí, že prostě ta věc, na kterou lidi chtějí sázet nejvíc, je sport. Když si představíme modelově člověka závislého na hazardu, který má s tímhletím problém, tak najednou to má prostě při sobě vždycky v kapse.

0: Zlo.
1: Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
2: Ahojky.
3: Ahoj.
2: Já jsem Barbora Součková.
3: Já Sarah Abulkasim.
2: A společně vás vítáme u dalšího dílu Hotspotu, pořadu o trendech a fenoménech ze sociálních sítí, které rozebíráme kriticky a v kontextu. Sáry, dnešní téma jsi připravila ty, tak nám pověz, na co se můžeme těšit.
3: Já jsem se rozhodla, že v dnešní epizodě bych se ráda pověnovala problematice predikčních trhů, protože mi to přijde jako extrémně důležitý, ale zároveň vlastně pořád ne dostatečně akcentovaný téma. Velmi zjednodušeně jde o něco podobného, jako jsou sázkový kanceláře, minimálně co se nějakého závislostního potenciálu týče. Dva největší hráči na trhu jsou Kalshi a Polymarket, přičemž třeba konkrétně Polymarket se u nás stal letos v červenci nelegálním, protože právě podle ředitele Institutu pro regulaci hazardních her Jana Řeholy jde o hazard, který jenom operuje s jinými termíny.
2: To je teda skvělý téma, ke kterému tě asi hádám finálně pošťouchla, mimo jiný ta reklama se Sydney Sweeney, o který jsme se dva týdny zpátky spolu bavili.
3: Je to tak.
2: Ale zároveň si taky pamatuju, že jsme na tohle téma narazili ještě předtím v jedný z našich debat u nás v kanclu a přijde mi hrozně relevantní se tímhle tématem víc zabývat. Obecně totiž mám pocit, že se predikční platformy snaží hodně zamaskovat, že je to jenom vlastně jako nová verze klasických sázkovek a obecně to, jaký si okolo sebe budujou veřejný obraz, je za mě teda hodně zajímavý, ale vlastně i dost problematický, protože jsem si třeba všimla, že se snaží navenek působit hodně důvěryhodně a neproblematicky, třeba tím, že kladou důraz na nějakou jejich schopnost předvídat budoucnost líp než třeba průzkumy veřejného mínění, což najednou zní už úplně jinak než sázková kancelář, že jo?
3: No jasně, to je právě hrozně důležitá linka. Oni se často odvolávají na americké prezidentské volby z roku 2024, kdy právě predikční trhy zachytily pravděpodobnost Trumpova vítězství výrazně líp než tradiční průzkumy, předvolební průzkumy, které mluvily o naprosté remíze. A zároveň ty firmy tvrdí, že když lidi za svůj názor ručí vlastními penězi, přinutí je to být mnohem upřímnější a přesnější, než když jenom třeba zaškrtnou odpověď v anonymním dotazníku.
2: No a na co všechno vlastně si tam lidi můžou v uvozovkách vsadit?
3: Právě, že se hodně řeší dystopičnost toho, že si člověk může vsadit skoro na všechno. Třeba jestli bude mít Kanye West do konce roku 2026 koncert v Rusku, kolik příspěvků na síti X tenhle týden napíše Elon Musk, ale taky třeba, kdy se navrátí původní provoz v Hormuzském průlivu, nebo jestli Írán zaútočí na Sýrii. O tomhle se mluví hodně, což je naprosto pochopitelný, protože to zní hrozně neeticky a úplně absurdně, ale taky je podle mě fajn se podívat na čísla, protože třeba podle Pew Research Center tvoří sport na Kalshi celých 80% veškerého finančního objemu a na Polymarketu je to teda nižší číslo, ale pořád je to 39%, takže je vlastně otázka, jestli to zároveň nezastínuje jiný, možná ještě větší problém.
2: No a tím se vlastně vracíme znova k té reklamě predikční platformy Novixe Sydney Sweeney, která vlastně měla za to svoje heslo té kampaně Just Sports, což mi přijde vlastně ještě v tomhle kontextu, když známe ty čísla, vlastně hrozně nešťastný a dost taky problematický, protože ono to není jenom sport a není to jenom nevinný sázení na sport.
3: Právě. Ale protože tady cca končily moje vědomosti o predikčních trzích, tak jsem si k nám do Hotspotu pozvala redaktora zpravodajského serveru Voxpot a taky autora podcastu Redneck Matěje Schneidera, se kterým jsem se na tohle mega komplexní a důležitý téma pobavila.
2: No tak to je super, na to se moc těším, ale ještě předtím si pojďme dát naší velice oblíbenou rubriku Hot or Not.
1: Hot or Not.
3: Tak Baru, co je pro tebe za uplynulý týden hot?
2: To naprosto krásný babí léto, který si teďko fakt užívám. Vlastně teď, jak byl ten prodloužený víkend, tak jsem ho strávila celý na zahradě, kde jsme končili zahrádkářskou sezónu, která byla teda mega top. A já jsem se tenhle rok stala i velkou pěstitelkou. Vypěstovala jsem třeba vlastní lilky. Povedlo se mi vypěstovat tři lilky.
3: Ježíš, tak to je úžasný.
2: Jsou skvělý teda. Určitě mnohonásobně lepší než z obchodu.
3: No to věřím. Už jenom kvůli tomu pocitu, že si to vypěstovala sama.
2: No já to beru jako velkou metu, že se mi to povedlo, protože jsem myslela, že to jde jenom ve skleníku, ale vzhledem k tomu, jaký teploty byly, tak to těm skleníkům vlastně možná docela odpovídalo. Taky jsem vypěstovala asi 17 paprik.
3: Ty budeš normálně sobě stačná domácnost za chvíli.
2: Jo, hele, měla bych zasít brambory a budu mít všechno úplně. Ale bylo to prostě super, tahle ta zahrádkářská sezóna. Už se nemůžu dočkat, co budu pěstovat a vymýšlet příští rok. No ale každopádně tenhle ten víkend jsem si fakt jako užila v tom, že jsem to všechno jako likvidovala, ty rostlinky, které doplodily. A taky jsme různě přesazovali různý jako okrasný kytky a vymýšleli, co na té zahradě, kde tak nějak jako bude. A já prostě miluju tyhle ty jako doslova touch grass momenty. Hrozně mě baví ta fyzická práce s tím viditelným výsledkem taky toho, že třeba mi to něco přinese, jako tu zeleninu. Jasně. Miluju prostě. Nebo i to, že si prostě vytvoříš tyhle ty krásný květinový zákoutí někde, když máš tu možnost, a mě to hodně teda hladí na duši tohle.
3: No, to je nádherný. Zní to krásně a musím říct, že kdybych měla nějakou zahrádku, tak si tam hrozně ráda něco vypěstuju. Zároveň v mým okolí mám poměrně dost lidí, kteří třeba využívají nějakých komunitních zahrádek, což mi přijde taky hrozně roztomilý.
2: To je mega cool a ono těch komunitních zahrad je mimochodem fakt strašně moc po Praze, takže koho láká pěstování, třeba různý zeleniny jako mě, ale nemá možnost jet prostě, já nevím, někam třeba za babičkou na chatu nebo k rodičům na chatu, jako je to ten můj případ, tak si můžete najít nějakou hezkou komunitní zahrádku přímo v Praze. Vím, že jsou třeba na Holešovicích, takže dost jakoby dostupný, ale je jich tady opravdu spoustu, nebo potom samozřejmě na okraji Prahy. Asi to bude fungovat víc na nějaký jako pravidelný členský bázi, ale samozřejmě to jde a myslím si, že to musí být strašně super, protože ty komunity okolo toho se budou budovat určitě taky báječný. No Sáry, a jaký je tvoje hot?
3: No, moje dnešní hot je Young Clean na letošním předávání cen MTV VMAs, který vlastně živě zopakoval performance z klipu Storm, který vyšel letos v dubnu. My jsme ho tady vlastně zmiňovali těsně po releaseu, takže se nebudu znovu rozplývat nad tou skvělou úplně hypnotickou choreografií.
2: Miluju tu písničku.
3: Já taky, hrozně. Oni jsou to vlastně dvě písničky v jednom tom klipu, že jo? Jenom abych uvedla na pravou míru. Ano, ale miluju obě dvě. Každopádně celý vystoupení začíná tím, že Young Clean v roli toho šikanátora z klipu vezme stříbrnou trofej, kde je takovej ten klasický MTV astronaut. Na chvíli se zastaví, lidi čekají, co se bude dít, a on ji rozbije o zem a stoupne si mezi ty tanečníky a tam potom vlastně v tom originálním klipu kouří cigaretu a prospěvuje si, což se teda předpokládám kvůli pravidlům nejen VMAs nahradilo kornoutkem se zmrzlinou, který tam po celou dobu jí. No a zakončil to tak, že vyplivnul tu modrou zmrzlinu do kamery a vlastně celý ten výstup byl dost lhostejný k tomu, jak se má vystoupení na takovýhle akci tvářit, což mi bylo prostě sympatické.
2: Chápu naprosto.
3: A právě tenhle klip, o kterém se bavíme, měl 4 nominace a ocenění si neodnesl ani jedno. Ale za mě to stejně byla nejlepší věc toho večera.
2: A tak dala jsem mu aspoň ocenění hot.
3: Tak, dala jsem mu ocenění hot.
2: Tím by přece nemohl pohrdnout.
3: To si myslím, že je mnohem důležitější, ano,
2: než
3: je to tak.
2: Než jakýkoliv VMAs.
3: No ale Baru, co tě za uplynulý týden zvedlo ze židle takzvaně?
2: No mě hodně zvedlo ze židle a jako teda not musím dát úplně jednu příšernou věc, která hodně rezonuje úplně celou mojí instabublinou a mnou teda taky. A rovnou teda dávám trigger warning, že budu mluvit o případu sexuálního násilí. A jde vlastně o to, že se znovu otevřelo vyšetřování případu znásilnění studentky z americké Cornell University a podle té jí v roce 2024 mělo sexuálně napadnout a hromadně znásilnit 7 členů bratrstva Chiffy. K tomu znásilnění mělo dojít tak, že studentku nejdřív zdrogovali a když potom pod vlivem omamných látek ztratila schopnost jakkoliv reagovat, tak ten útok provedli a je na tom hrůzný mimo té samotné podstaty taky to, že zatím v tomhle případu není nikdo trestně stíhaný. Podle státního zastupitelství to bylo proto, že v původních výpovědích prý měly chybět nějaký informace i prý včetně screenshotů ze skupinového chatu, v němž mladíci ten čin plánovali, což je na tom teda naprosto hrozný, protože v tom chatu mělo být 57 mužů, ale nikdo z nich to nezastavil a nenahlásil. No, takže
3: to je strašný, no.
2: Tohle mě teď tak nějak jako šokuje a přijde mi to hrozný, no.
3: Já jsem ten případ samozřejmě taky zaznamenala a musím říct, že jsem z toho byla teda úplně otřesená a co mi přišlo ještě jako extrémně šokující, tak je právě to, že na tom Snapchatu, kde bylo přesně 57 mužů, jeden z těch mužů tam napíše a nabídne ženu s tím, že přijďte, je tady vlastně teda bezvládný tělo, tyjo, a nikdo z nich nezakročí z těch 57 lidí, jako je mi z toho, strašně jako smutno, no.
2: No, takže tohle je moje not, no. Co tvoje, Sáry?
3: Moje not je poměrně diskutovaná kauza Dalibora Cicmana, což je zakladatel a šéf jedný dost známý slovenský fitness a výživový značky.
2: No, vykouklo to na mě na Influ drbárně.
3: No, já jsem si říkala, že si to určitě zaregistrovala, byla to katastrofa. On byl vlastně na výletě v Indii, zajel si do Dharavi. Já doufám, že to samozřejmě vyslovuju nějak správně, ale každopádně je to jedna z nejznámějších chudinských čtvrtí na světě a na stories, na Instagramu přidal vlastně fotku svého zápěstí s nějakýma drahýma hodinkama a vedle toho jeho zápěstí taky zápěstí průvodce s napodobeninou stejných nebo podobných hodinek a k tomu napsal něco ve stylu výběr hodinek, tady dostává úplně jiný rozměr, nevím, nějaká prostě zbytečná věc. A v pozadí je tam vlastně vidět bosý dítě, který tam sedí na obrubníku, má položený nohy na zemi a všude okolo jsou odpadky a přišlo mi to jako vlastně ten kontrast, bylo mi z toho prostě strašně jako špatně. Navíc tu lokaci nejdřív nějak jako žertem otegoval jako Trebišov, což je město na východě Slovenska se silnou romskou komunitou, což měl být asi jako vtip. A, no, a aby toho nebylo málo, tak krátce potom sdílel fotku z luxusního hotelu, kde si připíjí s nějakýma kamarádama šampaňským a napsal k tomu ze slumu do 5 hvězd. Což jako taky, vlastně nevím vůbec, jak to okomentovat, jak se to někomu může zrodit v hlavě, ale on to teda nakonec smazal s tím, že je to prej vytržený z kontextu a že vznikl dojem, který neodráží jeho hodnoty. Ale
2: to mi přijde jenom jako nepovedená damage control,
3: no,
2: pardon.
3: Přesně. Takže to je moje not.
2: No, dneska ty not byly fakt silný, no.
3: Nevím, jestli si to úplně zpříjemním tématem rozhovoru, ale věřím, že ano.
2: Každopádně já už se pro teď rozloučím a přenechám ti na ten rozhovor prostor. Takže
3: tak
2: ahoj.
3: Ahoj, Baru, děkuju moc. Já už ve studiu Rádia Wave vítám redaktora zpravodajského serveru Voxpot a autora podcastu Redneck Matěje Schneidera. Ahoj Matěj, moc krát díky, že jsi udělal čas.
0: Ahoj, díky za pozvání.
3: Pojďme si možná na úvod trochu zadefinovat, co to predikční trhy vlastně jsou. Jak bys je třeba vysvětlil člověku, který o nich slyší úplně poprvé?
0: Na jednu stranu je to vlastně způsob, jak se dá sázet na ledacos, ale zároveň je důležité to od nějakého standardního sázení oddělit. Já to samozřejmě vnímám hlavně tím, že se zaměřuju na Spojené státy skrz to, jak je to legálně uděláno ve Spojených státech. A ty firmy, které provozují tyhle ty predikční trhy, tak se právě snaží vymezit vůči tomu, že jsou jenom další odnoží gamblingu a dělají to právě z právních důvodů. A ten Zásadní rozdíl, který oni tam často rýsují, je, že zatímco u obyčejné nějaké sázkové kanceláře většinou to funguje tak, že vy tam přijdete jako zákazník, ta kanceláře vypíše nějaký kurz a vy sázíte vlastně proti ní, tak ty predikční trhy fungují tak spíš, že vás propojují s jinými uživateli a vy si vyberete nějakou otázku, na kterou chcete vsadit, třeba plácnout trošku humorně na nějaké slovo, které řeknu třeba v tomhle rozhovoru nebo něco takového. Jsou tam i takovéhle absurdity, ale samozřejmě nejčastěji jde o sportovní sázení. A vy sadíte na to, že vyhraje třeba jeden tým, někdo jiný si vsadí na to, že vyhraje jiný tým podle toho, kolik je na každé té straně, tak se hýbe s tím kurzem a ta platforma, která to zprostředkovává, tak než je z toho, že vy prohráváte nějakou sázku, ale z toho, že si účtuje různé poplatky za celé to zprostředkování a třeba za nějaké služby navíc, data navíc a tak dále.
3: No a když jsi vlastně ty sám za sebe poprvé uvědomil, že predikční trhy už nejsou jenom taková internetová kuriozita, která je okrajová?
0: Ono to v těch Spojených státech narůstá hodně za poslední roky. Zaprvé se už o tom i mluví, jakože to má velký vliv na americkou společnost, ale co se týče nějakého přímého toho, že jsem si všiml, že to je najednou všude, tak pro mě, a myslím, že nejenom pro mě, byl hodně velký průlom prezidentské volby roku 2024, kdy se začalo s těmi predikčními kurzy z těch predikčních platform trošku operovat v rámci právě těch voleb. Některé třeba i zpravodajské servery po nich sahali občas raději než po tradičních průzkumech veřejného mínění, což se zároveň samozřejmě souvisí s tím, že třeba na určité konkrétní volební klání, třeba v nějakém malém okrsku, třeba nejsou ani průzkumy, zatímco na těch predikčních webech byly. A o tom se hodně psalo, zároveň samozřejmě se psalo i potom o tom, že možná některé z těch volebních výsledků trefily ty predikční trhy a ty kurzy tam trochu lépe než ty tradiční průzkumy, což bych bral hodně z rezervu, ale je to samozřejmě něco, co ty provozovatelé těch predikčních trhů hodně se snaží zviditelnit a říkají, že to vlastně proto to označují taky za predikční trhy, spíš než za sázky, nejenom z těch legálních důvodů, ale protože se snaží tvářit, že to může něco predikovat.
3: A právě ty tebou zmíněné prezidentské volby americké z roku 2024 jsou poměrně častým referenčním bodem právě těch zastánců predikčních platform. Máme ale nějaká data na jejich spolehlivost?
0: Já velká data na tohle nemám. Zároveň, co se řeší třeba fakt v těch aktuálních volbách, protože v Americe teďka probíhají další volby do kongresu primárně a v průběhu celého roku probíhají primárky stranické, kdy se teda ty jednotlivé strany vybírají kandidáty a jsou to v podstatě takové mini volby. A v rámci nich se naopak letos daleko víc mluví o tom, že predikční trhy se trošku několikrát utly ve velice výrazných volebních kláních v těch primárkách. Hlavně šlo o demokratické primárky v Michiganu nebo v Minnesotě, kde já bych se nebál to označit tak, že byly nějaké průzkumy, které třeba ukazovaly, že ten jeden nebo který kandidát má šanci vyhrát a nakonec to nevyšlo podle těch průzkumů, zdůrazňuji průzkumů, ne predikčních trhů. A v podstatě ty predikční trhy následovaly ty průzkumy a bylo vidět, že prostě tam sází lidi, kteří si přečtou průzkum a řeknou si, tohle takhle si sadím a v podstatě to zamplifikovalo tu chybnou predikci těch průzkumů, ty byly amplifikované ještě v těch predikčních trzích. Jsou tohleto dva hodně medializované případy, jak říkám, ty velká data já po ruce nemám, ale byl bych s tím hodně opatrný. To prostě, byť oni to označení nemají rádi, je to sázkový web a v sázkách se samozřejmě i tam se může často utnout. Záleží, jaké má informace.
3: Predikční trhy vlastně sami o sobě existují několik desítek let, ale ten boom registruje až poslední třeba dva roky nebo tři roky. Proč právě teď?
0: Ono je tam několik různých vlivů. Zaprvé ve Spojených státech hodně narůstá obecně gambling i ten vyloženě tradiční sázkové kanceláře a tak dále, sportovní gambling. Zároveň pak je tady vliv toho, že spousta z těch predikčních platform se spoléhá na třeba anonymizaci skrze kryptoměny a tak dále, což samozřejmě zažilo rozmach obzvlášť v poslední dekádě a půl. A na tom to trošku spoléhá. Zároveň, jak říkám, jako je to v souvislosti s tím jako nějakým tradičnější gamblingem, který je v Americe za poslední necelou dekádu deregulovanější kvůli několika soudním rozhodnutím, hlavně jednom rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 2018. Zároveň je tam právě i důležité prozatímní soudní rozhodnutí ohledně těch predikčních trhů, které se snaží legálně tvářit jako něco jiného, jak už jsme tady mluvili, byť tam bych to rozhodně nebral za dořešené, jenom co jsem, než jsem šel tady sem za tebou do studia, tak jsem četl zprávě o tom, že je zase nějaké další rozhodnutí, které směřuje směřuje k tomu, že se asi celou tohleto otázkou toho, jak klasifikovat tyhle ty predikční trhy, jestli se na ně mají vztahovat tradičnější zákony, které omezují třeba ten tradičnější gambling, tak o tom pravděpodobněji v nějaké blízké budoucnosti může rozhodovat americký nejvyšší soud, takže se to může změnit samozřejmě. Ale v tuhle tu chvíli ty predikční trhy těží z toho, že vlastně nejsou úplně oficiálně klasifikované před zákonem jako gambling, ale jako v podstatě specifický finanční derivát. Takže jsou regulované spíš jako něco podobného, podobnějšího jako akciové trhy, řekněme, když to hodně zjednoduším, než jako gambling.
3: A kdo je vlastně typickým uživatelem nebo uživatelkou? Protože přece jenom často se to spojuje s mladými muži, ale já vím, že ty platformy nebo ty firmy se snaží čím dál víc cílit i na mladé ženy. Daří se jim to?
0: Z těch dostupných čísel, což samozřejmě zároveň je tady důležité říct, že ano, některé ty platformy prostě jsou anonymizované, takže je to trošičku obtížné v tomhletom, ale je to přesně jak říkáš, že čím spíš ten člověk spadá do kategorie, řekněme, pod 45 let a tím, čím spíše je muž, tak tím spíše má tendenci sázet v úvozovkách na těchto platformách. Samozřejmě se to trošku pak liší podle toho, na co sází, ale byť se tady bavíme o tom, že je to třeba spojené s tím sázením na politické různé výsledky, ať už jde třeba právě o predikce nějakých voleb a tak dále, tak na spoustě těch platform stejně drtivá většina toho objemu těch sázek se týká právě sportu.
3: A dochází s predikčními trhy k nějakému rozšíření těch uživatelů nebo té sociodemografické skupiny uživatelů, uživatelek?
0: Co se týče té současné americké regulace, která samozřejmě je nějakým způsobem se proměňuje a může se proměňovat na základě těch dalších soudních rozhodnutí, tak mi tam přijde zajímavé, že zatímco většina těch jednotlivých států reguluje ten klasický gambling tak, že může sázet někdo, komu je 21 a výše, tak u těch predikčních trhů je to, protože jsou klasifikované jinak, může být jednodušší, může to být dostupné i pro lidi starší 18 let. A ať už jde o nárůst té popularity nebo právě i to té rozšiřující se množiny, tak je to vidět na těch absolutních číslech za poslední třeba už jenom rok. Když se podíváme jenom třeba na ty predikční trhy v Americe, tak ten obrat, když sečteme všechny ty sázky, které tam proběhnou, tak jenom za necelý poslední rok stouply desetinásobně. A očekává se, že třeba do roku 2030 můžou ten celkový objem přesahovat $1 bilion, což jsou prostě enormní částky. Časopis Fortune měl, myslím si, že to bylo v červenci letošního roku, vypočítal, že Američané v současnosti utrácí za nejrůznější formy gamblingu více peněz než úhrnem za návštěvy muzeí, hudbu, filmy, to je asi všechno. Což jako myslím, že dost dobře vystihuje to, jak obří problém to začíná být. Hotspot.
3: Jak důležité je vlastně, kdo tyhle firmy vlastní, kdo je financuje a kdo je třeba politicky podporuje?
0: Mně to upřímně řečeno na jednu stranu nepřijde zas tak důležité, protože mi přijde, že ty problémy, které z toho vyvírají, které jsou, byť jsou tam ty distinkce, o kterých už jsme se bavili oproti běžnějšímu sázení, tak ty nešvary, se kterými je to spojené, jsou vlastně dost podobné a jsou strukturální a je trochu jedno, kdo tu danou platformu vlastní z tohohle úhlu pohledu na jednu stranu. A na stranu druhou, co je velký problém těchto platform, je potenciální, říkám v uvozovkách, ale prostě insider trading, o kterém se hodně mluví v souvislosti právě se současnou třeba americkou administrativou Donalda Trumpa a taky v souvislosti s tím, že do těch největších platform má různým způsobem zainvestováno syn Donalda Trumpa, což je jeden jakýsi střet zájmu, který z toho vyplývá a pak, když bych se vrátil k tomu insider tradingu, už proběhlo několik vlastně dost výrazných kauz, kdy se ukázalo, že někdo třeba buď to přímo z Trumpovy administrativy, teďka v poslední týdnech šlo například o člověka, který dává Trumpovi proslovy do takových těch čteček, ze kterých to pak Trump čte, a tak se ukázalo, že pravděpodobně sází na jednom z těchto webů a tam jsou samozřejmě sázky i na to, co třeba Trump řekne v těch proslovech, jaké slovo použije, takže on byl suspendován a nepracuje nadále v Bílém domě. Předtím proběhlo například zatčení jednoho amerického vojáka, který si sázel na to, jak americké ozbrojené síly unesly venezuelského lídra Nicolase Madura na začátku roku, tak tam taky proběhly nějaké podivné sázky, ale to jsou případy, o kterých se ví. Kdokoliv, kdo se tím zabývá, ti řekne, že jako tohle velice pravděpodobně jenom špička ledovce a ten potenciál na to, aby tady lidé vlastně sázeli na základě nejenom vládních, ale třeba finančních informací, na kterých by neměli obchodovat, je prostě obrovský. A samozřejmě pak specifická kategorie toho je sport, kdy se mluví o tom, že to samozřejmě může ovlivňovat sportovní klání, protože když si člověk vsadí na to, že nevíme, v nějakém přesném stopáži nějakého sportovního klání proběhne něco a má kontakt třeba na někoho, kdo v tom zápase hraje, tak se to samozřejmě dá ovlivnit, což mimochodem je přesně jeden z důvodů, proč dříve bylo ve Spojených státech sportovní sázení daleko přísněji regulované, což se ale mění za těch posledních 10 let a je možné, že se to stane znova, byť vzhledem k tomu, že momentálně v Bílém domě jsou lidé, kteří mají zájmy na tom, aby tohleto příliš regulované nebylo, tak bych neřekl, že je to něco, co je úplně na spadnutí. Zároveň nějaká ta společenská poptávka, aby proti tomu bylo zakročeno, nějakým způsobem stoupá a asi lidi nepřekvapí, že ta poptávka je třeba na americká poptávka, aby proti tomu bylo zakročeno, nějakým způsobem stoupá a asi lidi nepřekvapí, že ta poptávka je třeba na americké levici, ale musím říct, že

0: který si vsadil několik tisíc dolarů předtím, než se sesadil tehdejší venezuelský prezident Nicolas Maduro. Mě k tomu napadá to, jestli nehrozí, že přesně predikční trhy budou lidi motivovat nejenom k tomu předvídání výsledků, ale i k nějakému ovlivňování.
1: V tomhletom mám hodně rád jeden příklad, který je až hodně absurdní a není teda americký. A hodně jsem o něm psalo, kdy si na jednom z těch webů, teďka si nespomínám na kterém, ale to je asi jedno, šlo vsadit na to, jaká bude teplota vzduchu okolo pařížského tuším letiště. A jeden nějaký chytrý týpek přišel na to, že celý tenhle to číslo té teploty je určeno jenom jedním čidlem, které se nachází na tom letišti. Tak on si vsadil na trošku absurdní hodnotu. A načež šel k tomu šidlu s přenosným fénem a začal to tam ohřívat. Takže jako jo, může to vést k dost absurdním situacím. Tohle je jako takový hodně jako až komický a vlastně v něčem extrémní příklad, ale zároveň myslím si, že se dá jako zaprvé jako nějakým způsobem replikovat v jiných sférách. A když si člověk přesně představí, jak se to může propsat do různých politických rozhodnutí, finančních rozhodnutí, ale těch sportovních klání, tak myslím si, že tohle je dost ilustrativní, byť trochu absurdní příklad.
0: A je tam nějaká vymezená hranice právě, nebo takhle. Dokážeme v praxi rozlišit ty legitimní informační výhody od třeba využití nějaké neveřejné informace, která už právě potom spadá do insider tradingu?
1: To je hodně složitý a v podstatě bych se nebál říct, že o to se přesně vedou minimálně v Americe, ale nejen v Americe, ty spory o tom, jak přesně tohleto klasifikovat, protože samozřejmě nějakým způsobem je to ošetřeno, co se týče nejrůznějšího, nevím, obchodování cenných papírů, jinak je to ošetřeno právě u toho sportovního gamblingu. A proto je tak hrozně důležité celý ten politický boj o tom, jak tyhle ty služby zaprvé klasifikovat a kdo je pak může regulovat. V těch Spojených státech je to hodně o tom, že na jednu stranu tam probíhala nějaká ta deregulace, řekněme, toho sportovního gamblingu, který je na jednu stranu hodně omezován na úrovni jednotlivých států, na druhou stranu tam bylo soudní rozhodnutí, které do toho hodně sahalo na té federální úrovni. Můžeme si to samozřejmě představit tady jako přeneseno do Evropy, tak jakože tady máme nějakou evropskou legislativu, pak legislativy jednotlivých států a nějakým způsobem jsou samozřejmě v ale můžou být rozdílné. A u toho sportovního gamblingu ten americký průmysl hodně sázel na to, že právě schodí to soudní rozhodnutí a následně se to bude ovlivňovat v těch jednotlivých státech, kde to najednou začne být legální, byť to sportovní sázení ve spoustě států legální nebylo. A roztrhl se s tím pytel právě díky tomu soudnímu rozhodnutí. Tyhle ty predikční trhy na to jdou trošku opačně a právě se snaží hodně říkat, že my nepodléháme právě té státní legislativě těch jednotlivých států, ale my jsme v podstatě podobní jako obchodování cennými papíry, které je tady regulováno federálně a proto na nás ty státy nemají dosáhnout a snaží se samozřejmě využít i toho, že nějakým způsobem ta regulace na té federální úrovni, co se týče, to říkám hodně zjednodušeně, ale prostě podobně jako cenných papírů. Byť se nebavíme o cenných papírech, ale takzvaných terminovaných kontraktech, tak že se snaží využít té deregulace na federální úrovni. Samozřejmě může to být podobné i v Evropě, jak jsem říkal, nějaká ta dynamika mezi těmi státy a v uvozovkách federací nebo Evropskou unii je tam podobná.
0: A existují třeba nějaké regulace na to, na co si člověk vlastně může vsadit, nebo kdo o tomhle rozhoduje?
1: Na té americké úrovni i tohle, i v té deregulovanější podobě, když to nejde na ty státy, ale bavíme se právě o tom federálním úřadu, který reguluje podobné, řekněme, komodity, tak tam teoreticky nějaké omezení je, může omezovat, jakým způsobem se třeba sází na věci, které souvisí s válečnými konflikty a tak dále. V praxi je to mlhavé a hlavně prostě není v tenhle ten moment úplně jasné, jakým směrem se ta regulace těchto těch predikčních trhů bude ubírat, takže to tak trochu visí ve vzduchu. Teoreticky i ta méně regulovaná varianta, jo, můžou tam být omezené nějaké tyhle ty věci, ale zároveň, jak vidíme v praxi, jeden z příkladů, o kterém se tady bavíme, je sázení právě třeba na vyloženě únos lídra jiné země a to na té platformě zatím prochází. Takže i když tam teoreticky tohle jde z federálního úřadu nějak zatrhnout, tak to prochází. A samozřejmě ano, prostě ty regule v rámci tohle typu regulace jsou laxnější než ten daleko konkretizovanější sportovní gambling, ale i ten v Americe za těch posledních 10 let ty pravidla jsou, řekněme, laxnější a laxnější.
0: Hotspot. u nás se vlastně jedna z těchto predikčních platform Polymarket stala nelegální teď v létě během mistrovství světa ve fotbale, což si myslím, že asi bude

0: bude mít pravděpodobně nějakou spojitost. A zároveň vím, že Polymarket se v Evropě snaží prosadit, aby byly jeho kontrakty regulované jako finanční produkty spíš než jako hazard. Proč je tohleto pro ty platformy vlastně tak důležité, tahle klasifikace?
1: Já se přiznám, že do té evropské legislativy nevidím zdaleka tak detailně jako do té americké, ale v podstatě jde o přesný analog toho, o čem se tady bavíme v té Americe. Jednoduše jde o to, předpokládám, že se vyhodnotila firma Polymarket jako pro ně výhodnější, když budou regulováni přesně jako finanční produkt, spíš než jako gambling. Nevím detaily na té evropské úrovni, ale v té Americe je to přesně takhle, takže předpokládám, že jde o analogickou strategii.
0: Když se podíváme na to, že klasický hazard má za sebou vlastně desítky let výzkumu, který prokazuje souvislost s domácím násilím, finančním stresem nebo kriminalitou, máme nějaká data nebo případy nebo signály, které by naznačovaly něco podobného i u predikčních trhů?
1: Na ty specifické predikční trhy a jejich vliv a samozřejmě těch čísel zatím přesných je docela málo, protože jde o docela nový vývoj a zároveň, přesně jak říkáš, co se týče toho nějakého tradičnějšího hazardu, gamblingu, ty čísla tady jsou a já bych o tom hodně uvažoval tak, že ta distinkce mezi tím, co je hazard a co jsou predikční trhy, je dost vlastně skoro až fiktivní a legalistická. A co se týče vlivu na jednotlivce a těch právě různých nešvarů, když to řeknu eufemisticky, které to spolu nese, tak bych typoval, že zas tak velký rozdíl tam nebude, protože samozřejmě ta mechanika je úplně stejná. Naopak, o čem samozřejmě se dá mluvit, je to, že ty predikční trhy vzhledem k tomu, že spočívají často na nejrůznějších mobilních aplikacích a takhle, tak jsou hrozně pro všechny dosažitelné, člověk, a když si představíme modelově člověka závislého na hazardu, který má s tímhletím problém, tak najednou to má prostě při sobě vždycky v kapse a takhle, takže se dokážu představit, ale je to můj tip, že ty efekty můžou být v něčem ještě dramatičtější, než když si to představíme, srovnáme třeba s nějakým státem, který třeba hazard nějakým způsobem má legalizovaný, ale je třeba vykázaný na nějaké konkrétní místa, konkrétní kasína a tak dále. Tak teďka najednou si to ty lidi nosí sebou v kapse, což mi přijde problematické.
0: A zároveň na sociálních sítích se ty platformy snaží prezentovat jako taková zábava nebo hra. Kalši mělo v jedné ze svých reklam Timothého Chalameta.
2: Are you feeling anything?
3: Kalchi.
2: I don't understand, but this is going very well.
0: Polymarket, Lebrona Jamese, potom je spousta influencerů, influencerek, kteří sdílejí své výdělky a podobně. Říkám si, jestli je to strategie těch firem, anebo jestli jde spíš o nějaký logický následek toho, jak nebo co algoritmy vlastně lidem doporučují, co se stává úspěšným.
1: Určitě to bude kombinace obojího, ale o tom, že cílí na nějaké influencery podobně, upřímně řečeno jako jakékoliv jiné odvětví, které třeba ale zároveň nemusí být tak problematické jako tenhle ten překřtěný hazard, tak samozřejmě využívají nejrůznějších influencerů a chtějí být vidět, platí si reklamy a tak dále. Já čeho si upřímně řečeno naopak všímám víc a co mi přijde super, je, že jak je to hodně spojené se sportem, tak myslím, že přibývá nejrůznějších hodně viditelných sportovců, kteří se naopak vůči tomu vymezují, upozorňují na to, že je to nebezpečné a třeba asi odmítají brát peníze od firem, které něco takového provozují a odmítají pro ně dělat reklamy nejviditelněji. Právě myslím třeba během toho, když jsme tady zmiňovali to mistrovství světa ve fotbale, tak třeba francouzský hráč Kylian Mbappé se hodně aktivně staví proti těmhle nejrůznějším sázkovým a predikčním webům, což mi přijde super.
0: No a na závěr mě zajímá, co to podle tebe vlastně udělá s naším vnímáním reality, když si zvykneme přemýšlet o stále větší části společenského dění jako o něčem, na co se dá vsadit a na čem se dá vydělat.
1: Já bych tady znova zdůraznil, že ono to samozřejmě přitahuje hodně pozornosti, jak ty politické sázky, tak přesně ty absurdity typu teploty na pařížském letišti, ale stále tady platí, že prostě ta věc, na kterou lidi chtějí sázet nejvíc, je sport a jakkoliv mi to přijde, že jo, můžeme se bavit o nějaké dystopičnosti toho, na co všechno si můžeme sázet, tak si myslím, že je důležité, aby to nezastínilo to, že prostě ten problém tady je vlastně dost starý a jde o vlastně jako sportovní gambling, o kterým víme svoje a myslím si, že víme, proč ho většina světa nějakým způsobem chce regulovat a jaké to spolu nese úskalí a nešvary a jasně je tady aspekt toho, že prostě je absurdní si sázet na úplně vlastně jako všechno, ale myslím si, že ten hlavní problém spočívá jinde a stále je to prostě sportovní hazard.
0: Říká novinář Matěj Schneider. Moc krát díky za tvůj čas.
1: Ještě jednou díky za pozvání.

0: a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V i-vysílání České televize.
2: Měli jste byl fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než holko.
3: První vztahy. První rozhodnutí.
4: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
4: Já.
2: To je Matyáš.
4: Potřebuje čas, aby jí to řekl.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.

Radio Wave a odpolední On Air, čtvrtá hodina odpolední tady na Waveu patřila našemu podcastu Hotspot a my se teď po jeho konci pomalu, ale jistě vracíme do odpoledního vysílání s Anou Mikolandovou. Ještě krátce k Hotspotu, který jste dnes slyšeli a který přinesl rozhovor s novinářem a autorem podcastu Redneck Matějem Schneiderem, se kterým Sarah Abulkasim mluvila o predikčních trzích. Právě na nich si můžete vsadit v podstatě na cokoliv. Od vítězů oblíbené reality show až po to, kdy končí válka na Blízkém východě. Platformy jako Kalshi nebo Polymarket se prezentují jako chytrý způsob, jak předpovídat budoucnost. Liší se ale vůbec od klasického hazardu a je vůbec etické sázet na výsledek válečných konfliktů a hlavně nezastihuje to mnohem větší problém? Tak na tyto otázky hledal odpovědi dnešní Hotspot, který jste slyšeli v našem vysílání po čtvrté hodině odpolední a poslouchat ho můžete už teď na webu wave.cz, popřípadě na dalších podcastových aplikacích. My se teď chvíli před 4:45, ale vracíme do toho slíbeného odpoledního On Airu a před námi další hudební položky. Už za pár okamžiků novinka ze slovenské hudební scény. Čeká nás Mišino a jeho emo balada s názvem Mach. Pak si dáme zastávku ve Skandinávii a to společně Sme a Big Pig a na závěr Ghost of You a jejich All My Fault.

0: Domácí kapela Ghost of You 16:52 v playlistu Rádia Wave budeme pokračovat i nadále. Před 5 hodinou odpolední nás z něj čeká třeba ještě Thea Sophia nebo moje oblíbená OK Lou na Fetus Underscores. A v 5 hodině odpolední se opět můžete těšit na další položky z našeho playlistu Kulturní tipy, různá doporučení a pomalu také pozvánku na aktuální studovnu.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Stage Rádia Wave.
3: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Kimbra Replay je 17 hodin a 7 minut, vy posloucháte Odpolední on air a od mikrofonu vás zdraví Anna Mikolandová. Před námi už pomalu závěr našeho odpoledního vysílání na rádiu Wave, už krátce před 17:30 se totiž můžete těšit na novou studovnu, která vám tentokrát poradí, jak si najít nové kamarády a zážitky. Aneta Štokrová si k tomuto tématu pozvala ke svému mikrofonu Emu Urbánkovou, spoluzakladatelku projektu SideQuesty. Do začátku této studovny nám ale ještě nějaký ten čas zbývá, tak než se na ní vrhneme, ponoříme se teď ještě do playlistu Rádia Wave. Hezký poslech!

Jste Proky, posloucháte Radio Wave přesně v 17 hodin a teď i 17 minut. Dnes máme čtvrtek 1. října, před námi už skoro víkend a pokud přemýšlíte, co v těch následujících dnech podniknout, tak mám pro vás takový malý tip, malou inspiraci a tímhle typem je festival, který se jmenuje Dogs Fall. Tento festival každý rok spojuje tvůrčí osobnosti ze všech možných oborů a napomáhá propojování, a to mimo digitální svět. Přináší diskuze, autorská čtení, komentované prohlídky výstav i mezioborové workshopy. Celý program najdete na webu dogsfall.cz, konkrétně proběhne v galerii Dogs v Praze. A já osobně se hodně těším na literární čas programu, konkrétně na zítřejší setkání s norským spisovatelem Oliverem Lovrenským, autorem knihy Když nám bylo míň. Té se říká Trainspotting pro generaci Z a je o norské partě teenagerů, která je plná úzkosti, prášků a naděje a celou dobu se tak potácí na pokraji společnosti. Tento román se ve Skandinávii stal bestsellerem a právě na festivalu Dogs Fall ho osobně představí Oliver Lovrensky, a to v rozhovoru s básníkem a novinářem Jonášem Zbořilem. Pokud jste tuto knihu nečetli, moc ji doporučuju. Není dlouhá, je to takové svižné, i když dosti bolestivé čtení a nabízíme ji i my tady na Radio Wave, a to jako audioknihu, která je ještě nějaký ten pátek k dispozici vám k poslechu. Tato debata s Oliverem Lovrenským, kterou jsem zmiňovala před chvílí, se uskuteční už zítra, tedy v pátek 2. října od 16.30. Já určitě mám v plánu dorazit a ráda se podívám i na více akcí, které tento víkend Dogs nabídne. Více informací najdete na již zmiňovaném webu dogsfall.cz, kde je k dispozici celý program, a jenom doplním, že tento festival trvá až do neděle 4. října. Takže jak jsem zmiňovala v úvodu, pokud nevíte, co podniknout o víkendu, zkuste právě tento festival.

Tohle byla Sophie Lemonade, máme 17:26, posloucháte Radio Wave a odpolední On Air, který se teď chvíli před 17:30 dostal ke svému konci. Vysílání Radia Wave ovšem ve svém odpoledním programu pokračuje i nadále, tentokrát pokračujeme s pořadem Studovna. Konkrétně nás čeká premiérový díl tohoto podcastu Anety Štokrové. Jak si najít nové kamarády a zážitky? To právě v Nové studovně přibližuje Emma Urbánková, studentka a taky spoluzakladatelka organizace SideQuesty. Nová studovna právě s Emou začne už za pár minut a společně s touto pozvánkou přichází na řadu i moje krátké rozloučení. Děkuju, že jste dnes odpoledne ladili Radio Wave. Doufám, že jste si užili pěkný první zářijový den plný slunce. Bude tomu určitě i tak nadále, pevně tomu věřím.

0: Než se dostaneme k tomu, co děláš mimo školu, pojď nám říct, co ty a studium, když jsme ve studovně.
1: Tak já studuju žurnalistiku na FSV na Karlovce a teďka už jsem v podstatě ve třeťáku na magistru, takže už mám všechno hotové, zbývá mi diplomka a státnice.
0: Čemu se věnuješ v diplomce?
1: Budu dělat mediální obraz Jakuba Stanjury, toho autora.
0: Spisovatele.
1: A budu vlastně porovnávat, jak jeho obraz konstruují média a jak ho konstruuje on sám skrz média nebo skrz sociální sítě, třeba skrz rozhovory, nebo to, jak o sobě píše různě a tak.
0: Jak tě to napadlo? Je to tvůj oblíbený autor, nebo proč jsi to vybrala?
1: Já studuju kulturní žurnalistiku, mám zaměření na kulturní žurnalistiku, takže mě hodně baví číst a věděla jsem, že chci psát něco jako o knížkách, ale nevěděla jsem moc co a přišla jsem za tím vedoucím jako s vícero tématy a chtěla jsem psát ještě o TikToku nebo o BookToku, ale to dělá můj spolužák teďka odstatnicoval, takže jsem věděla, že to mi neprojde a mně to přišlo vlastně jako strašně, jako Jakub Stanjura je vlastně hrozně zajímavý člověk a přišlo mi zajímavý o něm psát, nevím.
0: Jak jsi to měla, když jsi se rozhodovala, co budeš studovat? Byla to vždycky žurnalistika?
1: Ne, já jsem strašně dlouho nevěděla a já mám starší ségru a byla jsem na Gimplu předtím ještě a mám starší ségru a ta je terapeutka a věděla, že chce být terapeutka a věděla to hrozně dlouho, nebo mi to tak přijde, že to věděla dlouho a vím, že jsem se jí na to ptala, jako kdy už na to přijdu, co chci dělat a ona mi říkala, že ona na to přišla ve třeťáku a já jsem byla jako jo, tak ve třeťáku na to musím přijít prostě a já jsem chtěla dělat hrozně u filmu, už od mala, mě strašně jako baví. Prostě mě to baví obecně jako filmový průmysl a mám ráda filmy a tak. Takže jsem hrozně chtěla na FAMU asi od 12.
0: Jako ale na režii? Nebo?
1: Jo, na režii jsem chtěla nejvíc, ale pak prostě ty filmy jsem netočila, takže mě tam asi určitě ani nevzali. A nějak ve třeťák, a bavilo mě hrozně psát, a bavilo mě natáčet, a bavilo mě mluvit, a bavilo mě stříhat a celkově jako to mediální prostředí a práce s médiama mě hrozně bavila. A ségra právě přišla s tím, že její kamarádka chodí na žurnalistiku. Takže bylo to ve třeťáku opravdu. Takže se z toho ve třeťáku stala moje vysněná škola. Takže nějak tak jsem na to jako přišla, že tohle to je asi, nevím, asi jsem tenkrát úplně nevěděla, co to vlastně znamená žurnalistika, i když už jsem byla docela velká, tak si myslím, že jsem jako vlastně nevěděla, co to je novinařina úplně a tak, nebo že jsem si to jako nedokázala úplně představit, co to práce jako obnáší, ale věděla jsem, že hledala jsem si vlastně, co na té škole je za předměty a líbilo se mi to, takže nějak tak jsem jako na to přišla, no.
0: Říkala jsi, že jsi vždycky chtěla dělat něco s filmem u filmu, tak my tady, než jsme začali rozhovor, protože já jsem taky studovala na žurnalistice na Karlovce, tak jsme se bavili o našich bakalářských pracích a to jsme vlastně řešili, že jsme je měli praktické, takže já jsem toho bakaláře zakončovala krátkým filmem, kde jsem se věnovala tématu digitálních dovedností seniorů, byl to film o mém dědečkovi. A ty jsi taky tím pádem měla jako součást studia ten film taky.
1: Je to tak.
0: O čem jsi točila?
1: Já jsem točila dokument s pánem, co prodával nový prostor. Mm-hmm. Bylo to hodně zajímavý, protože nový prostor převážně prodávají lidi, co jsou bezdomovci nebo co přespávají v ubytovnách a tak. A tady ten pán měl vlastně docela zajímavou minulost. A já jsem se s ním vlastně sešla ještě před tím natáčením, protože jsem chtěla právě zjistit, jaký je ten jeho příběh. A zjistila jsem, že je docela drsnej a že je to člověk, který byl v politice a měl nějaký postavení v Olomouckém kraji. Nepamatuju si přesně, co teďka upřímně, protože už je to docela dlouho. A vlastně potom se dostal do nějakého extrémního zadlužení, začal brát drogy a přišel úplně o všechno a o všechny. A tady ten pán je původně z Přerova a strašně jako bylo vlastně těžký se s ním domluvit, protože jak on nemá to zázemí,

0: zemí, nebo on tenkrát podle mě přespával nebo bydl u nějakého kamaráda, ale neměl třeba telefon. A nebo ho ztratil, protože prostě nefungoval jako normální člověk. Takže vlastně pro mě jako nejzajímavější na tom natáčení možná byla jako ta komunikace s ním předtím, než jako to natáčení samotný, což byla ta část, na kterou jsem se těšila a vlastně jsem si pak moc neužila.
1: Tak tady máte malou ukázku toho, co vás může potkat při studiu žurnalistiky. Kdybys měla dát někomu tip, kdo teďkon nastoupil na vejšku, anebo někomu, kdo se bude hlásit konkrétně na žurnalistiku, co by to bylo, co bys poradila?
0: Možná teda začnu tím, co bych poradila tomu, kdo se hlásí na žurnalistiku. Já jsem na žurnalistice 5 let, takže možná se to změnilo, nevím, jestli ty přijímačky jsou stejný, ale jako předpokládám, že nějak asi jo. Tak tam jsou vlastně 2kolové přijímačky a to druhý kolo je pohovor. A na ten pohovor má několik částí a já vím, že já jsem neměla žádnou zkušenost s novinařinou, neměla jsem vůbec jako ponětí, prostě fakt jako neměla jsem žádnou zkušenost. Samozřejmě jsem jako už věděla, co to znamená být novinář a nějak tak jsem jako věděla, co to obnáší a co bych měla umět. Ale určitě bych doporučila, i když, protože tam v nějaké části můžete ukázat svoji práci a já jsem žádnou neměla, ale na té škole třeba můžete i fotit a já jsem tam donesla třeba právě portfolio z fotek nebo jsem tam donesla diplomy z recitačních soutěží, aby viděli, že je to něco, co mě baví, že prostě se o to zajímám odmala. Donesla jsem možná i nějaký slohy z Gimplu.
1: Souhlasím, měla jsem to stejně, já jsem tam přinesla časopis, který jsme dělali, když nám bylo asi, nevím, 12 se sestřenkou nebo něco takového. Takže určitě všechno tohle se počítá. Pak přesně fotografickou maturitní práci. Takže cokoliv, co jste dělali kreativního v tomhle směru, přineste to.
0: Přesně, já si myslím, že ani na té škole neočekávají, že jako ty studenti na tom Gimplu jako mají nějakou obrovskou zkušenost. Přece jenom na tu školu jdete, abyste si to jako vyzkoušeli, abyste to zažili, abyste to všechno naučili. Ale asi taky bych hodně mluvila, nebo tak přiměřeně, ale tam je podle mě i čas, nebo já jsem tam měla čas, kdy jsem si vytahovala nějaký téma a ty témata můžou být různorodý a vůbec se nemusí týkat žurnalistiky. A já jsem si vytáhla týdeníky a deníky v České republice, mám pocit, a neměla jsem tušení. A totálně jsem jako vlastně odbočila od toho tématu, ale mluvila jsem prostě, aby věděli, že jakoby, že fakt mluvím. Takže asi to, jako buďte, nebojte se přiznat, že třeba nemáte zkušenost, buďte prostě vy a mluvte, no. Říkejte, co víte.
1: A teď rada pro někoho, kdo právě nastoupil na vejšku?
0: Já jsem nad tímhle přemýšlela, podle mě se to hodně liší od toho, na jakou výšku jdete a tím, že já jsem byla na žurnalistice, tak si myslím, že moje zkušenost byla asi jiná než od lidí, co třeba byli na právech nebo na VŠE, ale kdybych měla poradit něco svýmu minulýmu já, tak určitě bych doporučila, vemte si co nejvíc předmětů. Nebo já jsem to právě udělala a myslím si, že mi to zachránilo zadek, pardon, protože pak ve třeťáku jsem měla vlastně strašně moc času na tu bakalářku a na práci a vlastně i potom, když vy se najdete nějakou práci v oboru, tak přece jenom na ní budete chtít mít víc času. Takže určitě vzít si co nejvíc předmětů, nějak tak si vyzkoušíte, jak to na té škole funguje, jak to chodí, poznáte ty vyučující, poznáte ty lidi. A pak bych doporučila, to bych doporučila hlavně sobě, Emo, poslouchej. Doporučila bych si hodně chodit ven a dělat věci, prostě, který patří k dospělému životu, teď to znělo hrozně, ale prostě jakože mně přijde, že jsem se vlastně strašně často bála, protože to bylo něco novýho, vlastně žila jsem sama, nebo měla jsem spolubydlící, ale byla jsem sama v tom jakoby novém městě a vlastně a teď je to najednou je konec a najednou už jsem dospěla a už to končí a mi to vlastně strašně líto, že jsem toho nevyužila a že jsem nechodila víc ven a nedělala jsem blbosti, kterých bych pak litovala, prostě nějaký, nevím, víc chodit, víc říkat jo na nějaký věci, ne na drogy, ale myslím spíš prostě na akce nebo seznamovat se prostě víc lidma, chodit někam, kde nikoho neznám a tak. A to byla věc, který já jsem se fakt strašně bála a nedělala jsem jí a teď mě to vlastně strašně mrzí.
1: Můj tip je, najděte si kamarády, protože to je to, co vám po té vysoké zůstane. A tímhle se krásně dostáváme k našemu dnešnímu hlavnímu tématu. A to je tvůj projekt SideQuesty. Tak nám ho představ, protože s tímhle velmi souvisí.
0: Tak SideQuesty jsou převážně komunita lidí. Je to brand, je to parta lidí, kteří chtějí dělat a zkoušet nové věci, nebo i věci, které nejsou nové, ale většinou se týkají nějakého vybočení z komfortní zóny nebo třeba sportu. A my jako zakladatelé SideQuestu se vlastně snažíme předat, chtěla jsem říct mladým lidem, ale vlastně úplně komukoliv, nějakou možnost vyzkoušet si třeba nějaký sport nebo jít dělat sport, který už jste dlouho nedělali nebo jste ho nikdy nedělali, to je jedno. A dělat ho vlastně v nějakém prostředí mezi lidma, kteří mají stejné nastavení, kteří chtějí taky zkoušet nové věci, nebojí se, nebo třeba tady nikoho neznají, chtějí se seznámit a tak, takže vlastně možná máme takovou hlášku nebo takový motto step into the unknown, jakoby vkroč do neznáma. Myslím si, že to přesně jako vystihuje to, o co my se jako v SideQuestech snažíme vlastně ukázat těm lidem, že jako to za to strašně stojí v tom životě jako zkoušet tyhle ty nové věci a vkráčet do toho neznáma. A právě tím, jak jsme jako komunita, tak ty lidi to dělají spolu. A je to na tom jakoby to krásný, že člověk prostě tam není sám a teďka už nám vlastně vznikají velký kamarádský party, myslím si, že všude, protože fungujeme ve 4 městech a je to hrozně hezký pozorovat, že ty lidi se našli a že se mají fakt rádi.
1: Jak to vzniklo? Bylo to v té fázi, kdy jsi si říkala, je škoda, že mám studium už skoro za sebou a hledám pořád nějaké nové přátelství, nebo jak to vzniklo?
0: Bylo to dřív, ale vzniklo to vlastně strašně organicky a tady na to se vždycky někdo ptá. Já vlastně moc nevím, jak odpovědět, jak to vzniklo, protože to vzniklo tak strašně přirozeně, že se mi na to i jako hrozně špatně vzpomíná, ale byla to shoda hrozně moc okolností. Já jsem to teda tenkrát zakládala s mým přítelem Standou a my jsme věděli, že chceme něco dělat, že chceme prostě něco dělat. A Standa si tenkrát koupil surf skate, což je takový skate, který napodobuje pohyby na surfu. A řekl kámošům, hej, pojďte si zkusit tady zajezdit tam surf skateu. A byli to kámoši, co se třeba mezi sebou neznali. A tyhle ty kámoši se poznali a příště vzali jiný kámoše a tak. A v tuhle dobu podle mě už, nebo ještě před tímhle vlastně, byl Standa ve Vietnamu. A to už jsme si podle mě říkali, že to budeme nějak dokumentovat tu jeho cestu a že založíme Instagram. Nepamatuju si to, hrozně bych ti to chtěla říct, ale fakt si to moc nepamatuju. Ale vím, že jsme prostě založili Instagram, já jsem udělala logo, ale nějak jsme furt jakoby tu myšlenku těch SideQuestů jako neměli vymyšlenou. Prostě jenom jsme to jako vytvořili. Stanislav jel do Vietnamu, pak bylo to s tím surfskatem, pak na surfskatu poznal holčinu, která taky byla ve Vietnamu, úplně stejně jako on, a řekli si, hele, hrozně moc lidí by chtělo jít do Vietnamu. Ale nevědějí prostě jak, nevědějí kam, prostě nevědějí to. Pojďme udělat přednášku spolu. Takže jsme udělali přednášku, tam už prostě přišlo strašně moc lidí a nějak tak tyhle si lidi pak začali chodit na ten surfskate. Na surfskateu lidi řekli, hele, my neumíme běhat, chceme se naučit běhat, takže se šlo běhat. A pak jsme měli takový větší SideQuest, kdy mi došlo, že lidi chtějí fakt jako dělat věci, prostě obecně chtějí dělat věci, a to bylo, když jsme šli na východ slunce na Sněžku, to bylo loni v zimě v lednu a tam jsme slavili 400 sledujících a vím, že jsme to hrozně rychle vyprodali, tu Sněžku, a že to byl takový fakt jako aha moment, jako jo, lidi o to mají fakt zájem a chtějí prostě jet i s neznámýma lidma, který nikdy dřív neviděli, na hory, protože chtějí prostě zažívat dobrodružství, chtějí vybočit z toho svého main questu, z toho normálního života. A nějak prostě se to začalo rozrůstat. Pak přišel Martin Mikuš, že by chtěl dělat sidequesty v Brně, takže jsme se přesunuli do Brna. A pak jsme prostě přidali ostatní města a hrozně jako přirozeně, organicky to nějak jako vyrostlo. Je to vlastně hrozně špatně, se mi na to fakt vzpomíná, protože mi ani jako teď nedochází, že je to takhle velký.
1: No a kde všude a jaké sidequesty můžeš splnit? To jsme vlastně ještě k tomu názvu, že jo? Sidequest je původem z počítačové hry, jo, říkám to dobře, jako nějaký boční úkol.
0: Přesně,
1: nějaký menší úkol, než je ta vaše hlavní mise v té počítačové hře. Tak kde všude, do čeho se můžou lidi zapojit?
0: Tak prvně asi řeknu, že fungujeme primárně ve 4 městech, což je Praha, Brno, Pardubice, Olomouc. A v těchto z těch čtyřech městech máme různý sidequesty. Máme jeden společný a to je běh. Běháme každý pondělí. Více informací najdete buď to u nás na Instagramu nebo na webu. A tam běháme prostě, máme většinou dvě skupinky a lidi se tam, máme to z nějakého podniku, lidi se tam můžou nechat svoje oblečení, můžou přijít rovnou z práce, převlíknout se tam a pak běžíme a vrátíme se a jdeme někam na pivo. Tak to je takovej, myslím si, že to je takový vlastně nejlehčí aktivita, na kterou se přidat, protože je zadarmo, koná se každý pondělí a je to vlastně furt to stejný. A potom máme nějaký další side questy. Třeba v Praze máme každou středu kalisteniku, nebo v Brně. Kalistenika, to je takový to cvičení s tou vlastní vahou, většinou třeba na těch takových tyčích. Aha. Já bych ti to hrozně chtěla vysvětlit, ale nevím jak. Prostě takový to, jak tam děláš muscle upy a...
1: Prostě posilování.
0: Jo, jako s vlastní vahou většinou na hrazdách a tak. No a v Brně máme třeba jogu, v Olomouci máme pilates a tak prostě máme tyhle ty různý takový jako příjemný sportovní aktivity. A pak máme třeba jednou za čas nějaký větší side questy, jako je třeba party, nebo třeba v Brně Martin dělal, že se zatopil skatepark a byla tam pool party, nebo teďka budeme mít Halloween party. Většinou je to party, ve které jsou i aktivity, u kterých se lidi můžou třeba seznámit, nebo je to nějaká třeba trošku sportovní aktivita, nebo tak. A nebo třeba jsme měli lyžák, nebo jezdíme surfovat do zahraničí a tak, no. Takže je to takový, jako vlastně ty meze se vlastně vůbec nekladou, ani to nemusí být sportovní, je to v podstatě cokoliv.
1: Můj oblíbený side quest, který bych si možná nikdy splnila, je v Olomouci a jsou to taneční. Mm-hmm. To mi přišlo úplně skvělý, protože vy jste tam přesně psali něco jako pro vás, kdo třeba taneční nezažili, což jsem byla přesně já, protože jsem studovala v zahraničí ten rok, kdy moji spolužáci všichni chodili na taneční. Tak to mi vlastně přišlo taky jako hezká aktivita.
0: Jo, to je skvělý, to shoutout Verče a Randovi z Olomouce, který toho celý vymysleli. Mně to přijde úplně skvělý a vlastně už jsem slyšela ten feedback od hrozně moc lidí, i podle mě od mojí mamky, jakože že to je fakt skvělý ty taneční a že. Jo, přesně, jakože myslím si, že i takovýhle aktivity, které tě jako vrátějí do toho na ten gimpl, kde prostě to byla jenom radost, nic jiného, nebyl to tlak na výkon nebo nějaká soutěž v tom sportu a jenom to prostě bylo strašně fajn a byla to sranda.
1: Jak se můžou přidat? Je tam nějaký, já nevím, měsíční klubovní poplatek nebo prostě ta každá aktivita je tak specifická, že to řešíš zvlášť. Můžu se někam přihlásit nebo mám rovnou přijít na ten side quest, který si najdu na webu? Jak to je?
0: Různě se to liší. Měsíční předplatný nemáme, ale každá ta aktivita se odvíjí od toho, jestli jsou na ní nějaký náklady a když jsou, tak je prostě taky placená a je k ní vstupenka. A tu právě najdeš na našem webu sidequest.com. Ale jsou pak nějaký side questy, které jsou zadarmo, ale je k ním třeba potřeba registrace přes ten web, ale je zadarmo. A je to právě třeba aktivity, na který je nějaká omezená kapacita, ale třeba na ten běh stačí přijít. Nebo pak máme komunitní Discord, kde se třeba lidi domlouvají sami na nějakých side questech a choděj na hory, choděj, jezdí prostě kamkoliv chtějí, prostě hledají parťáky, takže doporučuji se i přidat na náš Discord, pokud jako člověk hledá nějakého takového parťáka. A nebo máme třeba aktivity, které vždycky v pondělí sdílím na našem Instagramu týdenní rozvrh toho, co se děje v každém městě. A třeba v Olomouci máme každou středu otužování a tak to třeba na webu nemáme a máme to na tom Discordu.
1: Jo, tam bych se zrovna nepřidala.
0: Chápu.
1: Když jdeš na nějakou takhle akci a jdeš sám, co bys poradila někomu, kdo jako o to má zájem, ale furt váha, protože se třeba nějak stydí nebo má takový ty rozpaky na začátku, tak co bys doporučila?
0: No já bych chtěla hlavně říct, že to hrozně chápu a že je to úplně normální a myslím si, že to má fakt jako každý.
1: Potvrzuju.
0: Mm-hmm. Takže nejste divný, ani nejste jako strašně jako divný introverti, že prostě tohle z toho máte, je to úplně normální. Já jsem, myslím si, že spíš extrovertní a mám to taky. Ale určitě bych doporučila přijít. Samozřejmě. Doporučila bych přijít a nebát se dojít třeba právě za tím člověkem, který ten side quest pořádá, takže třeba za mnou v Praze, nebo v Brně za holkama, za Elis Svrčou, který nám dělají v Brně side questy, nebo v Olomouci za Rendou Svrčou. a normálně za nima zajít, říct, že jste tady poprvé, když něco nevíte, zeptat se, jak to funguje. A pak nebát se jít za těma lidma, protože ty lidi vědí, že to je komunitní akce. A většina z nich, i ty lidi, kteří už tam mají nějakou partu, tak tam jednou přišli sami. Mm-hmm. A vědí, že to je komunitní akce, vědí, že tam chodí lidi sami, že se tam lidi chodí seznamovat. Takže rozhodně nikdo jako vás neodpálkuje. Fakt jako v životě se mi to nestalo, že by tam někoho nepřijali, nebo že by se s někým někdo nechtěl povídat. Jsou to přece jenom jako dospělí lidi, kteří vědějí, jaký je smysl těch akcí. Mm-hmm. Takže doporučila bych prostě získat odvahu a dojít aspoň jednou. A prostě když se vám to nebude líbit, tak už nepřijdete. No.
1: Mně právě přijde dobrý, že tě spojí nějaká aktivita, protože přece jenom v dospělosti je těžší hledat si ty přátelství. Jako jasně, když tě pojí nějaká aktivita, jako že chodíte každý den na přednášku, mm-hmm, do školy, tak se jako seznámíš a to. Ale přijde mi to vlastně hezký, že tam jdete všichni za tím stejným účelem. Takže tak bych chtěla podpořit lidi, aby se celkově nebáli chodit sami, ať už kamkoliv na nějaký společenský aktivity. Ještě by mě zajímalo, jak to máš ty s tím, že jsi studovala, nebo teď ti teda zbývá diplomka a státnice. Jaký to je vést nějaký svůj vlastní takhle mimoškolní projekt, organizovat lidi? Jaký překážky tě třeba potkaly a jaký to je?
0: Je to super. Je to super, protože je to něco, co jsem jako vždycky chtěla, mít nějaký svůj vlastní projekt, ale samozřejmě má to nějaká úskalí a jedno z nich je moje hlava a nějaký moje omezené přemýšlení o možná i o sobě a o tom, co vlastně já dokážu a čeho jsem schopná, protože tím, že jsem studovala žurnalistiku a nemám vystudovaný marketing a nemám vystudovanou grafiku, i když ji dělám, a tak vlastně mám jako pocit, že nebo on to tak je, že já vlastně na spoustu z těch věcí si jako musím přijít sama, nebo na to musíme přijít s klukama, se kterýma to dělám. A často mi přijde, protože já jsem jakoby z toho našeho týmu, toho core týmu, kde jsem právě já, Stanislav, Martin, co nám to dělá v Brně, a Zdenda, který nám převážně natáčí a fotí, tak jsem z nich nejmladší. A mám jako pocit, že vlastně mám i nejméně zkušeností. A je pro mě fakt hrozně těžký jako tu svoji hlavu nějak překonat, že mám pocit, že na spoustu věcí nemám, nebo že jim nerozumím, nebo že možná bych tohle neměla dělat, něco se mi nepovede, a pak si říkám, no tak možná na to nemám. To je pro mě jako asi vlastně ta nejtěžší věc, nějak jako pracovat sama se sebou. A pak samozřejmě je to práce s lidma. A to někdy bývá náročná, protože je to prostě úplně upřímně náročný na sociální baterku. A zároveň je to vlastně i to, co mě baví, jako ta práce s lidma, nevím. Asi jako, myslím si, že to není pro každýho, ale já bych asi jako nechtěla pracovat sama, nebo v nějakém jako uzavřeném kanclu mě tohle vlastně docela baví, takže to je fajn. A pak těch úskalí nebo jako těch překážek je vlastně dost, no, nějak obecně prostě. Ale asi jich je míň než jako těch radostí, nebo toho, jako co mě na tom baví, ale vždycky se jako nějaká překážka najde, ale myslím si, že to právě nejčastěji jako souvisí s mojí hlavou, no.
1: A co ti pomáhá ty překážky překonávat? Jsou to ti zkušenější kolegové, kolegyně třeba?
0: Je to často právě můj kluk Standa, se kterým to dělám, protože mi strašně pomáhá v tom mi dodat nějaký sebevědomí a nějaký know-how a asi to, jako myslím si, že on mi pomáhá úplně nejvíc a pak prostě většinou je to na mě, no, jakože že prostě když to pak třeba dokážu, tak si jako, tak se mi to sebevědomí zvedne a řeknu si, jo, tak v pohodě, tak jsem to zvládla, možná, že mi to nakonec jde a tak, ale to je to takový boj, no, nebo je to možná i jako časem, že se teďka to děláme v podstatě 2,5 roku a pořádně, nebo rozjelo se to po, nevím, teď tak 1,5 roku jdeme fakt jako full, tak myslím si, že jako ještě to dělám docela krátkou chvíli na to, abych jako byla úplně se vším OK, takže si myslím, že je to prostě taková cesta a že je to jako na správné cestě.
1: Kdybys měla dát jeden tip někomu, kdo chce rozjet svůj nějaký projekt při vysoké škole, co by to bylo?
0: Dělejte dobře socky. To si myslím, že je strašně důležitá věc a myslím si, že je to i nějaký důvod, proč se to rozjelo nám. Je to strašně důležitý. Dělejte to a to je asi tak všechno. Myslím si, že to je fakt jako v tuhle chvíli ta nejdůležitější věc, i kdyby ten nápad třeba už existoval, tak si myslím, že to, jakým způsobem se to marketuje nebo jakým způsobem se to prezentuje na těch sociálních sítích, tak je strašně důležitý. A samozřejmě může to být vlastně, nebo to je strašně obecný, že si člověk něco založí vlastního, tak asi možná i jako snažit se získat tu komunitu kolem toho, i kdyby to neměly být komunitní akce a mělo by to být produkt, tak jako mít tu komunitu kolem toho si myslím, že je strašně klíčový dneska a že ty lidi na to slyšejí.
1: Ráda se ve studovně ptám na různý typy, na knížky, filmy, cokoliv, co moje hosty a hostky baví, co je oslovilo, co je někam posunulo. Tak co bys nám doporučila přečíst si, vidět, poslechnout?
0: Já jsem teďka přečetla knížku od autora, jehož název se bojím, nebo jehož jméno se bojím říct. Je to Paulo Coelho. Já vůbec nevím, jak se čte to jeho jméno.
1: Takže jestli někdo víte, jak vyslovit jméno Paula Coelho se to píše a my jsme se tedy nemohli shodnout na tom, jak se to vyslovuje, tak pokud to někdo víte, tak prosím napište na Instagram Aneta ze studovny nebo SideQuesty. Děkujeme.
0: Je to knížka Veronika se rozhodla zemřít, si myslím, že to je v češtině. Já jsem to četla v angličtině. Každopádně to je knížka, která mě úplně uchvátila, bych řekla. Myslím si, že to nebude pro každýho, ale je to přesně o nějaký vůli žít a o tom, co to vlastně znamená žít, což docela i souvisí se sideklistama. A mně se to fakt jako hrozně moc líbilo, takže bych to doporučila, ale vím, že tohohle autora moc lidí nemá rádo a dokážu si představit, že na tady tu konkrétní knížku bude mít spoustu lidí odlišný názor než já, ale mně se to prostě hrozně líbilo.
1: A co ti tam tak, jako byl to nějaký plot twist, nebo co to bylo? Co tě tam takhle jako zaujalo, posunulo?
0: Já se hrozně bojím, že řeknu nějaký spoiler, jo. Ale je to prostě o Veronice, která se rozhodne, že chce zemřít. Takže spáchá sebevraždu a oni ji zachránějí. Ale zjistí, že ona spoliká nějaký prášky a oni zjistí, že prostě má nějakou... Ona se probudí v psychiatrický léčebně a oni oznámí, že kvůli tomu jakoby pokusu si způsobila nějakou vadu na srdci a že jí zbývá týden života. Mm-hmm. A ona vlastně prožívá ten týden v té psychiatrické léčebně a nebudu říkat,
1: dobře, co tady se dál stane,
0: ale je to prostě úplně, není to vůbec depresivní, vůbec, jakože teď to zní jako hrozně, vůbec, je to úplně strašně nadějný a strašně, je to fakt jako krásný, jakože já to jako miluju to, prostě fakt bych, jako přečtu si to určitě znovu.
1: Já jsem tuhle knížku teda nečetla, ale připomíná mi to Půlnoční knihovnu v něčem, jestli si četla. Ta zase mě se jako líbila a přesně tam byl podobný ten děj ve smyslu, že dojde teda hnedka na začátku knížky k sebevraždě a potom právě ta hlavní postava si uvědomuje, jakými různými jinými cestami by se mohl dát její život, kdyby neudělala tohle rozhodnutí. Tak to asi já doporučím. Tam mě taky, ta se mi líbila.
0: Mně ne. Aha. Já jsem právě tu Půlnoční knihovnu četla, protože jsem doufala, že z toho budu mít takový pocit, jako jsem měla z té Veroniky. Mm-hmm. A četla jsem ji už, je to díl, a právě, že to bylo v období, kdy já jsem měla hrozný úzkosti a strašně jsem doufala, že mi to dá právě nějakou jako naději nebo něco jako, jo, prostě žít je super, ale vlastně to ve mně vůbec jako tenhle jsem pocit nezbuzovalo, ta Půlnoční knihovna.
1: Já ho asi chápu, ale nebudeme spoilovat ten konec.
0: Nebudem.
1: Dobře.
0: Ale tak si přečti tu Veroniku, protože to je to právě jako hodně podobný v něčem, nebo v tom jako tématu vlastně té smrti a toho života, ale přišlo mi to fakt stokrát lepší, no.
1: Tak jo, chceš ještě něco poradit, doplnit nějaký další tip?
0: Jestli máte rádi podzim a jste trošku divný, nebo máte rádi třeba divný filmy.
1: Začíná skvěle.
0: Tak doporučuji se podívat na seriál Twin Peaks, který podle mě hodně lidí zná, ale je to 90-kový seriál od Davida Lynche, který je to můj úplně nejvíc oblíbený seriál ever. A je hodně divný, proto jsem říkala pro divný lidi. Já se specifikuji jako divný člověk. A tady ten seriál je fakt jako top, úplně jako extrémní, podzimní prostě vibes.
1: Tak jo, tak děkuju za všechny tipy a za rozhovor. Hostkou studovny byla Emma Urbánková. Díky.
0: Já taky moc děkuju.
2: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.
4: Podzim v Praze bude patřit rapu. A$AP Rocky, Don't Oliver, Blood nebo ESTG v Praze. Velká jména, nové objevy a pořádná dávka rapu naživo. A$AP Rocky, 4. října O2 Arena, Blood 8. října Meat Factory, ESTG 18. října Rock Café, Don't Oliver 30. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
6: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
5: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
7: Co dneska děláte? Koulíte?
8: Přikuluji.
7: To přikulovat je lepší než koulet, že?
8: Ano.
5: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
6: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
5: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Rádio Wave.
9: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
10: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
9: Rádio Wave.
11: Děláme vlny.
12: Somr.
13: Do mě prostě vyjela tak neuvěřitelná pivní žízeň.
12: Haló.
13: Ale já jsem to nepil.
12: Cože?
13: Já jsem se tam připil.
12: Haló.
13: Ten démon alkoholu, to je relativně konkrétní síla. Nás dostat, to je jako dobrý pro ty temné síly, protože oni přes nás můžou chlastat.
12: Cože?
13: Ne, přátelé, nemůžu si to takhle krásně zdůvodnit. Byl jsem prasátko.
12: Šmej.
2: Čelisti.
9: Čelisti.
2: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu.

0: Já nejsem Věra, já jsem Štěpa.
1: Ty jsi Pepa. Ty se mi líbíš, Věro.

0: může být trenér, může to být dědeček, může to být nějaký výrazný strýc.
1: Já chci být jako táta. A pak stojí za to se s ním honit.

0: Honzou Tesařem, ahoj! A taky s Martinem Pleštilem.
1: Ahoj, byl jsi v triku dneska.
0: A ty jsi, jako jsi zvlášť triku, ty jsi nebyla pořádně slyšet. Říkám ještě ahoj jednou.
2: Ahoj.
0: Ahoj, je to ona. A taky Aleš Tuchlý, pochopitelně. Jo, dneska Brothers the Blackies, dneska si budeme povídat o Matthew McConaughey a Woody Harrelsonovi, ale jenom krátce asi. Není to moc co říct. Nevadí. Prosím vás, stavu taková jako skoro rybka, zároveň oslava narozenin. Zdravíme Jirka Suchý, dneska kolik? 95.
1: A ty ho
0: vždycky štval takový to jeho, oh yeah. A ty ho máš rád, co máš nejradši?
1: Děláš se krásně, já mám rád hlavně, jak on umí otevírat tu držku.
0: No, to
1: jako nádherný,
0: krásný, jo, jako predátor trošičku, predátor čistí kultury.
1: To samozřejmě,
0: jako byl.
1: Jo, jako potom, co se stalo se semaforem, po roce 70 se bavit jako nemusíme, ale ty 60 jsou absolutní pík, jako kdyby tisíc klarinetů, vynikající jako reálný film, jo. Babeta šla do světa, miluju to.
0: No samozřejmě, myslím, bychom Tonda jako všeladě to říkala, to byl, jo, že Tonda už vlastně, Tonda už žil,
2: ale všechno nejlepší přeju.
0: To samozřejmě, trošku po záruce je to prošlý, jako spousta vajec i masa, jo. Tím dneska začneme, rubrika Uhlířské Janovice.
2: A co Jaroslav Uhlíř,
0: ten taky ještě. Nádherně hraje, ne? Ale slaví každý den teď už, jo. Uhlířské Janovice, tam vlastně Martin trávil dětství, školní jídelna nadělala samozřejmě takzvané uhlířské špagety, ale z prošlých vajec. A je tam 41 lidí v nemocnici. Je to málo, je to hodně, je to do...
2: Já si myslím, že je to tak akorát zhruba. 41 pořádný uhlířský špagety mají být pořádně.
0: Co to by dělali ve škole z vajec? Takovýho, jako co?
2: Z vajec, člověče, nevím. Já jsem jasně, jako já mám pocit, že...
1: Vždycky na čočku dávali vejce. Čočka s pákem a
0: vejčkem.
2: Já jsem to dost vytěsnil, tu školní jídelnu, ale chodil jsem tam.
1: Ale já jsem teďka jaký si dělal, já jsem si dělal carbonara, jako uhlířský špagety, já absolutně neuznávám, to je prostě jako český paskvil, tady ty italský pochutiny.
2: A jak
1: no právě, že já jsem si rozkapil vajíčko a zjistil jsem, že to je pukavec, a vážně, to je opravdu smrase.
0: Tady to mám vyhodit. To je smrase, celou zásilkovnu zase. Rubrika kila a kila kebabáč, ovšem. Metráky.
2: To se zase nedělal.
0: Metráky kebabu v rozpálených autech bez chlazení. Filmu. Ostravští celníci nechali maso zlikvidovat. Celkem až 635 kg, prosím tě. Příslušníci celního úřadu v Ostravě během dvou kontrol. To je poměrně hodně, ne?
2: To je docela hodně, no. 320 kg masa.
0: To bylo v jednom polská registrační značka, jo. To byly Poláci, byli půlka z toho. Poláci
2: nám sem posílají zkažené kebabu. Pořádku.
0: Já to miluju. Naše Cielo, samozřejmě. Máš taky oblíbený polský film?
2: Tylko po polsky. Vůbec nenávidím polský film.
0: Ale pozor, slyšel jsem, že o tom kebabu, že interes gigantičný v Česku, že ona ta poptávka je, samozřejmě.
2: A Petition Space to stojí.
0: Hodně
2: drahý taky, babi.
0: Rubrika Šofér, ten tvrdý chleba má, ale ty jsi Pepa. A ty se mi moc líbíš, Věro, dneska.
2: Já nejsem Věra, já jsem Štěpa.
0: Jo, promiň. Ale řidič tady se mne Pípí Rabab, takže zároveň hraju si z vlastní močí trošičku cestující Bangkoku řidiče autobusu praštěla lahví, Martine, a pak vyskočila oknem.
1: Ona chtěla jako vyskočit ven, nebo respektive chtěla odejít, on teda jako zabrzdil, odmítl jí teda jako otevřít ty dveře, tak to vyřešila po svým,
2: praštěla
0: dvakrát do palice.
1: Dvakrát, mě zajímá, jestli to bylo skleněný nebo plastový, to je otázka.
0: Ale
1: pak si šla prosím tě sednout, on to s ní šel teda řešit, a že zavolala policii, ale ona místo toho, aby na tu policii počkala, tak vyskočila hbitě, prostě vyskočila okýnkem a zdrhla.
0: To se nedá natočit tohle.
2: A ona se musí zažít. Ona na toho pípala na ní, ale on nebyl ve stanici, tak ji nemohl zastavit.
0: No nebyl.
2: On je v tom nevině, pípa.
0: Chudák šofér, prosím tě, tohle by se Pepíčkovi Bekovi rozhodně nestalo.
2: Přesně,
0: víš, že to svářská sicet. To je to byl Bangkoku, nevím, druhý den. Rubrika Vocas týdne, vykoniny. Prosím tě,
2: je to tady.
0: Kůň s nejdelším vocasem, jo, ale chlapci.
3: Takhle myslíte si, že existuje Bůh? Já se zeptám toho koně. Existuje Bůh? Jo. A existuje, a je to velká Kálové, je to radost. Existuje Bůh, jo. Přátelé, vezmeme si příklad z toho koně. Říká, že jo.
0: Prosím tě, kůň s nejdelším ocasem na světě má rekordní chloubu dlouhou přes 4 metry. Tondo, jo?
2: A když to Igor viděl, tak říkal, jo.
0: Martíne, 412,62 cm.
1: Ale pozor, jako, to není kůň, to je jako konice, to je
0: pozor,
1: klisna.
0: Ten ženy.
1: Ano.
0: Celým jménem teda Mount Joyce Ice Princess, ledová princezna, pořádku, samozřejmě.
2: Totálně ledová,
0: ze
2: 4 metry.
0: Ty plemena, prosím tě, jsou známí dlouhými, podobně jako vy, splývavými ocasy, přátelé.
2: Prosím,
0: samotný rozpletení, jo, to, co tady děláš, mytí, prosím tě, ošetření kondicionérem, sušení, rozčesání, což vy vůbec to ignorujete, tady hygienické návyky základní. Opětovné zapletení zabere v průměru 4 až 5 hodin.
2: No proto to ignoruju.
0: Vím
2: samozřejmě, jak využít svůj čas líp, než rozpletat ocas.
0: Samozřejmě, ten vstup musíme uzavřít rubrikou Sexantango, rubrika Sexantango. Samozřejmě, zajímá Belu Avatara, obyvatele a ten na věc, malé maďarské obce jsou posedlý sexem. Takže prosím vás, slovo sex vyhledávalo letos na internetu nejčastěji celého maďarské obyvatele malé obce Nemeš rádo. Nemáš to rádo?
2: Nemeš rádo.
0: Juhelenu.
2: Občas nějaké Nemeš rádo tam probíhá.
4: Aby to nemáte rádo, milé Juhelenu.
0: no, to jsou nervy. Prosím vás, prosím tě, obyvatelé hlavního města Budapešti se do první desítky vůbec nedostali a obdobný žebříček sestavil od roku 2015, tak chci říct, na té krásné stránce, kterou Martin samozřejmě sleduje, sexrandy.hu.
1: Sexrandy?
0: Milé hu. Hlavní skončila letos teda vítězná obec Nemešráno s 305 obyvateli na druhém místě a tehdejší vítěz, obec Kiskorpát, ležící na jihozápadě Maďarska s 900 obyvateli, se tentokrát vůbec nedostala ani do první desítky.
2: Přestali pátrat po tom sexu v tom Kiskorpátu, co se tam stalo?
0: Sony, Bela umřel a žádný sex!
2: Přesně tak, v Maďarsku už nikdy žádný sex nebude.
0: Počkej, ten turínský kuň má teda 4 metry.
2: Jo, má 8, podle mě.
1: Má 4,50.

0: Každá smrt je nová reinkarnace. Tomu nevěříte?
1: Já přiznám, že ne úplně, ale...
0: A proč? Vy jste blbej? Já nenávidím sex, týmový sport a politiku.

0: Avantgardní hipopeři Clipping, Bad Problems, ale v Good Problems mixu. Máš radši dobrý nebo špatný problém, Malinko? Který jsou lepší?
1: No, já nemám rád žádný problém.
0: Martin, ty špatný?
2: Já velký problém.
0: Velký
1: prasatama.
0: Já, konecky, já vám říkám, o těch prasat, ale vyjedete konečně, jo? Aktivisté obsadili chov prasat na Jihlavsku, to už je nějaký předvoj toho festivalu, jak to vnímáš?
1: MFDF Jihlava začíná obsazením prasat.
0: Prasat v Markvarticích.
2: Prasnic,
0: prosím tě, jo, takže samozřejmě ty chovy v těch Markvarticích, my to milujeme, je to krásný, strašně to supportujeme. A bohužel ta přivolaná policie, nebo bohužel prostě oni nemohli nic jiného, ale vyzývali lidi uvnitř k odchodu a pak teda je postupně odváželi takzvaně v Antonech, jo. Martin, jak se k tomu stavíš tomu? Tomu? No, svobodu prasnicí.
2: Já mám takový jako ambivalentní pocity z toho.
0: Jo, jo, jo, člověk to má rád.
1: Anton Pavlovič Čechov.
0: Ale já už slyším. Já už slyším, přátelé, dá se zdát. Jako IP Pavlovič. To jsou dva různý lidi.
1: Ale zase v těch chovech prej byly jako nějaké nevyhovující podmínky. To já zase si myslím, že když už na ty prasnice, že už ty prasnice máte, tak si k ním chovejte prostě lidsky.
0: Zaprvé chovejte a pak ano. Se chovejte opravdu krásně. Jako my k našim bližním
1: čelistech. Podestýlka pěkně.
0: Podestýlka a hodně enzymu. Rubrika opičí had. To je proto, se Martinovi udělalo, teda se mu nadavuje. Vidím při pohledu na ten obrázek. Obrovský had škrtič mezi dětmi ve školke. Rodiče Azuria.
1: Rodiče Azuria se jim mě vidím. Mysleli to dobré, nahněvali rodiče.
0: To je materská škola.
1: Cetkovice. Cetka taková.
0: A co se tam dělá? Připravili jsem teda program s hadmi.
1: Program s hadmi. Sisliskej had.
0: Co děti mohli všetko? Sa dotýkat.
1: Mohli se jich dotýkat. A dokonce si jich položit okolo krku.
0: Martě, a ty jména, jak, to jsou jména teda? A
2: ty jména jsou Adelka, Oskar a Bezmeny.
0: Bezmeny, to je tár, ale. To je čistá, to je opravdu Irmiáš Petrina a Bezmeny.
1: To měl být poslední film Beli Tár a Bezmeny.
0: Školka napísala,
1: ve školce.
0: Přišli k nám hady a rovnutry. Jo, to je krásný, šli vnutry teda samozřejmě.
2: A ten obrázek je opravdu odporný, to je jako masitej had, já mám fobii z hadu, tam bych
0: nemohl. Blíží.
1: A kolik má teda ten odstav krajty?
0: Prosím vás, chovejte krajty a chovejte se k ním ještě lepší prasatu. A nepočtejte dohromady k sobě, jo? To zase by mohlo být všelijaký. Nevadí, rubrika koule.
1: Tak po těch odstavcech tady jsou koule. Oslavujeme nejen 95. Jiřího Suchého, ale také z té výročí časopisu Koule.
0: 1926, vodní číslo.
1: První komiksový časopis na našem území se jmenoval Koule. Prostě,
0: a ty máš nějaký čísla teda starší nový?
1: Koule mám, ale tady z toho časopisu
0: takže
1: nemám.
0: Takže pouze dva díly.
1: No, mám, ale já jsem měl rád, jako, trošku jsem měl rád jiný časopis, který jsem jmenoval Čau, bylo to podle toho Ptáka
0: já
1: Čau. Kometu,
0: já mám Kometu měl rád.
1: Pták Čau, no.
0: No, takže tam byly takový ty čaulíře, ne?
1: Jo, tam byla právě, ono to bylo poměrně drahý, ale ono to bylo celá nějaká, jako, nevím, teďka na Magion nebo Studio Kamarád byla navázaná mytologie kolem Ptáka Čau, který nějak generoval vlastní měnu čaulíře a právě v tom...
0: To jsou proto bitcoiny vlastně, jo?
1: A v tom časopise Čau, tak právě jednak tam vycházel komiks Zlozobáci, právě kde byl Pták Čau hlavní postava a pak bylo možné právě získat tam jako přílohu 100 čaulířů prostě. A nevím, co se s tím tam pak dělalo, myslím, že se to dalo proměnit za něco, nevím.
0: Prostě tam za to ty ještě uděláš nějaký velký mění za ty čaulíře.
1: Já si nechávám,
0: to budou baráky, kila a kila kebabáče.
1: Já si tady nechávám vyplácet výplatu v Českém rozhlase v čaulířích. No.
0: Jedeme dál, už nemůžu, ale. Rubrika plně inkarnovaný samozřejmě Archanděl Gabriel. Martine, Nigerie stančil téměř 177 hodin v kuse, tím utočí silně na tvůj rekord, který se pamatuju. Čeká na zápis na Guinnessovy knihy. Benjamin Daniel Gabriel.
2: No, jako oni jak jako BBC uvádí, tak ještě se to musí řádně zkontrolovat, jestli to jako šlo podle pravidel. Mě hrozně zajímá, jako jaký typ tance tancoval, jakože co to bylo, jestli to byla samba,
0: dneska
2: nebo prostě
0: dneska
2: polka.
0: Dneska už se zatane, v podstatě všel. Polka. Podle mě to byla Twin Likes polka.
2: Ale on teďka jako porazil teda dívku, které bylo tehdy 16. Srušti Sudhir Jagtap. A tahle ta v 16 letech tančila 127 hodin v kuse a on tohle to prostě bombnul o dalších 50. Neuvěřitelný.
0: Už to srušti, celý to vysílání. Na závěr, prosím vás, krásná podrubrika na dopisy diváků. Titulek nám do chatu poslala posluchačka, nevím, se to opravdu stalo, se vzkazem, cituji, já pokaždý, když slyším čelisti, a ten titulek zní, poslechově jsem se udělala. To je nádherný, ne?
1: Filmy, které nás udělali, no, je to tady ta
0: ten
1: série.
0: Ten kontext je, Gabriela Bartyšová dostala od svého miliardáře dárek snu, prosím vás, šlo o lístky na koncert Celine Dion, což je poměrně otřesný teda. Nedá se nic dělat.
1: To nebyla nejlepší udělačka.
0: Morfín, skoro 30 let po smrti zpěváka, bude nový album Cocoon, našli to v Cocoonu ty nahrávky, miluju to!
1: Budu se měřit.

No a takovýhle kritiku je víc, jestli oni exhibujou, jestli se chtějí viditelnit, ale hlavně zprostý jsou. Já to nemůžu pochopit, zprostý.

0: Bratři, jak se patří, to byl taky dobrý film, ne? Co?
1: Vynikající. Můj brácha má Prima bráchu, taky krásná věc.
0: Nádherný. Zase to je seriál jako Bratři, Brothers, taky konglomerát, ale jako méně povedený, přátelé. Matthew McConaughey, všichni znáte, Woody Harrelson, jo. Hraje v takový jako metakomedii seriálový jako Bratři, takový fiktivní verze sebe samých, jako my to děláme tady v Čelistech, pochopitelně. To je jejich letitý bromance, o kterém se samozřejmě ví, a ten Matthew v jako texaský ranch zažil takový jako otřes, když teda Woody, jeho rodina po nějaký jako spackaný svatbě dorazí na jakýsi prodloužený pobyt. Excentrická matka Raduta, mamek, to jsem si musel googlovat, tak se to celý píše, vlastně propálí, že ti dva jsou jako dost možná biologičtí bratři. Pozor, tady mám jako spoiler o Tondovi s Martinem, ale já Kulešov se to říká tak. Jak se k tomu stavíte zatím pro tuto chvíli, Tondo?
1: Já jsem pro, no. Nebo, Martinovi se to nelíbí. Ne,
0: Martin to chtěl dementovat, ale tak mě mlčí. Jo, do toho samozřejmě Matthew McConaughey podobně jako já koketuje s kandidaturou na texaského guvernéra. Já doufám, že to
1: klapne.
0: Byl
1: dobrý.
0: Já si to
1: guvernér.
0: Taky myslím. No, Martine, ty se na to koukal, jsem viděl teda tři díly a stačilo mi to.
2: No, oni tři jsou zatím jenom venku, mě to asi taky stačilo. Já si jako říkám, jaký je smysl tohohle seriálu nad rámec toho, že si prostě tyhle ty dva sympatiáci chtěli užít hezký čas.
0: Taky společný time.
2: Ta jako společná energie, tak se jí moc nedaří přenést, protože ono to má furt takovou tu zbytečnou ambici něco jako vyprávět. Já si nemyslím, že to je u tohohle formátu, který jako meta je hodně
0: to
2: málo.
0: Jsem to jako...
2: Je to vlastně meta v tom smyslu, že kolovala přesně jako storka, nějaký drb, že jsou opravdu bratři, tak si na základě toho udělali seriál. Já bych si to užil, kdyby tam prostě seděli u těch stolů a bavili se o ničem, nechali tam jako působit jejich nátury, ale i tady já vlastně cítím, že vlastně to svoje já tak jako upozadil, jo, ve prospěch nějakých jejich karikaturních zobrazení. A vlastně z toho necítím tu jako jejich jako nonšalantní působivost.
0: Oni se o ní vlastně snaží hrozně, že jo? Je to takový bezzubý, bezpečný divně. Je to teda jenom velmi sporadicky vtipný, spíš jako ne, než jo. A vlastně nějak podvratně to nevohledává tu jejich jako nějaký ten mýtus kolem jako dvou ikon. Dělá to takovou jako spíš infantilní pohodindu a hlavně je to plný takový jako sitcomový vaty, která mi teda silně nenajíždí, jaký ty únosy, zase na takový spackaný různý zatčený, takový ten tón, jako, který patří podle mě do jako karikaturnějšího vesmíru, než je tohle.
2: Jo, a zároveň ty vyprávěnky, to jsou takový anekdotický střípky z toho, jak přesně se na sebe naštvou na Rodeu, pak každý si jde vlastní cestou, pak se jako smíří, protože jim to řekne vesmír, uvědomili si to. Jsou to opravdu takový zvláštně šroubovaný mikropříběhy, nefunguje to ani na jedné rovině a opravdu ty sympatie těch herců, tak tady jako pod tímhle tím nikam nevedeným tvarem jako zanikají. I tím, že ten seriál má jako x tvůrců, myslím si, že nikdo jim nechtěl úplně dramaturgicky říct, hele chlapci, tohle by úplně nešlo. Opravdu je to takový jako jejich hrací pole. Jestli si to užívali, je to asi z toho vidět, že je to baví, budíš jim přáno, ale nevím důvod, proč bych na to měl koukat.
0: Přesně tak, ono to místama jako úplně neurazí, ale spíš nakonec je taková jako fakt výplň, ty streamovací fronty nekonečný, pro mě takový televizní fast foodek prostě s jako áčkovým pozlátkem, že máme je rádi, koukneme se na to, ale vlastně přemýšlíš, proč to vlastně vzniklo, přesně jak jsi říkal, nad rámec toho, že hoši podobně jako my spolu prostě chtějí trávit čas. Ale já ho stondoval, já ho trávím rád, uděláme seriál.
1: No jasně, jako bratři, zjistíme, že my všichni tři jsme.
0: To bude ten maximální šok.
1: S Vítkem trochu.
0: Vítka bereme taky.
2: Vítek je náš otec.
1: Vítek bude náš tá.
0: Tak to bude ale skvělý. A Kamil, naše babička.
1: Ano.
0: Já to vím.

Já nemám ráda tam ty záležitosti, to tvoření, víte, těch dětí. A to bude taky jinak, jako u rostlinky. Budou dva lidi, že se mají moc rádi, nebude výroba.

0: krmíš, prosím tě, maminko, krmíš ještě toho kluka?
1: Tamagoči, já myslíš Alu?
2: Svýho syna.
1: Alu, to je takový, to takový moje Tamagoči, no.
2: Kadí furt jako prostě intenzivně.
0: Měl jsi to, Martina, ten už je mimo tvojí generaci.
3: Neznám to, ale neviděl jsem, neměl jsem, nechoval jsem to.
1: Já jsem to taky neměl teda, bylo drahý,
0: no.
1: Prosím, a já bych se o to neuměl starat.
0: No. A ty jsi hlavně nedostal ten vonku v zlatý kupon, ten zlatý pytel se nedostal od něj. Když jste chlapci napsali, že se budeme bavit o tomhle, tak jsem tak jako si myslel, že se mě chvilku jako děláte takzvaně srandu, ale Martina si jistě zavede do kontextu ty nepochybně uchvatný netflixácký záležitosti šmuci.
3: Ne, to je jako čistě bizarně, je to další příklad.
0: Děkuji za ten klip toho lízání ty zdi 15 minutovým postrahující.
3: Když se dostaneme, to budou bizarní příklady, kultura požírá sama sebe, to něco jako když se udělalo reality show ze Squid Game, vezmeme nějaký produkt nebo respektive nějaké dílo, které má filozofii, nějaké poselství a tou reality show to jako absolutně popřeme a narveme to tady do tohohle zhůvěřilého soutěžícího formátu. Spousta lidí dostane prostě zlatý kupon, jako August Gdole, když udělal prostě, já udělal kukun, kdo udělal zlatý kupon, což mimochodem, zlatý kupon, jako já absolutně nechápu, proč tahle reality show se tváří, že ta verze od Bartna neexistuje, oni pracují jen s tou Wildrovskou, a nebo naopak potom s tou novou, s tím Chalametem, ale tady to vlastně úplně vypuštěný, všem Bartovská nejlepší podle mě, ale to je jedno. Takže prostě...
1: No, Američani si to nemyslej, tam je, že hodně populární to 70.
3: Jo. Takže dostanou právě zlatý kupon a můžu vyhrát prostě 3 miliony dolarů, protože o to přesně jako jde, že jo. Takže v tomhle soutěži je to věc, která je teda zavřená v té vonkově továrně.
1: Měli by zdědit tu čokoládu správně, kdyby to bylo jako v logice té předlohy.
3: A funguje to na té bázi klasických prostě hracích reality show, dělají se tam skupinky, pletichaři tam proti sobě, hrajou různé aktivity, banální soutěže, kdy se musí trefit žvíkačkou do nějakého otvoru, nebo musí lízat zeď třeba.
0: Dobře, já ho asi stáhnu, Martě, nebo...
1: Krásně to popisuješ.
3: A pak postupně samozřejmě vypadávají. Postupně vypadávají teda, ale je to věc, která hodně závisí na tom production designu, kdy se jako daří dobře imitovat ten jako zážitek z té čokoládovny, byť jako v dost limitovaných mantinelech. Je tam takový zvláštní jako padesátkový retro, který nevím, jestli tam má úplně co dělat, včetně takových ilustračních videí, kde tam ty umpalumpové říkají teda, co mají dělat v těch aktivitách. Umpalumpové tam jsou samozřejmě taky, už ten OG umpalumpa, ale pozor, tady jako umpalumpové jsou rozlumpové, říkají teda, co mají dělat v těch aktivitách. Umpalumpové tam jsou samozřejmě taky, už ten OG umpalumpa, ale pozor, tady jako umpalumpové jsou rozmanití, protože můžou být i vysocí, můžou být i

0: ta předloha není vlastně moc soutěžní, že jo, tam je ta, probíhá tam teda taky nějaká jako eliminace a Vonka si vybírá svého nástupce, ale zároveň jako úplně materiál pro reality show to zdaleka takovej není a taky mi přijde, že vlastně je to hrozně málo herní a moc si to zakládá právě na tom, že my to podle mě nesledujeme, protože bychom nějak extra fandili těm postavám, nebo těm soutěžícím, který jsou takový taky jako inteligenčně odpovídají asi zhruba tomu formátu, se mi zdá, ale spíš, že jsme zvědaví, co tam dál jako na nás vymyslí za nějaký set zajímavý z toho vonkovýho světa, protože jako samotný ty hry jsou taky jako stupidní.
1: Třeba řekni něco, co tam děje třeba?
0: No tak to, tak můžeme se dostat, dostaneme se k tomu jako píku, což je to lízání zdí, no, tam je prostě jako úkol, že oni jsou zavření v nějaký místnosti a mají tam zdi, na kterých jsou nějaký prostě barevný prostě části, který oni musí vylízat a pod tou vrstvou té barvy, tak jsou nějaký slova, ze kterých musí vytvořit tajenku. Prostě. Jsou to takový jako dětinský hry, které jsou často vlastně, které jsou často hodně na náhodu, anebo jsou takový, jako že mají vytvořit nějaký prostě animozity mezi těma hráčema, aby se něco dělo, ale je to hrozně vlastně random, hrozně jako ne, bez nějakého hlubšího nápadu, nebo bez nějaký jako sofistikovanosti a vlastně i to prostředí se hodně rychle okouká. Ale bych se vrátil k tomu lízání. Protože Martina to iritovalo. Já chci slyšet Martinův zážitek tady z tohoto z týhleté challenge.
2: Mě se z toho navalovalo, já jsem to musel proskipovat, protože tam fakt jako slyšíte ty čvachtavý zvuky, jako ty tam lízají.
1: Rozjela se ti imaginace.
2: A vidíte, jak se jim prostě posledně jako barví ta ústa, jako tou jako toxickou barvičkou. Mají to ve vousech, holky to mají ve vlasech a každý má jinou techniku. Někdo prostě jako líže od zora nahoru, někdo líže prostě ze strany.
0: Čistý sdílení. Čistý sdílení.
2: Čistá čvachtárna, no, je to zoufalý a je přesně vidět, že ten Netflix, který má tak strašně málo těch IP značek, jo, tak prostě když už něco má, což u toho Roalda dále jako vlastní, tak to fakt jako vyšťavit na
0: makro. Pořádně vylízat.
2: Pořádně vylízat na dřeň a nejvíc mě tam jako štve, že ty účastníci vlastně oni tam nejsou ani tak pro tu hru, aby si zasoutěžili, ale hrajou to fakt jako takový ten Love Island, že si tam vymýšlí takový ty persony, že prostě já budu tady ta jako zlá manipulátorka, já budu ten alfa samec, vidíte, že jdou na to na dřeň a vlastně, že jim spíš o nějakou jako slávu, než o tu hru samotnou. No.
1: Totální alfa samec, ale úplně ho v tom vidím.
0: Všechny by je vyházel.
1: Do druhé sezóny jdete oba dva spolu, já se budu dívat, tak lížete. To bude nádhera, čelisti, radio hlíst.

Mars byl dobyt někdy ve 40. letech 20. století. Na měsíci dokonce se Němci dostali ještě před druhou světovou válkou. Veškeré dějiny naší civilizace budou lidstvu samozřejmě odhaleny. Věříme tomu, že to bude velice brzo.

0: No dobrý, no, ale tak ono to bude, pak ty lidi vyhynou, takže to je v pořádku.
1: Myslíte jo, že to
0: tak... Ne, v roce 2027 od listopadu do buď listopadu 28, anebo až 31, to se ještě úplně přesně neví, jak to mistrině prostě zvládne vyjednat, ale 72% obyvatelstva zmizí z planety okamžitě. Ani spolu nic nezbyde, kosti nic, jubi nic.

0: Churches, Roses a Mizérie pokračuje, přátelé. Dneska je to opravdu těžko, to náždíme jehem.
1: Strom kouření, no.
0: Strom kouření, stano jsme si ho nakreslili a patří tam i Kunabomber.
1: Patří tam Kunabomber, no.
0: A vyrazila, takže pozor, vyrazila Jirka Suchý versus ten Heger. Máš tam nějakou jako, kdyby jsi měl volit mezi těma dvěma, vždycky Sucháče, viď?
2: Vždycky Sucháč.
0: Já za toho Heger, on má takový ten vyrazilaku, má takový ten zvláštní to.
1: Má hezčí hlas,
0: Heger. Má hezčí hlas. A jaký Unabomber?
1: A nevím, jaký písničky zpíval Unabomber.
0: Unabomber, no hele.
1: Jestli by měl Unabomber radši Suchýho, nebo Hegera, co myslíš?
0: Nám, prosím vás, pište nám, je to fantastická otázka, jsem rád, že si pokládám takové zásadní věci tady. Teď Kaczyński samozřejmě je to film teda režisera, dánského režisera Januše Metze, jo, bohužel teda je to značný zklamání, je to teprve jeho třetí film, ale já jsem miloval jeho debut, vynikající sportovní drama Borg McEnroe, už ty předchozí starý nože byly teda hodně ale stupený, tady samozřejmě teď Kaczyński, je to takový ten portrét od mladého jako matematického génia přes traumatizující jako harvardský experiment až k Unabomberovi, paralelně vlastně sledujeme dvě linie, jednak jako FBI, který ho 90. letech jako nahání a dopadá, a pak samozřejmě to teda ten experiment s Russellem Crowem, který tam hraje toho s tou svojí samolibostí toho profesora. No, ty dvě časové linie, takový materiál, ze kterého se podle mě dal udělat docela znepokojivý film, ale mecně udělal takový jako divný ilustrativní jako barvotiskový leporelo.
2: No, jako to volba prolína tyhle ty dvě linie je absolutně zbytečná tady, jo. Já vlastně nechápu, proč to tak bylo, jo, protože to nemá žádný.
0: Jak se nepotkávají, nemá to žádný rytmus,
2: vůbec to spolu vlastně nekomunikuje, jo. Je to tak jako nastříhaný pro ozvláštnění asi pravděpodobně. Celková charakteristika i té policajtky, která pro to jde, to je vlastně scénaristický konstrukt, to není nic víc,
0: totální,
2: jo. Opravdu jako ten film, že jo, má být o nějaký filozofii, o nějakým její nebezpečí psychologie, ale spíš než by o tom opravdu pojednával, tak jako tezovitě nahazuje do takového dost banálního
0: doslovného
2: jako tvaru. Russell Crowe, který mi připomíná tady Petra Kolečka, tyjo, tak je opravdu samožerský svým způsobem, ale vlastně mě ani jako nebaví, hraje tak jako na půl plynu podle mě, je tak jako odevzdaný na to, že to má být ten jako performativní člověk, který tady se zastřešuje tím Moby Dickem jako nějakou tou knížkou, což takový motiv, který to jako celou dobu takže opravdu jako unilej, strašně sterilní tvar, který stylisticky přesně jako strhává se do toho jako standardu Netflixovského, kde všechno musí vypadat jak ze škatulky, musí to vypadat přesně takhle. Je to absolutně jako bez jakýhokoliv prostoru pro nějaký autorský otisk, jo, fakt jako spotřební zboží, který jsem vykouřil za hodinu posledování.
0: Škoda, no.
1: Kouřiny, no. No, mně taky připadá, že vlastně ten film dělá fakt všechno pro to, aby z relativně jako takový jako napínavý látky udělal co nejvíc jako nudnej film, jakoby mdlej po všech stránkách, po stránkách toho, jak je natočený, což je vlastně strašně takový to netflixovský Bčko, prostě velmi předvídatelný, až po teda to, já teda nejsem jako úplně odborník na nějaký true crime a dotočná osobnost Unabombera, ale mám trochu pocit, že on bude jako mnohem takový jako záhadnější, záhadnější figura, než že bychom teda ho celýho jako vlastně odvysvětlili nebo vysvětlili na základě toho, že prostě prošel nějakou experimentální psychologickou
0: linka
1: průpravou.
0: Prostě jednoduchá trauma, pak jako teda ten experiment toho Mariho radikalizace, Šmitec, ale ten skutečný Kaczyński, co já teda vím, tak byl jako ideologicky dost komplikovanější, ten jeho vztah toho experimentu jako není tak úplně jednoduše kauzální, myslím, vlastně dělali z nějaký hypotézy rovnou diagnózu, nevím, a ten film se hlavně vůbec nepokusil vstoupit do nějakého myšlenkového světa, který prostě, to samozřejmě je to film o týpkovi, který napsal 35 000 slov, což teda samozřejmě vy dva píšete denně v podstatě, jo, ale o nějaký technologický vlastně civilizaci a myslím, že má možná co říct i do dnešní doby z některých z těch myšlenek teoreticky, nebo může to být jako provokativně potenciálně relevantní, ale ty myšlenky tam redukujou prostě nějakou dekoraci k nějakému psychologickému origin story a prostě hlavně, že nám to řekne, že zlej člověk měl těžký dětství.
1: Ale je to hodně šprťácký takový, no, je to jsme je. Tam furt na té akademické půdě, ale zároveň vlastně i to, jak teda Martin říkal, že to má být o nebezpečích filozofie, což teda potrhuju, to je velmi nebezpečný obor.
0: No, vlastně to vidět s Tomákem nejvíc.
1: Jo. Vím o tom hodně, ale jako i to, jak funguje vlastně teda tady ta akademická linka, tak je taky vlastně strašně jako přímočarý, jednoduchý, prostě fakt ten Russell Crowe je zlý psycholog, který prostě dělá zlý experiment, prostě fakt taková jako frankensteinovská jednoduchá figura a my to máme jako celý takhle jako tomu jako uvěřit, tomuhle tomu jako primitivnímu vlastně scénáři.
2: Jo, je to vlastně o člověku, který zamrzl prostě v těch svých jako 20 něco letech a od té doby se nezměnil samozřejmě, protože že tak to prostě je, jo, ano, jo, a zároveň přesně, jako, že vrcholem má být teda to, že on přechytračil toho profesora a s tím, jako my odcházíme z toho příběhu, já si říkám, jako, co nám tady vlastně jako vypráví to, je to vlastně strašně ustrašený film v tom, jako, co říká, jak to říká, a jako, jako kámen úrazu je tady zvolený ty vyprávěcký perspektivy, která se snaží být tak jako naivisticky, alibisticky objektivní a přesně, jako není tam žádná sugestce, je to opravdu nějaký.
1: A i v té současné linii, tak vítězí šprti vlastně. Je to tam, je tam ten clash, taky velmi schematický, velmi černobílej mezi tou lingvistkou, že jo, ty FBI a mezi tím vyšetřovatelem z té staré školy, který má ten prostě 20 let starý ohmataný profil toho, toho jeho modu operandi, který vůbec nefunguje, ale on se toho drží, protože prostě to má rád a je, je na tom závislý, nebo jako je to prostě nějaká metoda, která mu jede a ta šprtka to nakonec prostě během chvíle prostě spoura vyrazí šprtu. Se do lesa, vyrazí do lesa a najde, najde Una Bombra a máme hotovo, no.
0: Možná Jacob Tremblay by stál za zmínku, že jeho herecký výkon považuji za jako nadprůměrný v roli teda Una Bombra, toho mladýho, ale to je tak asi všechno, co se na tom dá najít pozitivního. Jdeme dál a přátelé, za chvilku Digger, ale my se nedokopeme, my se neprokopeme nějak, nějak
1: v kvalitě. Zkouši se prokopat ven tady z tohohle bordelu.
0: Já přijímám trest! A tohle jsou Mando Diao a jejich track Killer Kačinsky.

0: je číslo ten TED. Švédská kapela Mando Diao. Inner Cutchins.
1: Tylko po polsky.
2: Gigantičný, opravdu.
1: Měl to napsat tylko po polsky, ten manifest svůj. Ten
2: je to tam. Prosím tě, a jaký manifest měl napsat Alejandro Iñárritu tu? Géčko, jo, takzvaně.
1: Géčko! Dávám Géčko tomu novému filmu.
2: 21 Géček neboli Gramu, to byl asi jeho poslední slušný film, teda hned v pořadí druhý. Já asi nevíc vzpomínám na jeho Amores Perros, což byl jako solidní debut. Ty si člověk říkal, že přichází na scénu někdo poměrně odvážný a zajímavý. Bohužel další dekády to zcela vyvrátili. Musím říct, že jeho filmy, ať už to byl Babel, Beautiful nebo nesnesitelný gimmick Birdman, Bardo už jsem teda opravdu neviděl, pro mě byly opravdu jako unbearable a tahle ta jeho narcistní jako sebezlíživost, pompéznost mě nikdy nepřesvědčila. A co tak tuším, tak ty ten Digger, to není o nic lepší, maminko. Jak jsi to viděl?
1: No já to mám podobně, ale zároveň u každého toho filmu, když si jako přečtu, o čem to je, případně i když se podívám na ten trailer, tak si říkám, jo, to jako vlastně vypadá zajímavě.
2: Trochu se těšíme, no, že ten tom.
1: Jako tady jedno záběrovka, kde prostě starnoucí herec spituje prostě svoje, z to, že je prostě příliš spjatý s nějakou postavou.
2: Všechno to zní ambiciozně a nadějně.
1: Nebo i tady jako Tom Cruise, prostě, co by prostě tlustý naftař, prostě, který jako hraje v nějaký komediální prostě taškařici, ani Iñárritu dělá poprvé komedii. Vlastně mě to zajímalo, trailer vypadal jako velmi dobře, ale bohužel zase je to film, který se stále tak jako obětí toho jeho jako nezřízeného megalomanství, spojeného vlastně s nějakou potřebou asi furt být jako překvapivý, že je to trošku jako, že podobně jako Shyamalan vždycky musí mít ten twist, tak tady vždycky musí být nějaká jako narrativní jako klička, která tady mám pocit, že je trochu zbytečná, plus teda jako toho, že on vlastně vůbec nemá cit pro míru, ten režisér, že to vždycky jako too much, úplně jako ve všem, no.
3: Je to hodně ukřičený, hodně hlasitý film, over the top. Je to věc, která se teda snaží tím metarámováním být teda satirickou reflexí o úlohách satiry, jo. Jako to hlavní moto toho filmu je, že v dnešní době už nemá smysl dělat satiru, jediný, co nám dělá, nebo jediný, co můžeme, když nás ty jako bezskrupulózní elitáři ženou do hnoje, tak se jim vlastně můžeme nějakým způsobem smát, ale vlastně ani už to není vtipný, ten smích je nějaká forma frustrace. Tohle ten film nám vlastně velmi ochotně říká, jo. To je vlastně největší problém u toho filmu, že on není žádným způsobem podvratný, byť tam má tu metaliny, všechno je hrozně jako in your face, strašně nás jako hrne tyhle ty velký pravdy. Řekli jsme si s klukama, že to je takový přesvědčování přesvědčených trošku. Je to film, který podle mě jako nemá šanci se dostat mimo to svoje jako názorový spektrum, kdy prostě přesně vnímáme nějakou environmentální krizi, vnímáme, že tady svědci jako přehazují miliardáře a tak dále. Popisuje to věci, které jako dobře víme, ale jako nejde za hranu, nejde s nima dál. Snaží se, teď je otázka, jestli to je záměr, že ten film je záměrně nevtipný, jo, nebo jestli ne, jo. Je to
2: vždycky nás bylo, když Iñárritu se snažil konstruovat vtip, nikdy mu to nešlo, tak teď nevím, jestli tady to je důsledek teda jeho špatný úvahy nebo nedostatku talentu nebo záměr.
3: Ta metarovina je hlavně spíš působí jako taková kouřová clona, aby se za ní kdykoliv mohl schovat a říct, hele, ta komedie nefunguje, protože to tak jako myslím, ale já fakt jako nevím, jo.
1: Jo, přesně tak, je to hrozně alibisticky postavený, kdy se jakoby zhruba, nevím, po 20 minutách toho filmu dozvíme, takový jako plot twist, který nebudu teda prozrazovat úplně, ale je to jako, že vlastně...
2: Je tvá babička!
1: Jo, ano, že jako prostě maminka byla jeho babička. A no, ale jako on nedává žádnej moc smysl, je tam trochu jako navíc a myslím si, že jeho jako hlavní funkce tady v tom je, že má fakt jako omlouvat to, že když my si přesně řekneme, že ale teď ten John Goodman je přece skvělý herec a on ho tady nutí do takového v té jako karikaturní roli prezidenta Spojených států do takového jako fakt prostě klaunského pitvoření, že už je to prostě úplně jako mimo, tak on může říct, no ale to je jako proto, že to ve skutečnosti jsem nenatočil já, ale jako já si tady hraju na to, že to prostě někdo inscenuje vlastně jinej, no, ale jako podle mě ta metarovina je úplně stejně vlastně jako tonálně úplně mimo jako ten hlavní, ta hlavní dějová linie, je to podobně přepálený, podobně vlastně mimo jako nějakou, jako a ne realismus, ale jak to je prostě mimo i nějakou jako rozumnou stylizaci a nepomáhá to ničemu a ani jak to neobohacuje ten hlavní děj, ani to poselství, který je vlastně, nebo to téma, který je vlastně hrozně přímočarý a hrozně brzo se vyčerpá a je to podobně jako v tom filmu K zemi hleď, který má sice jako nějakou sympatickou agendu, ale vlastně když jako po 15 minutách
2: satyra,
1: prokouknete, o čem to asi teda jako bude a víte, že to má ještě další dvě hodiny, tak už tak to jako není dobrá zpráva.
2: Čím to uzavře, Martin?
3: Na rozdíl od toho jako k zemi hleď, tak aspoň si toho cením, že ten Iñárritu jako byť není dobrý vypravěč a v tom širším měřítku se mu to nedaří, tak furt je to dobré, že se těch jako detailů, takových těch drobností, prostě že umí konstruovat scénu, kde prostě se baví o pojídání lososa, má za takovou odpornou hnějící kočičku, která jako nad hrobem a tak dále. Jo. Tyhle ty trošku jako haptický momenty, tak on jako opravdu umí, jo, udělat ten film takový čvachtavý, hodně jako smradlavý, tomu jde.
2: Lízání
3: zdi jako taky skoro probíhá tady
2: lízání
3: vlastně.
2: Lízání čtvrtý zdi možná, maximálně.
3: Takže tomu vlastně jde, ale jinak jako shot absolutně mimo, no.
2: Fuj, tajkso. Nedám si to, ještě mi jednou učíš, že řekne, že jsem zapomněl na Revenanta. To mě taky nebavilo, prosím vám, to je strašně overrated. Prý tam z něj Gorilla z Ogreen World Train, tak si aspoň zahrajem. Za chvilku pošleme zprávu Minervě 2 a pozor, už se začínají ozývat z ultra kluku temné zvuky.
1: Je to tady. Už to bublá.

0: celý vesmír čekal na to, až to Kačenka vstřebá, uchopí a řekne to. Tím, že to řekla, tak to vyjádřila a aktivovala. 12. ledna jsme aktivovali krystal vědomí na naší planetě.
1: Říkaj mi Maďar! Maďar mi říká!
2: Temné zvuky v čelistech na rádiu Hlíst, pochopitelně. Temný zvuk neboli Undertone, kanadský horor nebo trailer, řekněme, z roku 2025. Občas tyhle ty typy mimo distribuci dáváme, ale najdete to teďka na platformách. Hlavní hrdinka Eva Babičová. Jak se ti líbila?
3: Babič,
2: no. Podcasterka, pro mě jako Tonda, specializovaná na paranormální jevy, dostane s kolegou Justem takový nahrávky neznámého páru, nejdřív jako spánek, šeptáníčko, pak už dětská písnička z pospátku a jedeš takzvaně, jo. Nahrávka možná neposlouchá, jako ona ji neposlouchá, možná ta nahrávka poslouchá jí, jak kdyby, nejsem si jistý. Každopádně Ian Twesson, tuším, že jde o debit, myslím, postavil ho na geniálně jednoduchým nápadu udělat z hororu vlastně primárně jako audiální poslechovou zkušenost, přitom jako ale nerezi ignovat vlastně na nějaký obrazový vyprávění. Prakticky celý film je komorní duel té hrdinky Evy s prostorem vlastně domu a zvukem, přičemž ty ostatní postavy existují převážně jako vlastně hlasy. Není to žádná jako rozpočtová nouzovka, je to fakt dramaturgická strategie a vlastně funguje překvapivě dobře.
3: No je tam ona, pak je tam ta maminka, je, že jo, která je tam maminka. Je na smrtelné posteli,
2: jako ty.
3: Tak tam jako dýchá, sípá, prostě a to je vlastně všechno, co dělá. Aha. A pak jsou tam ty hlasy, které tam přicházejí právě z toho podcastového světa a jeden z těch hlasů patří právě demon entitě Abyssu, která právě má co dělat s dětskými říkankami, ale musíte si je pouštět pospátku, což je vlastně jako variace na hodně takový ten nejklasičtější model těch současných duchařských hororů o právě těch různých jako nadpřirozených entitách, které si se tak jako plíživě dostávají do toho vašeho prostředí a vy si je nesmíte pouštět moc k tělu nebo uděláte chybu, když si poslechnete to poslední audio nebo uděláte ten poslední krok k té jako soukromí apokalypse, ale tady je to strašně chytře právě udělaný tím, jak ten film spolíhá hodně na ten zvuk a zároveň taky na kameru. Ono je to celý vlastně v jednom bytě a hodně těch záběrů je fakt jenom, že sledujete tu podcasterku, jak poslouchá prostě nějaký ty záznamy, ale ta kamera je vždycky tak jako chytře postavená, že tam vidíte nějaký ty prázdný prostory, jo. Prostě nějaký kus místnosti někde jinde čekáte, kdy se tam co něco jako někde.
2: Zároveň ty popisované prostory v tom podcastu vlastně z těch cizích nahrávek navštěvujeme u ní doma přímo, že to docela a přitom to je jako ilustrativní. Zároveň vlastně ty zvuky, to tikání, ty trubky a ten dech, ty vzdálený hlasy, vlastně to vytváří tu situaci, že ten váš mozek si postupně začne ten horor nějakým způsobem vytvářet sám v palici, probouzí to nějakou naší imaginaci, trošku mi to jako nabrušovalo nějaký smysly. Myslím, že jsem dlouho takovouhle věc neviděl, trošku mě mrzí, že jsme ji nemohli vidět v kině, protože to by bylo plus 50%, takzvaně, by řekla Mirka.
3: Určitě jo, je to hodně subtilní, i třeba v některých těch záběrech jsou tam hodně jako vychýlený ty, jako ten způsob toho snímání,
2: no, jo, úhly specifický, jo.
3: Ale je to takový trošku, že vlastně hodně jsem čekal furt, kdy teda přijde ta bafačka, lekačka, jo, a ona nepřijde čas, právě.
2: Je taky dobrý. On to vlastně docela chytře navazuje na ty found footage, ale bez těch.
3: Hodně jsem čekal furt, kdy teda přijde ta bafačka, lekačka, jo, a ona nepřijde čas, právě.
2: On to vlastně docela chytře navazuje na ty

0: fan footage, ale bez těch jako rychlejch jako screamů, trošku ty Paranormal Activity vibe, různý analogový horory, takový ty EVP nahrávky, takový ty electronic voice fenomena samozřejmě, což jsou teda takový ty zvuky zachycený, nějaký nahrávací zařízení, který připomínají hlas údajně jako duchu a tak dále. Jaká posedlost s tím internetem, ale vlastně přesouvá to ten nalezený materiál vlastně z obrazu do toho zvuku a přišlo mi to jako pěkný. Možná v té druhé půlce bych tomu vytknul, že se toho stává takový jako trošku generičtější nebo jako klasičtější hororový jako piece plný těch klasických efektů, ztrácí to takovou tu velkou zbraň v té nejistotě trošku.
1: Ale i to je vlastně hodně uměřený, jo, a chytře vymyšlený vlastně. Oni tam, jako když už, no, když, jako ten, ty jumpscary tam nejsou vlastně vůbec a když už jako se tam něco jako rýsuje strašidelného, tak je to nějaký divný obrys někde v nějakém přítmí, který tam vidíte vlastně dlouho a nikdy vlastně se vás to nesnaží tak jako lacině poděsit. Zároveň jako jo, jako není to ničím v tom vyprávění objevný. Je to fakt jako, že prostě zase další nějaká demonická entita, která se vás chce zmocnit a chce, abyste zabili svoje děti. Prosím tě, Martine, což nedělejte. Nedoporučujeme.
0: Maminka, to nedoporučuje, kdy než maminka. To je zpráva pro Zemi, ale zároveň pro Minervu dvojku, jo. Já musím říct, že to mě vyděsilo poměrně dost. Předělíme si to jenom decentně.
2: Vyrazila kuna, kuna, kuna, kuna. Vyrazila kuna, kuna, kuna.
0: Přátelé, je krásný si vzít tátovi k roboty, ale jak kdy, jo. Zpráva pro Minervu 2, jakýsi vlastně přímý převod vlastně nějaký stromený inscenace divadelního spolku 23. Už ti bylo 23, Martine?
3: No to už bylo.
0: Už bylo, samozřejmě. Omšlený hotel, tam se potkávají různý lidi, jo.
1: Mě se nezeptáš.
0: Promiň. Jo, 14 takových propojených epizod, 14 samot, taková spousta různýho vnitřního hovoru. Teda Krobot tady s panem Smekalem převádí na plátnu poetiku tohoto olomouckého spolku, převážně teda neherci, v osobní zkušenosti, nějaký improvizace, takový jako vyskočilovský dialogický jednání, což je samozřejmě ta metoda založená nějakým spontánním reagování na vlastní impulzy, na okolí. Člověk jako by není vlastně hotová postava, ale bytost, která se teprve v tom přítomném okamžiku rozvíjí nějakou řečí, ale myslím, že ten film potřebuje ještě něco víc, jako je rytmus, nápadě toho práci s prostorem, střihem, abrupt utílání zvuku fakt nestačí, jako ta monologická struktura toho filmu, jaký herecký projev těch amatérských performerů mě málem zabili, přiznám se, že to je jako dutý až do trapna, chybí tam nějaký jako napětí mezi tím, co ta postava říká, co ta kamera vidí, je to hrozně vlastně toporný, asi třikrát za těch 70 minut milosrdných mi přišlo něco nečekaně vtipný a ta postava mimozemštěná je k tomu navíc zcela nesnesitelná jako většina toho filmu. Martine?
3: No je to hovězí experiment, který si té filmovosti jako hodně záměrně spírá. Je to i tím, že Krobot je takový režisér, který si hodně opečovává ty herce a zbytek nechává na těch svých spolupracovnicích. Je to film, který podle mě hodně záleží, v jaký konstelaci ho vidíte, jestli jste jako nějakým způsobem přesně jako naladění na to na ten deadpan, hodně jako absurdní strapnem si hrající jako tonalitu. Je přesně otázka, jestli třeba jako jste naladění na to se jako otvírat nějakým způsobem si s těma postavama
0: to
3: společně
0: já
3: prožívat.
0: Jsem,
3: já to jak není jako kritika vůči tobě. No. Já si spíš myslím, že hrozně záleží na to, kde ten film jako konzumuje, v jakém prostoru ho vidíme, protože okay, to je fakt jako projekt, který původně funguje tak, že oni odehrají to představení a pak se pustí ten film. V téhle konotaci, kdy ty lidi poznáte na tom jevišti a pak vidíte i ten film, který je koncipovaný jinak, tak si myslím, že to může být silné, ale jako přesně, když to vidíte jako v kině sám, nebo to vidíte jako doma, třeba jako pak v televizi, tak ten film jako nemá moc co nabídnout. To je taková jako komunitní záležitost, spolu někdy jako si to sdílíte s těma ostatníma, ale stejně jako přijde mi jako líbezný, že to někdo do té distribuce vezme, jo. To je film, který nemá žádný potenciál, jo, ale a cením to, což, jako to ten bohu, nevadil, ten úlet,
0: to bych
3: jo
0: taky potenciálně zase, bylo to ve zvláštním uvedení v Karlových Varech, pro mě se trošku ze soucitu, ale jako budíš. Přitom tematicky ten film vlastně jako jde nějakým potovým směrem, jaká samota, potřeba blízkosti, nějaká neschopnost skutečně komunikovat, trapnost toho lidského kontaktu, absurdita nějaký každodennosti, ale připadal jsem si u toho jako ta nejmenovaná značka toho mobilu, která pomalu přichází o baterku, což tam tematizuje. Vybilo mě to teda, musím říct důsledně, a říkal jsem si, proč bych se nezabil u toho, jo? Což teda v plurálu je název, proč bychom se nezabili? Nový snímek Tomáše Svobody, ten si dal jenom Martina úplný závěr.
3: No a tam jsem se chtěl zabít teda hodně.
0: Tuším,
3: jo,
0: že to bylo tvrdý.
3: Tomáš Svoboda je tvůrce, který se snaží dělat takový jako drsný komedie. Mm-hmm. On sám říká, že správná komedie potřebuje 3S, jo, což ano, je, a teďka budu parafrázovat, je to sex, syrovost a sranda, jo, nebo něco takového, myslím.
0: Tohle všechno potřebuje,
3: no,
0: ale Tonda nenávidí sex, týmový sport a politiku.
1: Odporný záležitost.
3: No, tak tohle je prosím tě jako snaha převést adaptaci Prodaný nevěsty do moderního jazyka. Takže sledujeme prostě Petra Uhlíka, který se hlásí na Umprumku a jeho přítelkyni, která se hlásí na Damu, tam jí nevezmu, ale ona je zároveň influencerka, která si říká Bloody Mary, prosím tě. No a to jako v té vesnici Rozumov, kde se údajně teda zkoušela, nebo kde byla světová premiéra Prodaný nevěsty, tak jsou tam rozhádaný hodiny, takový Romeo a Julia vlastně. No a je to fakt taková

0: jako vesnická taškařice, snažící se navázat na tradici slunce seno, snažící se navázat na tradici Na samotě u lesa, který to absolutně nepochopilo, jo. Mm-hmm. Přesně Na samotě u lesa je film, který kritizuje tyhle jako náplavy, který z té jako vesnice dělají nějaký jako prachprostej fetiš, jo. A ten jako Svoboda to přesně tímhle tím způsobem jako dělá, jo. Takže je to fakt hovězí věc, kterou já fakt nechápu, proč to vznikají tyhle ty věci, jakože tohle je věc, která vám nic nedá nad rámec jako sympatického Uhlíka, sympatických mladých herců. Opět tady vidíme Jiřího Lábuse v roli vypravěče, v roli mentora, už tak jako přetěžený, jako obsazený. Přesně, a vlastně ty jako trapný meta rádoby přepisy toho, jo, že místo Kecala tam je prostě ředitelka castingu, jo, která chce tu vlastně mladou influencerku vzít do reality show, kde hraje Štěpán Kozub nějakýho švédského týpka, který se jde jako ženit.
1: A dost.
2: Je to a fakt, má to ty tři S teda ten film vůbec?
1: No, Štěpán tam no, je teda.
0: Málem tam je sex, prosím tě, v otevřeném hrobu, kam spadne ta jako...
2: Fuj, ale co týmové sportu?
0: Ty tam neštěstí nejsou.
1: Okamžitě obrovský had skrtič na scénu, jo, mezi děti ve školke a mezi Štěpána, Nelly Řehořovou, Petra Uhlíka. Horký Uhlík, samozřejmě.
2: Horký Uhlík teda,
1: a pak už teda čtyřmetrovej teda jenom, ale. Mm-hmm. Čtyřmetrové ocasy, přátelé, v dnešních Čelistech rozvibroval Martin Pleštil.
0: Nachmelený ocas.
1: Taky maminka Tonda Tesař.
2: Na dobrou noc.
1: A Aleš Tuchlý. Prosím vás, něco si nalejte, jinak to nedáte už dneska. Zastar!
2: A buďte tlustý, samozřejmě.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na rádiu Wave.
4: Hello. Tady Kája.
5: A tady je Pavel.
4: A váš podcast Psycho, kde si povídáme o temných i méně temných stránkách lidské duše.
5: Oh yeah.
4: Pájo, víš, co je psycho? Když ti Meta pošle pár babek za to, že ti sebrala tvoje osobní data a zneužila je.
5: to je docela psycho, ale víš, co je ještě jako za mě psycho?
4: Mm-hmm.
5: Když velká společnost se rozhodne aktivně popírat škodlivost vlastního produktu jenom proto, aby vydělali o pár dolarů víc.
4: No to takhle vlastně, když se o tom bavíme, tak to takhle nesouvisí. Ale co nás pro dnešní díl inspirovalo, byla vlastně velká kauza okolo Mety, která vlastně v minulosti měla velký problémy s tím, že vlastně stahovala data uživatelů bez jejich vědomí. Mm-hmm. Asi možná jste někdo to si pamatujete na Facebooku, takový ty kvízy, jak já jsem postava z Harry Pottera,
5: jasně,
4: skrze ty kvízy. Tak teďkon začali vlastně vracet za to peníze lidem, akorát, že ty sice jsou ty žaloby miliardový, ale těch lidí bylo taky hodně. A pak druhá věc byla, že vlastně teďkon prošel první vlastně, nebo soud vyhrál.
5: Myslím víc těch jako vyhraných soudů. Asi nejenom s Metou, ale Meta v tomhle
4: figuruje. Ale i TikTok a prostě je prostě
5: za, jako vzhledem k síle jako na trhu, tak jako figuruje v těch.
4: Ale obecně teda nějaký tyhle společnosti, které provozují tyhle velké sociální sítě. Hmm.

0: podlíhají ty žalobám od lidí, kteří je žalují za to, že jsou na nich závislí.
1: A dokonce nejenom lidí, ale jako třeba amerických států. Jo? A to jo. Je, víš co, že jo. Těm se jako těžko řekne, můžete se za to sami, protože jste se chovali nezodpovědně.
0: Co si to kupuješ telefon a scrolluješ na něm? Co si to dovoluješ? Teď máš vědět, že je to návykové.
1: Dobře, pojďme se teda nějak jako to přiblížit. Mm-hmm. Věřím, že máš k tomu, Kájo, víc.
0: Čím to teda jako je takhle specificně, nebo co se tam vlastně děje, tak vlastně tam byly nějaký whistlebloweri z těch firm a vlastně říkají, že je to obchod s pozorností.
1: Jo, ty jsou právě docela klíčový, protože přinášejí vlastně doklady toho, že přinejmenším Meta, nevím, jestli jsou nějaký podobný whistlebloweri i z těch ostatních technologických gigantů, pravděpodobně taky někde někdo bude, ale teď to jsem si zase tak moc neuvěřoval. Ale rozhodně s tím Mety existují a vlastně existuje i v roce, myslím, 2021 byla kauza Facebook Papers, že právě Francis Hogan vlastně vynesla celou řadu dokumentů právě o výzkumu Mety, kdy na základě kterého by se dalo odvodit, že například Meta věděla, jaký dopad mají její produkty na zdraví a především teda mladých lidí. Teď se bavíme o mladých lidech.
0: Ale tam bylo,
1: Tam
0: bylo právě taky zajímavé, že spousta třeba i v těch dokumentech bylo i to, že spousta těch zaměstnanců na to upozorňovali dlouhodobě, že to není dobrý, že to ubližuje a ta Meta s tím aktivně nic nedělala.
1: To, co jako vlastně víc teď ty jednotlivý žaloby proti Metě, na jakém základě jsou postavený, tak je vlastně dopad na psychiku, psychické zdraví anebo i fyzické zdraví dospívajících. Jo. Jeden jako z těch efektů je jako zvýšený to srovnávání prostě s nereálným.
0: Jo, prostě, no, taky, no, prostě jako to sociální srovnávání. Jako
1: sociálního srovnávání, jo, že?
0: Jo, ale takový opravdu, že vám to nabourává ten body image, nabourává to to zdraví, protože v pubertě je normální, že se srovnáváme se svýma vrstevníkama. Jasně. A je to hrozně důležitá součást té puberty. Na druhou stranu, když se srovnáváte s celým světem, s lidma, kteří jsou vlastně vyumělkovaný, i skrze filtry, možná i skrze nějaký plastický operace, nejsou o tom transparentní, tak je pak prostě pro toho 15-letýho kluka nebo 15-letou holku strašně těžký se v tomhle jako udržet.
1: A to je normálně. Právě, ty žaloby se opírají o to, že vlastně tohleto, ten algoritmus Mety nabízí přednostně. Jo? Tyhle ty srovnání, které jsou nerealistické, protože jsou nějakým způsobem zajímavější, ať už prostě tím, že ten člověk je jako nějak jako super dokonalej, anebo nějakou jako relativně extrémní prostě message, kterou tam má, jo, ať už s ní souhlasíš, nebo naopak bys to chtěla jako vlastně napodobit. Takže tohle to nakonec vede negativně k
0: nějakému sebeobrazu.
1: K nějakému jako negativnímu sebeobrazu.
0: Rozvoj prostě poruch příjmu potravy, sebepoškozování a podobně.
1: To, co vlastně řada studií nějakým způsobem dokládá, A zároveň třeba v těch Facebook Papers tam jsou proto i doklady, že teda s největší pravděpodobností o tom Meta věděla, jo, o tomhle tom efektu vlastně je, že řada těch teda feature, který používají, řada těch prvků, úprav toho jejich algoritmu, vede vlastně k závislostnímu chování. Jo, to je jedna z věcí. A teď proč, jako, nebo co je na tom vlastně to zajímavé? Jo? Jako tenhle z ty technologičtí giganti v současné době, většina z nich funguje na té bázi, že čím díl vy jste v kontaktu s tím jejich produktem, jste prostě na nějaký sociální síti, používáte nějaký jejich produkt, tak tím vlastně víc prostoru má proto vám tam dát nějakou reklamu. Jedna z věcí, které poutají dobře pozornost, tak jsou třeba jako silné emoce.
0: Jo.
1: A na základě tohohle se jako dá říct, že to je jako další efekt Facebooku nebo Instagramu, tak má tendenci ten algoritmus, který využívá právě tohodle. Jo, jako využívá vlastně tvýho naštvání z toho, když se ti dostane nějaký content, s kterým jako intenzivně nesouhlasíš, nebo který je ti proti srsti. Tak vlastně tohle to může vést k tomu, že to rozmíchává celou řadu nenávistných vlastně jako projevů a tendencí ve společnosti.
0: A bylo tam i právě, ještě tam byla další věc o tom politickém engagementu. Podle té jedné studie, co jsme tam tak nějak použili, že vlastně ten algoritmus systematicky tě podporuje v tom, aby si vlastně se zabýval tím jako negativním kontentem, tím vlastně, tím, co je proti tvému oponentovi. a vlastně snižoval vnímání těch sociálních norm, který máš normálně.
1: Mm-hmm.
0: Jo, protože prostě ty sociální sítě unesou něco jiného, než běžná lidská konverzace, protože jsou tam ty lidi i mnohem víc jako naštvaný a ty sociální sítě unesou něco jiného, než běžná lidská konverzace, protože jsou tam ty lidi i mnohem víc jako naštvaný a ty sociální sítě k tomu podporují, nebo respektive ty algoritmy.
1: No, ono to vlastně jako využívá tvoje dvě věci, které jsou vlastně trochu jako evolučně daný. Jo? Že daleko samozřejmě zajímavější pro tebe bude něco, co je ohrožující. Jo? Protože na to jsme evolučně nastavený, že když tě něco ohrožuje, tak máš prostě tendenci víc tomu věnovat pozornost. Jo? A jim jde o pozornost. Jo? Takže na základě toho dává smysl, že se ti tam budou objevovat věci, s kterými budeš mít tendenci intenzivně nesouhlasit. A zároveň ještě jako druhý prvek je, že to, co ty uvidíš, tak budeš pokládat za, že tohle to je obraz reality.
0: Mm-hmm.
1: Jo? A tohle to se rozostřuje. Jo? Máš prostě lidi, kteří budou vidět úplně jako odlišné věci a mluví se potom třeba o nějaké.
0: A je to jako taky zajímavý, že vlastně, když si vezme člověk jako dřív, nebo tak měl mnohem větší možnost se potkat s lidmi s různými názory z různého spektra, protože někde přesně u piva s kamarádama máte různý názory. V práci máš lidma různý názory. Něco necháš být, něco nějak řešíš, ale v zásadě měl si takovou jako různou směsku, i když samozřejmě většinou se bavíme nějak s lidmi, kteří jsou nám v nějakých názorech nebo morálních hodnotách něčím blízcí, ale teďkon je to opravdu tak vyhrocený, že vlastně ty vidíš jenom jedno nebo druhý.
1: Mm-hmm.
0: Není tam ten vlastně střední proud, protože to není chtěný, protože to nevyvolává žádný emoce, nevyvolává to ten engagement, ale zároveň ten feed to dělá automaticky, že ti to takhle začne rozhazovat.
1: Jasně, jasně.
0: No ale k čemu my jsme se, co se tam ještě často spojuje, to psychologický, tak je se tam líbilo právě s tou pozorností. Že jestli si pamatuješ, vždycky se říká, no tak ty děti mají tu pozornost, horší jak zlatá rybička. Jo?
1: Jasně.
0: To tam bylo prostě, že zlatá rybička má pozornost udrží na 9 vteřin a dnešní děti udrží na 7,5 vteřiny. Tak prosím, zjistila jsem, že je to blbost. A vymyslel si to Microsoft, dal tam nějaký source, něco, ale ta studie vůbec neexistuje, to prostě smyšlený.
1: Jasně.
0: A když se ukazovali studie jako na pozornost, kdy třeba s lidem trackovali třeba přepínání mezi jednotlivými okny v počítači, v práci dospělých lidí, jo, nebo to u dětí. Tak vlastně jako je to opravdu ale v řádu jako fakt vteřin, jo, že někdo to má horší, někdo lepší. A spíš je to o tom, že jsme i třeba v té práci nucení častěji přepínat jako mezi aktivitama.
1: Mm-hmm, jasně.
0: Jo, ale je pravda, že i třeba, a to je moje taková jako osobní hypotéza, vzhledem k tomu, jaký je vlastně venku taky ten prostě reklamní smog, jo. Mm-hmm. Všude je pořád na tebe pálený nějaký content, že jednak ty oči si myslím, že jsou unavený, ale i ta hlava a pak něco přijímat nebo nad něčím přemýšlet v práci, kde je i na tebe kladený velký nárok v tom, že musíš prostě být produktivní, musíš mít víc aktivit na jednu. Tak pak třeba, já nevím, držet pozornost v klidu u knížky může být náročnější, ale nemyslím si, že by to byl problém jenom dětí.
1: Jasně.
0: Myslím si, že je to i u dospělých a samozřejmě si myslím, že částečně je to i tímhle tím jako algoritmem. Jo. Ale samozřejmě, že snad Sokrates říkal, že jakmile lidi budou moc číst, tak prostě ztratí pozornost a budou nevzdělávatelný. Takže mám, jo, jak přišlo rádio, tak říkali, ne, ty děti budou úplně zblblí, jako jo, ty prostě nebudou umět zase číst, že jo, takže jako ono je to tady pořád, jo.
1: A jasně, teďkon... jasně, ale aby jako nezapadlo, jo. Teďkon se jako vlastně tím způsobem by se mohla klidně obhajovat, že teda OK, že Meta nedělá nic špatně. Ale ukazuje se, že jo, že je možný nadizajnovat ty algoritmy tak, aby neměly ten negativní dopad.
0: No. Jo. Třeba se ukázalo, že třeba oni teda na základě právě nějakých, ne protestů, ale pro nějakých připomínek udělali to, že myslím, že to měl TikTok nebo možná i Instagram, že když jste dlouho na té platformě, že vás to upozorní a musíte to odkliknout, jako jo, vím, že jsem dlouho už chci pokračovat nebo ne, ale ukázalo se, že ten prvek absolutně nemá žádný význam, že to bylo takový jako u lidba bohům, ale jako nic vyššího to nebylo. A naopak vlastně, že to funguje opravdu na principu takových těch slot machines, takový ty mašinky v kasínech, tak vlastně na tom principu to pořád funguje. Jednak, že ten content nebo ten feed je nekonečný. A je pravda, to jsem si všimla, že dřív, když jsem byla na Facebooku nebo tak

0: Kolikrát mi to prostě dojelo. Už nemáte žádné příspěvky od přátel, už to není jako možné nějak refreshnout, už tam se nic neobjeví. Teď je to tak, že prostě se tam pořád něco objevuje a vlastně není možný dojet na konec. A ten, a myslím si, že ještě TikTok je v tom agresivnější, že ti mnohem rychleji ten algoritmus přidává ty videa, které by tě mohly zaujmout. A pak ještě třetí věc byla, jo, že je opravdu těžký z té platformy odejít. Ale když chceš vlastně odejít z té platformy, tak jako je vlastně těžší mnohem ten pohyb udělat tím prstem a jako dát to pryč. Jo, i když jsou to fakt mikrosekundy, jsou to mikropohyby. Aha. Ale oni moc dobře ví, že je to mnohem těžší vlastně a tím ti tam spíš udrží.
1: Jo.
0: A tady jde o to, že ty už vlastně máš dopamin jenom kolikrát z toho zvýšený, že už jenom bereš ten telefon do ruky. Mm. A že to je něco, mě to připomíná něco jako závislost na cigaretách.
1: Jo, vidíš to, to je jako...
0: Nudíš se, dáš si zapálit. V práci mi to nejde, jdu si zapálit. Jo? Mm. Čekám někde, jdu si zapálit. A tady je to jenom vytáhneš telefon. A zase přesně, telefon máš v kapse pořád. Mm-hmm. Takže je vlastně těžký tomu víc odolávat. Mm-hmm. A jako je to sociálně braný vlastně jako norma. Nikdo už vlastně se nad tím nepozastaví, že prostě stojíš na zastávce a koukáš do telefonu. Mm-hmm. Což třeba dřív možná právě ta sociální norma třeba v tom kouření tomuhle pomáhá, jo? Že tyjo, nikdo tady nekouří, tak asi taky nebudu chodit kouřit nebo něco takového.
1: Jasně. Hele, zajímavý, jak jsme se dostali ke kouření a k tomu vlastně, to je taková zajímavá věc, že vůbec celá ta jako v současnosti ta kauza toho, jak se Meta prohrává jako jeden soud za druhým, přinejmenším v Americe, tak se objevily takové jako přirovnání, jestli se nedošlo k nějakému jako
0: Big tobacco
1: efekt. No prostě k efektu tabákového průmyslu, jo, že, nebo momentu tabákového průmyslu, že tabákový průmysl, jestli si vybavujete, nebo alespoň za sebe, já když jsem byl malej, tak jako všichni všude kolem kouřili, kouřilo se v autě, v místnostech, v restauracích, všude možně. A postupně se teda začalo rozšiřovat to povědomí, že teda kouření je škodlivý, takový ten second hand kouř, jo, takový to, že to, co člověk dýchá, když vedle tebe někdo kouří, jak je taky škodlivý, že kouření má přímou souvislost s rozvojem rakoviny, jo, že to je prostě věc, která ovlivňuje zdraví. A s tímhletím svýho času tabákový průmysl velmi intenzivně bojoval, jo, s touhletou představou toho, nebo představou, s touhletou evidencí toho, že tabákový kouř je přímo spjatý s rozvojem rakoviny.
0: No ještě vlastně bylo, že vlastně cigarety byly propagované, že jsou vlastně zdraví, podporují ti pozornost. Já si pamatuju, že mi kolegyně z doktorátu říkala, že když si studovala na Filgety, že se kouřilo tam na chodbách. Mm-hmm. Pamatuju si, když se ještě jako různých jako hospodách kouřilo. A je pravda, že když občas někam se dostanu nebo seš na nějaký jako soukromý akci, kde se kouří uvnitř, tak už jsem si na to fakt odvykla, mít ty vyuzený oči. A jo, je tam pravda, že teď jsme si zvykli, že je to úplně normální, jako nekouřit doma, ale nebo ve veřejném prostoru, ale dřív prostě bylo běžný kouřit v letadle.
1: Jasně.
0: A jako přišlo ti divný nekouřit v letadle.
1: Jo.
0: A vlastně tabákový průmysl měl s ním jako velký, v 70. letech byly ty žaloby, že jo, nějak běžely.
1: Právě, že došlo vlastně k celý žalob, který tabákový průmysl prohrál a od té doby vlastně se začalo jako víc regulovat, jo, to, kde je teda v pohodě kouřit, že není v pohodě reklama na tabákové prostředky, ať už pro děti, jo, a potom i dál. Vlastně to se začalo od té doby rozvíjet a dneska jsme teda u toho, že pokud někdo kouří, tak je to elektronická cigareta. A jo, jako vlastně ten dopad této činnosti se výrazně zmenšil. Jo, to, co si prostě pamatuju já, to je fakt jako nebe a dudy, jak je to dneska. Jo.
0: Tak ono teda teďkon vapíky, to taky se teďkon začíná zkoumat, že to zase taky není tak dobrý a že je to zase, ale dejme tomu, že minimálně to třeba tolik nesmrdí pro to okolí.
1: Jasně. Jo, jako ten, jako skutečně došlo k poměrně intenzivní jako nápravě tohodle. A zase, proč se přirovnává prostě jako produkty Mety s tabákem, je právě kvůli jako tomu efektu jako závislosti, jo, že to je teda jako velmi podobný. Že teda jo, jako cigarety vyvolávaly jako závislost a že produkty Mety taky jako vlastně mají tendenci vyvolávat nějaký druh závislosti a že teda Meta o tom věděla, o těch negativních dopadech, ale přesto je vlastně měla tendenci jako ať už ve svém výzkumu potlačit nebo přemýšlím v těch zprávách pro veřejnost potlačit a místo toho říkat, jak je prostě jako výborný být ve spojení s ostatníma lidmi.
0: Ono je tam vlastně taky další krásná paralela s tím jako tabákovým průmyslem a s tou závislostí, že dřív, když si nekouřil, když to bylo opravdu propagované jako třeba v těch 20. 30. letech, tak si jako byl vlastně zavyvrhala té společnosti. A dneska, když nemáš nainstalovaný nějaký produkt mety ve svém telefonu a nejsi na sociálních sítích, tak jsi taky zapodivína. Jo? No, takže jasně. Vlastně to tam jako dělá ten sociální nátlak, který je hrozně těžký se jako vyrovnat a nebýt jako závislý.
1: A teď jenom nevím, jestli jako Facebook je ten doutník, který je prostě jenom pro ty starý dětky a ten Instač prostě jako ty cíčka pro mladý.
0: No tak spíš TikTok bych řekla, že jsou ty vapíky.
1: Dobře,
0: myslím si, že Instagram jsou takový ty slimky a tohle z toho. A
1: to TikTok by byly takový, vapíky.
0: Protože to kouříš pořád, že jo?
1: No jo, ale co se týče nějaký škodlivosti, tak to, no, bude to se jako na mě to samý, ne?
0: No, ukazuje se, že ono to je vlastně, že to je jako podobný, že je to možná i horší.
1: No,
0: jo,
1: no právě, no.
0: No právě, teď je TikTok horší. No, ale tak dejme tomu, že... Ale že tam je ta paralela s tím, že vlastně, když ty nemáš ty socky a nejseš na nich, tak seš vlastně vyvrhl té společnosti. A bylo to docela zajímavé, když jsem slyšela od jiných tvůrců, jako, který jako sledují a nějak se vyjadřovali k téhle kauze, že jak vlastně pro ně těžký nebýt součástí toho metavesmíru, jo? Protože ty, když jsi tvůrce, jak jsi na YouTube, nebo prostě tvoříš nějaký krátkový formát ve smyslu, že báváš ty reelska, shorty, nebo na ten TikTok, tak vlastně ty, když se chceš odpojit, tak jednak třeba přesně na Facebooku máš ty kamarády, jo? Nebo tam máš prostě nějaký kontakty. Dobře, dejme tomu, zůstane ti jenom teda Messenger. Ale jako ty, když seš ten tvůrce, tak ty nemáš šanci bez tohohle fungovat. Jo? A i právě jsem poslouchala podcast, který mám jako taky nějakým způsobem ráda, kdy oni vlastně říkali, no my to opravdu nechceme podporovat, my víme, že ten tvůrce roste ve chvíli, kdy prostě posílá ty shorty, ty reelska, ale protože my víme, že je to škodlivý na tu hlavu, tak my to dělat nebudeme, i když nám samotným to jako uškodí.
1: Jo.
0: No, takže to je opravdu, fakt řešíš docela nějaký vlastně existenční věci, ke kterým ono tě jako nutí.
1: A co je teď vlastně jako velký a mělo by to být jako velmi, jako prostě velká zpráva, je, že to vlastně nějakým způsobem nutí tyhle technologické giganty reagovat na tyhle ty jako prohrané soudy. Jo. A což je super, což je jako jedině dobře, že nějakým způsobem budou muset upravit, nebo ideálně budou muset upravit ty svoje algoritmy tak, aby ty škodlivé dopady se minimalizovaly. Ale jo, jako já jsem přemýšlel nad tím, jak to dneska vlastně pojmout, ten náš dnešní díl, jsme se mohli jako víc zaměřit, já nevím, na psychologické aspekty těch studií, který jo, říkají, že teda produkty mety jako jsou škodlivý. Ale mě vlastně jako spíš zaujalo to přirovnání mety a vůbec jako celý tý kauzy k tomu jako momentu tabákový lobby, jo, že teda jestli jako se neblíží u mety něco podobného, jako se stalo tabákovému průmyslu. Já bych tomu ještě možná jako dal víc historických souvislostí, jo, protože to, co tady vlastně jako vidíme, tak je to, že nějaký jako dominantní průmysl má tendenci vlastně popírat škodlivost svého produktu, dokonce aktivně popírat, jo, že i když vědí, že je to škodlivý, tak vlastně tu škodlivou část mají tendenci popřít anebo ji dál používat, protože to vede k nějakým větším ziskům. V případě mety jde právě o to, že oni samozřejmě jako bylo ukázané, že je možný ty algoritmy vlastně přizpůsobit tak, aby byly méně návykové. Ale to taky znamená, že lidi budou
0: méně na tom telefonu sedět a méně to scrollovat.
1: Méně na tom telefonu a budou méně vystavený těm reklamám, z kterých má ta meta ty příjmy. Jo, a že teda vlastně je řada jako dokladů, že se Meta rozhodla jít s příštím tím směrem, jako vlastně potlačit ty zprávy o škodlivosti, než vlastně tím jako zodpovědným, jakým by jako měla jít, jo, že teda upravit ten svůj produkt tak, aby byl co nejméně škodlivý. A v této souvislosti je to vlastně jako je takový jako moc hezký předobraz historický, který mě trochu jako vadí, že se v médiích jako neobjevuje. A to je předobraz kauzy zelených tapetových papírů z viktoriánské doby. No. Jo. a výrobců té zelené barvy.
0: Ona se dokonce ta barva jmenuje Arsenic Green, jako jo, že opravdu, a jako mezi švadlenama byla taková pověra, že nechtěli šít zelený šaty, protože přinášejí smůlu, no, protože bohužel většinou jejich nositelky zemřely velmi rychle. Ale...
1: Já si myslím, že jako celá řada věcí, jako ta souvislost se zelenou, že je vlastně z téhle doby, jo. Třeba když teď máš jako v počítačový hráč, no, když je nějaká prostě postava tam jako, že...
0: Zlá, nebo je to nějaký prostě zlej magič a má prostě mít jaký jed, tak je prostě zelený, že?
1: Ano, když na to působí jed, tak najednou prostě zezelenáš, jo, nebo ten jed je zelený, jo, nějaká prostě ikonka, jako
0: a je pravda, že jakákoliv prostě jako zlá postava, jako měla prostě má zelený šaty, jo.
1: A teď jako s čím to jako může souviset, teď je právě tato vlastně kauza zelených barev, jo, protože svýho času vlastně to bylo relativně brzo, jako na začátku 19. století, tak byla tato jako zelená barva arzeniková, arzenová na základě arzenu třeba mědi, jako vlastně velmi trendy, jo, protože byla
0: extrémně výrazná.
1: Výrazná a stálá, jo, že nějak jako nebledla.
0: A hlavně byla dostupná i nižším vrstvám.
1: Takže prostě se začala objevovat jako ve spoustě domácností a zároveň se začalo dít to, že začaly lidi umírat.
0: No hlavně děti, oni hlavně dávali do dětských pokojíčků.
1: No, když začnou děti umírat a nacházíte prostě v nich arzen, tak něco je špatně, že jo. A na základě toho vlastně jako řada doktorů na to začala upozorňovat, jo. A tato kauza se dá hezky přiblížit na příběhu 4 historických postav, jo. Právě 2 doktorů z té doby, královny Viktorie, a jednoho teda syna industriálního magnáta, který vlastnil ten důl na arzén. Jo. Tak tenhle stejně tady postavit to jako docela jako hezky jsou schopný ilustrovat. Jo, že máme tady Thomase Orsna, to byl právě doktor, který ošetřoval jednu rodinu, kde zemřeli 2 děti. V té souvislosti, že si rodina pořídila tenhle ten jako zelený papír a ty děti prostě dostal se k ním, myslím, že ho nějak sežvejkali, nebo jo, nějakým způsobem se prostě se k ním dostal. A oni teda zemřeli. Jo. On teda jako zjišťoval, proč, co se vlastně přihodilo a našel tuhle tu souvislost. Na základě toho, jo, jako to prostě, jako, že prostě o tom dal vědět veřejnosti a sesypala se na něj velmi jako intenzivní zášť vlastně těch jako lobby těch producentů té zelené barvy, který jako vlastně těžili ten arzén a vyráběli tuhle tu barvu a vlastně ho velmi jako intenzivně ho jako poškodili. Začali ho pomlouvat, že on vlastně jako není vůbec dobrý doktor, že neumí pořádně prostě diagnostikovat, upozorňovali na nějaké jako chyby z minulosti. Vlastně...
0: To se dělá dneska taky, že ve chvíli, když začneš něco takhle velkého spochybňovat, tak vlastně okamžitě se na tebe sesype kritika a vlastně začnou spochybňovat tvojí odbornost.
1: Jo.
0: No i u toho tabákového průmyslu, že kdy vlastně ty doktoři začali upozorňovat nějakým způsobem na to, že jako je tady problém, že tam prostě byla opravdu korelace mezi tím, že kouřil a má rakovinu, tak oni prostě zpochybňovali jako jejich výsledky, výzkumy, anebo si ideálně zaplatili proti studii, která vlastně říkala něco úplně jiného. No a pak tam se vlastně mluvil teda o tom, ještě tu královnu Viktorii, možná si můžeme říct teďko, no jo, protože vlastně se ty případy začaly chrlit a byly čím dál víc po té Británii.
1: Já jsem se dočetl, že vlastně jako královna Viktorie na to taky zareagovala, ale až poté, co jí na to upozornil švédský ambasador.
0: Ano.
1: Jo. A ono totiž, Velká Británie ta jako vyráběla tyhle zelené barvy asi nejvíc, proto tam ta lobby průmyslová byla nejsilnější a třeba v Německu nebo ve Švédsku tam už to jako zakázali na základě těch důkazů, že teda arzen je jedovatý. A ten švédský ambasador na to upozornil královnu Viktorii, že teda nechce úplně spát v pokoji, který je plný arzenu.
0: A ona byla vlastně jako první influencerka v té době.
1: No a ona jako si potom, že jo, zjistila víc. A samozřejmě, že jo, tak jsem omluvila, dala mu jiný pokoj a nakázala prostě všechno jako zelený, co kde měla v nějakých interiérech, tak dát dopryč a mít tam jenom takovou zelenou barvu, o který se ví, že je teda nezávadná. Jo. A vlastně na základě tohle z toho svýho...
0: Ona se ty udělala nějaký prohlášení do novin, jakože opravdu, že vyzvala prostě občany k tomu, aby strhali tyhle ty zelený barvy, protože jsou prostě jedovatý a otravují naše děti.
1: Přesně tak, no, takže jo, jako vlastně tím svým příkladem řada lidí následovalo a přestali si tuhletu jako barvu kupovat, vlastně jako vyhladověli tenhle ten průmysl, jo. ta samotná akce, že by to zakázala vláda, tak tehdy byl ten průmysl jako natolik silný, že byl schopen tohle po několik desetiletí.
0: To byla vlastně akce královny Viktorie jako jí, jako osoby, ne jako vlády. Ale tady šlo o to velký, obrovský množství, že ty jsi mi to říkal, že v nějakém pokoji mohly být vlastně na těch stěnách až 2 kila arzenu. Jako, jo.
1: To je se příběh jako druhýho z těch jako doktorů, který jsem tam ukazoval. Jeden ten příběh toho doktora, ten teda jako vlastně nedopadl dobře ve

0: Tak si to můžete představit takhle.
1: A právě jako tehdy jako ten doktor Leteby udělal pitvu a zjistil teda chemickou analýzou, že její prostě žaludek, játra je plný arzénu. A i proti němu se samozřejmě snesla jako řekněme zášť tý průmyslový lobby, tak jo, ho různě napadali ze šarlatánství a tak dále. Ale on se úplně nedal a měl tendenci jako naspátek kazovat a dokazovat, že teda ten arzen je tam přítomný, takže například, že využíval vlastně jako Marshův test, to je test právě na arzen, přímo při přednáškách pro veřejnost, jo. Před očima diváků třeba seškrabával barvu z nějakých módních doplňků nebo nějakých hraček dětských, dalo se na dětské hračky a ukazoval potom pomocí toho Marshova testu takzvaný jako arzenový zrcátka, to znamená tu přítomnost arzenu v těch barvách. Jo. Takže on jako dělal tohleto, snažil se dělat osvětu pro spotřebitele, ať to lidi prostě doma nemají. Hlavně se to snažil i třeba přibližovat nějakýma jako vhodnýma přirovnáníma, jo? Že říkal, že například dáma, která se na sebe vezme tyhle ty jako zelený šaty, kde je zhruba nějakých 200 gramů tyhle ty jako arzenový barvy, tak jde na ples, vlastně má na sobě jako tolik arzénu, že by byla schopná otrávit polovinu toho plesu. Jo.
0: Hele, víš, se mi to prostě připomíná, když se vrátíme k těm sociálním sítím, jo. Ty tady mi psychologové nebo učitelé prostě říkají, hele, děti opravdu jsou kvůli tomu víc depresivní, úzkostnější. Jasně. Vidíme to na nich, máme na to data, léčíme v těch ordinacích, demonstrujeme to velmi, velmi jako na té veřejnosti a pak přijdeme ta, ne, to se neděje, to není zase tak špatný.
1: Jo, přesně tak, no, že teda existuje, jo, jako ta příručka v uvozovkách, tyhle ty jako průmyslový lobby je vlastně jako velmi podobný ve všech těchto těch případech, ať už je to
0: cukr prostě v pitích, ať je to cigarety,
1: ať je to arzen v barvách, nebo ať je to prostě efekt pálení fosilních paliv na naší atmosféru a na skleníkový efekt. A tak je to jako velmi podobný, jo, že ta lobby má tendenci napadat ty prostě vědce nebo doktory, který přicházejí s tím, že teda je to nějakým způsobem škodlivý. Jo? Zároveň jo, jako co mají jako společný tyhle ty případy je, že ta samotná lobby má zprávy o tom, ví o tom, že ten jejich produkt je škodlivý. Jo, a má, ale rozhodne se, že tuhle tu zprávu potlačí, protože by to pro ně znamenalo nějakou jako finanční újmu. Jo, to co vlastně ty jednotlivý průmyslový kauzy mají společného, tak se dá zhrnout do takových 5 bodů. Jo. Jedním tím bodem je zpochybňování diskreditace odborníků. Když jsme mluvili o tom Orsnovi, určitě by mělo existovat něco jako výraz prostě Orsnův efekt. Neexistuje, koukal jsem se, nebo ne v této souvislosti. Taková ta jako tendence průmyslové lobby napadat kredibilitu lidí, kteří upozorňují na nějakou nebezpečnost jejich produktů. Tohle to se v případě Mety dělo jenom okrajově. Oni měli jenom tendenci
0: to
1: vlastně
0: neměli, není to tak, není to zatím. Zatím to není tak vidět. No, uvidíme, co bude dřív.
1: No, jako nějakým způsobem se takhle jako ozvali proti právě těm svým whistleblowerům, že říkali, no, oni vlastně nebyli až tak důležitý, oni o něčem tak moc nerozhodovali a oni tomu vlastně zase
0: ale
1: tak moc
0: nerozumějí. Ale třeba zase nevidím, že by třeba vyloženě proti neurovědcům, psychologům, psychiatrům a zpochybňovali ty jejich zjištění, to vůbec.
1: Tak jo, že vlastně v tomhle tom mají asi jako už přece jenom ta naše společnost je v tomhle tom trochu jako dál, že to pro ně není tak jednoduchý. Jo, ale například jako v případě prostě petrolejářského průmyslu, tam to proběhlo jako na plný čáře a tím se to vlastně, je smutný to tak říct, jako povedlo docela intenzivně. Jo. Co je teda jako ten další bod, tak je upřednostnění nějakého jako vlastního zisku před bezpečností. Jo. Víme například o petrolejářském průmyslu, že v 70. letech měli vlastní výzkum dopadu právě fosilních paliv na klima a dospěli k tomu, co víme dneska. Jo, jako opravdu měli prostě velmi na vysoký úrovni výzkum klimatický a ty věci jim tehdy řekli, jejich vlastní věci jim řekli, hele, když se bude dál prostě pálit, budou pálit fosilní paliva, dojde ke zvýšení prostě skleníkového efektu a povede to k tomuhle. S větší pravděpodobností to nebude dobře rozpoznatelný do roku 2000. Jo. No tak, víš co, tak jako ty lidi v těch 70. letech, kolik jim mohlo být, že jo? A no, kolik jim asi může být v roce 2000, tak si řekli, dobře, tak teď máme nainvestováno spousta prostředků do tohohle průmyslu, to bychom museli všechno odepsat. Tak jak to udělat jinak? Jo, a jsme prostě u PR kampaní, kdy používali stejný PR agentury, jako například už zmiňovaný tabákový průmysl.
0: No, nebo průmysl se sladkými nápoji.

0: napojí a podobně, že jo, to je úplně stejný.
1: Kde taky se snaží vlastně jako potírat tu evidenci o tom, že jakým způsobem ten jejich produkt má negativní dopad. Jo. Mm-hmm. Tak a další teda prvek, jo, třetí takový jako bod, je teda nějaký jako vlastní výzkum manipulace s veřejným míněním. Jo. V případě Mety si nemyslím, že to je až tak intenzivní. Jo. Třeba v tomhle tom je opravdu jako král všech jako průmyslových lobby, průmysl s fosilními palivy.
0: No, to jo.
1: Těm se to povedlo opravdu jako na, jako velmi intenzivně. Mm-hmm. Dneska, když, jo, jako když se prostě zeptáš lidí, jak to vidí s klimatickou změnou, spousta lidí ti řekne, že to jako není problém, nebo nevnímají jako problém, nebo třeba tam nevnímají tu souvislost s fosilními palivy. Jo, takže tohle to se jim opravdu jako povedlo velmi intenzivně. A takový ten čtvrtý bod je, a to je docela jako zajímavý, přenášení odpovědnosti na spotřebitele.
0: A to je teda Meta v tomhle, je teda expert.
1: Jasně, jako, že to si myslím, že v tomhle tom jako...
0: Tady prostě přesně, tak nemáte těm dětem kupovat telefony, teď se zase řeší, že se má omezovat věk dětí a budeme to ověřovat občankama, že jo? Největší za mě jako psycho, co se teďkon bude dít, protože vlastně zase se to hází na to dítě, že to dítě je problém. A rodič je problém, škola je problém. Mm-hmm. Zakážeme dětem teda ve školách telefony. Dobře, ale zase ty rodiče jsou taky, dnešní doba už je jako jiná a prostě ty rodiče třeba po těch dětech ty telefony vyžadují kvůli jejich bezpečnosti, že jo? A už je to prostě jedno s druhým a zase se tam děje hezky ty konflikty, krásně to se rozděluje tu společnost a segreguje na ty pro a proti a je to samozřejmě už něčím, co se dá dobře pracovat pro ně.
1: Jo, takže místo toho, aby se upravil vlastně ten produkt samotný, tak dáš teda...
0: Dáš zbraň do ruky lidem a řekneš jim a ty budete na sebe pálit jeden tak, druhým tak dáš, a ještě řekneme, že je to vaše chyba.
1: Jo, tak prostě je tvoje chyba, když svoje dítě dostatečně neomezíš v přístupu k, já nevím, k Instagramu.
0: Ano, přesně tak.
1: Tak, no a ten pátý bod, který má jako společný tyhle ty kauzy, tak je odpor k regulaci a lobbingu. Což jako Meta je v tomhle tom jako velmi podobná jako ty ostatní velký průmyslový lobby, že se snaží prostě v rámci vlád a dalších organizací, které souvisejí s nějakým nastavováním pravidel, takže se snaží lobovat proti. V tomhle tom jako je právě hezký příklad, jako to, ten odpor k regulaci a lobbingu, tak právě na tom jako prostě big zelený, zelená barva, jo? Prostě
0: no,
1: big green, tak jo, tato ta průmyslová lobby, která souvisela s těma arzenovými barvama, tak v rámci Velké Británie se ty zelené barvy prostě prodávaly ještě dalších třeba jako 30 let, jo, co už jako třeba ve Švédsku nebo v Německu už byly zakázané.
0: To je pravda, že tady to opravdu v té střední Evropě nebo té jako kontinentální Evropě to tady vůbec s kým problém nebyl, to byl opravdu jenom problém Británie.
1: No, takže tam vlastně, jo, jako byla ta lobby natolik schopná vlastně tehdejší prostě vládnutí ovlivnit, že to opravdu trvalo dlouho. Třeba například ten Orson, o kterém jsme mluvili, tak on vlastně zemřel dřív, než se zakázala zelená barva v Velké Británii. A pak je tady ještě taková jako postava, takový jako určitý archetyp, jo, se taky dá vidět, protože podobný postavy můžeme vidět i dneska. Jo, že to je někdo, kdo je třeba v nějaké oblasti jako zajímavý, to, v tomto případě to byl William Morris, jo, to byl teda umělec a navrhoval právě jako tapety s rostlinnými motivy, jo, byly krásný. Byl jako ikonický výtvarník svojí doby, zakladatel hnutí Arts and Crafts, jo, a ty věci jsou pěkný od něho, to bez pochyby. Nicméně on měl teda tendenci právě jako popírat a zlehčovat tenhle ty jako arzenový barvy, že teda on má kyroma a jemu to nějak jako neublížilo a měl tendenci lidi, kteří jako na to upozorňovali, tak je teda napadat za šarlatánství a vlastně šel rukou v ruce s tou průmyslovou lobby. No, on to čiho tatínek byl majitel největšího arzenového dolu ve Velké Británii. Ajajaj. Jo, takže myslím, že i archetyp jako týhletý postavy, že to jako není...
0: A to je tam vlastně všude, no.
1: No, a to najdeš jako u nás, to najdeš...
0: Jo.
1: Vys jeden náš bývalý prezident, jo,
0: no,
1: a tak dále. A takovýhle jako lidi, kteří mají jako tendenci vlastně šířit nějaký jako podobný průmyslový dezinformace na základě nějakého vlastního zájmu, tak to jako najdeš taky.
0: To je
1: jako
0: vždycky všude.
1: A proč teď konc jako přerovnáváme tuto kauzu Mety k této jako historické kauze zeleného papíru. Jo. Tehdy jako byl ten hlavní problém, že v té barvě byl arzen, který lidi jako fyzicky otrávil. Jo. dneska je to vlastně závislostní potenciál toho algoritmu. Mm. Jo, takže to není to to samý ve smyslu, že...
0: By tady lidi padali jako švestky.
1: Ale vlastně taky, jo. Jako,
0: když to vezmeš jako do důsledku, že vlastně o čem jsme se bavili, jak jim to jako možná i tak jako trochu shrnu, jo. Tak to otravuje tu společnost jako takovou, jo. To myšlení té společnosti podporuje, jak je to k nenávisky, jako stejně jako nějaký zelený papír nebo tabákový list.
1: Genocida Rohingů v Myanmaru byla spjatá s efektem prostě Facebooku na polarizaci místní společnosti.
0: Přesně tak, takže když to shrneme, tak pořád to funguje stejně. Oběti vypadají trošku možná jinak, ale v zásadě...
1: Ten samotný mechanismus efektu vypadá jinak, ale vlastně je to velmi podobný a ty způsoby, jakým s tím ta společnost zachází, nebo ten samotný průmysl zachází, jsou prostě jak přes kopírák. Domácí úkol. Jo, jako ty samotný sociální sítě, to jako není problém. Problém jsou ty jako...
0: jak by podle vás měly vypadat jako lépe funkční ve smyslu jako...
1: Lépe funkční sociální sítě nebo ty platformy, které...
0: Aby to bylo méně návykový, aby to bylo zdravější.
1: Aby to bylo zdravější, určitě. Co by... Jo, třeba jako za mě, já jako je používám tyhle ty různé platformy a jako faktem je, že mi umožňují vlastně mít přehled o tom, co se třeba děje v mojí taneční komunitě. Jo? Tak to je jako super, že vím, kde jsou tančírny a prostě...
0: Já třeba přesně na takové ty události, jako co jsou ve městě, koncerty kamarádů, jako to je úplně bezvadný, jo? Protože dřív to někde člověk musel opravdu sbírat, hledat.
1: A nebo jsem třeba jako happy, když na mě vyskočí, já nevím, že kamarád letí do Ameriky. Jo, že mám nějaký třeba jako přehled prostě o tom, co jako moji blízcí dělají.
0: Mě tam právě možná asi chybí tolik to, že už tam vlastně není tolik o mých blízkých, ale je to tam prostě o random zprávách a teď mě třeba na Facebooku, které jako vlastně docela aktivně používám, jo, to jsem fakt takový důchodce, ale že opravdu mi tam začaly chodit příspěvky lidí, kteří mě absolutně nezajímají. Ale jsou to úplně cizí lidi, kteří mají nějaký veřejný profil, občas se tam třeba k něčemu vyjádří a mě to opravdu otravuje, protože já chci vidět repostovaný memíčka svých kamarádů, protože to mi dělá radost, že sdílíme stejnej přihlouplej humor. Jo? Chci vidět na svý jako stránce, když jedu Instagram, tak tam mít prostě ty svoje tvůrce, který ráda sleduju, nebo svoje kamarády, který sleduju, nebo umělce, který podporuju tímhle.
1: Jasně.
0: Ale opravdu tam fakt nechci mít jako random typky, co tam tancují na generický tanečky, jo, protože mě to taky otravuje. Že možná něco taky jako vrátit se vlastně k tomu, kdy byl Facebook fakt původně, dřív opravdu, že tam byly jenom ty kamarádi na tý zgy, psali jsme si kryptický divný statusy zašifrovaný písničkama a pak ježišmarja, co se mu děje.
1: Jasně.
0: Trošku mi to v tomhle chybí, no.
1: Jo.
0: Tak jo?
1: Dobře.
0: Tak my se s váma loučíme, tady Kája.
1: A tady je Pavel.
0: A váš podcast Psycho.
1: Psycho.
2: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Radio Wave.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Špína.
4: Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
5: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
6: Špína.
1: Pořad, který se vám zarije za nehty.
4: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Krásný čtvrteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Judita.
1: A Šamán, čau.
0: A dnešní díl nám otevřela skladba Bloodstain od DJ Snifach, anebo od Snifach, který tady s námi taky dneska sedí ve studiu, takže já zdravím Adama, ahoj.
2: Zdravím posluchačů, zdravím vás, děkuji za pozvání.
0: A my jsme si ho dneska pozvali, pokud jste poslouchali předešlý díl, který byl novinkový, tak jsme se tam podívali trošku na zoubek jeho nejnovějšímu počinu, což je Gunsight Romance Splitko s projektem Vagary, ale Adama můžete znát i ze spoustu dalších projektů a kapel, řekněme z úplně opačného hudebního spektra, jenom tak namátkou, když vypíchnu, tak to jsou například dnes už neexistující Beton, nebo například Morbid Angel Dust a spoustu dalších. Myslím si, že se toho dneska ještě hodně z toho dotkneme, nicméně především to hlavní těžiště bude právě na tomhle tom projektu Sniff. A my, když jsme se tady pouštěli ten první track a vlastně než jsme začali, tak jsme se taky vrátili trošku k tomu novinkovému dílu, protože jsme zjistili, že vlastně vůbec nevíme, jak to je, jestli je to DJ Snifach, anebo jenom Snifach, protože já mám třeba, ale možná je to Mandela efekt, hodně vnitřně zapsaný, že tam je ten DJ, jako je to i tak klasicky v tom dungeon rapu, kterýmu se věnuješ obvyklý, ale ty jsi nám asi teďka prozradil, že se z toho snažil zbavit, tak možná úplně na začátek, proč tyhle dvě písmenka nás opustili v tom názvu.
2: Jasné, no nemáš úplnou nepravdu. Na prvej kazete vlastně já jsem na seba referoval jako DJ Snifa a presne jako vravíš, vychádzalo to z tej tradície týchto aj Memphis producentov ako DJ Zirk, DJ Squeaky, DJ Paul a atď. Taktiež aj z týchto súčasnejších DJ Sacred. Čo a prečo som si to ale sa rozhodol to neuvádzať už na ďalších kazetách, to spojenie DJ, že veľa ľudí nechápalo vlastne, že tu tá muzika, ktorú ako vydávam, že to ja aj produkujem a hrám, a niektorí ľudia si mysleli, že ja si robím nejaké playlisty. Takže toto DJ, preto som to akože sa toho zbavil. Ale teda ja aj DJujem, vtedy možno niekde na plakáte si to dovolím akože použiť, ale keď hrávam s vinylou, tak áno, tak som DJ, ale táto moja tvorba vlastne sú moja produkcia.
1: Takže až uvidíte na plakátu DJ Snifach, takže je to pouštěčka, když je tam Snifach, tak je to autorský set, je to tak?
2: Může být.
0: Výborně, tak já jsem ráda, že jsme konečně tady poodhalili roušku týhle jako tajemný existence toho monikeru. A už to budeme samozřejmě na věky věku říkat správně.
1: No a jak Judita říkala, ty hraješ ve spoustě kapel, spoustu jich máš za sebou.
0: Vlastně ale zároveň, 20 let už jo? Hraješ, ne?
2: Akože myslíš na bicie? Hmm. No, vyše 20. Čo sa úplne nepodpisuje na štýle hry, ale v podstate je to nejakých 22 rokov, čo hrám na bicie, no.
1: A většina tady těch kapel jsou v nějakých extrémních žánrech, jako metal, grindcore, prostě krást a tak dále. Kdy přišel ten rap, je to... My jsme podle mě podobná generace a mám pocit, že hodně lidí začínalo zároveň na punku a na rapu. Máš to taky tak, nebo jak to bylo u tebe?
2: Na tuto otázku už jsem aj odpovedal v nějakých rozhovorech, ale dobré, že se pýtaš, lebo já jsem v podstatě hip-hop a rap počúval skôr než metal a punk určitě. A ostalo mi to v podstate počas celého počúvania nejakej extrémnej muziky, aj tvoreniu extrémnej muziky, tak tá láska k nejakému rapu, hip-hopu vždy tam bola. Čiže toto bol taký úplne prirodzený vývoj, že tomuto by som sa venoval vlastne tak, či tak. Robil som beaty v podstate už vo Fruity Loops v roku 2007, povedzme. Mm-hmm. Takže iba som nejak spečatil vlastne týmto svoju vášeň k žánru hip-hop a inšpirovalo ma teda k začiatiu tvorby Snifa vlastne objavenie subžánru Memphis rap, ktorý som úplne fanaticky skúmal, povedzme, že od roku 2016, takže to ma nakoplo určite.
1: No a když jsi začal dělat ty beaty takhle v těch prostě programech, kdysi dávno, byl to spíš taky ten guilty pleasure, že si děláš věci do šuplíku a vlastně moc neřešíš, co s tím bude, anebo už jsi říkal, hele, jednou bych chtěl mít prostě ten projekt, který bude jako real a nebude to jenom taková ta zábava prostě pro mě doma.
2: Už vtedy jsem aj nějak tak aj robil s nějakými takými jakože kamošmi, repermi, ale z toho samozřejmě nič, možno ani už nenájdem ty věci, ale ano, jako chcel jsem se tomu věnovat tak, aby to ľudia vedeli počuť a aby do toho někdo aj repoval, takže podarilo se mi to po x rokoch sice, ale je to vlastně momentálně taký můj asi největší zámer, táto tvorba. Vlastně, že sa viac venujem možno repu, akože na nejakej dennej báze, než kapelán, ktoré mám.
0: Výborně, to mě přesně zajímalo, protože ty jsi vlastně za poslední dobu vydal hnedka dvě věci. Jednak kazetu Zimný, ze který jsme si vlastně hráli i ten první track, který tady dneska zazněl. Pak i teda teďka to splitko, který jsem zmiňovala hnedka na začátku, tak jsem si říkala, jestli teďka seš víc snifách nebo bubeník v extrémních žánrech. Takže teďka to jako... Víc šlo sem.
2: Jakože na dennej báze asi viac sa venujem tomu repu, čo sa týka nejakej tvorby, ale samozrejme, ako nevenujem sa tomu, že denne, ale tým, že už nemám kapelu v mojom rodnom meste, v meste, kde žijem v Bratislave, to je teda kapela Beton, tak mám skôr kapely v Čechách, ktoré sú časovo nenáročné, lebo všetci máme veľa povinností rôznych, takže skôr tak nárazovo sa stretávame a venujeme sa vždy nejaké obdobie roku sa venujeme jednotlivým projektom a nejakých doťahujeme. Takže vlastne na pravidelnej báze nehrám na bicie a viac sa venujem vlastne tomuto. Preto sa mi aj podarilo vydať vlastne za jeden rok dve kazety Snifa. A vlastne to sa možno dostaneme k nejakej budúcnosti, že čo, ale chystám ešte na jeseň ďalší Snifa, takže to bude môj akože tvorivý rekord, že možno za jeden rok sa podarí tri releasy vydať.
0: A to bude jesený, jakože uzavřeme a pak se dostaneme k jaru a uzavřeš celý jako rok.
2: To by mohlo byť letný, lebo už mi bolo vyčítané, že prečo zimnú kazetu vydávam na jar. Ale nechajme sa prekvapiť, čo to bude. Bude to opäť splitko a budem sa tam venovať viac takému takzvanému devilish rapu, čiže taká možno návrat k starej tvorbe a viac k tým nejakým Memphis koreňom.
0: Mm-hmm. OK, tak já si myslím, že se té budoucnosti ještě dneska trošku dotkneme, nicméně teďka se dotkneme toho playlistu, který si sem přinesl a pustíme si Blade'a, skladbu Eyelash, tak řekneš nám, proč si budeme použít hnedka takhle na začátku to odjistíme Blade'em.
2: Ještě bych technicky udal, že či se to teda vyslovuje Blade alebo Blady, lebo...
0: To my tady řešíme často a...
1: Je to Blade.
0: A je to pak Blade a...
2: Já si myslím, že Blady, ale...
0: Já, jako pro mě je to třeba vnitřně i tak zvukově příjemnější, ale byla jsem aj poučená některými Gen Z přátelstvem, že... Blady to fakt
1: já
0: není.
1: Já jsem s ním teďka slyšel rozhovor a říkal Blade právě.
0: Říkal takže... to on sám, tak s ním už nic nenaděláme.
1: Ale taky mi zůstal v hlavě Blady, bohužel.
2: No a teda pýtaš se, že prečo jsem si vybral do playlistu Bladyho. Young Leana milujem v podstatě od snad začátku jeho a strašně mi je sympatický celý tento jakože cloud rap movement a Bladyho som vlastne spoznal cez Young Leana, ktorý bol však súčasťou ich crew, asi Sad Boys, teda neviem, zase až nie som úplne encyklopédia, ale práve na Bladyho ma tak viac namotal, aj keď som aj vidoval, tak som ho moc nepočúval, ale namotal ma na neho práve David Serus, čiže Vagary, môj spolu split parťák. A totálne som mi akože šíbalo z mixtapu Cold Visions a aj z EPky, ktorú si vlastne pustíme, Eyelash, a rovnomenný song, takže toto je tiež vec, čo možno mi môj nejaký akože ľudia z kapiel extrémnych by mi mohli vyčítať, že teda počúvam blbosti, ale mám rád veľmi aj dokonca aj veľmi nevkusný trap moderný, aj veľa autotunu. Bola to dlhá cesta sa k tomuto dostať teda a nejak to pochopiť, ale ako bez hanby si viem vychutnať naozaj napríklad Bladyho alebo Blada teda.
0: My s tím souzníme, takže si to jdeme pustit. Takže ještě jednou. Blady, Blade, Eyelash.
3: Špína.
4: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme si pouštěli skladbu Arena Show, což byl cover kapely Steroid z kuchyně Sniffach a hnedka na to ještě navázali Morbid Angel Dust a Fox Snout. Oboje z playlistu, který si přinesl právě Adam aka Sniffach, a o jeho tvorbě se tady dneska v celém díle bavíme. A než se o ní budeme bavit dál, tak proč jsme si pouštěli Morbid Angel Dust? Já si myslím, že nám je to trošku jasný proč, ale můžeš to ještě víc rozvíst.
1: Morbid Angel Dust, teda táto skladba bola z IPky Retaliation, ktorá bola vlastne druhý release náš, a vybral som to preto, že táto IPka, ktorá vtedy vyšla na kazete iba, tak teraz dostane podobu 7 palca na Bloodspeed Records, takže niekedy na jeseň to bude vonku a je to taká milá vec mať niečo na vinile, tak my sme súhlasili, že jasné, chcel to vydať Marek Rybenský z Bloodspeed Records, takže môžete si to potom zadovážiť, keď to bude aktuálne.
0: Taky milá věc občas se zbavit peněz a pořídit si za nějaký vinyl, takže tady taková miniaturní reklama.
2: Když je řeč o Bloodspeed Records, to je celkem nový label. Jak Judita říkala, ty máš taky label, který je taky relativně mladý, nebo 4 roky zhruba. Proč si vlastně ten label zakládal? Protože já mám pocit, že teďka labely spíš končí a krachují s tím, jak prostě najeli
0: streamovací platformy.
2: No a nejen platformy, tak jako dejme tomu platformy, které umožňují kapelám to prodávat napřímo, nebo nějaký prostě agregátory obchodový. Každopádně prostě mi přijde, že pro label je to čím dál tím těžší a končej. Co byl ten impuls pro tebe naopak s tím začít?
1: Impuls bol taký, že vždy som to nejak chcel riešiť, že sa mi pozdávala táto idea, baví ma riešiť to, riešiť všetko vlastne okolo nejakej tejto produkcie. Taký možno praktický dôvod, vlastne label som ja a môj gitarista Zubár, z Morbid Angel Dust, pozdravujem. A cieľ bol, že poďme si sami vydávať v podstate naše kapely, nečakajme na labele, nečakajme na nejaké zdlhavé komunikácie. Z toho v podstate výsledok je taký, že vieme pomerne rýchlo vydať vec, kým ešte máme nejaké nadšenie z nej. Podarilo sa potom vlastne aj skrz nejaké kolaborácie s labelami vydávať aj nielen naše kapely, ktorých ale samotných je celkom dosť, keďže každý máme nejakých 4-5 kapiel a v podstate vydávame aj iné projekty, aj zahraničné nejaké veci. Nemáme veľmi pocit, že by to nejak strašne stagnovalo, ako robíme to opatrne, ale vždy sa všetko v podstate nejakým spôsobom vypredalo, povedzme, a je to aj pre mňa nejaká platforma, kde môžem vlastne si tieto vlastné veci vydávať. Plus vravím, že ako baví nás to riešiť, takže toto bol asi impuls.
2: Většina těch věcí, co tam vydáváte, jsou kazety, je tam i pár vinylů. Já mám pocit, že kazety v poslední době celkem zdražily a že to začalo být. V jednu dobu to byla taková věc, že to byla ta levnější varianta, co si můžeš koupit na koncertu, úplně to ti to neublíží. A teďka už to začíná tou cenou blížit těm vinylům a hodně to stoupá. Jak ty to vnímáš při té výrobě a máš nějak jako feedback třeba od lidí na ty ceny toho?
1: Velmi závisí, že čo to je za, aká muzika na té kazete vychádza, ako máš pravdu v tom, že kazety sú teraz celkom trend. Napríklad aj nejaký pomerne akože áčkový český reperi vydávajú releasy na kazetách okrem vinylu a CDčka. Samozrejme tie kazety stoja 15 a viac eur, čo je akože tabu pre nejaký hardcore punk a ja to napríklad mám rozdelené tak, že keď vydávame grindcore na kazete, tak nechcem, aby tá cena presiahla 6 až 7 eur, čo neviem presne jak v česky, koľko to je, 150, 180 korún. A zase keď vydávam presne tieto vlastne snífa veci, tak sa nebojím dať tú cenu na nejakých 10 eur, keďže aj tá scéna a tí záujemcovia sú trošku akoby mimo tejto nejakej DIY scény. takže k tým cenám ako nemám žiadny nejaký negatívny feedback. Ja si sám kupujem kazety, za ktoré niekedy dám kľudne aj 15-20 eur. Mm-hmm. Jedna z nich napríklad nový DJ Secret zaplatí človek za kazetu bez problémov 15-20 eur a ja rád ako tú cenu aj zaplatím, nech mám nejakú proste memorabiliu peknú.
2: Ještě k tomu si počteš poštovný, případ nějaký clo a hned je to hotový.
1: Ale je tam nálepka a download kód.
2: Hele, a ty jak se hrál dlouhodobu v kapelách, fakt jako dlouhý roky, pomohly ti ty kontakty z toho dlouhého hraní, ještě i pro dělání toho labelu, nebo už se ta doba změnila a ty lidi, který prostě s tebou udržovali kontakt kdysi, tak už se prostě protočili a je to jako by si začínal od znova, nebo je tam nějaká ta kontinuita?
1: Já bych som povedal, že nějak jsem na funkčnost labelu ani velmi nepotřeboval nějaké staré kontakty s lidmi, ale strašne podľa mňa závisí úspech labelu od toho, čo na tom labele vydáš. Mm. A môžem povedať, že vlastne prvý release nášho labelu, Calvo 7.3, bol vlastne, on je aj nultý release, čiže sérové číslo má Calvo 7.3 00 a to bol vlastne taký skúšobný release demo Morbid Angel Dust. A veľmi zaujímavá vec sa tam vlastne stala až anomália, že my sme s tým nijak nič nerobili, nijak sme to netlačili, nepropagovali. Ľudia si veľmi organicky tú kazetu nejakým spôsobom našli a tam taktiež bolo veľa objednávok kade-tade do sveta. A možno skôr cez tie kapely ten label má nejaké povedomie. Samozrejme sme aj vďační nejakým collab releaseom, kde sme robili aj z Head Split Records a teď z Blast Beat, Blast Addict z USA a podobne, alebo teda Psychokontrol, čo je vlastne Otoberanov label. Takže ono to nejak organicky tým, aká muzika sa tam vydáva, že to tí ľudia majú to záujem, tak myslím si, že to je najväčšie gro, že nemáme my v podstate ani nejak poriešené nejaké sociálne siete, reklamy, nejak, že by sme sa tomu extra venovali, napriek tomu všetko sa v podstate distribuuje a nejakým spôsobom to funguje.
2: To je ta nejlepší varianta.
0: Čestě víceméně samospádem, takže pokud by někdo zvažoval, že si založí svůj vlastní label i v době, kdy labely končí, tak je to možný a přátelé, záleží především na tom, co na tom labelu budete vydávat. A tam teďka záleží hodně na tom, co si budeme pouštět, protože další vstup už se nám překlopil do zářezu, do playlistu, tak jestli se koukám správně, tak nás teďka čeká Synchronous Palpitations od Močkošů, tak jenom v rychlosti a ve zkratce, tak budeme pouštět Močkoše.
1: Zkrátke teda, už jste mohli počuť v Špíně pár rokov dozadu, možno už aj tuto jste pouštěli vlastně demo Močkoši. Močkoši je vlastne projekt mňa a gitaristu z Morbid Angel Dust, ktorý je viac taký akože gore grindový. Chceli sme vlastne pokračovať v tomto projekte a ideme. Toto bude taká ochutnávka nového materiálu, ktorý sa podarilo nahrať. Nebudem zatiaľ veľmi prezrádzať, ako to vyjde. Má ísť o split s jednou americkou kapelou gore grindovou. A toto je vlastne taká ochutnávka nového materiálu, takže využívam tento priestor v verejnoprávnom rádiu.
0: Takže premiéra. Výborně.
1: Úplná svetová premiéra.
0: To my tady ve Špíně ve veřejnoprávním rádiu máme extrémně rádi. Takže ještě jednou Močkoši, Synchronous Palpitations poprvé v éteru na světě zazní. Tak jdeme na to.
3: Špína.
4: Špína.
3: Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, pouštěli jsme si Močkoši, Synchronous Palpitations v premiéře, řekl bych i světový, a hnedka na to nám navázal ještě DJ Sacred VSOP, oboje z playlistu Adama aka Sniffaha, se kterým se tady dneska celou špínu bavíme, a taky už se bohužel chystáme trošku do absolutního konce, ale to ještě neznamená, že nemáme nějaký čas na to probrat pár dalších věcí, a jedna z nich bude, proč jsme si pouštěli DJ Sacreda.
1: Tak DJ Sacreda určite som musel pustiť nielen preto, že bol možno aj že hlavnou inšpiráciou pre nejak začatie tvorby mojej Dungeon Memphis rapovej. Je to proste človek, ktorý resuscitoval v podstate Memphis a zároveň sa o ňom hovorí, že vytvoril žáner Dungeon Rap. Máme aj celkom blízky vzťah s DJom Sacredom. Vlastne spoznali sme sa prvýkrát v Trnave osobne, keď ho bukovali vlastne na takej akcii, že Friday 13th. Tam vlastne sme sa stretli teda osobne, aj keď my sme už si nejak komunikovali akože cez maily. Tam je vlastne zaujímavé prepojenie aj s mojou kapelou Morbid Angel Dust. Ja a teda Zubár, môj gitarista z Morbid Angel Dust, sme veľkí fanúšici DJ Sacreda, a zrovna na tej IPke Retaliation, ktorá teda vyjde vo vinylovej podobe, tak na tej nahrávke sme chceli outro od interpreta Pillbox, čo je vlastne jednou zo pseudonymov Sacreda. Ten mi vlastne odpísal po x týždňoch na e-mail, že jasné, použite to. Stretol som sa s ním osobne teda v Trnave, kde som mu odovzdal kazetku Sniffa a Morbid Angel Dust, a teda ostali sme v kontakte a taktiež sme ho bukovali vlastne v bratislavskej Fuge pred rokom v apríli na akcii Dungeon Rap volume 1, čiže je to človek, s ktorým som strašne rád, že nejak ako som sa stretol a nejakým spôsobom spolupracujem a komunikujem, a je veľmi príhodné pustiť jeho teda novinku Sacred Mixes volume 7, ak sa nemýlim, to ma možno niekto opraví potom. A teda preto to som Sacreda pustil. Je to skvelá skladba tiež, ktorú si púšťam niekedy až nezdravo, často, niekoľkokrát za deň.
2: Ty už jsi zmiňoval předtím, že když jsi začínal s tou rapovou produkcí, že jsi měl nějaký pokusy s kámošema, co rapovali a tak. Ale teďka, ve chvíli, kdy už máš za sebou několik releaseů, jak relativně ti lidi znají, láká tě dělat už nějaký release s nějakým rapperem nebo s nějakou rapperkou a vyloženě se soustředit na tu produkci a dělat to s někým?
1: Dobrá otázka. V podstatě už takto. Prvý rapper, ktorý akože nie je samplovaný vlastne a kapela, ako sample rapper, tak prvý rapper bol v podstate Jacqueless, kde som urobil beat do Craig Eliek, a na kazete Zimný som práve už chcel inkorporovať, zapojiť teda ľudí, živých rapperov. Tam je vlastne Dismemberment z Rakúska, čo je člen labelu Temple Drive, zrovna spomínaného DJ Sacreda. Je tam Buffet Foa, čo je Francúz, spevák z kapiel Grand Corových Horse Nation alebo Civilantrove, ktorý sa venuje rapu v podstate celkom aktívne. A tretí je vlastne Felap, ktorý je mladý chalan z Gangsta Punk Crew, ktorý robia vlastne sieťotlač, a chcem pokračovať v tomto trende, a áno, na najbližších releasech okrem akapel, ktoré chcem im byť verný, tak budete môcť počuť určite aj živých rapperov. Neodtajním teraz úplne, že akých, ale už vlastne komunikujem s nejakými celkom známymi menami zo československej scény.
2: Necháme sa prekvapiť.
0: Jsem zvědavá, teda, když nám to neprozradíš, tak bohužel nic, ale zůstaneme ještě u Sniffa, protože mě by zajímala jedna taková věc. My už jsme to tady, samozřejmě off record, takže to bohužel posluchačstvo nemohlo slyšet. Nakousli, že třeba Morbid Angel Dust mají takový až jako rapový obaly a já bych se rád na chviličku jakoby zatočila ještě na těch obalech, ale jenom tak jakoby částečně, protože na Segundas Grietas, což je druhá kazeta, druhá kazeta, ze který jsme si tady podle mě taky pouštili ve Špíně, což je vidět, že jsme velcí fanoušci, tak tam je vlastně na obale Prince Bajaja ze starého československého filmu a zároveň na loňském albu Solstice, který vlastně obalem se tak jakoby odkazuje na Segundas Grietas, tak tam ve skladbě Char of Fire and Dust je sample z nějakého slovenského filmu. Já se přiznám, že bohužel vůbec nevím, z čeho to je. A zajímalo by mě za prvý, z čeho je ten sample, ale to mi možná jako neprovaříš. A zároveň jakoby i když to Solstice má mít takovou tu nostalgickou letní atmosféru, což i ten Memphis mi přijde, že k tomu sám o sobě jako odkazuje, tak jestli máš nějakou takovou propojenou k tomu tu filmovou nostalgii. Protože mi přijde, že to je nějaká taková divná jako nitka, která se táhne jak těma obalama, tak vlastně i tím soundem. Ale možná jsem si to jako jenom vymyslela.
1: No, velmi dobře si to všetko detekovala. A uznávám, že si spoznala Prince Bajaju. Áno, tam vlastně iba to tak možno ako celé zhrniem, že Prince Bajaja bolo moja obľúbená rozprávka na VHS kazete. Strašne som uznával jeho drip a sveg, keď vlastne v truhle mu bolo vyčarovaný vlastne to zlaté brnenie. Dal som tam teda, keďže to bolo aj tak trošku akože blízke tejto dungeon tematike, tak som použil ten výjav vlastne toho Prince Bajaja na koni. Áno, správne na ďalšej kazetke Solstice, čo je vlastne takzvaný letný album, tak tam som vlastne použil fotku, ktorú som videl náhodou u jednej kamošky, ktorá má vlastne dceru na sociálnych sieťach, dávala fotku tej zvláštnej postavy, akoby ducha na koni, tak to je fotka, ktorú ja som nejak neinscenoval, ale iba som napísal tejto kamoške, ktorá takto odfotila dceru, že či s jej dovolením môžem použiť vlastne túto fotku. Samozrejme odkazuje to na to, na ten predošlý Segundas Grietas. A tvoja ďalšia otázka bola ku...
0: No to se vázalo k tomu samplu, akoby z toho Chato no, Ferendas, protože to je akoby ta filmová linie v
1: no,
0: tom.
1: No a to je zaujímavé, že to vôbec nie je žiadny filmový sample.
0: No však ja to neznám, tak to je že to...
1: A je to vlastne... Toto sa inak nikto nikde nepýtal. Ten sample je z hlasoviek, z WhatsAppových hlasoviek jednej kamoškinej sestry, ktorá je brutálna akože hip-hopová tanečníčka, ktorá má aj vedie jednu školu hip-hopovú, nebudeme teda robiť reklamu, ale strašne sa mi páčil taká nejaká nálada alebo akože vibe, tej, taká hravá atmosféra týchto hlasoviek, ktorá ona zdieľala na nejakom storičku a ja som napísal tejto najprv sestre, potom teda tejto babe, že či by som nemohol použiť vlastne túto stať, tak táto baba Henrieta sa volá, tak tá volá nadšená z toho absolútne. V podstate teší sa, že je takto v skladbe ako zväčšená.
0: Mně to přišlo, že je to jak z nějakého právě starého filmu a tím, že opravdu nemáme nějakou slovenskou prostě dřevní kinematografii vůbec na to najetou, tak jsem si říkal, že prostě to jenom mají díra ve vzdělání.
1: Znie to,
0: ale...
1: Přesně to znie tak a mně to přišlo strašně jako, že silná nějaký silný moment prostě, který jsem chtěl nějakým způsobem zvětšit.
0: Super.
2: No a my už se bohužel...
0: Zároveň zase až takové, jakoby, takový typický končení Špíny teďka v posledních měsících.
2: To je pravda. Končíme většinou takhle hrozně pozitivně.
0: Příjemně a hezky.
2: Přesně tak. A my teda stojíme před posledním trackem, který si pustíme, což je úplně nejnovější věc, kterou si dal ven. Tak než úplně skončíme, tak nám jich představ.
1: Tak je to, toto bude taktiež světová premiéra určitě. Vlastně track jsme dali prednedávnom von. Je to kolaborácia teda Sniffa a Kagran, čo je možno známejšie meno ako, ako kapelánka Gran, ale teda vlastne za touto kapelou stojí kvázi primárne stál jeden človek, čo je vlastne Vajco, je to taký celkom známa postavička v bratislavskej aj skateovej scéne a nejakým spôsobom sme spolu začali robiť nejakú muziku. Spravili sme u mňa na hardwareových mašinách a na jeho vlastne v nejakom Logiku sme sa pozreli na nejaké sample, čo sme, alebo nejaké statie, ktoré sme nepoužívali a spravili sme takýto tanečnejší track, povedzme, že Memphis lomeno nejaký house, lofi. Cover k tomu vlastne singlu nám spravil Serus a užite si to a budeme asi ešte takto, v takom, ako duo v takovejto kolaborácii vydávať ďalšie skladby.
2: Tak super. My moc děkujeme, že jsi za náma přišel. Dál určitě budeme referovat o dalších releasech, protože je to vždycky zajímavý.
1: Děkujeme pěkně za pozvání.
0: Díky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kuchaře na rádiu Wave.
1: Zdravíme vás u nového dílu pořadu Excalibur.
2: Dneska je to po desátý, opět jsme se tady sešli, opět tu nejsme sami a opět vás čeká hodina skladeb a hodina nabitýho rozhovoru a kasa. Já se ptám, kdo dneska dorazil.
3: Děkuji ti za slovo, Jakube. Dneska k nám dorazil sám Don Bart.
2: Let's go. Zapínáme.

Excalibur. Zbojníci Jardič, Don Chain a Casablanca tě vybaví do plné polní svým rapovým přehledem. Pro všechny rytíře na rádiu Wave.

Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Čau, Belo rytíři, zdravíme vás u dalšího pořadu, dalšího dílu pořadu Exkali.
2: Dneska po desátý, hoši.
1: Dneska po desátý.
2: Nejostřejší repová show, nejlepší repový podcast a tak dále. Znáte to, navazujeme, 9 krásných dílů je za náma a dneska tu opět nejsme sami. Zdravíme všechny rytíře, rytířky, co posloucháte. Mega si to vážíme. Rovnou to uvedu, kdo k nám dneska dorazil. Pražský kavalír, majitel parfému Strasse Aroma, řezbář v těle Pantera, novodobý Ezop a čím dál zvučnější jméno na tuzemské scéně.
1: Don Bart.
3: Vasav, zdravím, děkuji za pozvání.
1: Zdar, kámo.
2: Zdar. Jako vždy říkáme na začátek menší disclaimer, my už jsme se v našem rádiovém pořadu potkali s dvouma tvýma deskama vlastně,
3: je to,
2: ne?
3: Tak.
2: Je to tak, takže kdo by chtěl detailně jako poslechnout si něco o té minulosti, o těch deskách, tak to dejte v našem archivu, jmenovalo se to Scéna s opakem disu. Dneska se budeme bavit o čem?
1: Dneska se budeme bavit o pokračování legendární ságy Strasse Aroma
3: 2. Je to tak.
2: Kromě toho klasická porce novinek, zase se toho děje celkem, řekl bych, jakoby hodně a já mám nejradši, když Dominik řeší kauzy od soudu, on je tom velmi dobrý, takže já to rovnou nechám tady vykopnout mistra ze sudet.
1: Treplor Jarda.
0: Novinky z bitevního pole.
1: Začneme trošku pozitivně, protože Lil Durk vyhrál vlastně svůj soud s federálama ohledně nájemné vraždy.
2: On měl stejného právníka jako Tugger, ne?
1: Jako Young Thug, plus ještě jednoho, teď si nevybavím jméno, ale ten vlastně zastupoval za Rick Rosse a tak dál. A takže měl takovou dvojici jako...
2: Ti vysekají prostě ze všeho.
1: Nejlepších vlastně právníků v Americe a byl to vlastně i docela jakoby velký vítězství,
2: jo.
1: Protože snad, co já si myslím, tak se historicky nikomu nepodařilo moc jakoby vyhrát takovýhle soudy jako federální, což neměl vlastně ani Young Thug, takže vlastně bylo to velký vítězství, ale ještě to není úplný vítězství, protože ho čeká další soud 5. října za další nájemnou vraždu a to v Chicagu, takže týpek je z toho tak jako jednou nohou venku, jednou nohou tam, ale
2: crazy.
1: Já držím teda palečky, uvidíme, kde je teda ta pravda.
2: Jo, no. Kasa, pojď nám říct něco z tvého herního světa.
3: No GTA 6 začal takový mini rollout.
2: To soundtracku, ne? Jsem viděl.
3: Soundtracku, vypadá to tak na spoustu účtů, třeba Future, Travis Scotta, Young Leana nebo i Pink Lanterns se vlastně objevil nějaký obrázky, všichni pochopili rychle, že to jsou nějaký screeny právě z té hry, která nadchází.
2: Myslíš, že to budou ty věci jakoby v tom rádiu třeba, co budou?
3: Jo, tak GTAčko je známý tím, že tam je vlastně docela dost rádií, s docela dost trackama. Myslím si, že v předchozím dílu měl třeba speciální rádio i Frank Ocean,
2: jo.
3: A tak, takže vlastně tam těch tracků bude dost a oni asi dost cílej na ty rapové věci, na ty rapové fanoušky, protože nikde jinde se to moc jako v žádném odnoši. Jako.
1: Zároveň jsem četl, že spousta jako přítelkyň všech hráčů začala hrozně žárlit, protože by tam měla být i možnost jako tam randit v té hře.
2: Ale.
3: Vůbec netuším, já si slyším, až budu moc
4: jako, jezdit tam. Ještě když jsi se na to koukal, tak tam hraješ za dvě postavy, jako za pár prostě.
2: Jo, tam,
4: a máš tam možnost i vlastně jakoby tu svoji přítelkyň jakoby často jako podvízt, víš co, anebo prostě snít celý ten příběh jít. No.
1: Jo.
2: Vybouvat rodinu.
4: Vyšel nějaký 30-minutový už jakoby teaser na Netflixu.
2: Ano.
4: A vypadá to teda jako fakt šíleně.
1: Okej. Já jsem viděl i srovnání nohou pro milovníky chodidel, to jak vypadalo dřív v GTAčku a teď.
2: Jo, nohy jsou jinde už dneska, no.
1: City Boys up.
2: Yes.
3: Těším se, no. Na rádio.
1: Já dám další novinku.
2: Nebo já ji klidně vykopnu,
1: jo, to si klidně
2: dám, že to je něco, co jsem jakoby viděl a rovnou jsem to hodil jakoby do kategorie Bída měsíce. Slovenský Momo se spojil s takým slaboučkým zpěvákem Jaelem a to, že se spojili je úplně v pořádku, ale spojili se na tracku na podporu slovenské organizace Národný pochod pro život, což je organizace, která bojuje jakoby proti právu, prostě aby ženy mohly jako na potrat.
1: Mm-hmm.
2: A já nevím, no, žijeme ve 21. století. A já
1: klasická pambičkařská záležitost.
2: Jo, no, takže já bych jenom chtěl říct, že ať nechte ty ženy rozhodovat sami. A...
1: ty jo, Momo z ulice až ty jo, na levičku.
2: No, takže extrémní bída měsíce. Jako...
3: Tam ještě bylo mi dobrý jako říct, že vlastně další bizár, který se k tomu stal, že jedna politická strana vlastně na Slovensku si to jako vzala k sobě a začala to vlastně jakoby podsouvat ještě, že to je jako jejich věc a celý se to zamotalo.
2: Okay. Ten Jael má třeba nějaký jako mimo manželský dítě.
3: Ale jako dobrá věc je, můžu vám pak poslat, kluci vznikají na to hrozně dobrý memečka.
1: Okay.
2: Na tyhle dva.
3: No, jako díky tomu.
1: Takže Slovensko klasicky jede, klasicky nezastavuje.
2: Národní pochod pro život extrémně necíme.
1: Zase ty Slováci, prostě. Naši minulí hosté Pyra Boys oznámili křest projektu Czech High Tech.
2: Jo, no je to křest, který jako nikdo tady tím stylem podle mě ještě nedělal.
1: Po vydání tohohle dílu vlastně to bude v sobotu.
2: Jo, no.
1: Přidejte si na jejich soukromou skupinu na Instagramu a tam budou nějaký souřadnice, kde akce bude. Akce zdarma.
2: Bude to jakoby free rave, ne? Prostě.
1: Bude to free rave, bude to někde venku, bude tam nějaká stínka, nějaký repráky pořádný.
2: Bude se dupat, to vypadá.
1: Jo, vlastně já tam mám koncert, takže máš možná tam, poslední.
2: Máš tam koncert nebo tracky nějaký?
1: Mám tam koncert, no.
2: Nehovor. Takový,
1: jako
2: no tak to se v sobotu vidíme.
1: Exkluzivní,
2: no.
1: Takže,
4: nastavím, no.
1: Takže dojděte a sledujte teda tu lokaci, no. Jo. Musíte se přidat do skupiny nebo po případě poznáme jich.
2: Ale zjistit. Starý dobrý TBA prostě, no.
1: Přesně.
2: No a jinak teda, kdo nás sleduje na Instagramu, dropovali jsme tam, co různě bude vycházet v září a tak dále, vyšlo to celkem hodně. To si všechno pak můžeme probrat jakoby v dalších dílech bez hosta, ale jenom tak za nás chci říct, vyšel ten NEMS z UK, vyšel Hudrič Pablo Juan, myslím, že je to jeho první deska po té, co opustil basu.
1: Já si myslím, že taky, jo.
2: Yes. By the way, 2 týdny zpátky se linknuli se Sergejem v Atlantě, což Sergej je opět jakoby v Atlantě a opět jako bude spousta podle mě zajímavých historik, co zažil v Americe.
1: Mrk, mrk.
2: James Cole vydal už zmiňovaný, nebo ještě nezmiňovaný teda, ale v minulém díle zmiňovaný Toby z Brna vydal svůj debut. Rio Dayang OG z Detroitu vydal taky desku a Hugo Tox vydal desku Art.
1: Yes.
2: Takže toho vychází a bude ještě v září podle mě teďka vycházet poměrně hodně. Dejte nám vědět do komentářů klasicky, co vás baví a nebaví, ale vyšla důležitá věc, kvůli který jsme se tady dneska potkali.
1: Strasse Aroma 2.
4: Yes.
1: Tak.
2: Myslím, že můžeme rovnou namostit na hlavní část rozhovoru, takže pojďme na to.
0: Hip-hop je mrtev. A žije Excalibur.
2: No hele, tak já bych to možná vykopl úplně takovou prostě jako lidskou otázkou. Máš za sebou hotovou maturitu, přijatý seš na vejšku, léto je v zádech, tak za náma je léto, teda bych řekl česky líp. jak se máš, jak jsi zužil léto?
4: Jo, skvěle, já jsem se užil hlavně, jakoby, že jsem se jí to léto dělal tu desku.
1: Mm-hmm.
4: Že já jsem vlastně na začátku prázdninách jsem to pokřtil. Pak jsem vlastně 2 dny na to jsem odletěl na týden k moři sám a potom jsem se vlastně vrátil a byl jsem třeba 2-3 týdny každý den ve studiu a od týdne pak jako tak vždycky každý týden třeba 2x a prostě to vzniklo vlastně teď za prázdniny, no.
2: Nice.
4: Takže vlastně jsem byl furt v takovém tom stejném moodu jako od té jedničky, takže tak jsem si říkal, že to bylo takový pěkný pokračování, že začínat nový projekt, na to bylo moc málo času.
2: Jo,
4: a chtěl
2: jo.
4: Jsem prostě vydat další desku a
1: rozumím. Takže většina tracků vznikala u moře.
4: No tam vzniklo vlastně, já jsem tam jel s cílem to tam napsat.
1: Jasně.
4: A nakonec jsem zjistil, že mi tam vůbec nejde psát. Jsem napsal třeba jako tak jeden takový úplně krkolomnej track a říkám si, to nebudu dělat. Jako,
1: jdu na pláž.
4: Jdu na pláž, kde si lehnou tady.
1: A kde jsi byl u moře?
4: Byl jsem na Korfu v Řecku.
1: Aha, yes.
4: A nejvíc mi trvalo si jakoby uvědomit a zvyknout se na to, že nemusím nic dělat vlastně, že?
1: No jasně.
4: První 2 dny jsem furt byl takový, že jak to, že nic nemůžu dělat, co jako tady budete dělat, co tady mám dělat, že jsem neměl vůbec odpočívat prostě.
1: A ty jsi jel vlastně sám, víš?
4: Jo, úplně sám, no, jsem jel.
1: A na jak dlouho jsi jel?
4: No, na 7 nocí jsem jel, no.
1: OK.
4: Prostě na týden.
1: Ty brděl.
2: Jo, my jsme se o tom bavili tenkrát v našem jakoby minulém pořadu přesně, že jsi dlouho nedopřál tu dovolenou.
4: Jo, já jsem byl po 10 letech sám byl u moře, no.
1: OK.
4: Jako
2: to je dobrý.
4: Takže to bylo pro mě úplně šílený.
2: Ty dovolenkový typy bych ještě dneska jakoby probral, takže Aroma aktuálně prostě je příjemná v tvém životě.
4: Jo, skvěle. Nice. Všechno jede nádherně.
2: Kdy ona vyšla jednička, to je někdy duben, březen?
4: Květen, myslím.
2: Jo,
4: květen,
2: jo.
4: Nebo, no asi květen, nebo nevím, to už ani nevím.
1: Že květen to bylo.
2: Myslím, že my jsme ještě měli ten pořad náš, jakoby, takže tam jsme se potkali s jedničkou. My tady máme nějakou tvoji diskografii podle mě i připravenou.
4: Yes.
2: Tohle je první věc, že jo, která
4: ne,
2: vyšla
4: vůbec,
2: v roce 2004.
3: Special guest, ne.
2: Ne, to je
4: první věc byl Teufel. Tohle byl první single, co vyšel.
3: To byl první single. Ano, ano, ano.
4: Tohle bylo úplně první, to bylo album. A to pak bylo EPčko.
2: A je to opravdu první, jakože první věc, co je dohledatelná na internetu, je
4: jo,
2: ta
4: je
2: skladba.
4: Určitě tohleto, no, je určitě tohleto, je Teufel, no.
2: Jo.
4: Předtím tam byly nějaký, ještě to už se smazalo, tohle a Soundcloudovky, klasika, jako.
2: Jsem tě nenašel na Soundcloudu.
4: No, já už to mám všechno v, zamknutý, že tam, to byly šílený tracky.
2: No tak jako nabízí se ta klasická DJ Vičovka, takže jak dlouho třeba děláš music?
4: Tak od 15 prostě, no, jo. Jako. Třeba od poloviny prváku prostě. S kámošima jsem se potkal ve třídě, tak jsme začali dělat prostě v pokojíčku. No.
2: Co nějaký čtyři roky, jestli
4: počítám
2: dobře?
4: No něco takovýho, čtyři a půl roku. Jako.
2: Jo. Na internetu jsem hodně diskutuje, kolik má Dunbar let.
4: Jo, to mi píše, že vůbec mi není 19, že takový to věc.
2: Je mu 19.
1: Vždycky vidím se v komentářích někde kvůli tomu někoho dohádat a vždycky oba dva jsou trošku vedle.
2: Jo.
4: A to je nejlepší, jako když se lidi dohadují v komentářích, to se vždycky nejvíc smějí.
1: Že no. Ani jeden nezná tu pravdu, víš?
2: Jo, no.
1: Se jdu mi představit, že vlastně nevím, ale jdu se i tak s někým jakoby hádat.
2: A ty dáváš na tracku Caprisun, že jsem trochu jiný právě než v době Teufelu, tak jsem se chtěl zeptat, no, jak se posunul prostě.
4: No úplně jako jinak úplně prostě. Nevím moc, jak to popsat, ale prostě jsem v něčem asi trošku dospěl, že vlastně jsem se pohyboval v úplně jakoby jiných sférách, dá se říct, že lidí a všechno se to tak jakoby, nebo že furt se pohybuju v dost podobných lidích, ale i ty lidi se nějak posunuli, že jo. Tam bylo jako, tam je to myšlený, že jsem trochu jiný než doby Teufelu, že jsem jiný než když jsem 15 a byl jsem prostě jo. Trošku jako na hlavu někdy prostě a dělal jsem jako divný věci někdy, který jsem si neuvědomil a tohleto a takže teď už je to spíš myšleno tak, že je to prostě, že jsem se jako dospěl nějak prostě trošku.
2: Jo. A potom Teufelu, tam byla to, já to vyslovím to nejspíš špatně, tak
4: Cavalier Devil tam byl, no. Jo.
2: To je EPčko, že?
4: To je EPčko
2: takový,
4: jenom, no.
2: Jo. To vycházelo hezky, takže po sobě, to je 2.4 je Teufel, 2.5 je Cavalier Devil a letos
4: 2026 dvě desky, no.
2: Jo. To by vlastně klidně mohla být jedna velká deska, že ono to zní podobně, podle mě.
4: No, ono je to takový, dá se, že trošku jak Deluxe vlastně, že.
2: Jo.
4: Mě to jako, ale nechtěl jsem dělat album, který má 20 tracků a no, takže ještě. Prostě studio dělal dobu, jako bylo to takový jako přirozený, mi to přišlo dost.
2: Kdybych měl jako doporučit někomu nějakou tu vstupenku do té tvý diskografie, tak bys to měl dát co hezky po sobě?
4: No asi po sobě, jako že je tam taková hezká, že jsem si tak, i od toho Teufelu, že jsem si tak hezky našel jako svůj zvuk vlastně, co chci nějak tak dělat. Mm-hmm. Vyzkoušel jsem si různé věci, že třeba jako track, že Betonový sen, nebo ten Trance s tím Pacekem, to je úplně odlišný track, jakoby, co bych kdykoliv teď udělal třeba.
2: Je to odlišný vlastně zvukově od sebe ty projekty, no, jako já to tak vnímám, no, že ten Teufel a Cavalerie jsou spolu takový a pak přišel prostě takový no, tvůj přijde, vnitřní hlas.
4: Nejvíce to vlastně switchlo tím singlem Panther, že
2: jo?
4: Tam jakoby...
1: To je pravda.
4: To se mě nejvíce jakoby switchlo s ten zvuk, no.
3: To je ta chvíle, kdy se pro mě jakoby dospěl a dostal ses do toho
4: asi nějak tak, no, období, jako. A jsem si uvědomil, že chci dělat prostě hard zvuk a že jako...
1: Jinak, ještě když se vrátím vlastně k tomu Štrase a Roma jedničce, Jak ty hodnotíš? Předčilo to tvý očekávání, nebo jsi od toho třeba měl i větší?
4: No mě to úplně překvapilo strašně moc, takže sám nikdy moc jsem měl nějaký jako hrozně velký očekávání, takže vždycky mi to jako dělá radost, když prostě jako tam vidím prostě, že ty lidi to poslouchají a že chodí se lidi fotit prostě na ulici a tohle, že se říká, že jako dítě, já jsem úplně stejný jak vy, dítě, já nejsem žádný jako...
1: No jasně.
2: Jo, to vlastně hodně to bouchlo, ta Štrase a Roma jednička. Takže
4: no. Jako to pak...
2: Pětinásobně víc třeba jak ten zbytek.
4: Jo. A tohle se teď za ty první čtyři dny ještě víc jako extrémně.
2: Jo.
4: No, že to jede fakt šíleně, no.
2: A to Aroma jednička vznikala podobně třeba dlouho, jak ta dvojka?
4: No, dá se říct, no. Jo. Ta vzniká třeba 3 měsíce taky, no.
1: To je rychlovka.
2: Za čerstva prostě, za ještě čerstva. To jakoby vydat ven, no. Ne, to navázání je vlastně jakoby velmi příjemný.
1: Jako za mě je to určitě jako nejlepší, když už dělat pokračování, tak takhle jako krátce po sobě. Protože spousta raperů dělá třeba dvojku po 3-4 letech, ale podle mě už nikdy nemůžeš jako vychytat to momentum, který jsi měl třeba před 3 rokama dřív. Přesně. Takže to byl jako podle mě dobrý move. a ten cover na té dvojce, jako mě to hrozně připomíná, nebo připomíná jako Sergejův ten jako cover
4: nebylo
1: vlastně.
4: Nebylo to takové myšlený, no. Ale nebylo to myšlený. To bylo vlastně dost podobný vlastně i té jedničce.
1: Jasně.
4: A hlavně je to i myšlený tak, že tohle je jakoby náš sklep u nás doma.
1: Mm-hmm.
4: Takže a i v jednom tracku tam mluvím, že když jsem byl malý, jsem se bál, že čert vybafne. A to je přesně o tomhle sklepu, jakoby, ten bar. Takže...
1: A teď jsi ten čert, jo.
2: Mě k tomu coveru zajímá jedna věc, jestli tam na obou coverech sedíš na židli, je to ta stejná židle?
4: Je to úplně ta stejná židle, je to úplně ta stejná bunda.
2: To dává smysl.
4: To jsem chtěl zanechat, jako, já, to já. Něco takového.
2: To je návrat prostě do sklepa, no. No a máš měl jsi nějaký patálie třeba jako při dělání desky, nebo to šlo smooth, prostě easy?
4: Šlo to úplně jako krásně, že? Jo. Nebyl tam vlastně žádná jako patálie, tam nebyla. Že vlastně tím, že jsem vlastně to dělal se svým producentem, se Slurbojem, se kterým jsem udělal úplně všechno, co jsem kdy dělal, tak on dělal zvuk a nahrál jsem to u něj. Takže to už jsme jako takový tým, že prostě přijdu, nahraju a jdu jako pokecáme, že je to fakt, se mi tam nahrá úplně nejlíp.
2: Jo.
1: No asi, už jste sehraný. Maturitu jsi vlastně taky udělal,
4: jo,
1: takže
4: jo,
1: to, že taky patárie nebyla.
4: Všechno nádhera, jakože nemůžu si stěžovat.
2: Na to rovnou namostím, že tam bylo, že výrazný jakoby vliv toho učení na ty dějiny výtvarné kultury na tu jedničku, tak ta dvojka byla už taková osvobozená od toho.
4: Jo, to už bylo osvobozený, protože přesně jak říkám, to už byl ten život po té škole, kdy už jako jsem vůbec nic neřešil takovýhleho. A jako něco jsem tam ještě čas od času jako zmínil, ale už jsem tam nechtěl pušovat tak moc jako na sílu, no. Že...
2: No jasně,
3: ježiš. To podle mě tou maturitou vypustil trošičku z hlavy, trošku věci,
4: no,
3: takže...
4: A vůbec jsem se k tomu nechtěl vracet. Jakože někdy jsem si říkal, že jdu něco napsat, tak jsem si otevřel jako starý sešit, že jako dobrý, jdu se podívat jako na nějaký jako umělstvo a pak jsem řekl, to fakt se nebude jako dělat.
1: I dobrý těm fanouškům dát tvory asi jako, právě, no. Zrovna nastoupili znova do školy, tak jakože.
2: Jo, mně to přijde dobrý, no, že to nenarecykluješ vlastně jakoby prostě jak po ty jedničce, no. A tak co se propsalo do ty dvojky teda jako?
4: No do dvojky mi přijde, že se hlavně propsala i jakoby stavba těch tracků, že vlastně na té jedničce mám vlastně intro, Don a tady mám Gorillu a jsou v takový dost podobné linii, že to jsou takový, že to nejsou úplně takový klasický jako tracky, že kdybych je vydal jak single, tak by to moc nefungovalo. Že je takový uvedení, stejně tak outro je takový víc melancholičtější, tady na tom je to přímo jako outro s Flarbojem, to je fakt úplně jiný. A tady jsem si dal úplně jakoby, že takovej SCH type beat, že prostě jenom pianko. Zároveň je tam i track Denzelovi s Darkem. Zároveň je tam i v polovině track, tady je Caprisona Hashish, který je takový víc trošku novější Německo a tam je to Paradise, takže mi přijde, že zároveň je tam track s Naumem, že mi přijde, že je to úplně krásně, krásně jako
1: zároveň ten struktura. Konec desky, tam mě přijde, že jsi si docela otevřel.
4: Jo, hodně,
1: jako
4: to byl poslední track, co jsem nahrál a to jsem třeba dva týdny jako by už nic nenahrával a měl jsem nějak prostě tohle zlomený srdíčko, takovýhle kraviny. A úplně jsem říkal, jako, že to ze sebe vypíšu, tohleto. Tak jsem si pustil úplně nějakej úplně jako piano, jenom beat.
1: Yes.
4: A prostě jsem to napsal úplně za chvilku jenom ve studiu. Že vlastně hodně rozdíl byl tam, že na tu jedničku jsem si úplně všechny texty psal a tady vlastně jsem všechno udělal ve studiu.
1: Yes, OK.
2: Ale že jsi to psal ve studiu nebo jel spančin?
4: No, že jsem to vlastně psal ve studiu jako postupně.
2: Jo.
4: Jsem napsal čtyřku, nahrál jsem to, napsal čtyřku, nahrál jsem to.
2: Okay.
1: Jasný.
3: A který z těch procesů tě bavil víc? Jako napsat si to někde celý v klidu a pak to jít nahrát, nebo tady ten jako...
4: Já napsat si to v klidu je větší jistota prostě.
3: Jo.
4: Že pak jako se nestane, že ten track není dobrý, protože...
1: Jo, že jsem jako...
4: No, že já jsem byl do téhle doby, než jsem nahrával tu dvojku, kde jsem třeba už byl víc na sessions a nahrál jsem vlastně třeba o tři tracky víc, že mám tři tracky v šuplíku, které tam nešly. Tak na té jednice jsem vlastně všechno, co jsem nahrál, tak tam šlo. Že jsem byl zvyklý, že prostě jdu, zaplatím session a prostě tam udělám nejlepší track.
2: Jo.
4: No, že asi se nestane to, že bych ten track nevyužil.
1: No,
2: chápu, no. Takže tým stejnej Silverboy zůstává, to
4: jo,
2: zdravíme.
4: Stejně taky ty producenti jsou tam úplně stejný vlastně.
2: To jsem se tě chtěl zeptat, no.
4: Jo, jo.
1: Zároveň je tam ten francouzský feed, ten francouzský bandita.
4: To je můj asi nejoblíbenější track z toho celého.
2: To jak se stalo, no?
1: To jak se stalo?
4: No to se stalo přes trenéra od nás ze zóny, přes Daga.
3: Shoutout, velký shoutout.
4: Který jakoby se zná právě s těma klukama, oni si říkají 162 klub a mají už jakoby tracky s Nick Tendem a myslím, že i Země, co mají. Ale vlastně vůbec to jakoby nikdo moc jako tolik jako nezná. a oni právě přijeli nějak tady do Česka, zrovna v tu chvíli, kdy já jsem měl křest, takže šli jakoby na křest se podívat a hned den na to jsme šli do studia nahrát ten track. A že vlastně jsem tam byl já, ten Boy Bandit a Doug a já jsem asi vždycky, Dougovi jsem řekl něco česky a on to předložil do francouzštiny. Boy Banditovi a zase Boy Bandit něco mi chtěl říct francouzsky, takže to musel říct Dougovi a tak mi to zase přeložil. Na...
2: Shoutout lidský translátor.
4: Takže tak jsme si museli, jakoby, že jsme se takhle překládali ty texty, co jsme, aby to bylo trošku aspoň podobný. No.
2: To je dobrý, ano. No, jako nesedl tam dobře, jako no, musím říct.
1: Ještě vlastně to jméno Bandita, pěkně to tam sedlo. Jako
4: Boy Bandit.
1: To...
2: No abych klidně zůstal ještě u tady ty jako kategorie, jako s Naumem jste se třeba jak dali vlastně dokopy, tyjo?
4: No to jsme se dali dokopy ještě před tou jedničkou, když jsem prostě, chyběl mi tam poslední track jako do toho a říkám si, potřebuji tam nějaký úplně, jakože aspoň třeba jeden fakt jako nějaký dobrý feat, že prostě někoho, kdo fakt jako umí dobře rapovat. A v tu chvíli jsem dával nějaký jakoby líky, na storyčka tohle a každý ten lík, co jsem tam dal, jsem měl, že líbí se Naume. Tak říkám, dobrý, tak to zkusím, napsal jsem mu, že jako jestli nechceme udělat prostě skladbu společnou a on napsal, jasný, prostě pošli. A potom jsme se sešli jakoby i ve studiu tohle, i se Sanchezem a začali jsme se bavit jakoby a teď už je to prostě...
2: Je na obou deskách, že
1: vlastně vystupovali na tom jejich cirkusu.
4: Na tom pasi cirkusu, no, díky tomu. A to byla taky šílená akce.
1: To věřím. Viděl jsem, že i Kellyn se tam byl podílet.
4: To si to ani nevím. Teda,
3: taky kdo vystupoval na tom cirkusu, třeba Jamajka, toho tam máš vlastně taky teďko.
4: Jo, Jamajku tam taky teďko.
3: Drillovým jako tracku jsem docela koukal.
4: A udělali jsme prostě drill, který tady už nikdo nedělá. Tak jsme udělali prostě klasický drill, který tady všichni dělali prostě před pár lety, úplně to byl trend, tak jsme se k tomu vrátili prostě a v té době nejvíc drillový producent byl Medlow, že jo, tak řekl Medlow, udělají drillový prostě beat.
3: Já jsem ani neslyšel jako ještě Jamajku takhle do takového beatu, když jsem byl překvapený, že do toho šel a že to vlastně i sedělo, takže.
2: A Jamajka hit s ním asi, když už, až uzavřem tady to seznamování, jste se dali jak dokopy vlastně, tyjo?
4: Fú, to se asi ani nepamatuju.
2: To my se ho zeptáme, jako, až někdy přijde.
4: To se přijde, to se
3: tak přijde. Vlastně máš povolíka i Kérku, že jo, takže to bylo nějak skrz nějaký koncert, nebo já myslím, že jsme tam...
4: No já vůbec nevím už. Možná přes, jako přes Barona, že jo, jako teoreticky. No.
2: Jsme se tady před vysíláním bavili jako o kvalitě naší paměti, takže to k tomu, jako bych tak
4: dal. Jak jsem poznal, já Majku, to si už fakt nepamatuju.
2: My se ho zeptáme, až něco vydá a přijde sem. No... A s Darkodonem to už vlastně, to, vy jste mega dvojka vlastně.
4: Jo, už to jede mega, že už jsme úplně sehraný na koncertech, všechno si navzájem backujeme a easy. No.
2: Jsme se ho tady ptali, ne, Darkodona vlastně na to, na nějakou případnou collab desku vaší spolupráci.
1: No to se už ho chudáka ptáme v každém našem rozhovoru.
4: No jako furt si něco takového, jako vždycky, když se vidíme, tak si to říkáme, že vždycky jedeme někam jako na koncert, někam mimo Prahu, tak vždycky jako se... Máme hodně času jako probrat různé věci a jako něco se tam jako možná řeší, no, ale je to takový, že vždycky každý si rozjede prostě svůj projekt, no.
2: No, jasně, no.
4: Darko teď taky něco plánuje, já taky už mám zase něco v plánu, takže je to takový, než se k tomu dostaneme.
1: Když se tam najde to společná díle.
4: Právě, no.
3: Jo, a to je dobrý, že se potom aspoň molduje jako další dobu a pro mě to vyjde víc přirozeněji, než kdyby se na to jako tlačilo, tak kdyby se to šel na sílu.
2: Jo, no.
1: Zároveň teď jsem dával rozhovor s jedním nejmenovaným jako českým rapperem. A ten vlastně mluvil, že jako má v plánu expandovat s tím street rapem jako i trošku za hranice.
4: Wow.
1: Což jako mě vlastně přišlo logický, že když jako zároveň to tam říkal, že když prostě my tady posloucháme Francouze, Němce, tak proč by jakoby nás třeba nemohli poslouchat?
4: Právě,
1: třeba,
4: no. Jako to říkal úplně to stejný. Ne?
1: A máš i ty takový jakoby ambice třeba,
4: jo, určitě,
1: do budoucna?
4: Určitě bych tady v té Evropě jako chtěl hodně to různě objevovat jako s Polákama a takhle různě. Mám teď kontakt na tyhle ty, že jo, tyhle kluky z Paříže, potom ještě mám jeden kontakt, jako, se kterým jsem se ještě neviděl, nějak jsem si psal na Instagramu jako s týpkama z Berlína právě. Mm-hmm. Že já si myslím, že je to hrozně jako fresh prostě ten český jazyk trošku dostat.
1: Jo, rozhodně si myslím, Evropy, že... Jako, no. Že na to máš dobře nakročený a že když by přišel správný čas a udělal z kolabo třeba s těma správnýma lidma, tak si myslím, že za chvíli auto jak redzet. Jako.
4: Ale potom je to takový ošemetný v tom, že ta česká jakoby fanouškovská scéna, já každýho jakoby s kým si nějak třeba o tom bavím, kdo nejsou moji kamarádi, co jako poslouchají nejvíc prostě Francie a Německo, ty říkají, dobrý, ale já tomu nerozumím.
1: Jo.
2: Ale víš, kdo jakoby rozumí třeba 100% jakoby US trapu, když ho tady poslouchá.
1: Přesně, jako, no, že... nebo si vím, kolik lidí tady třeba jedou Německo, Francii a taky podle mě všichni neumí. No,
4: že oni nerozumějí tomu, že ta muzika není o tom, že tomu musíš rozumět tomu textu, že?
1: No jasně.
4: Si to vlastně můžeš ten track užít i bez toho, aniž by si jako tomu rozuměl.
1: Myslím si, že když je to občas připojený o nějaký jako zajímavý vizuály, přesně z toho jako... prostředí, odkud seš, tak jako si umíš odvodit, o čem ten člověk.
4: Právě hlavně je takový ty internacionální slova.
1: No
4: prostě
1: jasně.
4: Tam Němec rapuje Cristiano Ronaldo, El Chapo, Gringo, Senorita Bambino, iPhone Z, selfie foto, tak to jako rozumíš, že jako.
2: Jo no, víme, kde jsme, víme, kde
1: a
2: jsme.
1: A rozhodně víš, že ti neříká žádnou filozofickou myšlenku.
4: Právě, no.
2: A jako vždycky můžeš si to někde prostě jako přeložit, že? Jako...
4: Přesně, já si taky často jako překládám, abych aspoň věděl, o čem jako mluví prostě, no.
2: A ty máš jaký sekundární další jazyky, co ovládáš?
4: No, já mluvím jenom česky, anglicky, a jako z francouzštiny mluvím jako jenom dvě nadávky. A jako z němčiny jako si umím maximálně představit, že já to že fakt neumím tím jazykem ani slovo pomím.
2: Já umím z němčiny jenom nějakou větu od James Cole Oriona z jejich prostě AZ Quizu. Můj ptáček je vzduch a vítr. Nevyužil jsem ještě. Hele, je docela ve vzduchu taky velký téma, myslím, že možná přišel čas jakoby na něj a vlastně se tak jako vracíme zpátky ke štráse Aroma jako jedna a myslím, že je potřeba jakoby verbalizovat jednu věc, která dlouho nebyla jakoby vysvětlená, ač my tady jakoby v místnosti chápeme, jak funguje rap game. Na štráse Aroma 1 se objevila skladba Barbershop, kde se vlastně jakoby lehce opřel se jakoby do uskupení Echo a ať už to jsou nějaký jiný podcasty nebo lidi v komentářích, tak jako pozoruju, že lidi moc nechápou, jako proč je disuješ vlastně, tak možná by bylo dobrý tady říct teda jako je tady prostor
4: na
2: to,
4: proč. Celý začalo a celý to je kvůli tomu, že prostě já tu ten, i ten rap i tohle beru, že když prostě někdo dělá něco, co se mi nelíbí, tak to řeknu, tak se do toho rapnu. A když jsem viděl, že prostě už i když jsem vlastně začínal rapovat, tak jsem se to jsem nějak, jak se to ke mně nějak začalo dostávat, že jsem měl nějaký reelska tohle a předtím to bylo ještě horší, než je to teď. A úplně jsem si s kámošem jsem se na to koukal, jenom se tomu směl, říkal jsem si jako, co to je tohle to. Takže potom, jakmile už jsem začal nějak rapovat víc, tak jsem řekl prostě, jsou to tady stejně malí kluci, kteří jsou tady taky v Praze, taky rapujou, mě se to nelíbí, tak si rapnu.
2: Hmm?
4: To je jako, tam není nic osobního. Nelíbí se mi, řeknu ti to. Hotovo.
2: Jo no, jako nemělo by se zapomínat, že prostě klasický rapový vymezení, no.
4: Právě klasický rap, prostě děláš muziku, která se mi nelíbí, tak si rapnu do tebe, jako.
2: Myslím, že se na to dneska asi dost zapomíná, že to je prostě...
4: Jakože chápu, kdyby tam mezi náma bylo něco osobního. A byl by ten, to ani není beef, to je jenom z jedné strany, protože jakože, kdyby tam bylo to stejný a bylo by mezi námi něco osobního, tak by to bylo úplně na hlavu, že to by, jako kdyby tam bylo něco osobního, tak to řeším jinak, tak už je to dávno vyřešený.
2: Jo, to dáváš na nějakým tracku, no, myslím, že. Hmm.
4: Ale že jako když je to jenom takový, tak my si z toho děláme jako jenom srandu prostě.
1: Co se týče třeba toho pouličního rapu, což jako tam jako můžeme jako řadit i nemusíme, tam vlastně jako nikdo z nich vyloženě není jako nějaký pouliční bytkař, ale všímáš si tady i jako nějakých jiných jako interpretů, který dělají, že jsou jako i ulice a že jsou tvrdý a napadlo tě, že třeba jako
4: konfrontoval. Přemýšlím. Jako teď se asi nespomenu jako.
1: Protože jako podle mě je to dost jako dneska takových těch jako pouličních
4: sledvinků. Ale je taky takový na hraně, že jako pro každý je ta ulice něco jinýho, víš?
1: No jasně,
4: že,
1: rozumím.
4: Že já bych o sobě taky nikdy neřekl, že jsem jako nějaký úplnej tvrdý bytkař, pouliční rapper, tohle, ale pro lidi, který jakoby třeba nejsou ani trošku prostě z ulice, ale prostě jsou takový klasický posluchači rapu, tak pro ně je to strašně jako hrozně moc vlastně drsný a tohle.
1: Jo, no asi.
4: A potom říkají, že jsem děsivý a tohle.
2: To jsem slyšel, no. Jo, to mi zrovna nahráváš ještě na otázku, jestli tě tady ještě něco trápí, no. Jsme říkali, že to můžeme udělat taky
1: terapeutický. Terapie z Den Barton.
2: Jo, no, tak zeptám se tě, co by tvůj aktuální terapeut, trápí tě ještě něco na české scéně?
4: Nevím moc, jakože... Ani moc ne, já zde jedu prostě svoje se svýma lidma a když přímo se mi to nelíbí až tak moc, tak to na to něco řeknu a do té doby si to moc ani nevšímám, jakože jsou tady nějaký věci, které jako se mi líbí, ale to bych říkal úplný takový maličkosti, víš co, že?
1: No ještě no. Život není úplně krásný.
4: Jako teď mě přímo asi nenapadne nic.
2: Hej.
3: Tak bude kolikrát lepší se soustředit na to svoje, co děláš, právě, a úplně se nezabírat.
4: Pak všichni říkají, že jsi ublížený.
3: No, no, jako já myslím, hej, že hej. Přesně pracovat na tom
1: že se přiživuješ.
4: No, lepší. Právě.
2: No co ti dělá radost třeba naopak teda tady na téhle scéně? Jakože...
4: Na téhle scéně mi dělá jakože za lidi?
2: Hej.
4: Dělá mi radost Darko, dělá mi radost Jussi, teď mi udělal radost Dundee s tím, že už mi pouštěl nějaký tracky, co má nahraný.
1: Cože?
4: To mi udělalo jako jednu z největších radostí.
1: Yes.
4: Pak mi dělá radost ještě určitě Sanchez, tomu teď taky mega jede. No to je tak, a prostě mý lidi jako všichni okolo mě, no prostě. Že, jim, že jim to všem tak, mi přijde, že se jim to všem tak jako hezky rozjíždí, dobře. Mm-hmm.
2: Na Jussiho desce máš, nebo EPčku máš vlastně taky track, že jo? Takže to krásně jakoby funguje dohromady, no super, že Dundee teda dá něco.
4: To je jako dobrá zpráva, to jako, a zněli fakt dobře ty tracky, jakože.
2: Nice,
4: to
2: nice.
4: To si těšte, no.
2: Jo, jsou tady taky lidi, co moc nerepujou, to mi občas tak tady vytahujem a je fajn, když se někdo z nich jakoby vrátí, no. Hele, teď bylo debanknutý, že nejseš Sergej Barakuda z minulosti, odpíšu esej na internetu.
4: Že máme jiný uši, prej, no.
2: Máte jiný uši, to je investigativa.
4: No.
2: Ale tak s tím se asi setkáváš často, ne? Že
4: jo, s tím se setkávám hrozně moc, hlavně kvůli tomu, že ty lidi nekážou pochopit, že oni když něco slyšejí tady z Česka a je to prostě jakoby tvrdý zvuk, je to trošku víc trapový, je to trošku jako jiný než klasický tady český rap, tak hned říkají, že buď je to Barakuda, anebo že si moc hraju na Německo. To jsou takový dvě věci, oni nedokážou pochopit, že taky to není úplně originálně Barakův jako sound a taky to asi si někde trošku jakoby vzal z Ameriky.
1: No,
4: já si to beru zase třeba někde trošku jako z Evropy. Tohle celý se to tak jako skládá do sebe.
2: Jo.
4: Ale jako
2: nepřijde. Ale když to měl říct řeči Superstar, která teď je véteru, máte podobnou barvu hlasu.
4: No.
1: No.
4: A to je, a jsme oba plešatý jako. Hmm. A vypadám trošku maličko podobně, protože nemám vlasy jako.
1: Oni ty lidi si hned spíš vždycky potřebují najít jako nějakou jednu záminku, díky který to můžou jakože zahodit.
4: Si můžou trošku a... jako to.
2: No, jako je to taková berlička, no, jako prostě, no.
4: Když nemáš co, tak řekne, že jsi nějak Sergej.
1: No,
2: nicméně, ale jakoby naši investigativní jakoby vrapčáci zjistili, že už tě Sergej začal sledovat na Instagramu, tak...
4: No, možná tam jako něco tam možná už se trošku rýsuje, no.
2: To bylo super.
4: Bylo to šílený, jako.
3: Jakože bavil by mě jenom track, ale třeba společný album by byl jako ještě lepší.
4: A tam jsem ani nepřemýšlel ještě.
2: Jako taká písnička
4: prostě. Poliční ekonomická 4.
1: Takže pište, jestli chcete Don Bart a Sergej Barakuda. Můžete
4: spomovat Sergej
1: pod Instagram. Don Excalibur, chcem Don Bart a Sergej Barakuda.
2: Pište to všude.
1: A Janek je borec.
2: Přesně tak, pište. Komentáře pište, to máme rádi, ceníme, jak jste v tom vlastně jakoby dobrý. No ne, tak to my jsme rádi a Sergej vydává vlastně v říjnu desku, jako, takže mrk, na to si určitě taky posvítíme. A držíme, jakoby, nebo držíme palce. Budeme se těšit, jestli něco vznikne, protože by to mohlo být fakt osvěžující.
4: Ale to je šílený úplně. Ne?
2: No.
4: Nečekaný hodně, no.
2: Takže to bude dobrý. No.
1: Jinak co máš společného s Mario Balotelim?
4: Vlastně jenom prostě takovej mindset trošku, že se mi fakt líbil, jako, že já nejsem vůbec jako fotbalový typ, že fakt jako nesleduji moc fotbal, ani o tom jako nic moc jako nevím. Ale líbilo se mi jakoby ta jeho vlastně vizáž, no.
1: Mm-hmm. A on jako charakter...
4: Vlastně on je kontroverzní, no, že vlastně...
1: Že měl trošku na salámu.
4: Jo, úplně vlastně, úplně.
1: Takový fejně.
4: Že mu je to úplně jedno všechno prostě, že když děláš nějakou vlastně profesionálnější věc, tak je to úplně jedno prostě.
2: Jo,
1: no,
2: jo.
3: Jsme se právě před natáčením bavili s Jakubem, že ty fotbalové reference vlastně jako dobrý, že to furt jako opakuje a dost často.
4: Právě no.
3: Teďko i ten Paxlim právě používal tohle z toho jako jméno vlastně ve svém tracku i s tím Why Always Me, což bylo vlastně to jeho tričko, který on nosil pod tím.
4: No,
3: takže jasně, pro mě to přece vlastně funny, že se to jako by dost často jako využívá a...
4: No vlastně s tím tričkem, že jo, proto tam, že jo, reku,
3: to
4: proč furt já prostě.
3: No jasně, to je přesně ono, to přesně.
4: Jako je to takový, prostě Mario Balotelli, no.
1: OK.
3: Takže třeba starý právě EPčko Johnny Fifth a Fergie, tak to je vlastně, tam jsou taky tracky, jako jenom, že Maradona, Ronaldinho,
4: jo,
3: a
4: Fulton,
3: jako,
2: Yes. Co ten lifestyle, může možná skočit do lifestylu? Já myslím, že o desce jsme jakoby tak řekli, poměrně hodně, jestli ještě cítíš něco, co by bylo potřeba zmínit, jakoby o desce, tak...
4: Asi ne. Jako,
2: Přeskakujeme takový ty DJ vyčeští
4: občas. Když si to poslechnou ty lidi a pochopěj.
1: Zároveň dával si, že jsi hodně peněz jako vydělených z repu utratil za jídlo.
4: Jo, hrozně. Já jsem si na tom úplně moc ujel.
1: A co tě tu peněženku vyřídilo nejvíc konkrétně za pokry?
2: Karbonáry,
4: asi
2: ne?
4: Pizza prostě.
2: Asi nabíral pizza prostě.
4: Klasická pizza, jsem prostě...
1: Jako máš nejradši?
4: Jako různě, jako víc jich mám radši.
2: Jako víc naraz.
4: No, ne, to zase ne, ale jako salámová je nejlepší prostě.
3: Klasika
4: prostě, pak jako sírový, tohle klasiky, jako...
1: Jasně.
4: Žádný jako extra, jakoby...
1: Takže šílenost. Když budeš mít show a budou tam dobrý pici na Raideru, tak přesně. Ti nikdo jako nemůže naštvat.
2: To dáváš i na desce, že jo? Nejoblíbenější jídlo from Italia.
1: Yes.
4: Jo. A ještě tam to zpívám, že žeru pizzu, žeru burgera, grillujeme ve stylu.
2: Milane.
1: Stylu.
2: Ano.
1: Láče z kantina.
2: Vstal bych u těch oblíbených věcí, ty máš skladbu Panther, Gorilla, tak jaký zvíře bys chtěl mít doma, ty jo?
4: No psa určitě.
2: A jakýho?
4: Asi pitbulla, jako no.
1: To bych tě typoval.
2: To jsem
4: jako jsme měli to, babička měla to, vždycky retrievery, mm-hmm. A tak když jsme mají, tak to bylo super. Pak jsme měli, když byl covid, tak jsme si s rodinou vzali do bytu to, jak se jmenovalo to plemeno, jo, flat-coated retriever, mm-hmm. A měli jsme vlastně rok štěně a vlastně rok jsme ho vychovávali a dále jsme vlastně předvýchovu pro slepce. Mm-hmm. Okay. Jsme si ho vzali jenom na rok,
1: okay.
4: A vlastně my, jak nemáme zahradu, tak jsme nechtěli psa. A tato byla nabídka, že jako můžeme mít vlastně psa na rok,
1: nice.
4: A bude muset být v bytě kvůli tomu, že pak slepec má taky byt, že jo, a musí umět ten pes chodit v tom bytě, no.
1: Ale to si docela zvykneš, ne, za rok na toho
4: no,
1: psa?
4: No, jako nejvíc jako to ožilel taťka, že jo,
1: prostě. No,
4: ten se na to nejvíc jako na toho psa prostě zavázal, no.
1: To je čudou tak bývá, no, že ty teďkové se tvářej a pak mají toho psa nejradši.
2: Hele, právě. Pejskové. We love pejskové. No, dovolenou jsme probrali, pejsky jsme probrali. Chtěl jsem se tě zeptat, kdybych jel do Marseille, tak co mi tam doporučíš?
4: No, nevím, já jsem tam nebyl ještě.
2: Ty jsi tam ještě nebyl?
4: Já jsem tam ještě, já tam chci příští rok, měl jsem to v plánu tenhle rok, ale nechtěl jsem je tam od samotnýmu. Pro všichni mi říkali, že jo, teď to je v pohodě, kámo, teď myslím, teď bude tam, je to v pohodě. Ale já si nemyslím, že pro mě by to tam bylo úplně v pohodě, jakože... Tam jsou hodně jako problémy různý, jak když tam přijdu jako tak, jak chodím v oblečení, když chodím v oblečení, se nějak voní tam, tak prostě jako i hned tam za tou přijdou, že jo, no. Ale příští rok pojedu asi, no.
2: Jo, tak si řekneme po další desce.
4: Ale když už, tak do Žůstoru a přivíc mi nějaký meržula, no.
1: Okay. Tak víte, kdybyste náhodou měli cestu.
4: A nebo na takovou vyhlídku, tam máš vyhlídku a pod tím je vlastně obří ten... hřiště basketbalí a přes to hřiště je prostě obří hlava, prostě žula jako.
1: OK.
2: On je odtama teda.
4: Jo, tého tam jedou úplně všichni.
2: To je tvůj top artist skoro, bych řekl.
4: Dá se říct jako.
2: Jo.
4: Takovej z těch, on vlastně nedělá moc rap, on si tak jako začíná svůj vlastní žánr, takže z nerepových je to určitě žul.
2: Okay. Yes. Jste měl ty jízerky?
1: Jo, už byl v jízerkách.
4: Nebyl jsem tam teď dlouho, ale... Minulý rok jsme tam koupili pozemek a budeme tam stavět chatu.
1: OK. Cio, takže to teprve bude v Jízerkách.
2: My jsme to ani nezmiňovali, ale ty jsi vlastně jako original Praha, že jo? Vlastně...
4: Jo, original okraj Prahy prostě. Nevím, jak se tomu říká, periferie možná?
2: Periferie.
4: Prostě okraj, jakože když jdu třeba kilometr, tak už nejsem v Praze.
2: Jo.
1: No asi.
4: Činžák, no, klasika, no.
1: To jsme si zmiňovali na desce, no.
4: Jo, hodně balkon, že já hodně jako textu píšu na balkoně a trávím hodně času na balkoně.
2: I sousedi občas jako nějaký kouř schytají, jsem z desky pochytil
4: na balkoně. Tam teď už nemůžu jako si takhle moc posudávat na balkoně. Nebo opatrně.
1: Opatrně.
4: Já musím úplně takhle nahoru. A ti tam nejde, a ti to tam
2: jako
4: nejde.
2: Jakou jeepa v autobuse.
1: Do okna, který tam není.
2: No hele, co nějaký tvoje hobby mimo rap? Ty děláš něco jako, nebo věnuješ se něčemu?
4: Teď jsem byl hodně línej přes ty prázdniny. Že vlastně jsem měl hodně filmy, tohle seriály. Ale jinak... Prostě s kamarádama buď venku.
2: Yes, sir.
4: A nebo i někdy si jako zasportuju, zacvičím si tohle.
2: Dáváš push-ups.
4: Dávám push-ups doma.
1: Push-ups, činky.
4: Činky doma mám doma. Kettlebell, s ním tam je různý věci, tohle. Švihadlo, yes. Klasika. Když si chci někdy jako zatrénovat víc, tak jdu do gymu, do zóny. Ale jinak spíš jako doma cvičím, no. Nebo někdy jdu i na ty, na hrazdy,
2: ano,
4: že jo.
2: Ano. Hele, a furt děláš kliky, když nahráváš tracky?
4: Jo, s Darkem vždycky, předtím než nahrajeme track, tak vždycky musím udělat 20 kliků. Yes. Úplně si do toho dostaneme prostě víc, že se prostě napumpuješ a pak seš ready prostě.
2: A jedeš,
4: vždycky 20 kliků panáka a jdeš nahrávat.
2: To je dobrý.
1: Kámo, tady máme metodu, tyjo.
2: Jo, to je další metoda.
4: Darko ještě minule, když jsme nahráli ten Rest in Peace track, tak Darko tam ještě dělal ty sklapovačky a do toho haták ještě mlátil takovou krabicí do břicha.
2: Udělej dobře ten refer.
1: Asi dáš waterboarding před nahráváním.
2: To je tvrdý. No. Jsou ale lidi, co posloucháte Excalibur, to i slyšíte jenom skvělý metody prostě.
1: Tvrdá vojna, ty jo. Tvrdá vojna.
2: Dáte pár dílů a můžete prostě do světa.
1: To rychlí kluci asi nedělají před nahráváním.
3: To asi ne, no.
2: Tam se dělají jiný věci určitě. Hele.
4: Čaj třeba.
2: Třeba. Taky jo, dobrý. No. Čaj dobrý. Hele, máme nějaký dotazy od fans. Mm-hmm. Já jsem tak pochopil, že ty jsi v našem kanále, takže ty jsi něco viděl.
4: Jo, něco jsem se tam koukal, no. Zajímalo mě to právě.
2: Dobře ses taky připravil. Klidně to nechám, my jsme už něco řešili tady, ale klidně to nechám vykrát.
1: Já dám ještě jeden takhle od jednoho mýho fanouška. Jaký je tvůj nejoblíbenější youtuber?
4: Počkej, nevím, jak se to jmenuje, myslím, že Vice se to jmenuje. Mm-hmm. Jak tam chodí do těch get a tohle.
1: Ok, jo,
4: myslím,
1: vím.
4: Že je to Vice?
1: Vím.
4: Že tam, tak to asi na to se koukám hodně často, že tam mají fakt, i tam vysvětlují různý jako různě jakoby za, drogový různě krize v různých zemích, co tam jakoby se dává, tohle se, tak to mi to je dost zajímavý. Ne?
1: Co myslíš, taky na to hodně chůj.
2: Z ciziny typek nebo?
1: Ne, to je vlastně
4: takový
1: Vice.
4: Kanál takový.
2: Jo, Vice, ano, už jsem doma. Jo.
1: To je mega dobrý, no. To je mega dobře udělaný.
2: Sleduji nějakého Čecha, co takhle cestuje po nějakých vyloučených lokalitách právě a vždycky skončí někde úplně.
4: Jo, to jsem taky viděl. No.
2: Takže doporučujem. Další dotaz, co tady je od CD s Žijou, to už jsme probírali, jestli bude projekt s Darkem, ale zároveň se ptá, jaká je tvoje nejoblíbenější postava ze Simpsonu.
4: A já jsem spasitel.
1: Spasitel? OK.
2: Dobrý se.
4: A já jsem spasitel.
1: Spasitel? OK.
2: Dobrý se.
4: Vykouzl jsem z toho nádherně. Jo.

0: někdy galerii oblíbený malíř 20. století?
1: No to vůbec už. To už je jakoby mimo. Jo. Teď vidím, jak nastoupím na tu školu, ale do téhle doby jsem fakt si potřeboval i od toho dát trošku pauzu, že trošku žít teď víc takový ten jakoby víc stokár a ne tolik jako, že jako si studuju nějaký umělce. Ale jako někdy čas od času zajdu někam, jo, ale ne, že bych to vyhledával prostě.
0: No jasně.
2: Prostě jsi potřeboval jako vypnout toho intelektuála sobě trošku, na dva měsíce aspoň a být ještě zvíře.
1: Yes. A teď vůbec nevím, jak to zase zapnout v sobě.
2: To zapneš.
0: No, k tomu se pak ještě vrátím, k tomu mě zajímá, ještě kam nastupuješ, ale další věc teda, to ti nechám tady.
3: Jaký máš konexe s mladýma skaters?
0: Ptá se Jamík.
3: Jamík.
0: Myslím, tam je nějaký background skatovej, ty jo?
1: No, já jsem začal na skateu, že jo. Já jsem začal, jakoby i rapovat, jsem začal vlastně na skateu.
3: Yes.
1: A celý to vlastně, když jsem nahrával první tracky, tak ty byly vlastně jenom o skateu. Jsem měl podsaď dlouhý vlasy, měl jsem Stalin Pazak šrtovku, obří street market tričko, tepláky Stalin Pazak, který jsem měl úplně pod zadkem a obří chleby DCčka prostě.
3: Okay. Yes. Takže takhle spotkal Don Varka na stalinský trojce.
0: Já celou dobu jenom teď, jak tady o tom mluvíš, chci vidět tu fotku.
3: Já to taky neukážu. Jakýho jsi nejoblíbenějšího skatera třeba českýho?
1: Českýho určitě ten, Maťo Pavlačič, nebo to je Slovák, Maťo Pavlačič. Yes, určitě. No. Moc lidí ho nezná a to byla největší legenda. Jako.
3: Yes.
1: Matěj Pavlačič.
0: Dobrý pick. No. Hele, Vojta Horejš, nebo Hořejš, má jméno Don Bart něco společného s Danem Bartou a je Don Bart fanoušek Dana Barty.
1: Já vůbec, já jsem do nedávna jsem vůbec nevěděl, kde je Dan Barta. Jakože.
0: A mě to nikdy nenapadlo, ale jakože Don Bart, Dan Barta.
3: Představit, že se doma pustíš J.A.R. Ty.
1: Ale, jako, ale, já jsem úplně mimo nějak, jako takovýhle věci, no, že...
0: Já bych to i čekal.
1: Tohle nikdo nikdy nepouštěl, jakože já nemám, jak se k tomuhle dostat moc. No, tak mě doma tohle fakt nikdo neposlouchá. Jako.
0: Jo. Tak ještě než přejdeme do další kategorie, tak co doma jste poslouchali, tyjo?
1: No punk, jakoby, že jo. Taťka je jako punkáč prostě. Nebo jako já se nevyznám moc v těch přesně těch jako punk, metal, tohle, ale prostě takový ty jako tvrdý. Ale když jsme úplně malej, tak jsme poslouchali celý dětství jako to Kašpárek v rohlíku.
0: Mm-hmm.
1: Tak to jako třeba do desíti jsem poslouchal. Jako.
0: To tvrdá výchova. Nice.
2: Super, já to miluju. Našervá učitelka Angelina Jolie.
1: Jo, to přesně, jako, že když jsem to teď nedávno pouštěl někde na party, jsem řekl, dobrý, jdu tam pustit Kašpárka v rohlíku. Tak jsem si to úplně jel extrémně.
0: Tvrdý.
1: Že fakt to tvrdý. Tvrdý, no.
3: To vždycky jak najdeš, no.
0: Jo, no.
3: Věci z dětství.
0: Ale u muziky a koncertu bych ještě zůstal. My si dáme jingle, kterým se do téhle kategorie dostaneme.
4: Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
0: Probral bych trochu koncertu, probral bych trochu ty muziky a skočil bych klidně možná na ty koncerty, protože ty jsi teďka oznamoval pár týdnů zpátky, že bude venku tvoje tour. To tady máme dokonce taky, ne? Myslím, nějaký ano termíny. Tak kam všude se teda chystáš, koukám?
1: Jedeme do klasická Praha, to je jako vždycky musí být, tam tady pak přijíme v Altenburgu jako minule.
0: To je za 8 dní, jestli koukáte.
1: Přesně tak,
0: dneska,
1: to se všechno těším. První vlna vyprodaná za 25 minut, takže úspěšný.
3: Nádhero.
1: A to si myslím, že bude úplně plný. Potom jedeme do Plzně, tam jsem ještě nikde nehrál, na to jsem zvědavej. Potom do Brna. A pak klasickou Bratislavu. Chtěl jsem jet ještě do Ostravy, ale ta bohužel nevyšla. Už mi jako, když jsem to dal ven, tak mi třeba 20 lidí psalo, jako, že kdy Ostrava, kde je Ostrava, tohle. Takže Ostrava letos jako bohužel nevyšla. No.
0: Bylo
1: tak
0: plno.
1: Jako, no nějak tam nebyly jako prostory blbý a tohle z toho.
3: No vidíme, tak třeba Sergej bude křtít tu desku, tak...
0: Mohl by se
1: no rozdělat. Takže takhle budu rád, když přijdete prostě a užijeme si to, bude to šílená party prostě klasicky, největší bomby.
0: Jo, ty koncerty jsou hard, ty máš ten Altenburg hodně rád, ne, jsme tam dávali přest.
1: Já to tam úplně miluju, protože mě přijde, že to tak akorát velký, jo. Že fakt tam dokáže se tam narvat třeba klidně 700, jsou tam docela dobrý prostě i drinky, je to prostě Holešovice. A máš tam skvělý prostor před tím, jako, že nemusíš nikam chodit do klubu, dvě schody, furt tě nekontrolujou, tohleto, jak máš třeba ve fuxu, že nemůžeš vyjít ven a seš tam jenom na malinkatý ohrádce prostě,
0: jo, no.
1: Tak tady máš úplně sezení, tohleto, pohodičku, když tam přijdeš brzo, vidíš západ sluníčka u vody.
3: A zároveň, když se ten crowd hezky rozjede, jo, tak fakt máš pocit, že pluješ jako na nějakým rozbouřeným moři.
1: To mi teď říkal Slurboj po tom prvním křestu, že on jak to hrál už třeba prostě hodinu v kuse, úplně plný klub, tak najednou na ten pult začal něco kapat. A že se podíval a že jakoby na střeše té lidi už jakoby byla zapařená louže.

0: že prostě a začalo ze, jakoby ze stropu, té yes, lodi, no, začalo mu tam už kapat kamarád naprosto na půl, víš co.
1: Když jsme byli na tom křestu na té jedničce, tak tam jako už tak kapalo, že vlastně vy jste všichni byli bez triček.
0: Jo.
1: Tam byl fakt to... hits vlastně. Jakoby.
2: Já jsem třeba čekal, kdy dostanu jako mořskou nemoc z toho houpání. Jo, jsem si říkal, dobře, že ne? Někdo minimálně chytl, někdo třeba citlivější.
1: Někdo tam něco možná chytl.
0: Jo, no.
1: A zároveň máš za sebou, my už jsme zmiňovali to, ten velký pose cirkus, yes. A teďka pár týdnů zpátky ten Stalin, že jo, jako. Tak jsi zužil Stalin.
0: No šíleně, jako.
1: Crazy spot.
2: Jaký stage tady vypadaly, jsem koukal.
0: Jo, jako teď, a teď z posledních třeba, poslední čtyři koncerty, co jsem byl, tak jako skoro vždycky vlastně jako by si skočím, no.
2: Yes.
0: Že jenom na tom cirkusu jsem si neskočil, protože tam bylo dlouhý od toho, od té stage, no, tam se mi tam moc nechtělo.
1: Dopadlo na žebra.
2: To je zlomený žebra, jak vole.
0: Právě, no, jako tady jsem si taky říkal, jak tam byla ta zátada, a nakonec jsem to přeskočil docela dobře, no.
1: Super, kdo by, ne, kdo tam nebyl náhodou, tak je After Movie, že jo, podle mě na YouTube.
0: Jo. A to bylo fakt šílený, jakože...
1: Tam bylo plno, no.
0: To byl takový i trošku můj splněný sen, protože já jsem tam už jenom měl vystupovat a pršelo. Mm-hmm. A tím, že jsem fakt na tom stojenu, dá se říct, že tak jako trošku vyrost, začal jsem tam prostě díky tomu repovat, tak je pak pro mě úplně čas tam jako hrát prostě, no.
1: Jo.
3: No, my jsme tam byli za Kubem a viděli jsme to, bylo to super.
0: Jako jedna z nejlepších shows asi, no.
3: Jakože ty lidi byly vlastně fakt urvaný. Že mi to připomnělo, když jsme vystupovali někdy se dávno, co pak jen disu, to bylo úplně úplně stejný.
1: Jsme vzpomínali u krbu pak.
0: A musím ještě dát čada, Danzunovi za to, jak to měl vlastně ošéfovaný, že tam vlastně všechno tam bylo úplně perfektní.
1: Jo.
0: Že vlastně zvuk byl nádherný, všechno bylo prostě světla a tohle.
1: Posunul to skvěle.
0: Za mě nádhera, jako.
1: Jo.
0: Jakože za mě asi nejlíp, kdy, co tam byla nějaký koncert, jako o to ohraničený a zvuk, jako, že mi to přišlo, že tam nepadaly nikdy jako žádný prostě to nádhera.
1: Hej, my děkujeme všem, hlavně jak jedete díl s Danzunem, lebo to jede crazy a myslím, že všichni, co posloucháte tenhle díl, jste ho viděli. Kdo by náhodou neviděl, tak ho dejte. Zajímá mě jedna věc, stává se občas prostě, že někdo někoho bukuje na koncert a třeba jako by možná úplně neví, jako co si bukuje, tak stalo se ti někdy, že jsi dovezl zoo někam, kde nečekali zoo?
0: Teď nedávno jsme jeli na jeden festival a hrál jsem tam s Jamajkou a Zicem právě. A říkám se, OK, prostě poslal mi víc to, smlouvu, tohle, nějaký infosheet, kde jsem měl číslo na stage manažera a takový, tak říkám, OK, prostě to bude jako pěkný a přijedeme jako na sjezdovku prostě.
1: Já to byl ten bezmes,
0: jo,
1: ano.
0: Jo, přijedeme na sjezdovku a tam, že tam hraju v TPčku. A nakonec jsem se to jako mega užil, protože jsem vlastně na takovýhle podobný akce dřív jako třeba chodil často, ale teď to byl pro mě úplně šok, že jako, že úplně celý večer jsem si říkal, jak tady já se svojí muzikou, tam všude úplně alternativní lidi, tohle, úplně tam najednou nějaký kapely, na nějaký prostě bicí tam jdou tohle, a já si říkám jako OK, let's go, a nakonec se lidi docela chytli jako.
1: Nice.
2: Jo, hele, úplně vím, o čem mluvíš.
0: My nakonec jsem si to vlastně užil docela dost, no.
2: Se tady s kasou jednou přijeli do Budějek na nějakou terásku ve 3 odpoledne a taky tam lidi pili juicíček a před náma nějaký týpek brnkal nějaký zamilovaný písničky na kytarku. My jsme měli selekci prostě na jednu ráno prostě do klubu a stáli jsme tam jak blbci a říkali jsme si, co tady budeme dělat.
1: Jo, to se stává, no, občas.
2: A tak
1: no.
2: Jsme museli dělat breakdance a tak, aby jsme to jako pořádně.
3: Ale to bylo super.
2: Tak jo, tak to bylo jako, dobrý, jako, no. Že, no. Ale tak dělal jsem rybičky a tak, to by se ti líbilo.
0: To známe, no.
1: Jo, to je moje oblíbená, já to tak rád pozoruju, jakoby tady ty věci. Já jsem tam byl před rokem právě hrát a když jsem tě viděl, že seš tam buklej s Jamajkou a s Jicem, tak jsem si říkal, zajímavý. Ale shoutout bezmez jako...
2: Shoutout TPčko, ty jo.
1: Shoutout TPčka.
2: Tomáš Klus.
1: Potní chýše jsem zjistil, jak to některý lidi říkají.
2: Potní chýše.
1: Já myslím, že tam se hodně potilo. No hele... Tak to tak jakoby koncerty, víme kam zajít prostě aktuálně.
0: Yes, jak dost.
1: Pojďme probrat možná tu muzičku, ne? Trošku ještě
2: jo,
1: decentně
2: určitě.
1: Jako no.
2: Můžem. Nějakých top 5 desek, Evropa. Okay.
0: No, tak já to pošlu klidně možná i z hlavy.
1: Tak jestli dáš, tak rádi budeme.
0: Dám 3 Francie a 3 Německo, jako abych to prostě, abych tam někomu víc neto.
2: Nenadrž.
0: Takže Francie určitě první album, který mě nejvíc jako v mý muzice asi ovlivnilo, je Caris or Noir. Potom Jules Lazonet Person a pak je tam ještě no já se radši
1: vytáhneme
0: pomůcky a ten poslední z Francie je jo od Gradura Che Guevara 2 a potom z Německa HK a Gringo, Gringo City, Luciano, Banditorino a Haftbefehl Russian Roulette. Taková klasika prostě, no.
1: My od tebe určitě jako od všech ostatních hostů pak budeme chtít playlist, takže kdo nás sleduje na Instagramu Excalibur podlomítko Radio Wave, vždycky den po dropu dílu, tam dropujeme playlist Spotify a Apple Music.
0: Jsou tam vlastně mi, že vůbec to tady nikdo nezná, jakože tuto tu muziku, že tam je to fakt, to je tak velká jako scéna, jak v té Francii, tak v tom Německu, tam je jako tolik lidí, co dělá fakt jako fresh muziku. A tady ty lidi prostě nechápu, jako neznají to.
1: Jsme to řešili před vysíláním, že teď tady, že bude, to už je asi jakoby za náma ten koncert.
0: No Jesus, to se mega těším.
1: Toho znají, že jo, všichni,
0: jo,
1: ale...
0: Jo, to je jediný, koho znají tady.
1: Jo,
0: jako.
1: Jo.
2: To je pravda, no.
1: A máš to tak pade na pade, že pade 50% prostě no, posloucháš Německo?
0: Asi jo, asi jo. Jak kdy prostě, že... A je zrovna je dobrý, že dneska... Je tohle 110. díl a dneska je 10 let výročí od jedné desky, teď nevím, jak se jmenuje, ale od fakt legendární desky PNL, což je jakoby taková dvojka francouzská a to jsou úplně nejlepší tracky. Jo. To jsou prostě víc takový pomalý, úplně slow motion, melancholický, prostě, že...
1: Znám ten pojem.
0: Že fakt, já vám to pak jako pustím, dám tady do toho playlistu, protože to jsou jako tracky, který...
1: Yes.
0: Vždycky večer nebo na ráno, úplně nejlepší track.
1: Top, top, top, top.
2: Na rozklikovávač.
1: A máš to taky tak, že prostě jedeš aj přesně, jak říkal, ty tvrdý věci, ale zároveň ty vibeovky.
0: Jo, jo, já si teďkon z poslední dobu si jedu vlastně jenom ty vibeovky.
1: Jo, jo.
0: Že vlastně různý prostě, že už to jde spíš trošku do toho takový, do takový víc taneční muziky, do takový víc melancholičtější prostě, jo. Že přesně PNL, žůle se až.
1: Hej, to dobrý to prokládat, no.
2: Máš nějaký třeba fresh tipy, nějaký věci, který jsi objevil buď tady nebo v zahraničí?
0: No teď tady v Česku mě jakoby baví mě to, co už jsem řekl, jako za koho jsem rád, že se si jako s ním bavím. Ještě teď mě baví ten, Suja, to je takový mladý kluk z Žadce, myslím.
1: On dělá s Huclem, ne?
0: Jo, jo, jo. Jo, jo. Tam už taky máme něco i s Huckleberrym a s ním máme něco.
1: Já jsem slyšel, já jsem se připojil na nějaký livestream, kde Hucl byl s tím Sujou, jakoby ve Štutku, jo, že oni jsou spolu hodně teďka, jakoby music prostě, jakoby dvojka a to znělo jako, že tam je to vyloženě připravený pro tebe, ten track. Jakože jsem si říkal, že to je mega, fakt, mega kompatibilní.
0: Já jsem
1: vlastně
0: si taky
1: jako...
0: jenom připojil na ten livestream a Hako říká, Don Bart ten umí nejlíp dávat do čívky v Type Beatu.
2: Fakt,
0: říkám,
2: jo.
0: Jako jo, ale...
1: Zajímavý take, kámo, není to moc čívky.
2: To já jsem si myslel, že ty čívky v Type jsou právě na tebe moc toxický.
0: Právě, to je na mě extrémně toxický, jako ty čívky v Type Beatu, nebo jak který, že jo.
2: Ale nespomínám si snad, že bych tě slyšel na nějakým
0: no, já taky moc
2: čívky
0: ne,
2: v Type Beatu.
1: Tak ono se tady s tím glow čívky v soundem, no, tak jakoby...
0: Jakože ten glow sound moc jako teď s poslední dobou nemusím, že... Někdo, kdo to dělá, je fresh, třeba fakt se mi líbí, když to dělá jakoby Naumé, protože ten mi přijde, že to tady i tak jako začal. A je tady pár lidí, kteří to taky jako dělají docela fresh, ale pak mi přijde, že se s tím tady teď hodně roztrh pytel. Že každý druhý Reelsko, co vidím, tak je jakoby ten stejný glow sound. A ty stejný efekty a ty stejný bars, jakože.
1: Jo, no.
2: I ty stejný producery vykladu.
0: No, jakože.
1: Hej, ještě mám tady jednu takovou novou jakoby rubriku, která mě napadla, když jsem byl včera v Německu, kterou jsem nazval Wunderbar a je to jakoby tvůj oblíbený bar.
0: Okay.
1: Máš nějaký svůj oblíbený
0: jo,
1: bar?
0: Já teď mám oblíbený spíš jako delší část docela. A to mám na přímo jako prvním tracku na té Gorille. A tam, že sedím na schodech a žeru kebab. Strašně moc masa, ne zelenina. Ono je fresh, jak jídlo from Italia. Vstávej z postele, udělej kliky, potom jdi ven a kup si mi CD. To je návod na hezký den a pro... Nikto mech.
1: Jo, já si na to vzpomenu, až si budu dávat kebab bez zeleniny.
0: A hodně masa jim prostě, no, jako takže.
1: Měl jsem takového kamaráda, co takhle dával. Hele, za nás ještě můžem říct naše nějaký music tipy, můžete vidět normálně prostě na Instagramu, to sledujte, kdo to tam nesleduje, tak dělá velkou chybu. Ale musíme vám oznámit jednu velkou novinku, dali jsme se dokopy s klukama z pořadu Flam a 5.11. děláme velký mejdan ve Fuchsu.
2: Yes.
1: Ten první mejdan, který my jsme měli vlastně pod Wavem na starosti, tak tam zbyl ty, to bylo v Archa Plus,
0: yes, yes, yes.
1: Extrém. Teď to bude taky velký extrém, yes. A bude to Mejdan, kde budou nějaký DJs, Kasa, můžeš představit, kdo bude třeba hrát na tomhle Mejdanu jako DJs?
3: Jo, tak budeme tam vlastně hrát my jako zastoupení z těch dvou pořadů, takže Kevu, Steady, já, anebo třeba ty jako Don Chain.
1: Taky si dám, taky si dám.
3: Ale pozvali jsme třeba i Franka Flamesa, který nám tam bude hrát DJ set, to bude super.
1: A pozvali jsme i nějaký artist, no?
2: Pozvali jsme Mladý Pušky.
1: Přijedou kluci zaž z dalekého Slovenska v Run of Music, přijede taky mladák Toby z Brna a
2: přijde taky Young Plur.
1: A je taky vymyšlených jakoby spousta secret guests.
2: A budou ještě secret guesti a my možná se taky, že...
1: Já si dám něco do rydymu. Hele, takže to bude skvělý, 5.11. je to čtvrtek, takže si na 6. když tak vyřešte nějakou dovolenou nebo lékaře a si bude
2: day,
1: potřeba.
2: Klasi.
0: Na 6. všichni jedou do Bratislavy právě.
1: 6.11.
0: Jo, podle mě jo.
1: Jo, to, jo, to je pravda. No jo, 6. jedou do Bratislavy.
0: Takže už si kupujete lístek na vlak.
1: Takže to už jsme vyřešili, takže 5. dáte warm-up a 6. jedete do Bratislavy. Easy.
0: A tam už zůstanete.
2: Vyřešený.
0: Tam zpět se nedostanete.
1: Tam už dost možná zůstanete. No.
2: Tam se proběhnete po chodníku a zavřou vás.
1: To bylo hudba a koncerty. Pojďme si dát asi naši oblíbenou kategorii
2: Buď a nebo.
4: Rytířský rozstřel.
1: Pokud někdo z vás teďka poslouchá a říká si, kam můžu příště napsat ty dotazy na hosta, tak je to v tom našem kanálu na Instagramu. A musím říct, že už se jakoby naši posluchači začínají hodně namotávat jakoby na ten styl našich otázek. A tentokrát přišlo třeba 50% otázek, které jsme si rovnou přesunuli do rubriky Buď a nebo, takže yes. Za to jakoby mega děkujeme.
2: Díky, ušetřili jste mě práci.
1: Dáme to zase nějak na střídačku, klidně tě to nechám vykopnout, můžeš si k tomu nějak dlouho vyjadřit, nebo pomalu, je to easy prostě.
2: Toxický beat nebo toxická holka?
0: Toxická holka asi.
2: Yes. Je to rytířka. Bo.
1: To další je od tebe, Kasa.
3: Jo, další je ode mě, ale jsem napsal kliky nebo dřepy. To jsem
0: kliky
3: úplně
0: na 100%.
3: Já jsem reálně byl lehce nakuřen a jako jsem ani zase neuvědomil, že tam píšu do té skupiny jako sám za sebe.
2: Já si popravdě tebe neumím ani představit, jako úplně...
0: Já si sám nedokážu představit, kdy naposledy jsem dělal dřepy. No.
2: Ale kdyby to bylo kliky nebo činky?
0: No, poslední dobu činky si jedu víc, protože okay. To víc na víc způsobů. A zase kliky jsou dobrý, že to jedeš taky na víc způsobů.
2: No, jasně.
0: Jakože kombo prostě.
3: Kliky jsou
0: prostě.
3: Kliky jsou
0: kombo prostě, že no, si jedeš. Činky, kliky, činky, kliky, činky, kliky.
2: No, nebo zatím, kliky s činkama.
0: No, to taky dělám, že si jedám také do diamantu a takhle jako vlastně.
2: Do diamantu.
0: A vlastně máš, že nemusíš dělat kliky na pěstech, ale vlastně se chytneš těch činek.
2: No, jasně.
1: Diamant, dámy a pánové.
3: A je dobrý, to si musíme zkoušet.
1: Jussi se ptá, baddy nebo good girl?
0: Jasně, že baddy jako...
2: Gaki se ptá, strojek nebo žiletka?
0: Jasně, že žiletku bych se v životě neostříhal, kámo.
2: No to...
0: To by bylo moc už. To už takhle se potýkám jako s narážkama na to, že mám jako, že jsem pešatej. Takže žiletka nikdy.
2: Yes.
0: Maximálně, až se budu kérovat hlavu.
2: No ale mezi žiletkou neuděláš ten jeden milimetr, že jo?
0: Přesně.
1: Kasi, pošleš si?
3: Petr Mikeska se ptá, box klasik nebo tajský?
0: Klasik. Hlavně na koukání mám radši jako klasiky.
2: Oh. Yes.
1: Chodíš docela supportovat svý kamarády,
0: jo,
1: koukám?
0: Vždycky, když je jakýkoliv kámoš má zápas, tak tam jdu. Často si dávají i tracky na nástupovky, takže...
1: Kdo tam asi hraje?
0: Jako top.
2: Náš bandita se ptá, 3 roky pít na Mejdanech jenom pivo, nebo si 3 roky neoholit hlavu?
0: No já totiž nepiju pivo, že jo? To je známý, jakože já nejsem prostě milovník piva, prostě mi to nechutná, piju jenom vodku. A to bych si radši nechal asi 3 roky jako růst vlasy. No, taky jsem si říkal, jak kdybych nebyl plešetý, tak mám dlouhý vlasy. Nic mezi prostě.
2: No,
0: jako, že já si myslím, že by to bylo fresh, kdybych měl také kudnatý vlasy podsaď, pak do drdůlku vždycky.
2: Yes.
1: Já to chci vidět.
2: Pak ještě ten feed se Sergejem.
0: Ježiš, v Francii, kam, jako v Marseille tam mají úplně všichni, že?
2: No jasně.
0: Tam teď s kámoš byl a byl taky plešatý a všichni jsou tam tali, jestli je voják. Že tam na to nejsou zvyklý prý vůbec.
2: Okay.
1: Čekaj v té Normandii furt. Petr je se ptá na něco, co už jsme asi jo, tady řekli, jestli francouzský nebo německý rap.
0: No, 50-50 prostě. Hey. Kdybych musel vybrat, tak Francie.
1: Okay.
0: Tam je víc stylů.
1: Jo.
2: A robot, příchuť exotik nebo šokáta? A Kaceman se ptá, jaká je tvoje nejoblíbenější.
1: Nemůžem říct úplně tu značku, takže příchutě nechme jenom.
2: Ale víme,
0: no, teď jsem objevil novou a ta je z příchutí nějaký, nějaká kyselá višeň. A, má, a je, je to černá plechovka a má tam zlatou hlavu rytíře.
2: Já vím, já
0: a tam
2: vím,
0: zlatou
2: myslíš.
0: Hlavu rytíře, ale takže pětí pro všechny rytíře a ta je za mě nejlepší
1: top,
0: úplně teďkonc.
1: Top. A ty znám, my jsme se potkali teďka na Matrix Sport eventu dva týdny zpátky už to, i když teďka posloucháte a ty jsi mi říkal, že dokonce nemůžu zmenovat značku, ale už máš nějaký svůj sponsoring, prej?
0: Jo.
2: Okay.
0: Už tam něco jako je vlastně.
1: Takže máš dostatek džusu prostě jako doma.
0: Jo, mám dostatek džusu a dostatek toho, jak se tomu prostě aroma.
1: Krásný podle mě.
0: Dostatek aromatu pro sousedy.
1: To je docela dobrý kombičko. No a máme tady ještě jednu teda, radši udělat track z levák Bobem, nebo už nikdy nerepovat?
0: Nikdy nerepovat, kamo, to bych začal hrát třeba na trubku. Nebo nevím, bych začal posilovat víc a byl bych bodybuilder třeba. Nebo bych zase začal jezdit na skate nebo hrát basket. To se mi teď taky někdo vybral v Bratislavě. A nebylo by jako lepší, kdybyste spolu udělali track? Já mu říkám, kamo, co to je za otázku? Jste, jako myslíte normálně? Jako,
2: to. Po té třicíce, víš,
0: já vím, jako asi dělá. Zbytečný dál řešit tohle. Nevím, mě, myslím, že si to udělal srandu a teďkon to
1: no prostě, jasně. Ale nech že... pracují fanfikce fanoušků, že no.
2: Fanfikce? Jo, to dělají na milion plus.
0: Tak by, jak by řekl Špísu esej, chovná ovce na vlnu.
1: To tam řekl.
0: Jo.
1: Crazy work to bylo.
0: A co on chci opravit? On tam říká, že lidi, co mumlaj při repu, takže se mi to nelíbí. To není pravda. Já uznávám i jakoby, když trošku tomu třeba nejrozumě takhle, ale mně se jenom nelíbí čistě to, co dělají oni.
1: Jo.
0: Okay. A že tomu není jakoby rozumět, tak mně se nelíbí ani tomu, že tomu není rozumět, ale ne jakoby, že nedesím ten styl jakoby.
1: Chápu, mumble prostě.
0: Že může, mumble rap je dobrý, může to znít dobře, když to dělá někdo normální a když to dělá někdo dobře, ne když to dělá někdo špatně.
2: Fair enough.
1: Tak odpověď. Bylo řečeno.
2: Fair enough.
1: Tak, přemýšlím, boj, jestli ten dotaz od toho hosta z minula dát teď nebo až po týr listu, jo? Můžeme možná dát teď, co?
3: Teď, ano.
1: Tak jo, máme tady ještě takový bonus, každý host má možnost se zeptat toho hosta, co přijde v budoucnosti, okay. Aniž by věděl, kdo přijde na něco. Takže máme tady dotaz od Danzhuna, který se tě ptá na něco, aniž by věděl, že se bude ptát vlastně okay. Tebe, takže si jdeme pustit dotaz od Danzhuna.
5: Jít na stage... Jednou v trenkách, anebo už nikdy nejít na stage.
0: OK. Určitě v trenkách. Easy.
2: Myslím, že ty...
0: To jsem koukal, že dělá třeba ten ze Slovenska ten Šmolky, aha. Tak ten skoro na každém koncertu tam lítá jenom v trenýrkách a bez pod prostě úplně jako nahatý jenom v trenýrkách tam pobývá, takže jako no, si myslím, že jako to není problém.
2: Jo. Ne, to není problém.
1: Vili Vonka Šmolky prostě. Jo, já jsem si říkal, že to byla hodná otázka.
2: A zároveň hodná ty, otázka. Ty se jakoby následujícího hosta můžeš teď tímhle taky zeptat.
1: No můžeš, spíš okay. Musíš. No.
2: Spíš musím.
0: Fuha. Na cokoliv úplně. Tak jaký je jeho oblíbený jídlo třeba? To by mě zajímalo. Mám rád jídlo pod sněhou, tak jaký je oblíbený jídlo. A nebo co je nejlepší jídlo, co umí uvařit spíš. Co je nejlepší jídlo, co umí uvařit, to je lepší otázka.
2: To je fair.
0: To je lepší.
2: To je fair.
3: Máme.
1: Super.
0: To není zas tak jako nejoblíbenější, to je klasika.
2: Myslím, že se ptáš i docela jako dobrýho hosta.
1: To se ptáš hodně dobrýho hosta, no. Excalibur. Tier list. Tak, hele, máme tady naši oblíbenou rubriku, okay, která se jmenuje Tier List a my jsme si pro tady připravili Tier List středověkých řemesel.
2: Okay,
1: protože kdo by nevěděl, posluchači, tak ty jsi vlastně vystudoval truhláře?
0: Jo, uměleckýho truhláře, 4 roky, no.
1: Což je velmi starý řemeslo, až prostě táhnutý až do středověku, takže proto je tady vlastně dneska připravený Tier List a středověkých řemesel. Kdo by nevěděl, tier list je žebříček a funguje to u nás teda tak, že kasa to většinou přečte a ty máš pak možnost to umístit. Okay. S tier je nejlepší, F tier je vlastně
2: nejhorší.
1: Okay, okay. A tam dneska normálně nevidím vůbec, ale
0: pamatuju si to. Tak to skoro samý dobrý řemesla.
1: Takže tady třeba vím, že první je brnýř.
0: Brnýř, to klidně jako Ačko rovnou. Jako. Brnýř to bych klidně dělal, to jako je fraž docela.
1: Pak máme tady,
0: co to je? Nuda úplná.
1: Písař, ne?
0: Jako když to beru z té doby, tak to bych dal klidně třeba na F-ko, to bych nechtěl být vůbec.
2: No to zdělal koninu vždycky.
0: No právě, jako to píšeš furt, jenom nic jiného neděláš.
1: Jo no.
2: Kořenář?
0: Kořenář. C-čko třeba, no, že jako...
3: V pohodě, co?
0: Kořenáš dobrý, ale pak už máš úplně odemřelý, podle mě ty.
1: Ale řešil to aroma právě.
2: Super, no. Prošňupaný.
3: Hele, tesař.
0: Tesař Ačko, jako to je dřevo, to je dobrý, to mám rád.
1: Kdo by nevěděl, tesař na střechy.
3: Tam je lampář.
0: Lampář. To bych dal úplně stejně jak toho ponocního, takže třeba Bčko. Mm-hmm. To jsem si jednou, když jste mají, tak jsem říkal, že bych hrozně chtěl dát ponocního prostě.
1: Kdo by nevěděl, tak lampař dělal to, že on chodil ne a zhasínal.
0: Zhasínal a rozsvěcel. No.
3: A ponocnej vlastně hlásil,
0: jo.
3: Kdy se takže má vlastně jít spát, kdy, úplně, kdy ten lampář vlastně má jít.
0: Plně. Lampář je úplně nejlepší v tom, že vlastně ty celý den máš volnej prostě.
1: Ponocnej, yes. Ponocnej tě budil, ne? To byl prostě
0: a chodí v noci a říká, myslím, že i čas možná.
1: Jo. Nice.
0: Ale to už nevím, jak bylo.
1: To nám v nuslích taky tak chodí lidi, ale časy neříkejte.
3: Kovář.
0: Asi Bčko, jako to je kof je dobrý. Kof easy, jako.
3: Švec?
0: Boty, že?
3: Co důležité?
0: No, tak Ačko, jako.
1: Taky Air Max Švec.
0: Švec dobrý. Pekař Esko.
3: Esko?
0: Bez toho, jako pečivo dobrý je fakt. No, jako, to je základ, prosím.
3: Alchymista
0: taky Esko.
3: Yes.
1: Alchymista frajer, no.
3: Co je tamhle
1: to? Mincmistr, to je člověk, který vlastně mince. Jako dělal mince.
0: Okay. Asi Cčko třeba, to je docela nuda. Tam děláš furt to stejný.
3: Bys mohl razit penízky.
0: No ale jako děláš tam bum, bum, bum.
3: No to je pravda, no.
0: Neděláš tam boom, nic kreativního moc. Když jsi pekař, tak děláš housky třeba různý, víš, tohle kláče.
1: Taky máš nejoblíbenější pečivo.
0: Ty krása, nějaký to... Plněný šunkou, sýrem, tohle to takovýhle, jako yes. Plněný takovýhle věci, vždycky se ještě rozpečů třeba tohle to, yes. To hodně rád.
3: Dřevorubec?
0: Esko.
3: Jsi myslel.
0: To je, to mám rád ten, tu pohádku, jak tam je to, jak je ta pohádka. To je práce, Lotran dá zuby, jde, mám rád nejradši toho dřevorubce, to je moje oblíbená postava. Yes. Řezník asi taky Esko, když už je tam pekař, no.
3: Puškař?
0: Ačko.
1: Ten dělal pušky. Pušky přímo na torzo.
0: Mečíř určitě Esko asi bych dal. Nice. Jako mečíř to bych chtěl být taky, to cením.
3: A kat?
0: Jako respekt, ale zároveň...
3: Není to moc kreativní.
0: To není vůbec jako...
1: Trošku depka.
0: Mega depka, vlastně. Ne, Fko, i hned Fko. Oni nemohli se ani bavit s normálníma lidma. Oni
3: jo,
0: byli až za hradbama většinou s těma, s koželuhama, protože jo. Smrděli koželuzy.
2: No vlastně.
0: Takže s nima se tam nikdo nechtěl bavit s katama, takže určitě Fko. Jako sice jo, jako máš sekiru, tohle vypadá to drsně, ale seš ve zkušenosti úplně odpad společnosti.
2: No vlastně. Kato, kde jsi nechal zuby?
3: Krásnej titles.
1: Hezky to vyšlo, hezky, takže předpokládám, kdyby Don Bart měl být ve středověku nějaký řemeslník.
0: Jsem dřevorubec určitě, jako. Dřevorubec nebo mečíř. Na alchymistu jsem moc blbej, to bych nedal.
3: Toho řezníka bych ještě zvládl, že bys mohl být.
0: Asi prostě dřevorubec, řezník nebo mečíř, no.
2: Yes.
1: No. Jo, nějaká sečná zbraň yes, prostě yes, tam hraje jako yes. Roli.
0: A prostě sekírky, meče, díky, halapartny, palce, tohle to mám rád, no. Jestli pro rytíře.
1: Ty bys přežil ve
0: středověku. Já jsem teď mečíc, já dělám meče pro rytíře a poslouchají mi rytíři tracky, takže vlastně.
1: Top.
2: Člověk na svém místě. A s dřevorubcem souhlasím, ty, já bych šel taky po dřevorubcovi.
0: Mega.
2: Celý den v přírodě.
0: Právě. Zároveň i jakoby se tím namakáš.
2: Přesně.
0: Hezky to voní.
1: Máš ty tažný koně právě. Velký prostě sebou, chábři.
2: Když přijedeš, chvíli počkáš, víš co.
0: Právě. A sedneš si prostě, dáš si svačinu.
1: Top.
2: Nádhera.
1: Hele, když jsme ještě u těch jako teda řemesel, já jsem půl hoďky zpátky to teda slíbil posluchačům, že se tě na to zeptám, tak jenom to řemeslo, kam ty míříš teďka jakoby ve svých studijních letech, tak...
0: No teď konc nastupu, že jo, na Damu, na scénografii, mm-hmm. Na které jsem se dostal trošku náhodou. Mm-hmm. Vlastně jsem jim tam na pohovoru i repoval.
1: Zajímavý.
0: A já vlastně skoro vlastně nic o divadle nevím. V ten den, co tohle vychází, tak dneska jdu poprvé do školy.
2: Okay.
0: Takže jsem trošku z toho, jako trošku jo. Se, jako jsem nervózní. Ale uvidíme, prostě zkusím to, dám tomu šanci, nemyslím si, že... Nebo nevím, jestli tam dlouho vydržím, pokud by mě to třeba nebavilo, nebo tohle, tak se na to jako vykašlu. Mm. Že to beru jako něco navíc prostě.
1: Yes, sir.
0: Mám tomu šanci, jako zkusíme to a uvidíme, jak se bude dařit.
1: Dobré.
0: Zároveň, kdyby do té doby nějak prostě ta muzika vylítla ještě víc, že bych už jakoby, že bych nemohl kvůli té škole tolik jako dělat tu muziku, tak se na to taky vykašlu, že jo.
2: Zároveň bys mohl vydat nějaký album a na něj udělat rovnou scénografický.
0: No to spíš jako na koncerty si dělat, že já jsem si udělal na svůj první koncert, že těch Underdogs, jsem na stage měl prostě 2,5 metrovou obří hlavu ďábla, že jo.
2: No
0: který asi. Svítil v oči z těch očí, šel dým prostě a
2: yes. Top. Se to taky propojit. To je
0: právě hustý. No.
1: Jo no, to je dobrý.
2: Tak my ti budeme držet palce.
0: Díky moc.
1: Je něco, co bys ještě chtěl zmínit ohledně své muziky, nebo někoho pozdravit teď aktuálně, ta příležitost?
0: Poslouchejte všichni prostě muziku, přijďte prostě na křest. Na tour budou CDčka, trička budou na tour jenom.
2: Yes.
1: Jenom na tour?
0: Asi jenom. Možná
1: když
0: dáme,
1: něco zbyde, možná.
0: Když něco zbyde, tak možná, ale to jo, si nemyslím.
1: To
0: si
1: nezbyde.
0: No tak, pozdravuju mamku, rodiče, ségru. Pro rodiče, všichni, co koukáte, jako děkuju za pozvání.
1: My díky,
2: že jsi došel.
0: A vidíme se zase u příštího projektu nějakého.
1: Tohle byl Don Bart, my jsme probrali Strasse, Aroma 2, 1, celou diskografii. Tohle byl 10. díl nejostřejší rapový show Široko daleko.
2: A line-up je šílený, takže stay
1: máme
2: tuned.
1: Nabukováno až vlastně jako na měsíce dopředu, takže těšte se, tahle jízda pokračuje směrem hore. A sledujte nás na Instagramu Excalibur Podlomítko Radiovej.
2: Mějte se krásně.

0: rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Ahoj, chudáčci, dobrý den. My nyní musíme říct pár vět na začátek, nebo musíme, i my i chceme.
5: Kdybys to neříkal, že musíme říct a rovnou bychom je řekli, působilo by to vždycky...
4: Víš, to vychází z nás. A on to vychází z nás, ale...
5: Já vím.
4: Dobrý.
5: Tento pořad není vhodný pro děti.
4: Tento pořad vzniká díky Rádiu Wave a Českému rozhlasu.
5: Pak bychom se taky chtěli předem omluvit všem, které urazíme. Vzhledem k tomu, že se tenhle díl točí live, tak ještě nevíme, kdo to bude. Ale rozhodně jsme to nechtěli.
2: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
6: Nekonečná!
2: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na Rádiu Wave.
4: My nyní můžeme vyrazit na planetu chudáčku.
7: Je to pusto.
8: Mayday, mayday. Dorazili jsme někam, kde to končí.
7: Doli to měřit.
4: Ne! Tam to začíná. Ahoj, chudáčci.
5: Čau, Petře.
4: Čau, Áďo.
5: Dobrý den.
4: Jak se máš?
5: Dobrý, dobrý, Petře. Co ty?
4: Taky dobrý.
5: Jo.
4: Tak, já bych to trošku asi rozvedl.
5: No, můžeš to rozvést. No, ty rozveď to svoje... hodinu rozvádět.
4: Teď rozveď to tvoje dobrý.
5: Mám rozvést to moje dobrý.
4: Jo?
5: Dobře, no tak hele... Léto pomalu končí, to je taková zvláštní minela v životě člověka, kdy se z konce prázdnin stane, oproti tomu, že celý život to bylo něco, co ho štvalo, tak pak v momentě, kdy se překlene přes ten rodičovský práh, tak z toho, že končí prázdniny, začne mít radost. Hmm. Takže já mám teď velkou radost, protože za chvíli je 1. září a kluky spolkne ta instituce prostě úplně jak velryba.
4: A ty budeš mít volno?
5: Bude to paráda. Ne, vůbec ne.
4: No právě.
5: Já konečně pracovat jak šroub zase.
4: Jo.
5: takže to teďkon zažívám.
4: No ale mě zajímá fuck up.
5: Zajímá tě fuck up. Hele, je šokující, že za poslední 24 hodin se mi staly dva. Vzhledem k tomu, že jsme na filmovém festivalu, tak si vyberu ten jako... hořkosladší a...
4: Jako filmy umí bejt.
5: Jako film umí bejt, přesně. Mm-hmm. Jako to plátno prostě umí bejt.
4: Ja.
5: Dneska ráno jsme leželi na gauči. Jo?
4: S Kamilou, chudáček Adam.
5: S Kamilou, s klukama. A bavili jsme se o té tragédii, co se stala v Nepálu.
4: Mm-hmm.
5: A tak jsme se o tom bavili, jako jak je to hrozný a vlastně jsme tak... se shodli na tom, že nevíme, jak to teď vypadá s tím jezerem na té indické hranici.
4: Proč se směješ u toho?
5: No, protože právě v tu chvíli já jsem se tak jako odmlčel a bylo to, já jsem se okamžitě začal stydět, mm-hmm. ale prostě jsem říkal,
4: to.
5: Já mám hroznou chuť na šahy panýr. Prostě, že ta přítomnost Indie v té větě mě prostě evokovala chuť na dobrý indický jídlo. A bylo mi to líto, věděl jsem, že to je hrozný.
4: A objednal jsi ho.
5: No tak to ne, protože musel jsem jet sem a
4: no,
5: bylo to ráno. Ale myslím, že tady ten jako, to když má člověk tu konečnost takhle na dosah,
4: mm-hmm.
5: může se stát velmi brzo, že se pro spoustu lidí, spoustu věcí ukončí,
4: mm-hmm.
5: tak já z té svý jako pohody toho prostě žižkovského gauče s tím můžu udělat jedině to, že z toho dostanu chuť na indický žrádlo prostě. A to
4: je
5: mě
4: strašná
5: přijde,
4: historka tohle.
5: No je to strašná historka, hele, chtěl jsi fuck up.
4: Ne, ale děkuju ti za to, ale no, tak je to... celkově je hrozně fajn, mě to i Andrejka, má žena, říká často, že seš tam ty, součástí toho našeho pořadu, protože by se jinak nikdo tak moc neponížil. Protože ty to děláš dobrovolně, úplně dobrovolně. Já ti nedám ani jako otázku na to, nebo víš co, já tě nevyslýchám, ale ty se přiznáš vždycky úplně k tomu nejhoršímu.
5: No.
4: A to je hezký.
5: To je pravda, to je takovej, víš, jak každý má nějaký koncept prostě, no.
4: Já vůbec, no, to na těmu nebudu přemýšlet.
5: Miroslav Zatil má taky nějaký koncept. No.
4: Máš pravdu.
5: No a co ty, Petře?
4: Můj fuck up, já jsem tě už podle mě naznačil včera, co jsme měli, dejme tomu, náš druhý živák v životě.
5: Ano.
4: V Praze. Tak jsem dojel domů a jelikož u nás na návštěvě je Lucie Urban, naše kamarádka fotografka, která neslyšela poslední díl Chudáčku o pornografii.
5: Ano.
4: Tak jsem, Andra už to slyšela, ale já jsem je donutil, aby si to poslechli znovu. Pro Lucie teda poprvé, pro Andrejku podruhý.
5: Kdyby něco uteklo.
4: No jasně, nějaký protože špatný. Tam je furt co hledat, že jo. To není tak banální, jak to vypadá. A pustil jsem jim to a nemohl jsem odejít z toho poslouchání. A jsem celou dobu stál na chodbě s takovým blaženým úsměvem, že je to vtipný. A uvědomil jsem si, že to je tak ubohý. To není větší dno. Mě tam Andrea nachytala potom třeba po 10. minutě, že jsem tam takhle skrčený utopení prostě a dělám, že se směju. Že mi prostě řekla, abych šel dovnitř. Já jsem to odmítl, protože přece to je pod mojí úroveň, abych ještě dohlížel na to, jestli se smějou. Tak jsem si šel sednout k oknu, který jsem si otevřel a poslouchal jsem to a dělal jsem, že tam nejsem. Takže tak.
5: No a ty se potom jako divíš mě, že na sebe vždycky řeknu to nejhorší prostě.
4: Jo, no tak já se snažím na tebe navázat.
5: Dohnat to.
4: Ale myslím, že po morčátku, po vaně už se těžce něco dohání.
5: No, jako to je pravda, no. Ono zase jako na druhou stranu, jedna věc je tak, když člověk takhle jako sejme sebe, ale přizná se k něčemu, co vypovídá jenom něco o jeho vlastní, možná o jeho vlastní nízkosti, než když třeba si myslí, že se může šroubovice DNA změnit.
4: A dost, a dost. Tak. Nicméně, já udělám oslý můstek.
5: No, zkus.
4: Ty už jsi mluvil o tom, kdy na tebe volal, dejme tomu, pomyslný konec světa. Aspoň pro tebe na žižkovském gauči.
5: Ano.
4: Pro mě ten konec světa v tu chvíli bylo na té chodbě. Protože jsem měl pocit, že už se nedá dál odejít od toho úžasného obsahu, který se mi donutil poslouchat. Ty jste ubohý. Tak. A tím pádem se dostáváme k našemu tématu, které je... Na konci světa. Ano.
5: Mohlo by se vám zdát, že jsme se nechali trochu inspirovat tématem tohoto festivalu.
4: Opravdu jenom lehce.
5: Jenom lehce. Realita je, že my jsme měli název dílu dřív.
4: Přesně.
5: To vám sice nevím, pořadatelé rozhodně nepřiznají.
4: Nevím, jak se naše šanony dostaly do rukou prostě do Litoměřic.
5: Ano, přesně, ale šanony. Stohy. Stohy plánů.
4: Naše knihovny plánů. Prostě někdo, máme prostě někoho v týmu, který prostě je konfident. A jsme dva jenom v tom týmu.
5: Hele, Petře, dobře, takže na konci světa.
4: Na konci světa.
5: Já bych chtěl začít takovou úplně basic, jednoduchou otázkou, kde je konec. Mm-hmm. Vem si čas, nenech se rozhodit.
4: Já to rozdejchám asi, no.
5: Já ti to stopnu. Ne, to až na konci.
4: Děkuju.
5: Kde je konec, Petře?
4: Konec rozhodně není tam, kde je začátek. I když dost často může být.
5: Jsi prostě úplně jako mistr pseudointelektuálních odpovědí, které jsou ve skutečnosti totálně new age obecný blábol prostě.
4: Tak mi odpověz. Ty se ptáš kvůli tomu, že znáš odpověď, kterou jsi dávno našel, máš ji tady napsanou, budeš to tady číst.
5: Protože konec je přece logicky vždycky, nebo musí být tam, kde je začátek. Jak by to jinak bylo? Jak by to jinak fungovalo?
4: Samozřejmě, ale je rozdíl mezi tím, jaký je území mezi začátkem a koncem. Asi ne? Podle toho, jak je to široký. To znamená, že když jsou, že je to od sebe hodně daleko, tak to vlastně u sebe není.
5: Jako můžeme se shodnout na tom, že když je něco hodně daleko od sebe, tak to není u sebe, no. To,
4: děkuju moc.
5: To bude úplně, úplně, a v závorce to bude Petr Uhlík, tak do pěti let si to lidi píšou na Instagram. Když je něco daleko od sebe, není to u sebe.
4: No ale tak počkej, ale tak prostě mezi začátkem a koncem je i prostředek, dejme tomu, že jo.
5: To může být příští ročník v prostředku světa. Hele,
4: mě zajímá tvoje odpověď, která je určitě připravená, je mistrná.
5: Ne, tak na to já nikdy nemůžu jako očekávat to, co z tebe vypadne, ale jenom chci upozornit, u tohohle dílu bude, máme s tím občas problém a bude podle mě hodně obtížný, aby to nesklouzlo do něčeho jako extrémně depresivního. Kdyby, kdyby někdo z vás měl touhu potom se tady celou dobu nějak jako smát, nebo aspoň tak uchechtávat, nebo se smát v duchu. Je možný, že se to nestane, protože normálně s náma ve studiu je naše kolegyně Míša Sladká a ta nám přesně tyhle témata zakazuje a v momentě, kdy už to začne být jako smutný, tak nám řekne, to si nikdo nepustí. Ale vzhledem k tomu, že ona tady není, tak jsme se rozhodli, že prostě s tím nic nezmůže. No takže, dobře, tak jinak, Petře, jsme na konci světa?
4: Teď tady?
5: Ne, jako, samozřejmě, že ne, že jo?
4: Právě, to, nechtěl, to jsem tě chtěl ujasnit.
5: Ten pragocentrický kontext, že jsou to měsíce konec světa.
4: Tak, no řekl jsi to hnedka ve třetí větě, tohle pořadu.
5: To jako samozřejmě nejsou. A pak jsem se chtěl ještě zeptat, jestli věříš na posmrtný život.
4: Wow. To teda, to bych potom mě zajímal ten oslý můstek toho.
5: Ne, ne, já jsem se rozhodl, že je přestanu dělat. Naopak, že budu dělat prostě, oslý propast.
4: Jsi revoluční, prostě. Jsi oslý propast.
5: Oslý
4: excelentní orlí, teda orlí. Oslý propast. No, věřím v posmrtný život. Asi to mám rozdíl.
5: To jsem si toho měl připravit víc.
4: No právě. Ne, tak ano, věřím v něj. Ale jako, abych vyprávil o tom, v co všechno věřím.
5: To ne.
4: No.
5: To ne. To nedělej, ale jako jak si ho představuješ? Jak si představuješ si ho jako nějakou reinkarnaci, anebo si představuješ, že je pak nějaký další paralelní vesmír, kam se prostě, nebo svět, kam se dostaneš nějaká jako nirvána,
4: tajská
5: zahrada.
4: Hustý, to bude zajímavý díl, podle mě hrozně zábavný a úspěšný.
5: Valhalla.
4: Upřímně, já mám takový jako asi docela zastaralý nějaký panteistický smýšlení o tom, že všichni jsme součást úplně všeho a tím pádem, když zemřeme, protože jako zároveň se ve mně teď hodně láme, myslím, že docela teď i nějak, i, jako, že je to vlastně něco jako soukromý nebo intimního, protože je to takovým na nějakým...
5: Ven s tím,
4: ven s tím.
5: Musíte ze sebe dostat.
4: Ne, jako, že třeba i chodím do kostela někdy teďka.
5: Ale to jsi nějak, ty jsi chtěl i studovat religionistiku.
4: Jo, chtěl, no, ale jakože teď se mi to dostává i do mě nějakého praktického života. A no jinak, tak prostě věřím, že všichni jsou, nebo všechno je součástí něčeho většího a prostě tou smrtí nějak opouštíme.
5: Jako
4: no, dejme tomu, opouštíme nějak svoji schránku, ale nic to nezmění na tom, že ta energie jako neuteče nikam a nezmizí, ale prostě vstupuje zase do toho velkého celistvýho vědomí.
5: Přemýšlím, jak to rozbít, aby jsme prostě přestali být... Jako...
4: To bylo jasný tou otázkou, co jsi mi položil. Jak to mám říct vtipný polož, věci, jako.
5: Tak ne, to nemá říkat vtipný věci, no. Jenom jsi mi prostě, nenahrál na smeč, já jsem trochu...
4: A co jsi čekal?
5: Moc, no, že tě budu moc nějak prostě...
4: Že řeknu něco hloupýho, což jsem řekl možná, ale jenom prostě tě nenapadlo nic.
5: Ne, akorát teďkon půjdeme jednoznačně působit jako dva chytroprdi, který prostě...
4: Ale tak působíme od začátku.
5: A my vám teď budeme vyprávět o tom, co se stane s člověkem po smrti. Já mám damu Petr konzervatoř a myslím si
4: a víme toho opravdu hodně.
5: Jako ostatně všichni herci, jak si můžete velmi jednoduše zjistit. Zeptejte se nás na cokoliv, máme na to názor.
4: Dobře, ale já ti teď to musím vrátit. Věříš v posmrtný život?
5: Já mám pocit, že bych v něj věřit měl, ale nedovedu si to vůbec představit. Přijde mi to jako jediný reálný východisko, ale já třeba si nedovedu představit ani vesmír, jako v té rozlehlosti. Mě z té představy úplně zlé třeba.
4: Lepší než úzko.
5: No, lepší než ruskost?
4: Ne! Úzkost.
5: Takhle, no to je stejný. Ale jako třeba teď, když jsme pozorovali, což byl teda můj oblíbený moment, když jsme jako z Kamily, prostě mojí ženy, se stál na asi tak 20 minut úplně fanatický astrolog, ale bylo to neuvěřitelné. V životě jsem jako u ní neviděl takovýhle zaujetí pro něco, pro nějakou takhle jako exaktní věc. A to bylo, když bylo, nevím, jestli jste to zaregistrovali, to zatmění. My jsme byli na chatě a Kamila mi dvakrát volala, že přišel pan soused, dal nám svářeckou helmu a že si to jako stihnu, že už musím, že už jako abych to stihnul ještě vidět. A říká, jo, dobrý, jedu, já jsem, kdybych viděl, že na tom takhle stojí prostě nejspíš naše manželství, tak bych neodjížděl do Nymburka prostě, zůstal bych tam s váma. A tak mi to přišlo jako...
4: Ale to je hezký motiv tohle. Třeba, když bylo to zatmění, tak u nás na vesnici to bylo taky úplně takový hrozně, najednou, já nevím, jak to popsat, ale prostě má to úplně jinou příchuť těchhletěch prostě jevů. A prostě jdeš přes sousedy a tam je prostě pět sousedů se svářeckou prostě helmou, který se koukají někam do slunce.
5: No, ale když to představíš,
4: vidíš jenom lidi, jak prostě utíkají do kopců. Fakt, já jsem úplně viděl jenom lidi, jak utíkají třeba nahoru, aby to prostě ještě stihli. Víš, že najednou se všichni tak trošku zblázněj. No. Hezký hrozně.
5: Jako jo, je to rozhodně vlastně silný obraz.
4: Já jsem se do toho koukal třeba a pak jsem třeba neviděl 5 hodin. Fakt mi se to stalo.
5: Do toho slunce?
4: No.
5: No to je dobrý.
4: Já jsem si vzal nějaký brejle.
5: Ty brejle svářecký.
4: No, já jsem si vzal právě černý brejle, takový docela šitózní. A říkal jsem Andrejce, že výborně v tom to jde vidět. Úplně, ať si je vyzkouší. A ona si je vzala, koukala do toho a pak říká, že si myslí, že to nemá nějak moc UV, jako nějaký blokátor. Říkám, úplně jsou excelentní, když jsou prostě čerstvě koupený.
5: UV blokátor.
4: No takže jsem se v oblík, dalo by se říct, prostě nasadil a koukal jsem se do toho slunce a prostě jsem neuhnul. A pak se mi stalo to. Ono to potom rychle odešlo. Ono to prostě, jak to přešlo, potom ono to bylo vlastně hrozně rychlý. Tak jsem se prostě podíval potom vedle. Normálně jsem místo všeho měl nějakou černou díru.
5: A říkal jsi, hej, tak to je ono.
4: A to je ono.
5: Tebe 4 hodiny zatmění. Prostě vypálená sítnice úplně.
4: Jako vím, že to není dobrý asi, no. Pak jsem si to hrozně vyčítal, ale říkal jsem si, jak hned mi napadl nějaký sci-fi námět, že vlastně lidi, když ještě neměli možnost si nic zaznamenávat, jako nějakým záznamníkem nebo fotografií nebo tak, že by prostě si to vlastně zaznamenali do sebe.
5: Jako vzpomínka by se jmenovalo.
4: Ale ne, i vizuální.
5: To už existuje tenhle koncept, je to super.
4: Ale
5: to
4: i vizuální, ručuji. No, chápeš?
5: Prodává že by se měli, ten díl, ten
4: ale ty
5: paměť.
4: Ho viděl, to zatmění se ti propalo do oka. A ty bys se na ní vlastně furt koukal. Neviděl bys, no a co? Prostě si vzal si jako úděl nějaký svůj. A prostě bys neviděl a viděl bys jenom to zatmění a lidem bys říkal, jaký to zatmění bylo.
5: To bys měl hodně kamarádů, že bys říkal furt to stejný. No ale že to byl takovej moment, který mi přišel vlastně jako takovej jako silně silnej a zároveň roztomile nicotnej v rozlehlosti toho vesmíru. Víš, že jako přijedeš před tu chatu a tam prostě u ohrady s krávama stojí prostě takhle ty lidičkové a říká, je, koukej, ale tak ta koule mizí. No, je. Tak nic, tak se mějte hezky, nashledanou, zase se spolu 5 let nebudeme bavit. Takhle se mravenečci rozutečou prostě všichni do svých, víš, jako...
4: Ale to hezký, prostě mně přijde hrozně hezký, že tyhle ty jevy jako spojujou lidi.
5: No a
4: Kamila... Protože ne každý má svářeckou čepici.
5: No a Kamila pak říkala, říkala, no a víš, že ty... Víš, že ty sousedi už to po druhý neuvidějí?
4: No tak to je strašný.
5: Ano, takže i sem se ten konec světa takhle jako dostal. A v tuhle, když řekla tohle, tak jsem pochopil, proč na to chce koukat celou dobu.
4: Jo, rozumím.
5: Víš, jako, že to by, ne, že bych měl něco proti těm sousedům.
4: Rozumím.
5: Že by to bylo jako, jo.
4: Kamila je tam nutila se koukat. Bez toho.
5: Sumějte si to.
4: To je strašný.
5: No tak...
4: Hele, já to začnu odinut, jestli to nevadí.
5: Pojď.
4: Nebo začnu, prostě budu pokračovat odinut. Já když jsem sem jel, tak se mi hned vybavil film Into the Wild. Ne jako do Litoměřic, že to souvisí s tím, a teď to znělo úplně blbě, ale
5: kamu,
4: ne.
5: Kamu, ty jdeš ze samoty, jsem... prostě z lesa, tady z Kelu. A když jedeš do města, tak máš Into the Wild.
4: Ne, protože jsem přemýšlel nad tím tématem, který tady budeme řešit. Tak jsem si ho nechával tak rozležet v hlavě.
5: To má výborný soundtrack, ale ten film nemám moc rád.
4: Ne? Mm-mm. Proč ho nemáš rád?
5: Protože mě ten kluk prostě přijde strašně pokrytecký.
4: Jo. Jak je tam stvárněný?
5: No, jako celkově, že to je jako... Víš co, třeba si vezme brejle sebou prostě. Mm-hmm. Že to je jako chci zahodit výdobytky společnosti, ale vezmu si teda brejle, protože bych bez nich neviděl.
4: Chápu, no.
5: Víš, to je prostě stejný, jako když... Jako...
4: Ano.
5: Jako když... Já se přemýšlím, hledám slovo, jak to říct, tak abych se nikoho nedotknul, ale že bych se s těma lidma nějak jako extra spolčoval, ale párkrát jsem s určitou skupinou lidí, která třeba odmítá práci a tak si na tom jako zakládá, že jako vydělávání peněz akorát posiluje nějaký nadměrný bujení konzumu a že vlastně nepracovat je úplně super přístup, jenomže tenhle ten stejný člověk, když je nemocnej, tak jde potom doktorovi. Mm. A jako to prostě tak dobře, tak OK, nepracuj, neplak daně, nedělej nic, ale když budeš nemocnej, tak běž prostě do lesa na jahodí, jako protože jinak je to trochu děravý, celý tenhle jako tvrdácký koncept.
4: Chápu, no já rozumím tě.
5: Tak takhle na mě působil ten hlavní hrdina z Into the Wild, jo. Ale jako samozřejmě film cením tak nějak jako...
4: Podstatou.
5: A ještě se mi jako hodně líbí, že je ten režisér, tuším, Sean Penn.
4: Jo.
5: No.
4: Fakt, jo.
5: Jo, aspoň teda... Bylo to na jedno memíčku na Instagramu. A mám rád Eddieho Vedra prostě. Jo, jo. Mám rád ten soundtrack. Ten
4: no ale přijde mi jako, že to taky otevírá takový určitý téma, prostě ty představy toho, kterou jsem určitě už víckrát v životě měl, tenhle ten pocit toho úplného, té chuti úplného osamocení a vlastně toho vstupu do nějaký divočiny, která upřímně podle mě už tady moc není možná, jakoby tenhle ten druh naprostý panenský přírody, kde prostě fakt nikoho nenajdeš, už nikdy třeba, když zemřeš. A bože.
5: V Čechách ne, no.
4: No. A vlastně si říkám, protože jsem nad tím přemýšlel i v kontextu toho, jestli prostě kdybychom to chtěli dělat všichni, jestli by to bylo vlastně udržitelné úplně.
5: Ono by to trochu ztratilo smysl, Petře, víš, protože kdyby do té divočiny, do těch lesů odešli úplně všichni, tak ono vlastně by se před těma blbě schovávalo, protože by pak všichni byli
4: v té
5: divočině a v těch lesích.
4: Aha, takže by se lidi schovávali do měst potom.
5: Jo, a zase by tam přišli všichni. A takhle by prostě... A to už se ale taky, to už taky probíhá, nebo probíhalo a říká z toho migrace.
4: Aha.
5: Teď se dostáváme k tomu bodu snažit se dodat optimismus.
4: Ano.
5: Zajímavý je, že nad tím mám napsáno zvládneme to s otazníkem.
4: No tak tu kapitolu zvládneme to s otazníkem už nemusíme řešit.
5: Já to totiž prostě si psal asi tak jako pro sebe, jo? Protože jsem se chtěl snažit, aby to nedopadlo, jako nám dopadne tohle téma nebo témata tady tomu tématu podobná vždycky. A to sice, aby to dopadlo takovou tou jako bezvýchodností typu člověk je přemnožený tvor, je konec, rozvrat, destrukce, prostě nic jiného stejně nemá smysl.
4: Stejně jsme to sem dostali, tuhle myšlenku.
5: Tak spíš bych chtěl to dostat k tomu, že je známá věc, že člověk, samozřejmě, já zase zním jak nějaký úplně prostě z vysoké školy života.
4: No lidi jo.
5: Známá věc, že člověk...
4: No právě, pane profesor.
5: Je hrozný. Nicméně. Ne, chtěl jsem říct, že podle... Ty vole.
4: No jasně, koho?
5: Podle Harariho. Mm-hmm. Samozřejmě to každý z nás populárních vědců se tím hrozně rád ohání. To je jedna knížka, na základě toho prostě jsem antropolog, jako ne, jen to hvízdne, jo? Já to cituju několikrát do týdne, ale on tam píše a mě
4: co
5: to
4: tam
5: dává,
4: píše?
5: No, že člověk není schopný jako sociálně umyslet, uvnímat, ucítit skupinu větší, než je 60 jedinců. Mhm. Že vlastně v momentě, že to velké společenství, v jakém žijeme my, je pro člověka jako pro nějakou prostě bytost, myslím, že pro jakoukoliv, pokud není prostě mravenec, jako velmi nepřirozený. Hmm. A mě vlastně začalo dělat dobře, když jsem to jako přijal a přestal jsem mít pocit, že kvůli... Nás tady je méně 60, tak je to dobrý. Ale že přestal jsem mít jako pocit, že kvůli tomu, že nejsem úplně non-stop shiny happy člověk, který se s každým jako vítá s otevřenou náručí, takže to vlastně není jako špatně.
4: To rozhodně není špatně, že Adame. Jako... Máš úplně spoustu jiných krásných, kladných věcí na sobě.
5: nebudu... než je tady ta hrozná. Kromě toho, že jsi prostě jako asociální pruďas, tak třeba
4: ne, ale
5: prostě
4: rozumím ti. Jo, jako je to ulevující.
5: No a k tomu jsem to chtěl dovést.
4: Jo.
5: Víš?
4: Jo.
5: K tomu pozitivnímu bodu, že jako ta chuť se jako nějak trošku odtrhnout od té společnosti vlastně není špatně.
4: A že bychom
5: se za ní neměli stydět a je přirozená, protože já jsem se za ní vlastně jako... párkrát zastyděl.
4: Jo?
5: No třeba dvakrát. Ale jako občas mám...
4: A fakt silně.
5: Nebo opravdu hodně. Ne, tak hlavně poslední dobou cítím, že se jako celkově tak nějak měním k lepšímu.
4: Že se uzavíráš jako tím pádem?
5: No ale jako tak jako otevřeně se uzavírám.
4: Mm-hmm. Jako že jenom pro ty některý, ale tam se pořádně no, otevřeš.
5: Jo, přesně tak. Jo. Že vlastně akorát ještě víc rozlišuju... Kdo za to stojí?
4: Kdo patří a no, kdo ne do té grupy. To je ideální
5: prostě
4: úplně.
5: Prostě zavádím si takový svůj kastovní systém. No ne, hele, teď jsem si úplně ve svý prostě ješitnosti
4: ano.
5: A jako pozérství koupil Nietzscheho. Hej.
4: Tak, na kolikátý jsi stránce?
5: Řekněte mi, jestli prostě někdo to kdy, jestli to kdy, to se, když tam, to se přece vůbec nedá. To je úplně automatický generátor arrogantních do sebe zahleděných jako floskulí. Hmm. První téma se jmenoval Nietzscheho, Freuda je všechny sestřeli.
4: Tak proto jsme se tady sešli na konci světa.
5: Sandálek v Litoměřících, já jsem čet Harariho, vole, na mě si nějakej Nietzsche rozhodně nepřijde, jo? Takže já jsem vyzbrojený.
4: Tak mě to zajímá, já jsem to nečet třeba.
5: Ne, no, já jsem takhle, ještě to byl takový ten moment, jako jel jsem ke kamarádce na Maringotku, že tam budu psát.
4: Jasně.
5: Večer takhle jsem si rozsvítil lampičku, otevřel jsem si Nietzscheho. Zuby nechty jsem se prostě přebrodil přes tři stránky a pak jsem si řekl, tak to nebudeme... už zkoušet radši, tady jsem si vzal jogu a život prostě. A tam jsem tomu rozuměl, tam jsem to pochopil, jako jak mám o sebe pečovat. Víš,
4: rozumím.
5: Jako
4: no a co tam říká?
5: Vůbec nevím. Jako mně byl jasnější jeho postoj dřív, než jsem otevřel tu knížku.
4: Jo.
5: Jo, protože jsem viděl prostě představení, jako ve kterém Ivan Trojan, který hraje Boha, říká píčus Nietzsche a pochopil jsem, aha, Bůh Nietzsche, ne, nemaj se rádi. Hotovo. A tady prostě Friedrich si jako napíše takovouhle stať, která začíná kapitolou Proč jsem nejchytřejší.
4: Jasně, no.
5: A jenom jede, jenom vajbí prostě jako jenom vajbí sebe. Nejspíš. Já jsem fakt ani tohle z toho jako úplně nerozpíšoval.
4: Je pravda, že jako vlastně, když vyprávíš o tom, co se v té knížce děje, tak náš pořad je úplně odinut.
5: To je pravda, no. Možná kdyby si nás poslech Nietzsche.
4: No tak to by nebyl.
5: Ale jako já nepochybuju, že on poslouchá. Slyš, všichni jsou tam takhle vedle sebe. Hele, Peťulo.
4: No, já vím.
5: Poletíme na...
4: Hele, můžu ještě se k něčemu přiznat? Já jsem nějak doufal, že budem vtipnější dneska.
5: Já jsem tušil, že to bude takový jako na vážkách.
4: No.
5: Ale já jsem si asi tak po 20 minutách to obhájil tím, že za to můžete vy. Normálně jsem na tím přemýšlel, říkal jsem si, sakra, proč to nefunguje? A pak jsem si řekl, protože jsou ty diváci moc chytrý, že? Na filmovém festivalu. Pro vás, co u těch audiopřijímačů, co naše klasický řepy oblíbený, vy se budete smát, až se budete za břicho popadat, to se nebojte.
4: My tam dodáme i nějaký smíchy, když tak... jako, že to prostě bylo fakt úspěšný, že se na to vzpomíná.
5: No to, prostě. Ale jako zas na druhou stranu, my jako nejsme u každého, když to potom doma poslouchá.
4: Já vím.
5: Třeba se nesměje nikdo. Tak letíme na planetu 30 vteřin světu.
4: Tak jo. Ha, ha, ha.
5: Vteřin světu.
4: Tak jo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. To si dohrávám už do té audiobanky.

0: 10 vteřin hajzlu, no.
1: Není konec ani začátek a Nietzsche je dobrý.
0: Těch tvých 30 vteřin jednou vydá na samostatný bonusový díl.
1: To jo, a to je mi toho posluchače hodně líto. Tak jo, Adame, 30 vteřin na konci světu.
0: Milý světe, nejspíš jsme na tvém konci, ale myslím si, že na tvém konci jsme od tvého začátku, proto bychom si měli tvůj konec užívat. Já si myslím, že smích rozhodně jako není nutný, no. Já mě obecně třeba vždycky, když jemu zavolám a on to zvedne s tím otravným pozitivismem, tak mě to totálně nasere. Jo, třeba dneska stojím tamhle a říkám, tak mu zavolám. Čau Petře. Ano, pane Adame. A si říkám, Ježišmarja, prostě, viděli jsme se včera.
1: No ale to je proto, že... Ne, to je i to, vlastně i na tu otázku odpověď. Já jsem si totiž uvědomil, nevím, jestli jsem to už říkal, ale prostě, já teďka na tebe něco prozradím, jo. Adam má takový extrémní stavy, buď je takový hrozně uzavřený, anebo hodně jako otevřený, jo. Není nic mezi tím, buď jako je hrozně sociální a hrozně se chce bavit s lidma, anebo se nechce bavit naprosto s nikým. A já jsem si uvědomil, že já jsem jediný člověk v jeho životě, kterým musí mít kontakt i během toho svého uzavřeného stavu.
0: To je pravda.
1: Což se nikdy nikomu podle mě nepoštěstilo. Ano, mluvím o tom jako o štěstí zatím. A fakt za to jako děkuju. A právě to souvisí i s tím přesně, že když ho potkám v tom uzavřeném stavu, tak já ho chci ničit tím, že jsem pozitivní. Protože to je jediný, jak on se mi aspoň trochu otevře.
0: To spoustu věcí vysvětluje, ale opravdu.
1: No, opravdu.
0: Ale já ti teda za to děkuju, musím
1: říct. Já děkuju i za tu druhou obrácenou stranu mince.
0: Děkuju, Petře. Mám tě rád.
1: Já tebe.
0: Tak jo. No a já myslím, že touto roztomilou patetickou tečkou, ale upřímnou.
1: Upřímnou, ale fakt, ta šla tady.
0: Jsme si to mohli říct na začátku, možná by to bylo celý takový hezčí. Mm. Ale ne, já doufám, že...
1: A to tam dáme, že jo?
0: Já doufám, to je pravda, teď vlastně my to stejně zestříháme. Já doufám, že to nakonec tak neúnosný nebylo. Mějte se krásně.
1: Mějte se krásně a děkujeme za vás.
0: Děkujeme filmovému festivalu za pozvání. Máte to tu moc hezký. Opatrujte se, poslouchejte chudáčky, Radio Wave, obecně rádio, Český rozhlas, poslouchejte Český rozhlas.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
6: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
2: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.